oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

Znáš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a sít od rána

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček. Začínají další folková pohlazení uprostřed folkové sezóny, uprostřed léta. Doufám, že to trávíte na cestách nebo na táborech, v přírodě, někde, kde je člověku dobře, a doufám, že si k tomu zpíváte písničky. Mickey Rivola totiž říkal, že člověk, který zpívá, si nese to svoje štěstíčko. Víte? Je to moudrý pán, měli bychom mu naslouchat.

0: Zabili, Štědroň a Uhrem, legendární balada pro banditu brněnského divadla Husa na provázku v nezaměnitelném podání zpěvačky Ivy Bitové. Shodou okolností Iva Bitová se narodila 22. července 1958. Tato úžasná zpěvačka, huslistka a herečka výjimečná slaví tedy narozeniny, přejeme všechno nejlepší. A když se dívám do kalendáře, tak tady vidím jméno svého velkého oblíbence, autora, který však živě nevystupuje, nebo nerad bych mu křivdil, ale nevím o tom. Proslavilo samozřejmě spolupráce s Mirkem Palečkem, jako duo Paleček Janík. Michal Janík, který dlouhá léta působil třeba v pražském divadle Semafor, se narodil 24. července 1945. Jeho moudrost, humor a nadhled mi na dnešní písničkářské scéně, musím říct, trochu chybí.
1: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy tý mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají muzy a že to tam zpívá.

krásná písnička Holubí od brněnské básnířky a muzikantky Lady Šmíčkové, starší nahrávka s Jivoci Cvárkem. Nepustili jsme se ji náhodou. Vidím Ladu Šmíčkovou, tedy vystupující pod označením Lada a kapela, v programu letošních prázdnin v Telči. Tak to se moc těším. Vystupuje 7. srpna spolu se sourozenci Ulrichovými a jejich Javory Beatem. Jak jistě víte, prázdniny v Telči patří bezesporu k těm nejvyhlasnějším akcím, které v našem žánru máme. V podstatě po 14 dní uprostřed léta vždycky ožije to nádherné městečko pod Jihlavou. Všude se muzicíruje, hraje divadlo, jsou tam velké pařby na Panském dvoře nebo krásné koncerty na nádvoří zámku v Telči nebo nocturna, noční koncerty či pouliční muzicírování, kocouří scéna, scéna u lodiček. Spousta možností výletovat, koupat se. A ten festival skutečně je nádherný, je to přesně jak Medvědi, tedy rodina pořadatelů, říká, je to prostě způsob života. Člověk, když tam na chviličku přijede a zastaví se, tak se mu to vrací celý rok a potom má logicky tu touhu se tam alespoň na chvilku zastavit v létě, každý rok se tam podívat. Stojí to za to, ten festival vás nikdy nesklame.

Letos prázdniny v Telči probíhají od 31. července až do 16. srpna. Během toho se tady koná několik koncertů v průběhu dne, nedá se to všechno vlastně vyjmenovat. Kdybych měl vzít alespoň tu hlavní scénu na nádvoří zámku Letmo, tak třeba o zahájení se postará Vlasta Redl, o zakončení se postará Karel Plíhal. Prázdniny v Telči obvykle nabízejí velice zajímavá spojení. Třeba 3. srpna tam bude Robert Křesťan s Druhou trávou a Invisible World, nebo 2. srpna den předtím Bára Hrzánová s Kondurangem a Bratři Ebenové v jednom večeru. 1. vehyba podsta Zuzaně Navarové, z naší generace Madeleni a Epidemie se postarají o 5. srpna. My s Marien budeme hrát s klukem Susovky, Kubou Horákem 4. srpna. V tuhle chvíli vidím, že online je vyprodaný koncert Žalmana a spol. Rozšířený program jeho narozeninový koncert k 80. výročí. Na prázdninách v Telči ale nebudou chybět ani spoluzakládající Nezmaři a komorní sdružení Symfonického orchestru České republiky. Spolu s nimi báječné duo Zenotonin, to bude 9. srpna. Ale je toho tady opravdu hodně. Marie Tošarová, Sizi Tobiáš, Ondra Ruml se Spirituál kvartetem, Melody Makers s Ondrou Havelkou, přijedou také František Skála, Třeskavá směs spolu s Kocouří scénou a Nocturnama. Je to záležitost tedy folkové scény, především tyto hlavní koncerty na nádvoří, ale pak tady máme i ten Panský dvůr, kde se konají koncerty ostřejší žánru a také to by byla pěkná jízda 6. třeba Vypsaná fixa, Monkey Business, tam budou 8. srpna, Tata Boys 14. srpna nebo 100 zvířat 15. srpna. Telč skutečně obrovská koláž, obrovská bomboniera, ve které si každý může zobnout a najít si ten svůj kousek, který mu bude chutnat. Takhle nějak to myslela maminka Foresta Gumpa, že ano. Tedy, přátelé, vyražte do Telče 31. července až 16. srpna. Prázdniny v Telči.

tolik říct. Možná mi stačí poslouchat vodu, jak teče za hradou, chtivej řev koček u popelnic a letní vír.

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Tohle fajnovou country říznutou bluegrassem hraje skvělá českotřebovská skupina, která se říká Madam. Kdybyste ji chtěli slyšet naživo, koukám, že budou hrát třeba 24. července na srazu vozítek Oscar a Velorex v České Třebové. 25. července pak jedou na festival bluegrassový čtyřlístek do Ploukonic. A třeba 15. srpna je máte možnost slyšet v Sedlci u Mikulova, kde se koná festiválek Bluegrass na Vidnici.

když už jsme u těch vejchročeských kapel, mám tu jednu smutnou zprávu od jaroměřské skupiny Na pohodu, která na svůj facebookový profil vyvěsila zprávu o tom, že kvůli zdravotním důvodům na čas a na dobu neurčitou jsou nuceni pozastavit všechny plánované koncerty a veřejná vystoupení. To je mi moc líto. Pozdravujeme, na dálku posíláme energii. Pokud je máte rádi, napište jim tam nějaký vzkaz. Doufejme, že se všechno v dobré obrátí brzy přežené a že se tato kapela šťastně vrátí v plné sestavě na koncertní pódia a na folkovou scénu. Posílám písničku Na pohodu, Jaroměř.

Veronika Součková, co by legendární John Baezová, Diamond and Rust, písnička, kterou naleznete na albu Spiritual Quartetu, tedy pokračovatelů Spiritual Quintetovské tradice. Pokud byste ji chtěli slyšet na životule, no, fajnovou partičku, pak vám vřele doporučuji třeba zmiňované prázdniny v Telči 12. srpna, ale 14. srpna potom pojedou do půvabného kouzelného chrámu s prosklenou střechou, tedy do Neratován kostel na nebevzetí Panny Marie. Nádherné místo pro nádherné koncerty. O den později, 15. srpna, zůstanou v regionu a budou hrát přímo na festivalu Janouškovo Ústí v Ústí nad Orlicí. 22. srpna pak třeba na Hradě Pecka, 28. srpna v Hluboké nad Vltavou v Alšově Jihočeské galerii. Takový je prázdninový koncertní ferman skupiny, která se říká Spiritual Quartet.

Skupina Rolničky z Bratislavy, parta kamarádů, která už muzicíruje spolu vlastně 35 let, 35. výročí, je úžasná. Životní dráha, nutno říci, že na Slovensku to s folkem vůbec není snadné. To je taková partizánština, tak trochu vždycky si z nich děláme legraci a zároveň nám je líto, že nejsou příliš známí a že u nás moc se také slovenský folk neposlouchá. Zkrátka dobře, rozhodli jsme se to napravit a k tomuto jejich výročí 35 let existence, notabene podpořené úžasným jubilejnem kapelníka Dušana Francu, který oslal nedávno 60. Tak jsme si dovolili s kapelou Marien pozvat Rolničky k nám na pravidelný koncert v Heřmanově městci v autokempu Konopáč. Setkání Marien a Rolniček se uskuteční 2. srpna v tomto letním kině v autokempu nedaleko Heřmanova městce Konopáč. To, abychom se hlavně viděli, mohli zase spolu něco zažít a udělat si další zářez do našeho letitého přátelství a tě na co vzpomínat v důchodu. Pokud by vás zajímalo, jak a co Rolničky hrají, tak se jim k těm 35 nám povedl v celku husarský kousek, opravdu nevídaný, že se zpřístupnili na moderní hudební platformy a jejich alba najdete i na Spotify a dalších streamovacích serverech. Nic to však nemění na tom, a v tom se shodneme s Dušanem Francou, že tahle muzika nejlépe zní a poslouchá se naživo. A vůbec nejlépe je, když se prožívá, když ty písničky žijeme. Máme velice podobné pohledy na věc, na muziku i na svět.

0: A tohle krásnou oddílovou ukolebavkou bratislavských rolníček se pro dnešek budeme loučit. Více se nám do pořadu nevejde, tak mějte se hezky, užívejte léta, choďte na folkové koncerty a za týden se u rozhlasových přijímačů bude těšit Vítěz Trníček v dalších folkových pohlazení. Ahoj, nasledanou, mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začíná další díl, na kterém se budete podílet určitě i vy a už se na to těšíte, co vybereme my a co vyberete vy, jak si sestavíte hodinu. Každopádně ale chtěl bych přivítat hosta, který dnes s námi přišel oslavit svůj svátek, takže všechno nejlepší Slávkovi Jandákovi.
2: Děkuji.
1: Ať se daří, hodně zdraví, hodně štěstí a pohody a také humoru do života.
2: Patriku, já se strašně těšil. Já jsem byl jak ten, co převlával kanál La Mancha do Běhrka, ale já jsem tak šťastný, že jsem tady, že tady se rodí sranda, tady žije sranda, legrace a že mám svátek. Já bych chtěl, a u každého tvýho pořadu mají lidi svátek, protože se můžou smát. Takže pojďme se smát dohromady a děkuju za to milý přivítání.
0: Humoriáda.

0: Začínáme dnes se Slávkem Jandákem, s výběrem první ukázky, pak budete rozhodovat vy v Humoriádě. Co to bude?
1: No co to bude? My jsme dlouze přemýšleli a zjistili jsme, že tato země měla a má a doufám bude mít moře komiků, ale mezi takový ty větší komiky patřil Bolek Polívka. Řekli jsme si s Patrikem, on toho ví víc daleko a má to přečtěnější, že bychom mohli pustit něco s Bolkem Polívkem, že jo?
0: Jo, tak no. Vyprávění o opravě jedné televizní věže na Moravě. Jo?
1: No, vidíš, oni mají na Moravě už i věž televizní. To je krásný.
0: Hodně známý.
2: Tak prosím vás, ale teď půjdeme k tomu, proč jsme se tady sešli. A sice k vašim dopisům. Já mám jeden krásný tady od Štěpana Mikulka. Štěpán Mikulka Bruntál. A on píše o tom, že tam v Jeseníkách je ta hora Pradět. A na té hoře Pradět je taková věž. Na té věži je restaurace. A nad tou restaurací ještě je televizní takový vysílač. A ten se opravoval. Tak samozřejmě přišli ti experti v těch žlutých kombinacích a kolem, aby nebylo vidět ten nepořádek, tak udělali takovou tu stěnu, tu hráz, takovou tu ošklivou plechovou, jak to často vidíme v našich městech. A najednou to bylo na vrcholu toho pradědu, taková hráz. No a teď oni tam nahoře, ti artisti, jako mezi těma dělníkama, že ti artisti tam na těch hlanech a teď tam šli jak bivakovali a teď tam se houpali a čistili to celý. Na teď turisti se dívali, hospoda zavřená, bo já se tam opravoval, tak se vždycky dívali na ty chlapy, jak tam pracují. To mě připomíná jednu fotku, kterou jsem viděl, já jenom krátce odbočím, to byla krásná fotka. To byla fotka v také knížce, kterou jsem kdysi dostal v Americe. A tam je taková kancelář mrakodrapu, je vidět, že to je vysoko, kancelář, kde si až v oblacích. A tam je takový mahagonový psací stůl. A ty faxy všelijaký a několik telefonů a tam sedí pán prostě v krásném obleku a má kravatu a je prostě ten biznismen a má tam doutník možná někde v ruce a venku zvenčí prostě je tam chlap, který je na takovým tom sedátku a na tom sedátku a on čistí meje ty okna jako a tam je napsáno po to fotografii Mr. Rundstein and Mr. Smith v práci. Tak abych se vrátil ale k tomu pradědu, tak vlastně a teď oni tam pracují nahoře, turisty se dívali a jak mají naši lidé, mají smysl pro humor, tak oni vymysleli takovou, že udělali prostě s tou samou kombinézou žlutou, udělali panáka takového, toho vycpali, udělali takovou tu hlavičku s tou helmou, která patří tady k tomuhle povolání, nějaké ty botičky a teď toho panáka z okna vyhodili. Ten panák letěl, někdo ještě tam z nich byl uprostřed té budovy v tom čtvrtým, pátým patře. Šli je zařval. A teď bylo to žuchnutí a to mrazivé ticho. Teď se otevřeli dveře z té ohrady a tam ten žlutý dělník s tou helmou takhle se otřepal. Herko, dneska už je to po třetí, asi se budu muset připoutat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak takovéhle kaskadérské kousky asi nikdy nezažil Slávek Jandák, nebo?
1: Zažil jsem moře kaskadérské. Jsem na koni, když už o tom mluvíme, tři oříšky pro Popelku.
0: No to víme, ano.
1: Všichni, nikdo neví, že já tam vlastně jsem to točil v bezvědomí, protože nás učili jezdit na koni. Trávnička, Jardu Bedrbolava a mě, že ta většinu filmu jsme s koňma na koni a podobně. A tam došlo k tomu, že jsme museli chodit povinně do jízdárny a co výzdárně, když spadnete z koně, dáte flašku, že jo? No tak každýho sundla a ty dal flašku. No tak mě se pokoušeli. Já jsem jezdil už dávno, kdysi jako malej v Sokolově, tak trošku jsem to uměl. A ten kůň, my jsme to točili na historických sedlech, který mají tu velkou hrušku. A oni samozřejmě, aby mě sundali z té kobily. Já lítal vzduchem, ale vždycky jsem dopadl na to sedlo. A jednou jsem dopadl...
0: Na tu hrušku.
1: Na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. A kostrč do sádry nedáte.
0: No.
1: To byste se nevykakal, že jo? Tak to nejde. Takže já jsem to celý, a to je strašná bolest, která jde do nohou, dozadu, do hlavy, do všeho. A tak vždycky na place, kam jsme přijeli, už potom točit, že to trvá dlouho, než se ten zadek roste, tak jsme prostě přijeli a tam byla vždycky sanitka, jsme točili v NDR, tak tam byla německá sanitka a ty vždycky mě oblíkli do kostýmu, přes kostým mě miliardy injekcí proti bolesti, sedl jsem na koníka a dělal jsem veselýho kluka, veselýho prince. Takže já mám na tohle vzpomínky. Ale jinak jsem s koním zatím nikdy moc nespat. Ne.
0: No tak z věže snad taky ne. Nějaký kaskadér byl, který by zastupoval tu hereckou práci?
1: Ne, ale teď, když jsem točil poslední ten seriál s panem režisérem Pachlem, tak tam jsem měl scénu, že mi zastřelej na konci toho seriálu.
0: Ano.
1: Jako policajt, který zdrhne z Prahy, žije v Německu, trošku zloděj, že jo? No a zastřelej ho a on padne na zem. A to bylo krásné. Já furt říkám, že ty kluky kaskadérský znám. Co tady dělají ty kaskadéři? Jdou, pane Jandák, v klid. Tak jak mě zastřeli, já sebou seknu na zem. Oni říkali, ale to jste nemusel. O toho je pan kaskadér. Takže oni...
0: Přijde o práci.
1: No ne, já jsem udělal, jakože jsem zasažený.
0: Ano.
1: On si vzal můj kabát, paruku a bum, padnul on, abych si neublížil.
0: Mm-hmm,
1: krásný, jo, krásný.
0: Jako v bavlnce.
1: No, jako v bavlnce. Takže to bylo hezký, no. Tak.
0: Říká Slávek Jandák, dnešní oslavenec, host Humoriády, a vy si můžete teď vybrat buď Bolka Polívku ještě jednou, jeho vyprávění, a nebude tam sám, třeba i s Věrou Chytilovou a s Chantal Poulain. A proti já zkouším čas od času je takovou tu klasiku loutkářskou a dřevěnou, tedy s Hurvínkem a se Spejblem v podání Josefa Skupy, takové vyprávění Počty. Tak co vyberete? Buď příhody z natáčení Bolek Polívka, Věra Chytilová nebo Chantal Poulain, nebo Josef Skupa. Telefonní číslo 731 800 900 pro vaše spojení se studiem Humoriády a prohlasování přímé, anebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, takové jsou možnosti, tak to zkuste.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: První souboj humoriády dnes ve vysílání, tedy Bolek Polívka, Věra Chytilová, Chantal Pulen na jedné straně, varianta A, Bčko, pak Josef Skupa a tedy Hurvínek se Spejblem. Komu dáváte bod? Ptáme se se Slavkem Jandákem.
5: Dobrý den, jsme spojeni?
4: Ano, velmi dobře.
6: Ano.
5: Tady je Ladislava ze Severní Moravy, takže bydlím v Opavě, velmi kousek. Chtěla bych vás, pánové, pozdravit a moc popřát panu Slávkovi narozeniny.
6: Děkuju.
5: Moc. A je mi jenom tak odbočkou, je mi strašně moc líto, že v dnešní době nežijou takový pár excellent herci jako vy.
6: Ježíš, děkuju moc.
5: Mladý, jsem strašně zmatená, strašně. Takže vám přeju, no a koho volím? Do jedině Bolečka Polívku a paní dámu, režisérku Chytilovou.
4: Dobře, dáváme jim bod, děkujeme moc, mějte se pěkně, ať se daří.
6: Taky, na skle.
4: Kdo dál? Dobrý den.
7: Dobrý, zdravím z Brna, Jarek.
4: Ano. A?
7: Chtěl bych pana Bolka Polívku.
4: Dobrá, bod pro něj opět, děkujeme i vám za zavolání a předáváme slovo dál, štafetu.
8: No, tady Česká Třebová, já bych si dala Skupu.
4: Mm-hmm, dobrá, varianta B, děkuju za
6: klidně.
4: To.
6: Klidně.
4: Ještě někdo, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, do radia.
4: Děkujeme.
6: Děkujeme.
4: Dal byste si pokračování, Polka. Tak jo. Děkuju.
9: Ano, děkuji.
4: My za zavolání jsme rádi, děkujem, že jste se provolal a máme rozhodnuto. Velmi těsný souboj, různě se to přelévalo. A nakonec, když tady zastavujeme, tak o pár hlasů navrch.
6: Zvítězil Bolek Polívka.
4: Jo, správná volba, Slavko, na začátku.
6: A ty Moraváci, oni držej, Západočeky nepustěj vůbec k telefonu. No, co se dá dělat, musíme to respektovat, je tak, to demokratický.
4: Takže příhody z natáčení i od Věry Chytilové a Chantal Pulen.
10: No, ale největší katastrofa byla taky ještě, když jsme točili toho Šaška. No, a to je úplně typické a myslím si, že v tom vlastně ani není Bolek taková výjimečná hvězda. Je strašný, když má hlad.
11: No, to se
10: když
11: říká
10: má
11: obecně.
10: Hlad, tak to je konec všeho.
11: A to je obecné pravidlo, já myslím. To se říká přece, že hladový muž je horší než nějaká... Ne, nebo jak se prostě... to říká? Nějak se to říká dokonce.
10: Já tě nevím, jak se to u vás v Brně říká.
12: Já jenom jsem chtěla říct, protože já vždycky vidím, jak Věra a Bolek, který se mají hrozně rád, pracují spolu. Jenom Věra přišla u nás doma do Olšany a ráno... A Věra pořád jako nutí Bolek, musíme pracovat. A já jsem ráno, jsem přišla pozdě a ráno jsem se probudila a dveře od naše pokoje byla zavřena s klíčama. Já jsem šla, to je divný, Bolek zavěl z klíče, to je zajímavý. Pak jsem šla dolů za Věro a jsem klepala, jsem chtěla jít a taky zavřena dveře s klíčama. A já jsem pochopila, že Bolek zavřel dveře, protože měl strach od Věra ráno. Bouchl kolem tý 8 ráno, musíme pracovat. A Věra měla strach od Bolka, který už kolem tý 2 ráno, 3 ráno začíná ta inspirace pracovat, tak už za Věro šel klepat a oni se zavřeli oba, jo. Tak to by...
10: No to ovšem, ta Chantal tam nebejvala, takže ona nevěděla, že taky se musela třeba Bolka hledat v hospodě, že jo?
11: někde jinde. Ale teď já sedím v hospodě a popijím tam prostě pivo a teď mě tam někdo, prostě i Fernet tam byl přede mnou a najednou prostě v hospoda je taková temná, teď se otevřou ty dveře jako ve westernu, takový to... A teď to světlo, ten pruh světla prostě tou westernovou hospodou a teď všichni pořádní koubojové si prostě si chce nachmátnou ty zbraně, jako ne, že by chtěli střílet, by náhodou. A teď slyším ty kroky a ty kroky směřují ke mně. Viděl jsem, ano, je to Věra, jako takový to čvach, čvach, čvach, čvach. Tak já sedím zády a první nevidím, že nervově starý košťál, který vyskočil s výkřikem zicen zi bitte. A já jsem si řekl, sakra, oni si myslí, že to je moje žena, páč.
10: A to se strašně polekal.
11: A tak jsem strašně na celou hospodu zařval, aby mě opravdu všichni slyšeli, jsem zařval. Paní Věro, sedněte si. Tím jsem jako vytvořil takový odstup, že to není moje věna. A teď Věra prostě si sedala a jak si sedala a viděla ten fernet, tak schválně ten fernet mě obrátila jako na ten
10: co
11: stůl. No jak jste mě schválně ten fernet obrátila nebo vylila?
10: Jo, že spadl.
11: Jako takhle ruka. Takže promiňte, chtěl jsem říct, schválně, jak si sedal, tak schválně spadl fernet. Tam byl hospodský, který opravdu byl nejlínější a nejpomalejší hospodský, ale on pochopil situaci a hned tam, jako, jak to spadlo, ten fernet, tak hned tam byli tři. A Věra viděla, že si se mnou nic jako takhle nepočne, že tam prostě je v takové menšině a my jsme v přesile, tak řekla, vstala a řekla, tak v noci nic, ráno nic. Tak, kdy něco bude, já jsem říkal, a je. Teď si myslím, že to je moje milenka.
0: Humoriáda.
4: Slávku, s Věrou Chytilovou nějaká práce byla?
6: No, já to můžu říct otevřeně. Přijela ke mně, jednali jsme o nějakém filmu v Krči do baráku s Emou Srncovou, byly kamarádky. Všim si, že ten Bolek vždycky trošku ujížděl na ženský, který háčkovali, Chantal, no, Chytilka. A Chytilka mi sežrala bažanta. Ne na čurání, bažanta upečenýho, kterýho mi manželka bažanti zomrňaví, že jo, to sežereš sám.
4: Ano.
6: On mi ho upekla a říká, co to máte, prosím vás, já to ochutnám celý, to sežral. Z toho filmu nic nebylo a od té doby jsem ji neměl rád. Ale ne, dělám si srandu. Chantal mám rád, Chantal je taková povlovnější a nikomu nic nesežere. Když to ta Chytilka sežrala, ale možná i talent některým lidem. Takže já ji znám, ano, znám.
4: A s Bolkem práce?
6: No s Bolkem jsme dělali Černý baron v Česku, takže s Bolkem se známe leta. Já ho pamatuju, když jsem hrál na Zábradlí v divadle, tak tam přivedli takového mladého kluka, on je mladší samozřejmě než já, Bolek, a on tam hrál v Nadně. Nadně od Gorky jsme dělali, to bylo slavné představení a tam tenhle kluk skákal průzně po tom jevišti, ho psal, hrál blázna, byl výborný a všichni říkali, ten je talentovaný. No a je talentovaný, podívejte, kam až to doskákal.
4: On byl jak z gumy, samá ruka,
6: jako
4: samá noha.
6: Samá ruka, samá noha, a to byl ještě hezký. Teď už teda to je takový horší, teď je to orangutan spíš, ale jo. Tehdy byl mladý, hezký, štíhlej, skákavej.
4: Kdy no. Se to tak u chlapu změní, že z těch hezkých...
6: No třeba, jsou ty zvláštní, třeba u mě skoro skoro v 80 se to pořád ještě nezměnilo. To je ono, ale ono to přijde.
4: Důležité je mít sebevědomí, ano?
6: Ne, to není sebevědomí, skromnost je blbost, jo, to si musíš uvědomit.
4: Ano, ještě nějaké moudro, které bychom takhle dali do placu.
6: Nač se bát, zítřku třeba nepřijdou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Humoriádu, zábavný pořad, který pracuje s ukázkami z archivu. Z nich si vybírá host a taky vy ve vysílání a můžete hlasovat SMS-kami a telefonáty. Shrnuji, teď je čas na výběr Vítězslava.
2: Já bych něco navrh, jestli dovolíš, mě, když jsme dlouho přemýšleli o tom, co bychom měli zařadit, tak tě napadlo tebe samozřejmě jméno Bedřich Zelenka. To byl velký komik, velký autor, to byl ve své době strašně známý člověk a on je známý, doufám, dodnes. A vybrali jsme U nás a v cizině svět se baví ukázku. Já myslím, že bychom ji měli pustit.
1: Dobře.
3: V Rumunsku vrtají do země díry a teče jim nafta. U nás taky vrtáme díry. Tečou nám nervy a peníze. V Anglii je smutno. Baskervilský pes dostal mladé. Beatles marodí do důchodu. A královna prý prosázela korunovační klenoty v Matesu. Ve Švýcarsku se trochu nudějí, protože jsou pořád neutrální. Tak teď zkoušejí kvůli legraci takový experiment. Ti, co dřív dělali hodinky, budou vyrábět ementál a ti, co dělali sejra, budou dělat hodinky. Tak se mě ptali, co tomu říkám. No já jsem jim řekl, že u nás tím máme bohatý zkušenosti. Hodinky smrdějí a sejra se natahuje. Ovšem nejveselý vůbec je u nás. Tady se mají lidi pořád z čeho veselit. Tu nám zavřou vedoucího, tu si sousedka vyvrkne nohu, tu sousedovi zamítnou zlepšovák, ondino zase si příbuzní nabourají auto. Zkrátka skoro denně máme nějaký ten důvod k radosti. No, važme si toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: U nás a v cizině ty rozdíly, tak třeba i to, jak lidé reagují na komedie nebo jako diváci, určitě tu zkušenost má i Slávek Jandák, protože v cizině hrál. Jsou rozdílné?
2: Ano, je to úplný rozdíl. Já třeba, teď mě napadlo, protože pan taxikář říkal, tak jsem koukal zase na to Sedlo velký. No, tak jak to chápali my a pak jak to chápali v Rakousku. Já jsem přijel do Rakouska na takovou besídku nebo besedu a oni ten seriál velmi ocenili kvůli ekologickým tématům.
1: Ano.
2: Já jsem říkal, no já jsem myslel, že to je kvůli jako, byl jsem slušnej, nevěrám a purvení se a takovýmhle věcem. A oni ne, to oni tam z toho úplně vypustili a říkali, to mělo ekologický obrovský základ, ten seriál. Nevím, v čem jsem točil. Asi viděli jiné, ale možná, že víš, a to je i s humorem. Jsou země, které si cenějí, když se kopejí do zadku. To je humor, že jo, to je takový trošku americký, německý humor, že jo. Pak jsou strašně intelektuální země, jako je třeba Británie, kde většina lidí je blbějších, ale jejich humor je chytrej strašně. A pak jsou země, které jsou absolutně geniální na humor. A to jsme my, protože my se smějeme i těm zadkům, i tým intelektuálštině, všemu. Ale já si myslím, že to je o povaze. A Češi jsou srdeční. A humor by měl být srdečný. Takže já si myslím, že nejlepší humor je ten český.
1: A diváci dokáží ocenit, když se povede nějaký ten humor na jevišti a jsou tam rozdíly,
2: diváci
1: kdo nejvíc třeba tleská v cizině? Nebo...
2: Dokážou tleskat a dokonce vědět, že to do textu nepatří a že ty herci ujíždějí úplně kam jinam.
1: Poznají
2: a oni poznají, tleskají, líbí se jim to. Takový to, když ujedete někam, že jo, nebo začnete takzvaně, nebo opravdu improvizovat, tak to a v Shakespeareovi zvlášť a diváci to poznají, což se mi stalo. Takže já si myslím, že my máme chytrý publikum, chytrý humor, Já nechci být nafoukaný, já chci být zdravě sebevědomý.
1: Ano.
2: A mám pocit, že ten český humor je nejlepší. Když
1: Říká.
2: Se podívejte třeba na takový film Pani, vy jste vdova, teď mi jenom napadlo. No, prosím. A nebo o věci, které jsou prastarý z první republiky filmy. Některé televize je pouštějí furt. A já jsem vždycky říkal, no tak to už je. A pak jsem to začal vidět, já jsem se smál, Hugo Haas, já jsem se smál. Když ten humor je stále platný, to znamená, je-li to kvalita, kvalita zůstává. A česká kvalita na humor je. Akorát nejsou ty dělníci toho humoru trochu.
1: Který by
2: nevím, kdo
1: dál.
2: By byl novej Hugo Haas, kdo by byl novej Menčík, kdo by byl novej Zelenka. Já je nevidím. Všichni říkají, když to tu je, jen to vytáhnem, počkejte. Nic. Prd.
1: Přijde to, věřím
2: nepřijde,
1: tomu.
2: Nepřijde, buďme optimisté. Pouze z těch lidí, kteří to říkají, se stávají směšnými. A není jo. To humor, ale jsou směšní.
1: Hmm.
2: To je rozdíl, prosím.
1: Třeba se to změní. Slávek
2: no,
1: Jandák, náš dnešní osem optimista.
2: No,
1: a teď
2: blbý.
1: Vy si vybírejte. Bedřich Zelenka ještě jednou, vyprávění třeba o rodině a fyskultuře, anebo dvojice Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a Maturita z politického hrašení televize Nova a v režii Jiřího Adamce. Nabídka B. Ačko Bedřich Zelenka, Bčko Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. Vy si tedy vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo píšete SMSky a odesíláte je na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Stále můžete hlasovat a vybírat si buď Bedřich Zelenka nebo Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Ptají se vás, co volíte, tady Patrik Rozehnal a Vítězslav Jandák. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i vaše hosta. A volím Zuzanu Bubílkovou a Šimka.
4: Děkujeme, Iveto.
3: Hezké léto obou.
2: Vám taky, krásné, se vydaří. 731 800 900, to je telefon do studia. Kdo tam je?
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové. Já dávám hlas Bezřichovi Zelenkovi. On o sobě říká, že je největší český koník. On měřil 2 metry.
2: To je pravda, ano. Ano. Dobře, děkujeme za to, ať se vám daří. Mějte se pěkně.
4: Mějte se hezky.
2: S kým si teď popovídáme?
6: Dobrý den, dobré humory a dětské odpoledne. Zdravím Patriku, vás a vašeho hosta pana Vítězslava Jandáka. Děkuju. Přeju vám, pane Jandák, dnešnímu svátku všechno nejhezčí, nejlepší, ať se vám daří, ať jste šťasten a zdrav. Patriku, hlasuji pro A, všem přeji krásný večer či příjemné středeční ráno.
2: Dobře, děkujeme za to, moc. Mějte se krásně, kdo další?
7: Dobrý den, tady Marie ze Stonařova, já bych chtěla Bčko.
4: Bčko.
2: Dobře, děkujeme za to a budeme sčítat hlasy už za malou chvilku. Ještě jeden, ten poslední, komu přijde, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás chlapi, panu Jandákovi hlavně zdraví svátku a hlasuji pro Bčko.
4: Děkujeme moc.
2: Dobře. Tak jo, Bčko, vyhrálo, vyhrála změna, chcete se posunout dál do jiného šuplíčku v archivu za Zuzanou Bubílkovou, Miloslavem Šimkem a tedy je to jejich vyprávění nebo vystoupení nazvané Maturita.
9: Sraz nebudeme nazývat pana poslance Kavana jeho krycím jménem agenta bývalé STB.
10: Ano.
9: Víte, že soud dospěl k názoru, že Kato nespolupracoval vědomně.
10: Kavan nespolupracoval? On snad spolupracoval nevědomně. To je ještě horší, paní profesorko. Víte, jaký je rozdíl mezi Kavanem Kato a Týden starý chleba? Žádný, oba jsou stejně natvrdlí.
9: Nezajímají vaše názory, mě zajímají fakta. A fakt je, že pan poslanec Kavan několikrát vysvětlil svou nevinu v televizi.
10: No tak Kavan vysvětlí cokoliv. Vzpomínáte, jak vysvětlil to, že naboural ve Sněmovní ulici 3 auta? Odmítl dechovou zkoušku, krevní zkoušku a když policisté trvali na tom, že je z něj cítit alkohol, říkal, že si namazal krk francovkou. Tak to je výmluva na úrovni toho manžela, kterého manželka přistihla v ložnici s mladou slečnou v době povodní a on říkal, což veď, vůbec ji neznám, to není moje milenka, tu mi jsem přihnala povodňová vlna.
9: vás necháme pana poslance Kavana, ano?
10: Jak si přejete, no. Paní profesorko? Necháme pana poslance Kavana.
9: Si vás nedělejte tady opičky s rukama, vypadáte blbě.
10: A vy, když to děláte, si myslíte, že vypadáte jak, paní profesorko? Já jsem se snažil jenom se vám přiblížit. Co jste se ptala, prosím vás?
9: Že necháme pana poslance Kavana být.
10: Já jsem dostal otázku, naše současná politická scéna, Kavan do ní bohužel stále ještě patří.
9: Co vás tak fascinuje na tom Kavanovi?
10: No například to, jakou má paměť. To jsou výpadky jak v temelíně. Potom víte, že nedávno mu objevili v jeho pracovně na ministerstvu zahraničí tajný trezor.
9: No to je...
10: A co tam bylo? Že vás zkouším, promiňte?
9: No peníze tam byly.
10: Peníze. Jo. Několik set tisíc korun tam objevili. Kavan napřed tvrdil, že tam žádný peníze nejsou. Když mu to dokázali, tak říkal, ano, to jsem ušetřil z diet na služební cesty. To asi lítal až na měsíc. Pak si nehoj vzpomenul, jestli ty diety zdanil. Pak to vzal zpátky, řekl, že to byly peníze od sponzorů. Potom

0: koalice pak se zmrzkla jak pijavice. Koalice je vlastně pro sociální demokracii taková bambulka na prvním ocase českého lva. A z jednotlivců je největším zoufalcem na naší politické scéně, pomineme-li Kavana Kato, pan Ivan Pilip.
1: Z vás, jak byste hodnotil pana Pilipa?
0: To je ten druhej bambula na druhém ocase českého lva.
2: Politická satira, už je to 22 let, co odešel Miloslav Šimek, jenom připomínám. A maturita, téma, protože tohle byla jako maturitní otázka v této scénce. Jak si na maturitu svou vzpomíná Slávek Jandák?
3: Člověče, já už si nepamatuju, co bylo včera. A maturita to bylo v minulém století.
2: Tak aspoň z čeho to bylo?
3: Já už taky nevím. Ne,
2: tak čeština určitě?
3: No čeština to bylo dobrý. Jo. Matematika jakž tak. Myslím, že to byl dějepis. To taky dobrý, protože já jsem husita, hrozný jako na země. Já jsem byl strašně hrdý třeba na Žižku, protože málo kdo ví, že o Žižkovi se učí třeba i ve West Pointu na americký vojenský akademii, jako historický
2: jako
3: způsob
2: vojenské schopnosti.
3: Jistě. Akorát my ho pomlouváme, že to byla Lapka teďka, ale ty ho neberou jako Lapku, ty ho berou jako jedno z géniů, jako Napoleon a podobně, tak je tam Jan Žižka. Aha. To je zvláštní. Ovšem nesmí ho pak točit jako film, protože z toho jaksi Žižky nezůstalo vůbec nic. Teď mám na mysli ten poslední film o Žižkovi. No to je jedno, ale ten třetí předmět si nepamatuju. To musel být tělocvik.
2: No tak ne, dobrý. Máme tři, máme češtinu, dějepis a matematiku.
3: A matematiku, to byly tři předměty, že jo?
2: No tělocvik ještě, že by byl. To
3: ne, no já si myslel, že já teda byl dobrý, to bylo v tom metráčku, ještě to bylo, jsem běhal, ale teď už bych nematuroval vůbec.
2: Takže nic, kdyby byl tělocvik u maturity, vyběhal byste si z něj nejlepší známku.
3: Tehdy dobrou, skutečně jo, dobrou. Jo. Já i při svý vejšce jsem hrál basketbal tehdy. Jezdil jsem na lodi. Teda
2: to nebylo vyšších hráčů?
3: Ne, ale já byl hbitej hrozně, já je podbíhal a dobrý. Ne, tak mrňavaj zase nejsem. 174. Dneska je to mrňavý, to je zajímavé.
2: No, tak je pravda, že ano, v té době.
3: Jsme mluvili o tom Zelenkovi, ten byl dlouhej.
2: Ano,
3: že?
2: Dva metry, no.
3: No, to bylo, takže takhle, no, nespomínám si.
2: Dobře.
3: Ne, Patriku, ne.
2: Nevadí, i tak jsme to probrali dost. A teď poslední možnost pro vás, posluchači, hlasování a výběru poslední ukázky. Buď budeme pokračovat s maturitními otázkami na politické téma se Zuzanou Bubílkovou a Miloslavem Šimkem, nebo to bude silvestrovský večer a ženy,
3: no.
2: 70. léta, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další kolegyně. Vybíráte si ale vy, takže 731 800 900, telefon opět v provozu pro poslední dnešní hlasování v této hodině, anebo SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, humor mezera B, Lubomír Kostelka, Jiří Lír a další. Tak do toho budeme sčítat hlasy, ty vaše.
4: Humor Jáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírat můžete dál, je tu telefonní číslo 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnic. Zdravím taky všechny čáky, že se mě poslouchají. Nebo humor, já jdu, já teď nevím.
1: Tak Ačko nebo Bčko? Ačko nebo Bčko tedy?
2: A dal bych si bubu.
1: Dal byste si bubu. Dobře, zklamu, ale bohužel nestačilo to tentokrát na vítězství. Ano. Hlasy rozhodly o tom, že půjdeme do silvestrovského večera s Kostelkou, Lírem a dalšími.
3: Čau, pečulíme! To koukáš, co představ si. Oskar mě nechal čekat před barákem, ale já jsem poslala taxík pryč, schovala se na schodech a hubky šupky.
4: Co to děláš? Neblázni, prosím tě.
3: Takže dám vždycky přednost opuštěnému samotáři než sukničkáři, jako je Oskar.
4: Ano, já si nemám s kým promluvit. Nikdo mě nepodá šálek čaje, ale až mě ho podají všichni najednou.
3: Víš, že já tě vlastně zbožňuju.
4: Ne, to nevím. To skutečně nevím, Milonko. Jenom vím, že jsi vybrala báječnou chvíli. On totiž kvartýr je plný ženský, víš?
3: Já se nevytahuj, ty Don Juan opuštěnej.
4: Já, že se vytahuju? Tak pojď.
3: Ale kam?
4: Pojď, doložni se.
3: Kam?
4: Doložni se. Tam je zrovna jedna. Prosím
3: pěkně. Oristo.
4: Prosím pěkně. No,
3: co tam dělají ty děti?
4: Děti? Ty mám z pátého manželství. Ale ta ženská, ta tě nezajímá?
3: Tam žádná není.
4: Cože? Tak to skočila z okna.
3: Ano, a zavřela za sebou, aby si nestydnul, víš, ale mě neunikneš. Mě, Péťo, neunikneš?
4: Jenom, šetři vášněma. To, co zvoní, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on.
3: A heleme se, to jsem zvědavá, co se mnou udělá.
4: Do koupelny.
3: Jáčku, do ložnice. Já nejsem zvyklá spinkat v umyvadle, víš?
4: Dobrý večer,
5: kamaráde.
4: Co tu děláš?
5: Já jsem vyšel ven a ona mě frkla přímo s taxikem před nosem. Ale určitě jela na klubu a tam na mě čeká, protože kamaráde, já znám ženský.
4: Jo, ty jsi odborník, Oskare, ty jsi na ženský naprostej odborník.
5: Já mám takový geniální nápad.
4: No.
5: My tady uděláme spolu panskou jízdu, rozjedeme to tady.
4: Počkej, Oskar.
5: Přines
4: pašky a rozkopujeme
5: to tady.
4: Posaď se, udejš pohledničko, kamaráde, tak. Já zatím skočím pro lávinky, jo? Kamaráde, odpust mě. Ať se stane, co se stane. Já už bych tu samotu dál nevydržel.
5: Ty, Vánočky, ty mě úplně fascinujou. A sama buchta, flaška žádná, se musíme pojíhat, kde co ten chlapec.
6: Konečně trochu vzduch.
5: Dobrý večer, flaška žádná. Podíváme se, jestli není tady, co je?
6: Ježišmarja, tak ho směl zapít.
5: To se mu ani nedivím, flaška žádná. Není žádná, tak...
3: Už je vzduch čistý, Petr.
5: Ale on jí má rozdělenou ještě
3: celé. No jak dlouho budeme hrát ještě, člověče, nezlob se.
5: Pro Krista pána! Tak takhle vypadá silvestrovská noc starýho mádence. Od manželky až po milenku je tady úplně všechno.
6: Ježišmarja, Adolf, co tady děláš?
7: Ani ve snu mě nenapadlo, že ještě letos budu muset rozdávat facky.
0: Humoriáda.
1: A dnešní na konci hostem byl Vítězslav Jandák. Já moc děkuju. A
8: já
1: se
8: taky
1: daří.
8: Děkuju, Patriku.
1: A mějte se pěkně a nezapomeňte zítra v Humoriádě Libuška Švormová.
0: A smějte se.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Studentům zahradnictví v Kopidlně začaly letní praxe. Cena kolejného v Hradci Králové se zvedne o inflaci. Policie zasahovala na pražském magistrátu. Bude polojasno až oblačno, během dne postupně až zataženo, večer místy přehánky a teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí. Krásné ráno. Všichni studenti střední zahradnické školy v Kopidlně musí v době letních prázdnin na čas zpátky do školy. Při povinné týdenní praxi zbavují školní záhony plevele, zastřihují rostliny, sekají park a sklízejí zeleninu, vysvětluje mistrová odborného výcviku Petra Sedláčková.
2: Studenti mají ve školním roce jeden týden volno a zase na oplátku potom v době prázdnin na jeden týden nám sem jdou pomoct. A dělají se i sezónní práce, které vlastně jindy nejdou, jako je třeba očkování nebo sklizeň letníček na sušení.
0: Studenti Univerzity Hradec Králové si od září připlatí za ubytování na kolejích. Cenu škola zvýší o 2,5%, tedy o výši meziroční míry inflace. Zájem o bydlení přitom i letos převyšuje kapacitu Palachových kolejí. V prvním kole žádostí zůstalo bez ubytování 45 ze 400 zájemců. Univerzita očekává, že zájem ještě zvýší studenti prvních ročníků. Žádosti o ubytování můžou studenti podávat do 9. srpna. Teprve potom bude univerzita znát konečný počet zájemců. Letos navíc očekává vyšší počet zahraničních studentů. Policisté zasahovali v budově pražského magistrátu ve Škodově ulici. Informaci potvrdil policejní mluvčí Jan Rybanský. Kriminalisti podle něj zadrželi dva lidi. Podle serveru Seznam zprávy policie prověřuje možné uplácení na odboru pozemních komunikací. Případ dozoruje pražské státní zastupitelství. Podle jeho mluvčího Aleše Cimbaly zatím nikdo nebyl obviněný.
3: Nyní se přípravné řízení trestní nachází ve fázi prověřování. Účelem prověřování je objasnění a prověření skutečností, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin. V současnou chvíli není možné jakýmkoliv způsobem předjímat či odhadovat, zda budou splněny zákonné podmínky pro to, aby byla zahájena další fáze přípravného řízení, to je vyšetřování, respektive aby bylo sděleno obvinění konkrétním osobám. Sport.
0: Soupiska týmu hradeckých basketbalistek doznala mnoha změn. V kabině bude chybět Eliška Hálová, která ukončila kariéru, i Tereza Králová, ta přestupuje do Brandýsa. Pokračovat nebude ani Eva Kameníková, která bude hrát v Brně. Naopak posily hradeckého celku vyjmenovává šéf klubu Miroslav Volejník.
4: Přichází nová hráčka Alexandra Buknová, slovenská reprezentantka na křídlo. Přichází sestra Julči Pilařový Jitka, která hrála ve Slovence Praha a podařilo se nám přesvědčit Harris, aby tady byla i další rok. Podepsali jsme ještě jednu Američanku Remu Kaleči Olege, která byla na americké univerzitě. Počasí.
0: Bude polojasno až jasno, postupně oblačno až zataženo, odpoledne a večer místy slabé přehánky, na horách četnější a vydatnější. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách do 17. Vítr severozápadní až západní bude zesilovat na mírný. Rozptylové podmínky budou ráno místy mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na poruchané vozidlo dejte pozor, na dálnici 35 stojí u 197. kilometru ve směru na Hradec Králové. Tolik z dopravy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Po zprávách s Lukášem Pochylím vám taky Jakub Šmit začíná přát. Dobré ráno, dnes je středa 22. července, 4 minuty po páté začíná ranní informační servis na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. V něm za chviličku budeme mluvit o tom, že vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. Do své studie navíc stále hledají další dobrovolníky a víc tedy v první reportáži našeho dnešního dobrého rána za pár minut. No a budou nám zpívat Miraj, Tomáš Linka a jako první v dobrém ránu dnes Helena Vondráčková. Tak jdeme na to. Dobré ráno.

0: Tomáš Linka v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, teď 10 minut po 5. hodině. No a vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. Právě způsob, jakým odhadují krátké časové intervaly, by mohl napovědět víc o fungování této poruchy soustředění i zpřesnit její diagnostiku. Do studie stále hledají děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let.
1: Jsi připravená?
2: Jo.
1: Tak 3, 2, 1. Můžeš. Další řády, kluci.
3: Připomíná to obyčejnou hru z obrázky. Ve skutečnosti ale vědkyně Kateřina Derflová z Národního ústavu duševního zdraví nejdřív ověřuje, jak se 9letá Lucka zvládá soustředit i pod časovým presem.
1: Teďka jsem Lucce administrovala úlohu zaměřenou na selektivní pozornost.
3: Po papírovém testu přichází úkol na počítači.
1: Tady v tom úkole budeš potřebovat co nejrychleji reagovat a stisknout tady to tlačítko Enter, ještě to nestiskávej. Ve chvíli, kdy se ti objeví na obrazovce modrý kruh. To je opět zaměřené na pozornost, ale také na reakční čas a na takzvané potlačení odpovědi, inhibici, což jsou přesně domény, ve kterých mívají ADHD děti v obtíže.
3: V dalším úkole zase Lucka sleduje, jak dlouho je na počítači zobrazený obrázek a pak se snaží stejně dlouhý čas sama zopakovat.
1: Krátké časové úseky v rámci intervalového časování tyto děti vnímají méně přesně, často udávají nějaké extrémní odpovědi.
3: Právě odlišné vnímání času podle Kateřiny Derflové souvisí i s tím, proč lidé s ADHD ztrácejí pojem o čase nebo mívají potíže s jeho plánováním. S ADHD ale často nejde jen o vnímání času. Obtíže se můžou během dne promítat i do schopnosti udržet pozornost. Své o tom ví i Lucčin tatínek Ladislav.
4: Z těch 5-6 hodin, první 2 hodiny se soustředí skvěle a pak už jí ta pozornost začíná utíkat. A tu 5-6 hodinu třeba už vůbec není schopná tu pozornost ukočírovat.
3: Stejně jako 9letá Lucka pomáhají vědcům hledat odpověď i další děti. Do studie se jich zatím zapojilo kolem 50. Výzkumníci ale stále hledají další děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu duševního zdraví. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: středa 22. července v kalendáři, dnešek je 203. dnem v tomto roce a svátek má Magdalena, tak přejeme všechno nejlepší. Zpěvák Jaromír Majer dneska oslaví 83. narozeniny, potom tady vidím jméno hokejisty Jiřího Šejby, ten bude mít 64. narozeniny a britský princ George slaví 13. narozeniny. Dnes je taky svátek svaté Marie Magdalény. Tak jenom, abyste věděli, pojďme se podívat společně, jak bude venku a jak tam je taky možná.
1: Počasí.
0: Teploty se pohybují a můžou klesat až k 11 stupňům Celsia. Tady v Hradci Králové teď kolem 12 nebo 13 stupňů, to též v Rychnově. V Jičíně také, v Trutnově o něco chladněji, tam teď 11 stupňů a v Náchodě asi 12 stupňů Celsia. Co nás čeká během dne? Bude polojasno až jasno. Postupně ale oblačno až zataženo. Odpoledne a večer místy slabé přehánky, na horách četnější a vydatnější. A teploty dnes budou stoupat maximálně ke 23 stupňům, takže ten teplotní rozptyl dnes 20 až 23 stupně Celsia, na horách do 17. Povane k tomu slabý severozápadní až západní vítr, bude zesilovat na mírný a biozátěž bude dnes na jedničce.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: stále píšete do spotřebitelského servisu Českého rozhlasu Hradec Králové na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. No a tentokrát jste oslovili našeho spotřebitelského rádce Josefa Černého proto, že nemáte kde podat reklamaci.
1: Pan Patrik chtěl reklamovat boty, které se po několika nošeních rozlepily, ale bohužel narazil jen na zamčené dveře prodejny s nápisem, že prodej se skončil. Pane posluchači, předpokládám, že se jedná o menšího prodejce, který nemá žádnou další prodejnu. Podle zákona by měl u oznámení, že končí, nechat také adresu, kde je možné vyřizovat reklamace. Většina prodejců to nedodržuje, tudíž je nutno uplatnit reklamaci na jeho domácí adrese. Je totiž pravda, že i když ukončil činnost, za výrobek odpovídá dokonce jeho záruky.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: 5.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Kočičí útulek v Číčové na Rychnovsku má potíže. Na jeho transparentní účet dorazila platba od podvedeného člověka. Případ prošetřuje policie a spolek má obavy, že zranitelným zvířatům můžou chybět peníze na krmivo i veterinární péči. Překladatelé a tlumočníci se obávají o budoucnost svého oboru na Univerzitě Karlově. Tamní filozofická fakulta chce totiž kvůli úsporám zrušit samostatný ústav translatologie a výuku přesunout pod jiné katedry. V bývalém internátu v Opočně vzniknou dva byty pro děti a zázemí pro vedení dětského domova Naděje. Královéhradecký kraj vypsal soutěž na úpravy prvního patra internátu. Americká celní správa už vrátila některým českým firmám cla, která letos v únoru zrušil tamní nejvyšší soud. Několik set tuzemských společností by podle odhadu agentury CzechTrade mohlo získat zpět až 14 miliard korun. Fotbalista Jan Bořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části trestu. Provinil se vyloučením a vyhrožováním rozhodčímu v dubnovém ligovém utkání v Hradci Králové. Bude polojasno až jasno, postupně oblačno až zataženo, odpoledne a večer místy slabé přehánky, na horách včetnější a vydatnější. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách do 17, slabý západní až severozápadní vítr bude zesilovat na mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na kamion s defektem dejte pozor na dálnici 11, odstavený je u 63. a 5. kilometru směrem na Hradec Králové. Ze silnic všechno, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Nosím černý

0: Denní tisk.
1: 6:07 dnes, tedy ve středu 22. poprvé otvíráme noviny. Společně začneme Mladou frontou dnes přílohou Kraj Hradecký. Nejspíš už příští rok začne v Hradci Králové růst nové sídlo Lesů České republiky, největší česká dřevostavba. Je rozhodnuto, podnik Lesy České republiky by do roku 2034 měl v Hradci Králové dokončit největší administrativní dřevostavbu v Česku. Ještě v dubnu nebylo vůbec jasno, státní společnost zvažovala rekonstrukci stávající budovy ředitelství na Novém Hradci. Po nedávné návštěvě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jasno je. Lesy České republiky chtějí pod novým vedením ještě letos získat stavební povolení a za rok začít po etapách stavět. Jde o největší zlom v plánech, které se zrodily už v roce 2015 za generálního ředitele Daniela Soráda. O 3 roky později však podnik veškeré přípravy kvůli kůrovcové kalamitě založil do šuplíku a připustil, že jednou z možností je prodej celého projektu. Později propadlo stavební povolení a zdálo se, že je konec. Lesy České republiky však v roce 2023 projekt oprášili a zásadně proměnili technologii. Původní nosné betonové konstrukce by mělo zcela nahradit dřevo. Podrobnosti ve velkém článku v Mladé frontě dnes, tak si přečtěte. Regionální deníky dnes přinášejí zprávu, že falešní bankéři obrali Hradec Králové o 46 milionů korun. Určitě jste o tom také slyšeli. Včera už jsme přinesli informace. Správa nemovitostí Hradec Králové se stala obětí masivního finančního podvodu. Jeden ze zaměstnanců podlehl sofistikovanému nátlaku falešných policistů a bankéřů a bezvědomí vedení města a té společnosti převedl na cizí účty zhruba 46 milionů korun. Podrobnosti tedy si můžete přečíst v dnešním hradeckém deníku, my o tom ještě budeme mluvit a naváže na to reportáž Adely Kavříkové, tuším po 7:00 i v našem vysílání, tedy zase s aktualizovanými informacemi uslyšíte, takže si přečtěte nebo nás poslouchejte. No a ještě jedno téma vybírám z dnešního Práva, kde píšou, že 2 lidé viděli pumu, velkou kočkovitou šelmu zahledl v pondělí dopoledne muž z obce Kvasejovice na Táborsku, minulý týden pak viděla takové zvíře i řidička mezi Ševětínem a Mazelovem na Českobudějovicku. Oba svědci se shodují, že jde o černou pumu. Policisté o možném výskytu šelmy informovali starosty přilehlých obcí, veterináře i myslivce. Zatím nejsou zprávy o tom, že by šelma utekla z nějaké zoologické zahrady či soukromému chovateli. Pokud se jedná o totéž zvíře, tak

0: Český rozhlas Hradec Králové, s vámi za minutu už bude 6:45. Hostem dobrého rána dnes po 8:30 bude hudebnice a multiinstrumentalistka Jana Kaplanová, dlouholetá členka skupiny Trabant, která vyměnila ruch Prahy za klid tady u nás ve východních Čechách pod horami, v Rudníku, v Podkrkonoší. Tak se jí zeptáme, jak se jí tady líbí, jak se jí tady žije. Ona učí taky na dvou základních uměleckých školách, v Trutnově a v Hostiném. Taky o tom si budeme s Janou Kaplanovou dnes v dobrém ránu povídat po 8:30. Určitě si poslechněte. Počasí. No a dneska nás čeká polojasný až jasný den, postupně bude oblačno až zataženo také, odpoledne a večer místy i slabé přeháňky, na horách četnější a vydatnější. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách do 17, povane k tomu slabý severozápadní až západní vítr a bude zesilovat na mírný. Biozátěž bude dnes na jedničce.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny.

0: Dnes uplynulo 565 let od úmrtí francouzského krále Karla VII. Vládl v letech 1422 až 1461 a byl přezdívaný Vítězný. Jeho jméno je neodmyslitelně spojené taky se jménem Johanky z Arku, protože i její zásluhou dovedl Francii k úspěšnému ukončení stoleté války. No a tak se Petra Beránková, tentokrát dětí ve školce, zeptala.
1: Kdo je to král?
2: Že dává třeba někomu rozkaz, že vládne nehradu.
1: Co všechno ještě dělá král?
2: Dává lidi do vězení. Všechno, co ho napadne.
1: Znáte z historie jména nějakých králů?
2: Karel IV.
1: Znáš ještě nějakého krále?
2: Ani jednoho.
1: Jak se takový král obléká?
2: Že má korunu, že má plášť, že má šaty.
1: Co to je hermelín, když se řekne, že má král hermelín?
2: Nevím, to je nějaká ozdoba.
1: Musí mít král jablko a žezlo.
2: Jo.
1: K čemu je má?
2: Bouchá do stolu. Jablko se když tak sní.
1: Jak se jmenuje manželka krále?
2: Královna.
1: A jak se jmenuje králova dcera?
2: Princezna.
3: A takhle to vidíme my.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Josefově začaly přípravy metalového festivalu. Dvorská charita vyhlásila sbírku na nové vybavení. Kybernetických hrozeb loni v Česku ubylo. Bude polojasno až oblačno, během dne postupně až zataženo, večer místy přehánky a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí. Hezké ráno. Organizátoři metalového festivalu Brutal Assault začínají v pevnosti Josefov s prvními přípravami. Od 5. do 8. srpna tam očekávají až 20 000 návštěvníků. Připravené budou pro návštěvníky speciální vlakové a autobusové spoje, říká za organizátory Zdeněk Konečný.
4: Tak jako v předchozích letech i letos vypravíme několik speciálních vlaků z Prahy, tak abychom zajistili co nejplynulejší příjezd návštěvníků na festival. Stejně tak i po skončení festivalu budeme vypravovat speciální autobusy ze všech míst, kde ubytováme naše návštěvníky, ať už je to Hradec Králové, Náchod, Trutnov nebo třeba Polská Kudova Zdroj.
2: Oblastní charita Dvůr Králové nad Labem schání peníze na dokončení úprav hlavní budovy a jejího okolí. Většinu z potřebných téměř 50 milionů korun získá díky dotaci, současně použije i svoje našetřené peníze. Přispět ale můžou i případní dárci ve veřejné sbírce. Charita za dary pořídí například kuchyňské kouty, vestavné skříně nebo bezbariérový altán pro klienty. Počet kybernetických incidentů v Česku loni klesl, bezpečnostní hrozby ale budou v budoucnu důmyslnější. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.
5: Celkový počet incidentů v Česku loni klesl z 268 na 203 případů, a to přesto, že třeba pokusů o kyberútoky na průmyslový a energetický sektor přibylo. Útočníci ale byli méně úspěšní než v předcházejících letech. Jednu z největších hrozeb podle Českého kybernetického úřadu dál představuje Rusko. Skupina napojená na ruskou vojenskou rozvědku se podle Nukibu snaží například šířit špionážní malware přes šifrované aplikace Signal a WhatsApp. České instituce se zároveň loni podílely na několika úspěšných mezinárodních operacích proti ruským hackerským skupinám. Zpráva upozorňuje taky na rostoucí vliv Číny v oblasti umělé inteligence. Případné oslabení amerických lídrů by podle Nukibu mohlo posílit čínské AI služby. Michal Forst, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková porazila na turnaji Live Sport Prague Open Lindu Fruvirtovou a postoupila do druhého kola. Na pražské štvanici zvítězila taky Nikola Bartuňková, která přehrála Číňanku Yuan po obratu 2-1 na sety.
6: Já tady hraju poprvé takhle velký turnaj, je super, a že zase po delší době se hraje na takovém krásném kurtě, na centerku kurtě, myslím si, že jeden z nejhezčích kurtů u nás, takže já jsem si to fakt jenom užívala. No.
2: Do dalšího kola taky postoupili Valentová a Bejleková, na turnaji končí Kovačková a Samsonová.
3: Počasí.
2: Bude polojasno až jasno, postupně oblačno až zataženo, odpoledne a večer místy slabé přehánky, na horách četnější a vydatnější. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách do 17. Slabý severozápadní až západní vítr bude zesilovat na mírný. Rozptylové podmínky budou ráno místy mírně nepříznivé, postupně během dne dobré až velmi dobré a bio na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na poruchané vozidlo dejte pozor na dálnici 11, odstavené je na 75. a půltém kilometru ve směru do Prahy. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Ať 4 minuty po 6. pokračuje středeční dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je 22. července, svátek má Magdalena, tak přejeme dobré ráno a hezké vstávání. Samozřejmě oslavencům a oslavenkyním blahopřejeme. No a za chviličku budeme mluvit o tom, že v Libereckém a Moravskoslezském kraji se objevila ohniska takzvaného kočičího moru, předávají si ho hlavně tedy mezi sebou toulavé kočky. Podle veterinární komory má nemoc extrémně těžký a rychlý průběh. Víc tedy v další reportáži za pár minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Poslechněte si. A dobré ráno od Jakuba Šmita.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme vám dobré ráno, za 3 minuty už bude 6:45. No a kočičí mor se letos objevil na několika místech v republice. Podle veterinární komory je ohnisko v Moravskoslezském kraji, v oblasti okolo Studénky, Bílovce, na Novojičínsku a dále taky v Novém Boru na Českolipsku, kde se virus objevil na tamním sídlišti. Kočičí mor není přenositelný na člověka ani na žádné jiné zvíře, pro kočky ale představuje obrovské nebezpečí.
1: Máme teda klec, máme samozřejmě toaletu.
2: Vybavení na odchyt toulavých zvířat mi ukazuje pracovnice městské policie v Novém Boru Naďa Hromková. Tady se objevily zatím 2 případy kočičího moru.
3: U toho jsem byl konkrétně teda já s kolegou, odchytili jsme ji vlastně. Vykazovala známky nemoci, apatická byla, lehce by se ložit podvyživená.
2: Říká strážník novoborské městské policie. U obou koček se na základě rychlotestů objevily protilátky na kočičí mor. Veterinář je kvůli jejich stavu musel utratit. Vzhledem k vysoké proočkovanosti domácích koček výskyt viru v posledních letech plošně klesl. Stále se ale šíří mezi toulavými kočkami, řekla Českému rozhlasu v písemné formě doktorka z veterinární komory Eva Šula.
4: Letošní rok se bohužel nese ve znamení několika lokálních ohnisek, která vyskočila prudčeji než ve stejném období loňského roku. Onemocnění je extrémně závažné. Úmrtnost u neočkovaných koťat a mladých koček dosahuje bez léčby až 90%. Virus napadá kostní dřeň a ničí bílé krvinky. Zároveň devastuje sliznici střev, což vede k masivním, často krvavým průjmům, zvracení a fatální dehydrataci.
2: Vedení radnice v Novém Boru apeluje na obyvatele, aby dočasně zrušili krmná místa pro toulavé kočky. Nemoc se šíří i prostřednictvím potravy a vody, říká starosta Jaromír Dvořák ze starostů pro Liberecký kraj.
5: A znovu prosím, aby ti, co ty kočky tedy krmí, prováděli dezinfekci těch misek, dokonce jako v tuto chvíli ta krmná místa na chvíli byla ukončena. To je to, čím by skutečně těm kočkám mohli pomoct.
2: Po nalezení nemocné toulavé kočky by měli lidé volat policii nebo veterináře. Pan leukopénií jsou v ohrožení také domácí kočky. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, 6 hodin 18 minut. Dnes je středa 22. července, jak už jsme si říkali, svátek má Magdalena, narozeniny oslaví zpěvák Jaromír Majer, bude mu 83 let, taky hokejista Jiří Šejba, 64. narozeniny dneska má a slaví i britský princ George, bude mu 13 let. Dnes je taky svátek svaté Marie Magdalény. No a pojďme se podívat na to, co nás dnes čeká venku, jak tam bude. Máme pro vás novou aktualizovanou předpověď počasí, kterou před chvíličkou odeslal Tomáš Popelka, meteorolog, se kterým se spojíme dnes kolem 8:45 v dobrém ránu.
1: Počasí.
0: Tak dnes nás čeká přibývání oblačnosti a přeháňky hlavně na horách. Ráno polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnost, na oblačno až zataženo. Odpoledne a večer se ojediněle budou vyskytovat slabé přeháňky, na horách budou četnější a vydatnější. Teploty dnes 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 18. Pak nás čeká noc se zvětšenou oblačností a slabými srážkami. Teploty v noci klesnou na 14 až 11 stupňů. No a čtvrtek dle očekávání a už té dlouhodobější předpovědi bude opravdu chladnější, větrný a deštivý den. Zítra ráno bude oblačno až zataženo, během dne postupně velká proměnlivá oblačnost, zpočátku na horách, během dne i na ostatním území se zítra objeví přeháňky nebo občasný déšť, na horách budou srážky četnější a večer budou srážky slábnout, později ustávat a oblačnost začne ubývat a teploty zítra 18 až 21 stupňů. Tak už víte, jak bude. Nejenom dnes, ale taky zítra. A víc si řekneme samozřejmě, jak už jsem naznačil, s Tomášem Popelkou kolem 8:45, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, jako každé ráno v předpovědi s meteorologem. Teď je 6:20, dobré ráno.
2: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: 6 hodin 24 minuty, takže za 6 minut už bude půl sedmé. No a dopoledne tady bude František Hlubocký, zahradní rádce, to bude po 11. hodině v radioporadně, takže se budeme věnovat našim zahrádkám. Po 13. hodině pak Alex Minářová přivítá u mikrofonu rockového zpěváka, kytaristu, skladatele, textaře a hudebního producenta Roberta Kodyma, který nám řekne třeba i to, jak teď funguje kapela Lucie s novým zpěvákem.
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, aby řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě. Bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastický publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety.
0: A celý rozhovor s Robertem Kodymem dnes odpoledne po 13. hodině na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie Úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního spirituál kvintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky. Zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Řada dopravních omezení teď trápí řidiče v Trutnově Kryblici. Souvisí se třemi různými stavbami. Dělníci opravují Kryblickou ulici, pokládají optické kabely a neplánovaně řeší i havárii kanalizace. Železniční stanice v Týništi nad Orlicí se bude celá přestavovat. Správa železnic počítá s investicí skoro 2,5 miliardy korun. Práce začnou v příštím roce a skončí v závěru roku 2028. Zástupci Českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody poblíž Splitu. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu minulý měsíc zemřeli 4 Češi. Dálkař Radek Juška předvedl na mítinku v Banské Bystrici svůj nejdelší skok za posledních 8 let. Skočil 818 cm. Na vyrovnání vlastního českého rekordu mu scházelo 13 cm. Bude polojasno až jasno, postupně oblačno až zataženo, odpoledne a večer místy slabé přehánky, na horách četnější a vydatnější. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 18, slabý severozápadní až západní vítr se bude měnit na mírný.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na poruchané vozidlo dejte pozor na dálnici 11, odstavené je na 75. a půltém kilometru ve směru do Prahy. Ze silnic vše dobře dojte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě denní tisk.
1: A 7 minut po 7:30 opět vybíráme z dnešních novin. Začnu teď čínským deníkem, kde píšou, že další pozemky v lokalitě Kasárna v Jičíně hledají majitele, dražby startují v září. Město Jičín pokračuje v prodeji stavebních pozemků v rozvojové lokalitě bývalých kasáren. Další kolo elektronických dražeb parcel pro rodinné domy se bude konat tedy od 1. do 3. září. Následovat bude také dražba 4 pozemků určených pro výstavbu bytových domů. Elektronické aukce proběhnou stejně jako na jaře prostřednictvím portálu dražební portál CZ. A podrobnosti najdete v jičínském deníku. Já už se dívám do Mladé fronty, kde je pozvánka na hudební léto do Hořického muzea. Marie Olahová a Obecní výběr zahrají zítra, tedy ve čtvrtek od 19 hodin v atriu Městského muzea v Hořicích. Návštěvníky čeká setkání 3 generací na folkrockovém pódiu. Kapela se věnuje především vlastní autorské tvorbě, ale v repertoáru má také několik cover verzí. V případě nepříznivého počasí se koncert, který je součástí cyklu Hudební léto v muzeu, přesune do synagogy. Takže podrobnosti v dnešní Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký, přečtěte si. A třeba vás to taky zláká zítra na tento koncert do Hořic. No a ještě jedno téma vybírám z dnešního Práva, kde pak jsem viděl ten článek, který jsem vám chtěl přečíst tady. Stát vyplácí advokátům miliony kvůli Agrofertu. Za právní služby k dotacím koncernu Agrofert ve svěřenském fondu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO už stát zaplatil advokátní kanceláři Portos přes 2 miliony korun. Celá zakázka pak vyjde až na 8 milionů a týká se i možné vymáhání starých zemědělských podpor za miliardy. Za co fond advokátům konkrétně peníze z veřejných zdrojů přesně platí, ale nezdělil. Termín zakázky navíc s Portosem stanovil jenom ústně. Případ se týká národních dotací, které firmy Agrofertu dostávaly v letech 2017 až 2021. Babiš byl tenkrát premiérem také a i tehdy mnoha miliardový holding kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů. Podle auditoru Evropské komisi se si však přímý vliv na chod skupiny přesto tenkrát udržel. Podrobnosti tedy ve velkém článku na straně číslo 4 v dnešním Právu, takže si také můžete přečíst. Tolik z dnešních novin pro tuto chvíli. Za 5 minut už bude 6:45 a my vám dál přejeme hezké vstávání z Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, za dvě minuty už bude tři čtvrtě na sedm. No a tým ligových basketbalistek Hradce Králové se během letní přestávky velmi výrazně proměnil. O tom, které hráčky odešly a které naopak přišly a východočeský celek posílili, uslyšíte v dnešním sportovním příspěvku Tomáše Borovce za malou chvíli hned po písničce.
1: Počasí.
0: Teď už taky připomeneme ranní teploty v Hradci Králové 12,5 stupně Celsia, teď aktuálně v Trutnově kolem 10,5 stupně, Vyčíně 12, v Náchodě kolem 11 stupňů a totéž i v Rychnově nad Kněžnou, tam taky kolem 11 stupňů Celsia. Teploty už pomalu stoupají, ale nebudou stoupat moc, dneska maximálně na 24 stupňů Celsia, takže bude přeci jenom o jeden stupeň tepleji než včera. Čeká nás dnes přibývání oblačnosti a přeháňky hlavně na horách. Teď ráno polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnost. Na oblačno až zataženo, odpoledne a večer se ojediněle budou objevovat slabé přeháňky, na horách budou četnější a vydatnější. Teploty, jak jsem říkal, dnes 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 18. Pak nás v noci čeká zvětšená oblačnost a slabé přeháňky, teploty v noci klesnou na 14 až 11. No a čtvrtek bude chladnější, větrný a deštivý. Ráno zítra bude oblačno až zataženo, během dne postupně velká proměnlivá oblačnost, zpočátku na horách, během dne i na ostatním území se zítra objeví přeháňky nebo občasný déšť, na horách budou srážky četnější a večer budou slábnout, později bude ustávat i déšť a oblačnost začne také pak k večeru zítra ubývat. Teploty zítra ale jenom do 21 stupňů.
1: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Víte, co mají společného herečka Petra Nesvačilová a módní návrhářka Andrea Vytlačilová? Dozvíte se to v dalším díle našeho magazínu. Taky nahlédneme do letního šatníku a povíme, jak se obléci na společenské události, například garden party. V seriálu o etiketě probereme cestování o dovolené a v kosmetickém rádci poradíme, jak pečovat o nohy v létě.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: 6.50, sportovní informace nás čekají právě teď. Možná také sledujete Tour de France, velké antidopingové tažení právě na tomto závodu pokračuje. V noci na úterý totiž komisaři vzbudili další várku cyklistů, aby je podrobili dopingovým testům, včetně druhého jezdce celkového pořadí Remka Evenepoela. To všechno před úterní časovkou, ve které 26-letý Belgičan zase ukrojil něco z 5-minutové ztráty na dosavadního lídra, tady je Pogačara. Ten pro změnu zažil noční přepadovku o víkendu, podobně jako Jonas Vingegaard, který pak po nedělním pádu ze závodu odstoupil. Spekuluje se o tom, že to mohlo být právě i díky tomu, že se nevyspal, díky té kontrole. Také proto po půlnoční testování označili jezdci za nelidské a vyzvali ke změně systému. Tour de France dnes pokračuje 17. etapou, takže jestli se díváte, určitě se dívejte také dnes. Sport. My se ale teď budeme věnovat basketbalu. Basketbalový tým Hradce Králové doznal od konce minulé sezóny výrazných změn. Šéf klubu Miroslav Volejník si na téma odchodu a příchodu povídal s naším sportovním reportérem Tomášem Borovcem.
1: Rozloučili jsme se Sebou Kameníkovou, která tady prošla dorostem, odchází do Žabiny Brno. Hlavní důvod je to, že se dostala do Brna na vysokou školu. Natálka Martíšková tady odehrála dvě slušné sezony. Samozřejmě věděli jsme už dopředu, že to bude její přestupní stanice. Dostala nabídku ze Španělska, tak bude zkoušet další svoji kariéru v zahraničí ve Španělsku. Skončila nám Eliška Hálová z důvodu toho, že dodělala vysokou školu ekonomickou a chce se věnovat biznisu a rozhodla se skončit kariéru, což nás velmi mrzí, protože je jí 24 let a ještě mohla v Hradci pokračovat.
2: Jak to vypadá s Terezou Královou, u které také nebylo jasno?
1: Tereza Králová dostala nabídku DSK Basketbal Brandy Sandlabem, tento celý bude hrát z Eurocup, tak Tereza se rozhodla po 2 letech tady skončit a poslední obchod ještě je Dulča Vidrová, která chce zkusit taky zahraničí a odchází někde do Německa nebo někam do zahraničí.
2: Je to poměrně velký počet hráček, možná jednodušší v tuto chvíli říct, kdo zůstává.
1: Dulča Pilářová, Anička Brožová na středu, přichází nová hráčka místo Natálky Martíškové, Alexandra Buknová, slovenská reprezentantka na křídlo, přichází sestra Julči Pilářový Jitka, která hrála ve Slovence Praha a je bojovná a dává do zboru, tak si myslíme, že to bude fungovat.
2: Někdy je nezbytné sáhnout do zahraničí, což jste udělali v podobě Harris už v minulé sezóně, tak jak to vypadá?
1: Letos prakticky nám nezbyl žádný pivot a tady v České republice prostě na tom trhu nikdo není. Tak abychom byli trošku konkurenčně schopní, tak musíme šáhnout do zahraničí. Podařilo se nám přesvědčit Harris, aby tady byla i další rok, což mám velkou radost. Podepsali jsme ještě jednu Američanku, Remu Kaleči Olege, která byla na americké univerzitě a myslím si, že to bude výborná čtyřka.
2: Když jsme se spolu bavili po minulé sezóně a zmiňoval jste Harris, tak to bylo, že se vrací domů, že chystá svatbu a doví, jak to s ní bude, tak možná jste byl i pozitivně překvapený, že další krok v životě soukromém neovlivňuje tu její kariéru mimo Spojené státy.
1: Tak my jsme dostali soupis hráček od jeho agenta a Eri byla v nabídce, tak jsme ji oslovili, jestli by se nechtěla vrátit do Hradce a souhlasila, podepsala smlouvu a vdala se ve Spojených státech a myslím si, že si přiveze manželku i sem.
2: Říká šéf basketbalového klubu Hradecké Levice Miroslav Volejník před začátkem přípravy na novou ligovou sezonu. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: 20. ročník country festivalu Pecka 24. a 25. července v kempu Pecka. Věra Martinová, Michal Horák, Vojta Nedvěd, Tomáš Linka a Přímá Linka, Radek Novák a John Denver Tribute, Lokálka a mnoho dalších. Vstupenky v síti Ticketstream. Country festival Pecka 24. a 25. července www.countrypecka.cz.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Se záchranou sochy ve Velkém Vřešťově pomůže umělá inteligence. Vysoká nad Labem opraví rozhlednu Milíř. Pracovníci ruzyňského letiště jsou ve stávkové pohotovosti. Bude polojasno až oblačno, během dne postupně až zataženo, večer místy přehánky a teploty do 24 stupňů. Začínají zprávy s Lukášem Pochylým. Pěkné ráno. Obec Velký Vřešťov na Trutnovsku využije při opravě sochy svatého Jana Nepomuckého umělou inteligenci. Podle nezávislé starostky Michály Tomáškové se totiž nepodařilo najít kvalitní fotky, které by sloužily jako podklad pro doplnění chybějících částí.
3: Někdo asi tak před 15 lety ukradl dva andělíčky a už se nepodařilo je bohužel dostat zpět, takže budeme dělat nějakou rekonstrukci. Bohužel teda nemám úplně kvalitní fotky, podle kterých bychom je chtěli udělat tak, jak byly. Takže jsem to zkusila nějak přes umělou inteligenci si to jako přiblížit, ty body.
1: Obec Vysoká nad Labem plánuje na srpen další opravy rozhledny Milíř. Práce výjdou téměř na 3 miliony korun. Z celodřevěné konstrukce opakovaně napadené strakapoudem zůstanou nosné sloupy, naopak ochoz, střížka a další prvky budou nově z odolného pozinkovaného kovu. Původní dřevěné prvky totiž byly náchylné k zatékání vody a hnilobě. Zaměstnanci pražského letiště jsou ve stávkové pohotovosti, vyhlásili odbory. Nesouhlasí s tím, aby v čele představenstva letiště byl Radomír Lašák, kterého vybralo ministerstvo financí.
4: Odboráři uvedli, že mají strach o budoucnost letiště, protože Radomír Lašák dřív vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Zároveň se obávají privatizace letiště a jeho vstupu na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO takové plány vyloučila.
5: Existuje zákon o letišti. V tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
4: Odbory teď budou čekat, jestli Lašák sliby dodrží, jinak by ze stávkové pohotovosti přišly do stávky. Aktuálně je provoz letiště bez omezení.
6: Cestující se nemusí obávat nějakých omezení, jak při příletu, tak při odletu.
4: Říká mluvčí letiště Denisa Hejtmanková. Sám Lašák vyhlášení stávkové pohotovosti nekomentoval. Letiště má vést od začátku srpna. Dominik Hron, Český rozhlas. Sport.
1: 16. etapu Tour de France, kterou byla časovka, vyhrál Belgičan Remco Evenepoel. Druhý skončil průběžně vedoucí Slovinec Tadej Pogačar. Pro Evenepoela mělo etapové vítězství i osobní význam.
7: Je to pro mě velké vítězství. Mám tady rodinu a všechno ještě umocňuje belgický státní svátek, takže jsem dnes chtěl ukázat, jak jsem hrdý. Důležité pro mě také je, že vidím, jak se zlepšuji. Na začátku Tour jsem věděl, že jsem dobrý, ale teď se cítím ještě silnější a mám radost z toho, kam se posouvám. Jsem moc rád, že jsem si dojel pro vítězství.
1: Počasí. Bude polojasno až jasno, postupně oblačno až zataženo, odpoledne a večer ojediněle slabé přehánky, na horách četnější a vydatnější. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 18. Slabý severozápadní až západní vítr bude zesilovat na mírný. Rozptylové podmínky budou ráno místy mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré a bio na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na porouchané vozidlo dejte stále pozor na dálnici 11. Odstavené je na 75. a 0,5 kilometru směrem do Prahy. Zcela neprůjezdná je teď kvůli střetu dvou nákladních aut silnice 312 na okraji Českých Lipchav směrem na Choceň. Na místě jsou záchranáři, úsek můžete zkusit objet přes Počtejn a nebo Orlické podhůří. Tolik z dopravy, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Přejeme dobré ráno, i teď 4 minuty po 7. Tady je Český rozhlas Hradec Králové, od mikrofonu vás zdraví i Jakub Šmit. Dobré ráno a hezkou středu 22. července. Podvodem za přibližně 46 milionů korun ve správě nemovitostí v Hradci Králové se kromě kriminalistů začal zabývat taky odbor interního auditu města. Výsledky by mohl mít koncem příštího týdne. Nové okolnosti případu, o kterém se veřejnost dozvěděla v pondělí večer, přinese už za chviličku tedy Adéla Kavříková, naše reporterka, která všechno sleduje. A v Bleskovce dobrého rána před 7:30 si i dnes zahrajeme o radiokartu z radioservisu. Dneska vás tam čeká na ní audiokniha Vražda v zastoupení. Případ detektivní kanceláře Ostrozrak, Josef Škvorecký a Jan Zábrana, podání Lukáše Hlavici. Takže vám přeju hodně štěstí, ať to i dnes vyjde. No a ještě jednou dobré ráno z Hradce Králové, ať se vám do středy s námi dál hezky vstává.

0: 7 hodin 12 minut, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. No a jak asi víte, podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové o 46 milionů korun. Peníze z účtu městské organizace odeslala zaměstnankyně, která podlehla tlaku falešných bankéřů a policistů. Podle kriminalistů jde o historicky nejvyšší škodu při tomto typu podvodu v Česku.
1: Případem se začal zabývat odbor interního auditu města. Mimo jiné prověřuje, jak zaměstnankyně dokázala obejít systém víceúrovňové kontroly plateb, popisuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
2: Jednalo se o běžné provozní finance na účtu organizace. Nešlo o jednu platbu, ale o více transakcí během několika dnů, které na první pohled nevyvolaly podezření. Systém správy nemovitostí přitom předpokládá kontrolu více osobami. Je nyní proto předmětem vyšetřování policie, k čemu vlastně došlo.
1: Peníze z běžného účtu organizace odeslala zaměstnankyně pod nátlakem a bez vědomí kolegů i města. Audit má skončit v závěru příštího týdne. Personální kroky se ale město podle mluvčí chystá udělat dříve.
2: Ještě během tohoto týdne ale vůči konkrétnímu zaměstnanci budou vyvozeny pracovně právní důsledky.
1: Ředitelka správy nemovitostí Jaroslava Bernhardová uvedla, že šlo o selhání jednotlivce, do jehož kompetence patřilo nakládání s penězi. Běžný provoz, výplaty mest i plnění závazků jsou podle ní zabezpečené a fungování společnosti útok neohrozí. Případ se stal minulý týden. Od té doby se jim zabývají krajští kriminalisté.
3: Vše zatím nasvědčuje tomu, že se jedná o podvod. Pachateli hrozí v takovém případě až desetiletý trest odnětí svobody. V tuto chvíli nemůžeme být konkrétnější, veškeré okolnosti jsou předmětem dalšího šetření. Naši kriminalisté dělají od prvopočátku maximum proto, aby vypátrali pachatele a minimalizovali vzniklou škodu.
1: Říká policejní mluvčí Magdalena Vlčková. Město teď kvůli útoku chystá školení zaměstnanců zaměřené na rozpoznávání podvodných telefonátů. Samotná správa nemovitostí, která spravuje městské byty nebo akvacentrum, teď zjišťuje, jestli škodu pokryje její pojistka. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno, přejeme i teď 17 minut po 7 z Českého rozhlasu Hradec Králové, středa 22. července, svátek má Magdalena, jak už víte. Zpěvák Jaromír Majer dneska oslaví 83. narozeniny, taky britský princ George slaví, tomu bude 13 let a dnes je svátek svaté Marie Magdaleny. Říká se, na Máří Magdalénu očekávej jistý déšť.
1: Počasí.
0: Tak pršet dnes bude, ale víceméně hlavně na horách. Deštivý den čekáme až zítra. Dneska tedy přibývání oblačnosti a přehánky hlavně na horách, jak jsem říkal, teď ráno a taky dopoledne polojasno až jasno. Během dne pak bude přibývat oblačnost na oblačno až zataženo a odpoledne a večer se ojediněle budou objevovat slabé přehánky, na horách budou četnější a vydatnější. Teploty dnes do 24 stupňů, na horách do 18. Noc bude se zvětšenou oblačností a slabými srážkami, teploty klesnou v noci na 14 až 11. stupňů, no a zítřek bude chladný, větrný a deštivý. Zítra ráno bude oblačno až zataženo, během dne pak postupně velká proměnlivá oblačnost, zpočátku na horách, během dne pak zítra i na ostatním území se objeví přehánky nebo občasný déšť, na horách budou srážky četnější a zítra večer pak budou srážky zase slábnout, později úplně ustávat a oblačnost začne ubývat. Ty zítřejší maxima jenom do 21 stupňů.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 7:23 budeme hrát, soutěžit teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Jak víte, celý tento týden ráno hrajeme o radiokarty z radioservisu, což je taková pěkná věcička. Je to nosič s unikátním stíracím kódem, pod kterým si na webu radioteka.cz stáhnete konkrétní audioknihu či mluvené slovo. A dneska konkrétně hrajeme o vraždu v zastoupení, případ detektivní kanceláře Ostrozrak v podání Lukáše Hlavici. Takže vám přeju hodně štěstí. No a vaším úkolem bude poznat, kdo to je, takže zase velmi rychle to bude určitě dneska. Připravte si telefonní přístroje, protože opravdu budete muset rychle telefonovat. Přístroje, říkám přístroje, no prostě telefon si připravte. No, já když se řekne přístroj, pořád vidím takový ten telefon s tím kolečkem vytáčecím, ale to už je dávno pravěk. Dneska už to je rychlejší. Takže pozor, kdo to je?
1: Varuji, že jsou to rady, které jsem objevila, já jsem je nevymýšlela, neskoušela, že to každý dělá na vlastní nebezpečí.
0: Tak a teď už je to o rychlosti, protože víte určitě všichni, tak můžete telefonovat, tady je číslo.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak a kdo byl nejrychlejší? Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové, halo? Je tam někdo? No někdo tam byl, ale už tam není zase. Tak sice byl nejrychlejší, ale asi to vzdal, asi možná nevěděl. Nevěděl tedy správnou odpověď na tu soutěžní otázku, to jsem si myslel, že to bude v pohodě. No tak zkusíme vás, dobrý den, halo, Český rozhlas Hradec.
3: Dobrý den, já si myslím, že to byla Iva Hitnerová.
0: A kdo si to myslí?
3: Jindra.
0: Výborně, Iva Hitnerová to je. A byla tady proto, protože s vámi bude taky odpoledne, tak to je jako pozvánka k našemu odpolednímu vysílání, protože vám samozřejmě bude dnes taky nabízet scénky v Humoriádě po 16. hodině s Patrikem Rozehnalem, takže vás tímto lákáme, abyste poslouchali. Skvělé, Jindro, takže radiokarta s audioknihou Vražda v zastoupení je vaše, tak ať se vám hezky poslouchá. Naschledanou.
3: Děkuji,
0: vydržte na telefonu. No a jinak 7:25, za 5 minut už bude 7:30. Možná stihnu říct ještě, o co budeme hrát zítra, taky radiokarta z radioservisu a zítra to bude limonádový joe. Tak abyste věděli, že i zítra s námi můžete hrát. Těším se.

0: služby. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Kočičí útulek v Číčové na Rychnovsku má potíže. Na jeho transparentní účet dorazila platba od podvedeného člověka. Případ prošetřuje policie a spolek má obavy, že zranitelným zvířatům můžou chybět peníze na krmivo i veterinární péči. Překladatelé a tlumočníci se obávají o budoucnost svého oboru na Univerzitě Karlově. Tamní filozofická fakulta chce totiž kvůli úsporám zrušit samostatný ústav translatologie a výuku přesunout pod jiné katedry. V bývalém internátu v Opočně vzniknou dva byty pro děti a zázemí pro vedení dětského domova Naděje. Královéhradecký kraj vypsal soutěž na úpravy prvního patra internátu. Americká celní správa už vrátila některým českým firmám cla, která letos v únoru zrušil tamní nejvyšší soud. Několik set tuzemských společností by podle odhadu CzechTradu mohlo získat zpět až 14 miliard korun. Fotbalista Jan Bořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části trestu. Provinil se vyloučením a vyhrožováním rozhodčímu v dubnovém ligovém utkání v Hradci Králové. Bude polojasno až jasno, postupně oblačno až zataženo, odpoledne a večer ojediněle slabé přehánky, na horách četnější a vydatnější. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 18. Slabý severozápadní až západní vítr bude zesilovat na mírný.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na poruchané vozidlo dejte pozor na dálnici 11, odstavené je na 75. a půltém kilometru ve směru do Prahy a zcela neprůjezdná je kvůli střetu dvou nákladních aut silnice 312 na okraji Českých Lipchab směrem na Choceni. Na místě jsou záchranáři, ze silnic vše šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: právě Denní tisk.
1: Ano, noviny s datem 22. července leží přede mnou na stole. Ve všech dnešních novinách se píše o falešných bankéřích, kteří obrali Hradec Králové o 46 milionů. Vy jste také slyšeli po 7. hodině aktualizované informace. Tak já jenom čtu třeba z dnešního Hradeckého deníku. Teď kousíček. Zpráva nemovitosti Hradec Králové se stala obětí masivního finančního podvodu. Jeden ze zaměstnanců podlehl sofistikovanému nátlaku falešných policistů a bankéřů a bezvědomí vedení převedl na cizí účty zhruba 46 milionů korun. Vy jste slyšeli aktualizované informace po 7. hodině v našem zpravodajství. Víc už si můžete přečíst sami, ať už v regionálním Hradeckém deníku, v Mladé frontě dnes nebo v dnešním Právu jsem také viděl článek. Takže všude se podívejte, ať máte zase něco nového k tomu. No a já se dívám do hradecké přílohy Mladé fronty dnes. Tady píšou, že nejspíš už příští rok začne v Hradci Králové růst nové sídlo Lesů České republiky, největší česká dřevostavba. Je rozhodnuto. Podnik Lesy České republiky by do roku 2034 měl v Hradci Králové dokončit největší administrativní dřevostavbu v Česku. Ještě v dubnu přitom nebylo ani jasné, jak to bude. Státní společnost zvažovala rekonstrukci stávající budovy ředitelství na Novém Hradci Králové. Po nedávné návštěvě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je ale jasno. Lesy České republiky chtějí pod novým vedením ještě letos získat stavební povolení a za rok začít po etapách stavět. Jde o největší zlom v plánech, které se zrodily už v roce 2015, ještě za generálního ředitele Daniela Soráda. O 3 roky později však podnik veškeré přípravy kvůli kůrovcové kalamitě založil do šuplíku a připustil, že jednou z možností je i prodej celého projektu. Pak později propadlo stavební povolení a zdálo se, že je úplný konec. Lesy České republiky však v roce 2023 projekt oprášili a zásadně proměnili technologii. Původní nosné betonové konstrukce by mělo zcela nahradit dřevo. No a podrobnosti už k tomu ve velkém článku v Mladé frontě dnes, jak jsem říkal, tak se podívejte, přečtěte si. A já ještě mrknu na závěr do dnešního Práva. 2 lidé viděli pumu. Velkou kočkovitou šelmu zahlédl v pondělí dopoledne muž u obce Kvasejovice na Táborsku. Minulý týden viděla takové zvíře také řidička mezi Ševětínem a Mazelovém na Českobudějovicku. Oba svědci se shodují, že jde o černou pumu. Policisté o možném výskytu šelmy informovali starosty přilehlých obcí, veterináře i myslivce.

0: Za 5 vteřin už bude 7:45. Dobré ráno z Hradce Králové, jsme úplně přesní, tak vás ještě stihnu pozvat taky do dnešní radioporadny po 11. hodině, kde bude zahradní expert a rádce, kterého máte moc rádi, František Hlubocký, a bude tady připravený odpovídat i na vaše případné dotazy, které se týkají samozřejmě našich zahrádek, takže po 11. hodině v radioporadně zveme vás. No a zveme vás taky k dnešnímu vydání rubriky Co v učebnicích nebylo už za chviličku, kde se zaměříme na pravé poledne. Nastává všude opravdu přesně ve 12 hodin. Už za chviličku nám to prozradí Martin Písařík, takže si zase spolu s ním rozšíříme obzory.
1: Počasí.
0: Teď ale připomenu, že nás dnes čeká postupné přibývání oblačnosti a přehánky hlavně na horách. Dnes tedy ráno polojasno až jasno, pak během dne bude přibývat oblačnost, na oblačno až zataženo, odpoledne a večer se ojediněle budou objevovat slabé přehánky, na horách budou četnější a vydatnější. No a teploty dnes 21 až 24 stupňů maximálně. Takhle to tedy dnes bude vypadat. Přejeme vám hezký den. Užijte si ho, protože zítra bude ještě chladněji a ještě větrněji a ještě deštivěji. Teploty zítra maximálně 21 stupňů Celsia a bude pršet. Probereme to za půl hodiny s meteorologem Tomášem Popelkou, se kterým se kolem 8:45 i dnes z Českého rozhlasu Hradec Králové spojíme.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si tentokrát připravíme lososa se zapečenými bramborami. Opět to bude rychlé, chutné a navíc uděláme všechno v jednom pekáči. Což je dobré nejen proto, že máme méně nádobí k mytí, ale především proto, že se ty chutě nádherně propojí. O tom se můžete přesvědčit i vy, pokud budete vařit s námi.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik tedy mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hradecký magistrát prověří správu nemovitostí. Dvorská zoo chystá africké dny. Předkladatelé se bojí o svůj obor. Bude polojasno až oblačno, během dne postupně až zataženo, večer místy přehánky a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Lukáš Pochylí. Dobré ráno. Podvodníci připravili správu nemovitostí v Hradci Králové asi o 46 milionů korun. Peníze z účtu městské organizace poslala zaměstnankyně, která podlehla tlaku falešných bankéřů a policistů. Podle kriminalistů jde o historicky největší škodu při tomto typu podvodu v Česku.
4: Peníze z běžného účtu správy nemovitostí odešly postupně v několika transakcích. Jak zaměstnankyně obešla vícestupňovou kontrolu, teď podle mluvčí hradeckého magistrátu Kateřiny Rohlíčkové prověřují městští auditoři.
5: Výsledky lze očekávat koncem příštího týdne. Ještě během tohoto týdne ale vůči konkrétnímu zaměstnanci budou vyvozeny pracovně právní důsledky.
4: Případem se od minulého týdne zabývají krajští kriminalisté, kteří zjišťují, na jaké účty peníze odešly, říká jejich mluvčí Magdalena Vlčková.
6: Naši kriminalisté dělají od prvopočátku maximum proto, aby minimalizovali vzniklou škodu.
4: Vedení Hradce Králové teď kvůli útoku chystá školení zaměstnanců zaměřené na rozpoznávání podvodných telefonátů. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Safari park Dvůr Králové nad Labem bude od této soboty do neděle 2. srpna žít Afrikou a africkou kulturou. Součástí programu nazvaného Africké dny budou například africké tržiště, vystoupení hudebníků a tanečníků či africká gastronomie nebo přírodní kosmetika a šperky. Do hodin školy bubnování se budou moci zapojit i návštěvníci zoo a na programu budou další workshopy, dílny i komentovaná setkání se zvířaty. Překladatelé a tlumočníci se obávají o budoucnost svého oboru na Univerzitě Karlově. Tamní filozofická fakulta chce od příštího roku zrušit samostatný ústav translatologie. Podle zaměstnanců ale může změna ohrozit výuku.
7: Výuka překladatelství a tlumočení se má rozdělit mezi několik jazykových kateder. Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Eva Lehečková změnu vysvětluje hlavně nutností šetřit.
8: Potřebujeme jít nějakou cestou úsporných opatření a efektivizace toho, jak vzděláváme a jak organizujeme vědu a výzkum.
7: Vyučujícím a zaměstnancům škola nemůže zaručit, že na fakultě budou moci pokračovat. Podle Anešky Charvátové z Ústavu translatologie má samostatné pracoviště význam hlavně kvůli tomu, že zajišťuje specializovanou přípravu.
9: Je to vlastně jediné ucelené translatologické pracoviště v České republice.
7: Zaměstnanci i studenti sepsali otevřené dopisy a petici. Teď připravují argumenty pro akademický senát fakulty, který změnu projedná v září. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Vodní slalomář Jakub Krejčí ovládl na mistrovství světa kvalifikaci kajakářů. Do semifinále postoupili v Oklahoma City taky Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Tato trojice potom skončila v závodu Hlídek šestá. Stejné místo obsadili i kajakářky ve složení Amálie Hilgertová, Kateřina Beková a Bára Galušková. Hilgertová s Bekovou předtím zvládly kvalifikaci na rozdíl od Galuškové, která vypadla.
3: Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo, odpoledne a večer ojediněle slabé přehánky, na horách četnější a vydatnější, teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 18. Slabý severozápadní až západní vítr bude zesilovat na mírný, rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a bio na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na poruchané vozidlo dejte pozor na dálnici 11. Kranici stále blokuje na 75. a 5. kilometru ve směru do Prahy. Nehoda osobního auta komplikuje provoz na Rychnovsku na silnici 304 mezi obcemi Pohoří a Bohuslavice. Na místě jsou záchranáři, s opatrností byste ale projet měli. A zcela neprůjezdná je ještě silnice 312 na okraji Českých Lipchav směrem na Choceň. Tady silnici blokuje nehoda a na místě jsou také záchranáři. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Vy jste teď v dobrém ráno slyšeli aktuální informace ze silnic od Lukáše Pochylého. My se za chviličku na silnice vrátíme a podíváme se na to, co se na nich děje z toho dlouhodobějšího hlediska. I dnes to uděláme s mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petrou Drkulovou. Ostatně jako každou středu po 8. hodině. Tak vás pěkně zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dobré ráno pokračuje. No a kromě toho, co už jsem říkal, nás taky čeká host po 8:30. Tím dnes bude hudebnice a multiinstrumentalistka Jana Kaplanová, dlouholetá členka skupiny Trabant, která vyměnila ruch Prahy za klid tady u nás pod horami, v Rudníku konkrétně. Já vím o ní, že učí na základních uměleckých školách v Trutnově a taky v Hostinem, takže i o tom si s ní budeme povídat. Jakub Schmidt přeje dobré ráno a ještě jednou hezkou středu 22.

0: ráno každou půl hodinu, pak každou hodinu, nebo vždycky, když se na silnicích něco děje. To jsou informace Zelené vlny na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. No a každou středu po 8. hodině tady máme zprávy pro řidiče i přímo z ředitelství silnic a dálnic. No a mluvčí Petra Drklová nás konkrétně teď vezme na Trutnovsko.
1: Na silnici první třídy číslo 37 v úseku mezi obcemi Výšinka a Kocbeře platí pro řidiče od pondělí 20. července dopravní omezení v podobě kyvadlového provozu a snížené maximální povolené rychlosti na 50 km v hodině. Důvodem jsou práce na výstavbě opěr mostu v rámci stavby dálničního úseku D11 Jaroměř-Trutnov. Provoz bude vedený jedním jízdním pruhem a řízený světelným signalizačním zařízením. Toto omezení je v plánu po dobu první etapy výstavby mostu.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: A my už jsme ve spojení s Tomášem Popelkou, kterého jsem vám ostatně slíbil a který má službu dnes v Českém hydrometeorologickém ústavu Hradci Králové. Dobré ráno, pane Popelko.
2: Dobré ráno.
1: Tak povězte, co nás čeká dnes a jak to bude vypadat ve středu během dne venku?
2: Stále k nám proudí chladnější vzduch od severozápadu, ale dneska po ráno ještě bude podjasno až jasno, ale postupně na oblačno začne přibývat až na oblačno až zataženo. No a odpoledne a večer se objeví ojediněle i slabé přeháňky na horách, tam budou četnější. Teploty dneska 21 až 24 stupňů a vítr teď ještě po ránu slabý severozápadní západ do 4 metrů, ale během dne bude zesilovat na mírný 3 až 6 metrů.
1: Co dál? Jak bude vypadat noc a taky zítřek? Už jsme včera spolu říkali, že by ten zítřek měl být deštivý a chladný, tak jestli to platí?
2: Zatím to platí, v noci už bude převážně oblačno a hlavně na horách se objeví slabé přeháňky. Teploty klesnou na 14 až 11 stupňů a vítr bude foukat od západu, severozápadu od 2 do 6 metrů. Zítra po ránu oblačno zataženo a během dne tady to oblačno se postupně bude přeměňovat na nějakou hodně proměnlivou oblačnost. No a zpočátku na horách a během dne i na ostatním území se objeví přeháňky nebo občasný déšť. Jak to vypadá hlavně na horách, aby se mohla objevit ojediněle i bouřka. Večer potom nám srážky začnou slábnout a později večer ustávat a oblačno nám začne ubývat. Teploty zítra jenom 18 až 21 stupňů a vítr bude foukat od západu, severozápadu třeba až 7 metrů. No a hlavně, jak to vypadá v podhůří a na horách, tam se objeví nárazy kolem 15 metrů, což je 55 km za hodinu a později večer potom vítr už začne slábnout.
1: Ale v pátek už se zase začnou teploty letní, takové ty klasické, typické pro léto vracet, ne?
2: Páté už to vypadá nadějněji, v podstatě mělo být polejasno až oblačno, teploty po ránu 12 až 8 a odpoledne kolem 23 stupňů. Vítr bude ještě foukat během dne od severozápadu do 4 metrů, ale později večer už se pomalinku začne stáčet na jich.
1: Dobře, tak děkuju. Tomáš Popelka měl pro nás dnes předpověď. Naschledanou.
2: Hezký den.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 22. července. Svátek mají Magdalény. Tady je Petr Jungmann. Velkým táborem lidu v Praze na Štvanici zahájili před 125 lety v roce 1901 sociální demokraté kampaň za uzákonění starobního a invalidního pojištění dělníků a sociálního zabezpečení dělnických vdov a sirotků. Starobní důchody byly u nás zavedeny až v roce 1924. Po amerických octomilkách a opici se před 75 lety v roce 1951 dostali na hranici vesmíru další živí tvorové, sovětští psi Cigan a Dezik. Odstartovali z kosmodromu Kapustin Jar po balistické dráze do výšky 101 kilometrů. Nový fotbalový stadion londýnského Arsenálu byl otevřen ve čtvrti Holloway přesně před 20 lety v roce 2006. Emirates Stadium pojme přes 60 tisíc fandů. Arsenal je úřadujícím anglickým mistrem. Anders Breivik rozpoutal v Norsku masakr před 15 lety. Celkem 77 osob zemřelo, 151 bylo zraněno. Breivik byl odsouzen za vraždu a terorismus k 21 letům. Žaláře s možností prodloužení trestu. Před rokem zemřel princ temnoty, metalová legenda Ozzy Osbourne, jen 2 týdny po svém rozlučkovém koncertu doma v rodném Birminghamu. Bylo mu 670. Před 90 lety se narodil český tanečník, herec, mim Jaroslav Čejka. 80 je francouzské šansoniérce Mirel Mathieu. Ve stejný den roku 1946 se narodil i americký herec Danny Glover. A já přeju.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou.
2: Málo mě zná, kdo o mě říká.
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky, zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Řada dopravních omezení teď trápí řidiče v Trutnově Kryblici, souvisí se třemi různými stavbami. Dělníci opravují Kryblickou ulici, pokládají optické kabely a neplánovaně řeší i havárii kanalizace. Železniční stanice v Týništi nad Orlicí se bude celá přestavovat. Správa železnic počítá s investicí skoro 2,5 miliardy. Práce začnou v příštím roce a skončí v závěru roku 2028. Zástupci Českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody poblíž Splitu. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu minulý měsíc zemřeli 4 Češi. Dálkař Radek Juška předvedl na mítingu v Banské Bystrici svůj nejdelší skok za posledních 8 let. Skočil 818 cm. Na vyrovnání vlastního českého rekordu mu scházelo 13 cm. Bude polojasno až jasno, postupně oblačno až zataženo, odpoledne a večer ojediněle slabé přehánky, na horách četnější a vydatnější. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 18, slabý severozápadní až západní vítr bude zesilovat na mírný.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na porouchané vozidlo stále dejte pozor na dálnici 11. Krajnici blokuje na 75. a 5. kilometru směrem do Prahy a nehoda osobního auta komplikuje provoz na Rychnovsku na silnici 304 mezi obcemi Pohoří a Bohuslavice. Na místě jsou záchranáři. Ze silnic všech dobře dojďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Skupina Beatles, teď je 8 minut po půl deváté, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, no a jiná skupina, skupina Trabant, po letech ticha hlásí připomenutí s novou deskou a v jeho sestavě nechyběla ani multiinstrumentalistka hudebnice Jana Kaplanová, která hraje na trubku, kytaru, harmonium a další nástroje, k tomu se ještě dostaneme, jinak ona taky opustila ruch hlavního města, našla nový domov tady u nás v Podkrkonoší, v Rudníku, učí na základních uměleckých školách v Trutnově a v Hostinem a určitě mě tedy teď bude taky zajímá to, jak si pražská hudebnice zvykla na klid pod horami. Jano, vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, dobré ráno.
0: Tak jak se vám jelo dneska z Rudníku sem do Hradce?
1: Tak cesta celkem v pohodě byla.
0: Ale... Přijela jste s rodinou, můžeme říct.
1: Tak, přivezla jsem několik dětí z mé rodiny. Dvě zůstaly doma a dvě jsou tady. Protože je to jedinečná příležitost podívat se dovnitř do rozhlasu, jak to tady vypadá.
0: Tak jo, tak my vás tady pak provedeme. Jinak já jsem říkal, že jste část života a své umělecké dráhy strávila v Praze. Co vás přivedlo do Rudníku? A jak už je to dlouho vůbec, co jste vlastně od nás, z našeho kraje?
1: No, bude to takových 17, skoro už 18 let. Úplná náhoda nás sem přivedla, protože já pocházím ze severních Čech, manžela jsem potkala v Praze, ten pochází z Orlických hor, takže jsme se prostě potkali na půli cesty v Krkonoších, aby jsme se nehádali.
0: A už jste si asi za těch 18 let zvykli
1: tak,
0: tady u nás.
1: Tak, našli jsme úplně náhodou domek v Rudníku a jsme tady rádi, moc
0: no,
1: rádi.
0: Tam je krásně, ne? V Rudníku,
1: tak,
0: v Podkrkonoší.
1: Milujem hory.
0: Jak byste se dostala k muzice vůbec?
1: K muzice už úplně jako dítě, prostě klasicky, šla jsem od 5 let do LŠU tenkrát ještě. A
0: Lidová škola umění.
1: Tak a pořád mě to vlastně provází až doteď, ta hudba, takže střídavě jsem různě nastupovala, vystupovala, přibírala nástroje a prostě...
0: Tak a byla první flétnička u mě, jo, tenkrát na Lidová škola.
1: Tak, u mě byl klavír. A pak hned přišla trumpetka.
0: Mm-hmm. No a dneska hrajete na co všechno? Já už tady zmínil teda jako pár nástrojů.
1: Nemáme tak dlouhou minutáž tady. Asi na všechno, co se zrovna hodí. Takže samozřejmě se pořád učím. Takže
0: si na to přicházíte sama?
1: V podstatě jo, ale nějaký vzdělání hudební proběhlo, takže základy jsou a na tom vlastně stavím.
0: No ale přeci jenom na každý hudební nástroj se hraje úplně jinak. Jinak na dechový, jinak na struny, jinak na klávesy. Tak ty klávesy, to je možná asi takový základ, ne?
1: Ano, to jsou základ, ale já jsem se pak naučila na kytaru vlastně díky klavíru, a takže i struny jsou mi blízko. Dechový nástroje, tak trumpeta, že jo, to je jasný, flétny taky proběhly v mém životě, takže prostě pořád něco zkouším. No.
0: Tak paráda. No, aby si vás nevšimla nějaká kapela, když jste takhle všeho schopná vlastně.
1: No, ona se mě třeba někdy občas všimla, třeba například kapela Trabant, proto jsem v ní byla.
0: No, ale ještě předtím byly Zuby nehty?
1: Ještě předtím byly Zuby nehty a tam jsem vlastně přišla přes konkurs úplně jako strašně neskušená. Tenkrát asi 14 dnů hrající bubenice jsem se zcela drze přihlásila na konkurs. Kurs a oni mě vzali.
0: No tak vy jste sami holky, ne? V Zuby nehty.
1: Ano, ale proměnila se ta sestava všelijak, takže někdy tam byli i nějaký kluci.
0: Takže v Zuby nehty jste hrála, nebo hrajete na bicí?
1: Ano.
0: Ještě na něco?

0: celého Trabandu, takže to vypadá, že já jsem jenom jakoby byla jedna z nich, ale prostě i bubeník měl rodinu, i tubista měl rodinu, takže nějak jsme se dohodli, že přestaneme. Hmm.
1: No ale určitě se vám stýská, proto se taky občas sejdete, teď máte novou desku, ona není jakoby že úplně nová, ale je to taková kronika vlastně, dá se říct.
0: Ano, dá se říct, že to je taková kronika vlastně z různých období Trabandu, že Trabant byl specifický v tom, že vždycky po několika letech jednoho stylu změnil totálně styl. Všichni se hrozně divili, možná si i klepali na čelo, co ta kapela blázní, když to tak pěkně jede. Nicméně to prostě vždycky bylo zajímavý období a z těch všech období je na té desce vlastně zachyceno vždycky několik písní, takže je to taková vlastně kronika, ano.
1: Já už jsem vám říkal, svěřil jsem se vám, že znám Indiány ve městě.
0: Ty zrovna na téhle desce nejsou. Deska se teda jmenuje Montáž, to abych to upřesnila. Je tam prostě jenom takový užší výběr, ale možná, že to někoho přivede k poslechu i dalších věcí Trabandu.
1: Tak si poslechneme Vlaštovky?
0: Můžeme.
1: Dobře.

0: Tak to je ta trubka? To jsou vaše? To je vaše trubka,
1: ano? Ano, to je moje křídlovka, která už bohužel neexistuje, protože nám kdysi ukradli auto i s nástrojem a v ní byla tato krásná křídlovka z 30. let, kterou jsem koupila ve Francii na trhu.
0: No, jenom připomenu našim posluchačům, že hostem v Dobrém ránu je hudebnice multiinstrumentalistka Jana Kaplanová, dlouholetá členka skupiny Trabant, kterou jsme teď taky slyšeli, ale těch kapel, ve kterých Jana byla nebo je mnohem víc, takže můžeme připomenout ještě taky ryze ženskou skupinu Zuby Nechty nebo taky podkrkonošskou kapelu Tlupa. To je teď asi taky aktuální záležitost.
1: No, jsem tam už několik let, nicméně ano, to jsou takový velmi milí lidé z okolí Pilníkova, kterýma jsem se úplně náhodou vlastně setkala a když Trabant právě přerušil činnost, tak jsem byla hodně ráda, že mě jako trumpetistku angažovali.
0: Jinak, když se ještě k Trabantu vrátíme, tak vy jste měli teď taky koncerty, protože asi možná i u té příležitosti té kroniky, té desky.
1: A to právě, že ne. To je úplná strašná náhoda, vypadá to teda opravdu, že to je jako vypočítaná záležitost, ale není to tak. Ty koncerty byly domluvený už dlouho dopředu, aniž bychom věděli, že vznikne tahle deska. Bylo to velmi milé setkání po 10, možná i víc letech.
0: A byly to koncerty v červenci?
1: Byly to teď koncerty v červenci, jeden u Vaška Koupka v Chotěmicích v jeho klubu hudebním a jeden byl na Vlčkovickém festivalu, prostě, který probíhá každý červenec, takže strašně moc milé setkání.
0: No, já jsem se chtěla zeptat, jaké to je, když se po 10 letech
1: vlastně, no, strašně skvělý,
0: jako sejdete
1: dojemný.
0: A zase hrajete.
1: Člověk hraje, směje se, brečí, lidi, co nás poslouchají, brečí, prostě je to strašně dojemný a jako pro mě to byla druhá rodina, ten Trabant, takže fakt je to jako fakt milý setkání.
0: Určitě jste toho spolu museli zažít hodně. Jako
1: strašně moc. To
0: na cestách pořád.
1: No. Bylo to prostě jako úžasná jízda, opravdu, no.
0: No a tak když teď proběhlo tohleto setkání, vlastně po těch 10 letech plánujete další, nebo jste se viděli, zahráli jste si, poplakali jste si?
1: Ano, no.
0: A zase to odložíte na dalších 10 let.
1: Jako lidi by nás rádi viděli ještě znova, ale my jsme se jako nedohodli, nebo nic nemáme v plánu. Možná příležitostně se někdy zase uvidíme a zahrajeme, ale není to, jakoby, že bychom rozjížděli koncertní činnost, to ne.
0: Tak ještě jednou připomínáme, že vaši fanoušci a příznivci si vás teď můžou vlastně poslechnout a užít na té desce nové, která vyšla taky teda teď.
1: Teď vyšla v červnu. U Indies, vlastně ve formě CD i ve formě vinylu, takže říkám, je to prostě kronika různých období Trabantu, doporučuji.
0: Když se vrátíme teď k tomu vašemu životu tady u nás, v Podkrkonoší, v Rudníku, tak já jsem říkal, že učíte na základních uměleckých školách, v Trutnově a v Hostinem. To vás taky asi jako muzikantku baví, ne? Předávat ty zkušenosti dál dětem.
1: To mě strašně baví, jako já jsem vždycky tíhla jakoby k tomu pracovat s dětma, protože mě baví jejich světy, jsem ráda součástí jejich světu a vlastně se sama stávám takovým dítětem, když jsem s nima na hodině a tak. Hrajeme si a to mě vlastně baví. A baví mě jejich pokroky, to mě vlastně dojímá úplně podobně, jako když stojím na pódiu a hraju.
0: To byla jedna z mých otázek, jako jaké jsou ty pocity s tou hudbou na tom pódiu a právě v té škole, když učíte, jestli se to dá nějak porovnat a srovnat.
1: Já jsem zjistila, že vlastně jo, že je to vlastně, že když mě někdo z žáků zahraje na koncertě, tak já jsem vlastně úplně ve stejném rozpoložení, jako když prostě dohraju svůj vlastní koncert.
0: Co učíte vůbec? Jaký nástroj? Trumpetu určitě?
1: Trumpetu učím okrajově, protože já jsem vlastně trumpetistka hobistka, já nejsem vystudovaná trumpetistka, já mám vystudované bicí nástroje, takže vyučuju bicí nástroje, takže jo.
0: Takže
1: bubenice.
0: To se musí klukům líbit, ne? Jako když je paní učitelka.
1: Je to zajímavé, možná, že i někteří, a já neučím jenom kluky, učím i holky.
0: Jasně,
1: dokonce.
0: Ale u těch kluků, jako si říká bubeník, to musí být chlap, že jo. A najednou paní učitelka přijde.
1: No, možná ze začátku jsou trošku takový jako otažitý nebo nevěřící, ale pak já myslím, že se všema svýma žákama a fakt za ně můžu dejchat, že jsou to jako skvělí děti a a rozumíme se prostě.
0: Budete mít nějaké koncerty teď třeba s Tlupou nebo se Zuby nechty, na které
1: určitě,
0: bychom pozvali?
1: Tlupa teď chystá na konci srpna koncert v místě zvané Mečov, což je taková vesnička, kousíček za Trutnovem, v takové odlehlé hospudce. Je to hrozně prima místo, výletní, doporučuji. To bude na konci srpna, nevím datum, ale to lze dohledat. A Zuby nechty chystají na podzim koncerty, takže jedeme dál. Ještě.
0: Jeďte dál, ano, my jsme rádi, že jedete dál a naším hostem dneska v Dobrém ránu byla hudebnice a multiinstrumentalistka Jana Kaplanová. Moc děkuju za setkání, za povídání.
1: Já moc děkuju za pozvání.
0: A ať se vám daří. Milé. Naschledanou, Jano. Tak to je všechno od Jakuba Šmita z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chviličku po deváté pokračujeme i dnes Habadějem s Pavlou Kindernajovou, takže ať se vám dál hezky poslouchá Český rozhlas Hradec Králové ve středu 22. července. Těším se zítra. Naschledanou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Cena kolejného v Hradci Králové se zvedne o inflaci. Hradecká policie našla ztraceného seniora. Před 75 roky letěli první psi do vesmíru. Bude polojasno, postupně oblačno až zataženo, večer místy přehánky a teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí. Krásné dopoledne. Studenti Univerzity Hradec Králové si od září připlatí za ubytování na kolejích. Cenu škola zvýší o 2,5%, tedy o výši meziroční míry inflace. Zájem o bydlení přitom i letos převyšuje kapacitu Palachových kolejí. V prvním kole žádostí zůstalo bez ubytování 45 ze 400 zájemců. Univerzita očekává, že zájem ještě zvýší studenti prvních ročníků.
2: Žádosti o ubytování můžou studenti podávat až do 9. srpna. Teprve potom bude univerzita znát konečný počet zájemců. Letos navíc očekává vyšší počet zahraničních studentů, kteří chtějí na kolejích bydlet. Dvoulůžkový pokoj bude od září stát 4380 korun měsíčně, třílůžkový pak 3990. Kapacitu kolejí škola rozšiřovat neplánuje. Adéla Gavříková, Český rozhlas.
0: Pohřešovaný 82-letý muž, který se včera odpoledne ztratil při projížďce na kole v Hradci Králové, byl v podvečer nalezen, je v pořádku. Policisté zároveň poděkovali veřejnosti za pomoc při pátrání. Cyklistů se jim podařilo najít krátce před 19. hodinou. Dnes je tomu 75 let od prvního letu psů na hranici kosmického prostoru. Sovětská raketa se štěňaty Dezíkem a Cigánem překonala výškovou výšku 100 kilometrů nad zemí. Byli to první obratlovci, kteří se vrátili živí ze suborbitálního letu.
3: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat.
4: Připomíná Dušan Majer, šéfredaktor webu Cosmonautics. Takzvané suborbitální lety sice dosáhnou kosmického prostoru, ale odborníci je nepovažují za pravé cesty do vesmíru.
3: Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška. Přechod atmosféry do vákua je plynulý.
4: Oficiální titul prvního živočicha ve vesmíru tak dostala až sovětská Finka Laika v roce 1957. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková pokračuje ve vítězné sérii na betonovém povrchu po titulu v Aténách. Zvládla svůj úvodní duel na turnaji v Praze. Krajanku Lindu Fruvirtovou porazila po setech 6-2 a 6-4. Postup vybojovala před domácím publikem taky Sára Bejleková, která zdolala Rusku Blinkovovou 7-6, 3-6 a 6-1. Po triumfu mluvila o náročných vzájemných duelech.
5: Jo, tak já jsem s ní hrála vlastně dvakrát a po každý to byl boj, po třetí teda taky. Hodně pomohli diváci, tady ten centr je výborně udělaný a když budou chodit lidi, tak je to nádherný. Jsem po celkem dlouhý době zdravá, takže jsem za to určitě ráda a to je ten základ, no.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až jasno, postupně oblačno až zataženo, odpoledne a večer ojediněle slabé přehánky, na horách četnější a vydatnější. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 18, slabý severozápadní až západní vítr bude zesilovat na mírný. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kivadlový provoz platí až do konce roku na silnici 37 mezi obcemi Kocbeře a Výšinka na Trutnovsku. Počítejte tu se zdržením. Ze silnic Čech jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Středa 22. července už má na kontě 9 hodin a to mimo jiné znamená, že otevíráme dopolední Habaděj. Otevřeme i další diskuzi o veřejném prostoru s festivalem Landscape, který zviditelňuje místa a témata, která jsou živá. Vezmeme vás do neutěšeného prostoru mezi školy a taky před radnici k dílu, které reaguje na situaci nejen ve městě, ale v celém světě. Ale nebudeme jenom vážní, určitě si budeme i hrát v našich soutěžích. Je tady soutěž letní dopolední i zámecká. A radioporadna dnes bude zahradnická s důrazem na pomoc ovocným stromům. Tak jdeme na to, teď i s písničkou Zuzany Norisové. Dobrý poslech.
1: Dobré odpoledne
7: a Pavla Kindernajová.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Ano, dnes jste příliš dlouho nemuseli čekat. Soutěžní signál naší velké letní soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové je tady, takže hned pozdravíme někoho z vás, kteří bojujete o tu hlavní cenu, ale i ty vedlejší. Kdo je s námi? Dobré dopoledne.
2: No, dobrý den, Jindra.
1: Jindra, pane Jindro, odkud voláte?
2: Červený Kostelec.
1: Máte rád soutěže, pane Jindro?
2: No to víte, že je mám. No to...
1: Jak dlouho nás posloucháte, Český rozhlas Hradec Králové?
2: A už pár roku.
1: Pár roku. A soutěžíte, nebojíte se toho? Co jste od nás už vyhrál? Co jste vyhrál? Už pochlubte se. Něco jste vyhrál?
2: No vyhrál jsem ten poukaz na to oblečení.
1: Ano, zářijová soutěž, no, oblečme Česko, no uvidíme, jestli se to dostane do našeho vysílání opět, ty poukazy máte rádi, ale led balónem to je také lákavá cena. Proletěl byste se, kdyby to dopadlo s tou hlavní cenou?
2: Já bych to dal jako dárek.
1: Dal byste to jako dárek, ale dárek...
2: Já moc na ty výšky nejsem.
1: No hlavně, že víte, poradil byste si a snad si poradíte i s poslechovou záležitostí, protože hned teď tady získáváte radiokartu s příběhem Vražda v zastoupení od Josefa Škvoreckého a také Jana Zábrany, kterou načetl Lukáš Hlavica. Tak ať se hezky poslouchá, pane Jindro. No a hlavně léto podle vašich představ, ať pokračuje. Máte ho tak, jak jste si ho vysnil? Co už se podařilo?
2: Ale jo, celkem to jde.
1: Celkem to jde. Ať jde dál. Pane Jindro. Ať se daří. Krásné dny, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Další z vás samozřejmě hlídejte naše vysílání a čekejte na signál, protože signál se z našeho vysílání ozývá několikrát denně.

0: V našem vysílání teď už pokračuje seriál z cyklu jízdy uměleckého festivalu Landscape, který v ulicích Hradce Králové oživuje známá i pozapomenutá místa. Po včerejší návštěvě barokních flošen se dnes podíváme na lokality, které denně míjejí stovky, ne-li tisíce lidí, a přesto často zůstávají bez větší pozornosti. Naše první zastávka vede do hosti Vítovy ulice, která leží mezi Šimkovými a Kubištovými sady. Je to prostor obklopený hned třemi školami, kde denně proudí zástupy dětí. Přesto působí prázdně, taky zanedbaně. Umělci tam proto při festivalu instalovali nové hrací prvky a lavičky, které mají na potenciál tohoto místa jasně upozornit. Odtud se pak přesuneme i před hradecký magistrát, kde vzniklo nepřehlédnutelné dílo výtvarníka Ladislava Jezbery, které reaguje na aktuální politickou situaci ve světě. Jak tato dvě odlišná místa na cyklojízdě rezonovala a co měla společného, to už vám přiblíží následující minuty.
1: Jsou tady tři školy, gymnázium klasický, tady je ekonomická škola, zatím je jazykovka, jak je to dohromady, že to je prostor, který by měl taky nějak fungovat s tím veřejným prostorem, a zdá se nám, že nefunguje. Takže jsme pozvali přední studio z Berlína, z Drážďana, že by tady vytvořili nějaký komunikační prostor pro ty studenty. Dokonce jsou tady i pálky, míček, že si můžete zahrát ping-pong.
0: Náměstek Adam Záruba se šel podívat, jestli tam ty pálky a míčky jsou, že? A jsou tam pořád.
2: Právě jsme to řešili. A je vidět, že to je používaný, jak to tady vydupaný kolem toho stolu, takže je to fajn, a chtěli jsme tady udělat kvalitní novou alej, a bohužel, když se tady koplo do země, tak se objevila historická dlažba, takže budeme se muset tím zabývat nějak komplexně, a chtěli bychom ten v uvozovkách archeologický nález nějak využít, tu původní dlažbu, protože to ukazuje vlastně, jak ty ulice tady vypadaly.
0: Už máte něco v hlavě, nějaké plány, co by tady mohlo být?
2: Se to bude připravovat, a samozřejmě tím, že je to mezi těmi školami a je to spíš pro pěší, pro cyklisty tenhle prostor, tak by si to zasloužilo dát ty uličce takový nějaký trošku zajímavější charakter.
1: Tady vidíte ty brány. Není to dobře.
3: Je to samozřejmě špatně, že když máte jako střední školu a je to ten věk 15 až 18 let, tak i vy si možná vzpomenete, kde jste studovali v nějakých školách, tam žádný ploty nebyly, protože to studium je i o setkávání se, kontaktování se, bavení se, a vlastně je to ten věk, ten důležitý, kde se formujete, jo. A jestli jste za tímhle plotem, tak je to jako špatně, no.
0: František Zachoval, ředitel Galerie moderního umění, by zrušil ploty mezi školami.
3: Ano, samozřejmě, tady by neměli co dělat. A co je absolutně skandální, teď vám ukážu na tento osnatý drát. Tohle není možný, aby středoškolák byl determinován osnatým drátem.
0: Paní Irena, co na to říkáte?
4: No, já myslím, že ty ploty tady jsou historicky. Tady třeba byla nemocnice, že jo, Hluchák, a tak to asi to mělo opodstatnění, ten plot.
0: Ale diskuze se zajímavá.
4: Jo, určitě stojí za to, ale tady to fakt jako je historický z doby, kdy tady byla nemocnice.
0: Děkuju. Od škol se teď přemisťujeme před budovu hradeckého magistrátu a už se díváme na kovové stožáry s vlaječkami, dílo Ladislava Jezbery, jehož význam vysvětluje kurátorka výstavy Pavlína Jindrová.
5: Ten nejvyšší segment má 5,5 metru a je to vlastně plot mezi Mexikem a USA. Ten nižší má 5, to je Palestina a Izrael, a potom nejnižší je mezi Polskem a Běloruskem.
1: Umění musí reagovat na to, v čem žijeme. A ta otevřena, jsem rád, že to je tady. Každý o tom myslí, jak chce. A v tom kontextu nakonec ten Ladislav Jezbera to dobře umístil. A máte to s tím monumentem, to je jedna možná nejkrásnější radnice České republice. To by si zase ty hradeští měli uvědomit, protože to je monument, a na druhou stranu má tu transparentnost. To je zase od toho Gočera dal tu transparentnost. To je velice důležité, to není uzavřené, jak ta banka, pustil to ven. Není to všude.
0: Dan Merta, ředitel festivalu Landscape. Teďka jsme mluvili o tom, že dílo před magistrátem má politické souvislosti. Co je tím úkolem této instalace?
1: Lidi jdou na magistrát, řeší si tady svoje problémy nebo agendu, kterou potřebou, ale my máme, že budou mít třeba čas těch 5 minut, tak se zastavit, podívají se na ty vlajky, řeknou si, co to tady stojí, proč to tady je, a přečtou si tu popisku a řeknou si, jo, tak má to nějaký význam, proč to tady je. My jsme před chvíli mluvil pan ředitel galerie o těch plotech mezi těma školama, tak tady je to vlastně mezi ploty, mezi těmi hranice, mezi těmi státy, jak se tvoří ploty. Místo, aby se to otevíralo, aby jsme víc komunikovali, tak se některé ty státy a politici uzavírají. A to je vlastně chyba. Ale i my se uzavíráme a měli bychom se otevírat k tomu dialogu.
0: Ano, živá debata o veřejném prostoru v Hradci Králové. Budeme na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové pokračovat i zítra. Ve čtvrtečním díle se zaměříme na dvě klíčová letní témata, na vodu a stín. Vezmeme vás na Hradecké nábřeží, ale také na Masarykovo a 28. října na tato náměstí.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Víte, co mají společného herečka Petra Nesvačilová a módní návrhářka Andrea Vytlačilová? Dozvíte se to v dalším díle našeho magazínu. Taky nahlédneme do letního šatníku a povíme, jak se obléci na společenské události, například garden party. V seriálu o etiketě probereme cestování o dovolené a v kosmetickém rádci poradíme, jak pečovat o nohy v létě.
0: Charm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Středa 22. července, dnes nám svítí slunce, zítra i nějaká voda má spadnout podle výhledu, což potěší vodáky na úsecích, kde je jí nedostatek. Petr Ptáček, záchranář a předseda Asociace vodní turistiky a sportu, včera u nás mluvil o úsecích i na východě Čech, které je téměř zázrak, když můžeme sjíždět. Zval nás každopádně na Orlici, na Labe i Metuji a mluvil i o místech, která jsou pro začátečníky i pokročilé. A zmínil i úseky v zahraničí. Kdo by chtěl tedy vyzkoušet řeky v Polsku, zvlášť jednu, měl by si podle něho pospíšit.
1: Já znám hodně příhraniční řeky tady v blízkosti našeho kraje, jako je Nysaklocká, krásná dvoudenní záležitost. Zde musím upozornit, pokud by si vodáci chtěli tuto řeku splout, ať spěchají, protože tam Poláci staví přehradu pod Bardem a ta řeka už nebude se splouvat dva dny, ale už bude jenom jednodenní, takže už se tam nevyplatí tam jezdit. Teďka tam jezdí hodně vodáci právě díky tomu takovému pěknému víkendovému splutí, kousek za hranicema, z Klocka dolů, Bardo do Topoly.
0: A pro nás z východu Čechy to byla ideální šance, je to kousíček,
1: ano,
0: že?
1: Ano, kousek, polský řeky, pěkná řeka, ale bohužel to tam takhle bude. Hnedka vedle jsou další řeky, jako je Bobr nebo Kvisa, krásné řeky, tady se dají splouvat, Kvisa taková ústí, Bobr trošku širší, vody mívají většinou dostatek, nebývá tam problém, tak Vysa teče přímo Boleslavickým jako polygonem, krásným borovicovým lesem, takže jako tam je to opravdu velmi hezké a je to takové písčité, podobné hodně Orlici, vysoké břehy. Ty řeky jsou opravdu jako skvostné a těch vodáků tam není tolik.
0: No určitě nejen mě Petr Ptáček povídáním nalákal. Víkend se blíží, takže můžeme plánovat třeba i ty řeky, kde je klid a o romantiku není nouze. I když postarat se musíme taky o naše zahrady a o ty dary, které nám v těchto dnech dává. Pokud máte ovocné stromy, František Hlubocký u nás bude po 11. hodině a připomene, co je teď vhodné dělat. Cokoliv vás trápí, zajímá zahradnického, budete se moci poradit po 11. hodině.

0: jak žil bych rád.
1: A teď už zamíříme do obce Hasina. Obec Hasina na hranici Královéhradeckého a Středočeského kraje, kde žije a tvoří letos 80-letá Marie Wichnerová, sochařka, medailérka, zahradnice i světoběžnice. Po 30-leté emigraci v Německu se rozhodla už před časem vrátit ke svým kořenům v rodné obci. No a právě tam ji vyhledala i Vlaďka Vildová, aby s ní natočila rozhlasovou návštěvu. Tady je malá ochutnávka.
2: Jak jste se uplatňovala v Německu těch 30 let po té stránce umělecké?
3: No tak v Německu jsem já vystudovala sochařinu v Kolíně nad Rýnem z toho důvodu, že já jsem měla výtvarnou školu s maturitou, pak jsme odešli a já jsem pak chtěla pracovat, tak jsem v 74. roce začala vyučovat výtvarnou výchovu. Tam mě bylo prakticky po roce řečeno, že mohu být zaměstnávaná dál hodinově, ale moje vysvědčení nebudou uznávat, no tak jsem začala studovat i v Německu. Takže jsem tam vystudovala a tam jsem prakticky dělala soutěže. Taky nějaký jsem vyhrála, měla jsem malý ateliér, dělala jsem výstavy. Vždycky ale byla rodina na prvním místě, takže já jsem se úplně, jak bych řekla, 100% tomu mé kariéře v uvozovkách nikdy nevěnovala a nebyla nikdy pro mě důležitou.
2: Vaše dcera zůstala v Německu, vy jste chtěla domů do Čech?
3: Já musím říct, že když se v 90. rocech jsme s manželem přijeli se zase podívat, jsme směli, tak jsem jako neuvažovala o tom, že bychom tady něco kupovali a vrátili se zpátky. Až mi maminka chalupu za 2 roky darovala, tak jsme s manželem řekli, ano, trošku to upravíme a přijdeme sem jako na starý kolena. No a tím pádem se to takhle jako stalo, že jsme se sem vrátili. Jako.
2: Je to síla rodu, rodové kořeny, protože třeba byste mohla žít daleko lépe, pokud se třeba týká toho zajištění hmotného v Německu než v Čechách.
3: Tak já jsem světoobčan v podstatě. Takzvané to vlastenectví je krásná věc, ale trošku to člověka omezuje. Dneska se díváme přes tu pandemii a musíme to zjistit, že svět je čím dál menší. Musíme taky zjistit, že ty takzvaný běženci, kteří v roce 15 přeplavili Evropu a hlavně Německo, že skutečně ten svět je malý. V podstatě náš praotec Čech taky od někud přišel a já stále říkám, že lidi většinou museli emigrovat, utíkat a vždycky to bylo tady a vždycky to bude. A ten svět musíme se snažit, aby byl míru milovnější a aby prakticky se lidi lépe snášeli a pak nebude nikdo muset utíkat. Tady je to otázka, jak politici se o své lidi, a to nemyslím jenom tady, ale v Africe, v Brazílii nebo kdekoliv, o své lidi v Afghánistánu postarají tak, aby zůstali doma. No, a nemuseli utíkat.
1: Rozhlasovou návštěvou medailérky, sochařky, zahradnice a ochránkyně zvířat Marie Wichnerové, která v srpnu oslaví 80. Vám celou tu návštěvu nabídneme ve čtvrtek 23. července, tedy už zítra, krátce po 18. hodině. V obci Hasina mezi Kopidlnem a Roždělovicemi ji natočila Vlaďka Vildová. No a za chvíli už zámecké léto. Dobré dopoledne.

0: Vědecké léto.
1: Jsme uprostřed pracovního týdne, je středa 22. července, jsme také uprostřed našeho soutěžního týdne, tedy v tomto týdnu máme za sebou dvě soutěže, dnes nás čeká třetí. Ta včera nedopadla příliš dobře, protože byli dva pánové posluchači, jeden řekl Ačko v odpovědi, jeden Cčko. Nebylo to dobře, no kdyby se drželi toho standardního, když nevíš, dej B, tak by to vyšlo. Jestli tam je dneska Ačko, Bčko, Cčko, to vám neprozradím, ale ta soutěžní otázka vůbec není těžká. Ale je třeba dobře poslouchat naši reportáž, naši návštěvu. Dnes tedy navštívíme druhý nejrozsáhlejší zámecký komplex v České republice. Který to je, prozradí František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Míříme na jih Čech, kde se nad řekou Vltavou vypíná jeden z nejrozsáhlejších zámeckých areálů ve střední Evropě, zámek Český Krumlov. Zahrnuje přes 40 budov a palácových stavení. Na místo nás teď vezme Zdeněk Zajíček.
3: Na jaře roku 2007 jsme s Pavlem Slavkem, kastelánem státního hradu a zámku v Českém Krumlově, seděli u něj v kanceláři. On přede mnou rozložil nákresy a plány takzvané horské zahrady. 19 let poté stojíme s Pavlem Slavkem nahoře u takzvaného paraplíčka a projekt po těch mnoha letech snad už míří do finálního zdárného konce, je to tak?
4: Je to úžasný projekt, který vlastně jednu generaci čekal na své naplnění. No a buduje se pevné schodiště, které navazuje na linii romantické vyhlídkové promenády z přelomu 18. a 19. století, která z různých míst umožňovala už ve své době a bude umožňovat i příští rok naprosto objevné pohledy na úžasné centrum města Český Krumlov.
3: Když už jsme zmínili, že celý název tohoto areálu je státní hrad a zámek Český Krumlov, tak kde je ten hrad a kde je ten zámek? Protože na mě už to dneska působí jako jednolitý blok stylů a nějaké ideje, která se přelila z nějakého hradu do obrovského areálu, který je druhý největší v republice.
4: Ano, říkáte to správně, nicméně pátravé oko a trochu znalé oko takhle pohledne a v tu chvíli vidí základní odlišnosti těch velkých kubatur a hmot. Uvědomme si, že se díváme na výsledek stavebního vývoje o délce přibližně 5 staletí. Z konce 12. století a do poloviny 13. století byl vlastně vybudováno dvojhradí. První vůbec byl Dolní hrad zvěží. Ale myslím, že pan Břežan, kronikář Rožmberku, to kolem 1580 už nám sdělil. Zámek ten malý, neveselý, stísněný, takměř na všech místech přestavěti dal v okázalý, jásavý, působivý a podobně. Do toho ustupuje potom ono zámecké období. První nádvoří jednoznačně se začalo zastavovat budovami,

0: potřeby úřednictva. Druhé nádvoří, velkou budovou na severní straně, což bylo nové sídlo, řekněme, vládce hradu a zámku. A na pátém nádvoří potom barokní divadlo v 17. století a vše bylo propojeno, vidíte ve výšce, krytou plášťovou chodbou.
1: Když jste citoval Břežana a on zmiňoval přestavět ideál, tak citoval nebo zmiňoval Viléma z Rožumberka nebo Petra?
0: Zmiňoval především velkého slavitele Viléma z Rožumberka.
1: Jsme v takzvaných Václavských sklepích.
2: No původně to sklepy samozřejmě nebyly, bylo to volné prostranství, kde na konci třetího nádvoří a budov kolem třetího nádvoří terén přirozeně padal na rozhraní mezi Vltavou a mezi Polečnicí neboli Chvalšinským potokem. Dokladem, když půjdeme dál, je potom západní věž brány a teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku. To má ve chvíli, kdy si odmyslíte tyto sklepní prostory a vidíte volně stojící obranou věž, ano, s okenní špaletou do vnitřního dvora.
3: Zámecké léto.
4: Zámek Český Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Ano, Český Krumlov, nádherný objekt. Tam, když pojedete na prohlídku, tak tam strávíte celý den, taky budete se procházet v těch parcích a tak dále. No a večer pak třeba to, řekněme, inkriminované otáčivé hlediště, kolem kterého se vedlo milion řečí, zbourat, nezbourat, zabudovat podzem. Naštěstí tam stojí a můžete se jít podívat. Tedy, já mám obavu, že v těchto dnech asi ne, protože jsem se díval na program, tak hrají Malého prince, ale sobota, neděle tam bylo vyprodáno, takže budete muset objednat vstupenky, pokud tam budete chtít jít hodně dopředu. Nikoliv tak na zámek a nikoliv, jak si nepotřebujete tedy vstupenku do naší soutěže, stačí naše číslo 731 800 900, vytočit, mít to štěstí byl být třetí a můžete být ve vysílání. No pak samozřejmě ta odpověď musí být správně řečeno písmeno A, B nebo C, které to bude. Tak to se dovíme už za malou chvíli. Poté, co dospívá Petr Muk.
3: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Petr Muk, Ola Mur v Českém rozhlase v soutěži zámeckého léta. My máme samozřejmě našeho posluchače, který se dovolal jako třetí už u telefonu, no a tím je pan Patrik, nikoliv Rozehnal, ale Rosa. Dobrý den, pane Patriku.
1: Dobrý den.
0: Jsem teď prozradil vaše příjmení, tak doufám, že se na mě nezlobíte. Je krásné to příjmení. Kde bydlíte?
1: Bydlím na Náchodsku, Červený Kostelec.
0: Červený Kostelec. Pane Patriku, jste milovníkem návštěvy zámků, hradů, historických objektů?
1: No, především jsem milovníkem výletů nejrůznějších.
0: Tak to doufám, že jste naším pravidelným posluchačem o víkendu.
1: Jo, taky občas poslouchám.
0: Teď tam je zámecké léto, navštěvujeme zámecké objekty, ale jinak mimo prázdniny, tak tam máme reportáže z nejrůznějších míst a jsou to zajímavé typy a soutěžíme o úžasné ceny. Tak pane Patriku, dáme se do soutěže, doufám, že budeme úspěšnější než včera. Včera, to jak už jsem říkal, to nevyšlo, jestli jste poslouchal, tak já věřím, že to dneska vyjde. Otázka zní, na kolikátém nádvoří bylo v 17. století na zámku Český Krumlov barokní divadlo? Za A na prvním, za B na třetím, za C na pátém.
2: Na pátém.
1: Na pátém.
0: Dobře. Sás musí vám napovídat potichu, jo, protože kdo vám to tam napověděl?
1: Tatínek.
0: Tak tatínek, dostane tady zámecký cestovatelský balíček, vy dostanete pouze ponožky z něj, posíláme a pak spolu můžete jít na prohlídku, pokud vás v pátek vylosujeme, tak půjdete na prohlídku, soukromou prohlídku na zámek Františka Kinského v Kostelci na Turlicí, je to pro dvě osoby. No tak to je všechno, gratuluju, povedlo se, adresu mám, takže pošleme a vy se mějte a užívejte si hezkou středu. Naslyšenou. No tak to platí pro vás, pro všechny. Užívejte si hezkou středu, ať se vám daří v práci, ať se vám daří, máte-li dovolenou, máte-li volno, prostě všeobecně. A zítra vás zvu na zámek Plumlov, respektive František Kinský to uvede, no a já vám pak položím záludnou v uvozovkách otázku. U mikrofonu byl Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Dvorská charita vyhlásila sbírku na nové vybavení. V Josefově začaly přípravy metalového festivalu. Na Břeclavsku jel se letos nedaří komárům. Bude polojasno, postupně oblačno až zataženo, večer místy přehánky a teploty do 24 stupňů. U nových zpráv vás vítá Lukáš Pochylý. Hezké dopoledne. Oblastní charita Dvůr Králové nad Labem schání peníze na dokončení úprav hlavní budovy a jejího okolí. Většinu z potřebných téměř 50 milionů korun získá díky dotaci, současně použije i svoje našetřené peníze. Přispět ale můžou i případní dárci ve veřejné sbírce, říká koordinátorka projektu Veronika Majsnerová.
2: Peníze od dárců použijeme na vybavení budovy, konkrétně na kuchyňské kouty v každém podlaží a na vestavěné skříně. Budova stojí na pěkném svažitém pozemku, který vyžaduje další úpravy pro potřeby klientů. Máme v plánu vybudovat chodníčky pro jejich snadný pohyb a velký bezbariérový altán.
0: Organizátoři metalového festivalu Brutal Assault začínají v pevnosti Josefov s prvními přípravami. Od 5. do 8. srpna tam očekávají až 20 000 návštěvníků. Připravené i letos budou pro návštěvníky speciální vlakové a autobusové spoje z Prahy a do ubytovacích míst. Na Břeclavsku je letos výrazně méně komárů než v předchozích letech. Podle hygieniků za to může dlouhodobé půdní sucho, kvůli kterému se nevytvářejí vhodné podmínky pro líhnutí vajíček. Hygienici dál sledují situaci v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje, kde bývají komáří kalamity nejčastější. Proti běžným letům evidují jen zlomek komárů, říká Oldřich Šebesta z krajské hygienické stanice.
3: No, letos to vypadá, že je tak zhruba 20krát méně komáru chytáme než v loňském roce a to byl rok, kde nebylo ještě moc komáru. Ale ve srovnání třeba s kalamitním rokem 2010 je to tak 200-300krát méně. Sport.
0: Vodní slalomář Jakub Krejčí ovládl na mistrovství světa kvalifikaci kajakářů. Do semifinále postoupili v Oklahoma City taky Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Tato trojice potom skončila v závodu Hlídek šestá. Stejné místo obsadili i kajakářky ve složení Amálie Hilgertová, Kateřina Beková a Bára Galušková. Hilgertová s Bekovou předtím zvládly kvalifikaci na rozdíl od Galuškové, která vypadla. 23-letá Beková zůstává navzdory povedenému výkonu opatrná.
4: Snažím se na to koukat tak, že bych na to teoreticky mohla mít na to finále. Ideálně předvíst co nejlepší výkony prostě v každých těch jízdách, no a uvidím, co mi to přinese. Budu se snažit do toho nastupovat s čistou hlavou a jak říkám, no uvidím. Počasí.
0: Bude polojasno až jasno, postupně oblačno až zataženo, odpoledne a večer ojediněle slabé přehánky, na horách četnější a vydatnější. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 18, slabý severozápadní až západní vítr bude zesilovat na mírný. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, aby odnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na porouchaná vozidla dejte pozor na dálnici 11, stojí u 65. a taky u 61. kilometru směrem do Prahy. Nehoda dvou osobních aut je pak na silnici 286 v Krkonošské ulici na průjezdu Jílemnicí. Na místě policie čekejte tu zdržení. Tolik z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Na Trutnovskou za chvíli zamíříme i za badějem Českého rozhlasu Hradec Králové. Naše stopařka objevila další tip na možný výlet. Jak nám k tomu bude přát v následujících dnech počasí, to upřesníme s Tomášem Popelkou. A v soutěži Věřte, nevěřte prozradím, že se vypravíme do Hořic. Když se řekne Hořice, co se vám vybaví jako první? No neříkám, že o tom, co se vám vybaví, budeme mluvit, ale třeba ano, po půl jedenácté.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Český rozhlas Hradec Králové, ano, a s nimi naše letající reportérka Zuzana Boučková. Dobré dopoledne, Zuzko.
2: Krásné dopoledne, z cesty přeji.
1: No já vím, že si právě teď kvůli nám zastavila někde u Krajnice na Trutnovsku, tak prozraď, kam tě dneska profesní zvědavost táhne.
2: Dnes mířím do Dvora Králové nad Labem, konkrétně do Galerie Minerálů. Právě dnes se tam totiž bude odehrávat hit letošních prázdnin Řezání polodrahokamů pro veřejnost. Je to naprosto zajímavý výlet na dnešek i na červené dny. Člověk tam totiž nejen jako pasivní divák muzea, ale stává se tak trochu lovcem pokladu. A to nejen mě, ale především děti moc baví.
1: Zuzi, udělej si 3 kroky do strany někam. Zkus to, ten signál je trošičku slabší. Bohužel máme to přerušované, takové kovové zvuk, ale bylo rozumět, myslím, že všichni slyšeli, že tam tak bude řezání polodrahokamů. Tak pojďme na podrobnosti, zkusíme to dál, jak přesně to na zahradě této galerie minerálů funguje.
2: Zkusíme, jestli se dobře uslyšíme. Celé kouzlo je to, že ty člověk stoupne před hromadu surových nevzhledných kamenů a vybere si ten svůj. A zakladatel galerie, pan Luboš Blaha, ho na speciální chvíle přímo před vašima očima rozřízne. Nikdo dopředu neví, co je uvnitř. Může tam být obyčejná skála, ale nádherný achá, jíspec nebo třpitivá geoda, což je uzavřená krystalová dutina plná drahokamů. A pro posluchače mám jednu tajnou radu. Vybírejte ty kameny, které jsou pocitově lehčí. Znamená to, že jsou uvnitř a je tam největší šance, že se po rozříznutí objeví oslnivý krystalový poklad.
1: Zuzko, zklamu tě, signál není úplně ideální, ukončíme to. Ty se nám odpoledne přihlásíš, protože teď ale zaznělo, pocitově lehčí, máme vybírat ty kameny, ale bychom se netrápili ani ty naše uši.
2: Ano.
1: Tak šťastnou cestu, hledej signál, hledej i signál, držíme palcu, ať domů, přivezeš i nějaký ten pořádný drahokam. Naslyšenou v odpolední vysílání.
2: Naslyšenou odpoledne.
1: No a já ještě dodám, že Zuzana Boučková na místě fotí, natáčí, takže odpoledne nejen uslyšíte, ale určitě se o veškeré podrobnosti podělí i na našem Facebooku a také na našich webových stránkách.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Máme 22. červencový den a je to přesně 565 let od úmrtí francouzského krále Karla VII. Ten vládl v letech 1422 až 1461, byl přezdívaný Vítězný. Jeho jméno je neodmyslitelně spjaté se jménem Johanky z Arku. Její zásluhou dovedl Francii k úspěšnému ukončení stoleté války, takže to je téma i pro děti a taky redaktorku Petru Beránkovou.
1: Kdo je to král?
2: Třeba někomu rozkaz, že vládne nehradu.
1: Co všechno ještě dělá král?
2: Dává lidi do vězení. Všechno, co ho napadne.
1: Znáte z historie jména nějakých králů?
2: Karel IV.
1: Znáš ještě nějakého krále?
2: Ani jednoho.
1: Jak se takový král obléká?
2: Že má korunu, že má plášť, že má šaty.
1: Co to je hermelín, když se řekne, že má král hermelín?
2: Nevím, to je nějaká ozdoba.
1: Musí mít král jablko a žezlo.
2: Jo.
1: K čemu je má?
2: Bouchá do stolu. Jablko se když tak sní.
1: Jak se jmenuje manželka krále?
2: Královna.
1: A jak se jmenuje králova dcera?
2: Princezna.
3: A takhle to vidíme my.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: počasí.
1: Meteorolog Tomáš Popelka už je s námi ve spojení. Krásné dopoledne, pane Popelko.
2: Dneska dopoledne.
1: No a nebudete tomu věřit, trošku provokativně tady mám po vaší předpovědi písničku Léto, jak má být.
2: No, tak doufím.
1: No teď to nebude asi ještě. Včera jste naznačoval, že v tom zářijovém duchu budeme pokračovat. Tak pojďte na to z detaily, co je před námi ještě pár dnů.
2: No, dneska zítra nám stále bude proudit ještě severozápadu chladnější vzduch. Dneska čekáme pojasno až oblačno. No a od severozápadu by k nám během odpoledne přibývalo ještě víc oblačnosti, takže země na horách by potom bylo přechodně až zataženo. No a někdy v podvečer a večer by se hlavně na horách objevily slabé přehánky. Teploty dneska by vyšplavily na 21 až 24 stupňů, vítr mám bude foukat od severozápadu až západu od 3 do 6 metrů. No a v noci bude převážně oblačno a zase zejména na horách se objeví slabé přehánky. Teploty během noci klesnou na 14 až 11 a vítr zůstane západní severozápadní do 6 metrů.
1: No a zítra stále platí, že to bude asi ten nejchladnější týden tohoto týdne, nejchladnější den, je to tak, deštivý?
2: Zatím to stále platí, vypadá to jako hodně proměnlivou oblačnost. No a zpočátku by se přehánky začaly objevat na horách a během dne i na ostatním území. Jak to vypadá a v odpoledne by se mohla objevit i bouřka, zatím ta pravděpodobnost nejvyšší zase v oblasti hor. No a večer srážky začnou slábnout, později večer ustávat a oblačnost se začne i protrhávat. Teploty zítra budou nejnižší 18 až 21 a vítr bude foukat po západu, z severozápadu 3 až 7 metrů, večer potom zeslábne.
1: A v pátek už to bude bez deště?
2: V pátek už to vypadá, že by bylo takové polojasné oblačné počasí, z teploty ráno 12.8, odpoledne 23, už bychom se měli obejít bez přeháněk, případně můžou být někde v oblasti Orlických hor 1-2 po ráno ještě slabé, ale naprosto zanedbatelné. No a večer by se nám vítr začal měnit pomalinku na jeho východ a v sobotu už to vypadá nějaké skoro jasno, polojasno, pouze na horách přechodně oblačno, teploty ráno 13.9, ale odpoledne do 27.
1: No tak to je to léto, jak má být. Sobota, teď i v písničkách, tedy v podání Karla Zicha. Pane Popelko, děkujeme za předpověď a zase zítra se spojíme. Hezký den.
2: Hezký den.

Kitty Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: Příjemné dopoledne z Hradce Králové. Léto a prázdniny přímo vybízejí k výletům po našem kraji a jednou z častých turistických zastávek bývají taky Hořice, samozřejmě proslulé po celém světě sladkou pochoutkou, hořickými trubičkami. Mnozí určitě znáte i legendu, že recept na nepečené těsto věnoval v roce 1812 zraněný osobní kuchař císaře Napoleona. Věnoval ho paní Terezii Severové jako poděkování za to, že ho po návratu z ruského tažení ošetřovala. Jestli to je historická pravda nebo romantická pověst, to už dnes nikdo s jistotou neví, ale jisté je, že recept se v rodině, recept na trubičky dědil z generace na generaci, až se dostal ke geniálnímu cukráři Karlu Kofránkovi, který z trubiček udělal světový unikát. Takže my se na něho zaměříme i v dnešní dopolední soutěži, ve které si zahrajeme o knihu, o krásnou knihu, strhující román z nakladatelství Kazda s názvem Odvaha od Mikaely Smelcerové. Je to příběh dívky, muže a taky pokušení, kterému nešlo odolat.
1: Věřte, nevěřte.
0: No, odolat nelze ani trubičkám, věřím, takže teď slíbené soutěžní tvrzení, které se bude týkat slavného cukráře. Tvrdím, že právě nejslavnější výrobce a zdokonalovatel pochoutky Karel Kofránek způsobil na začátku 20. století skandál, protože do těsta na trubičky nalil pivo. Je to pravda? Znáte tento příběh, nebo to bylo jinak? Co myslíte?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Tady věřte, nevěřte, dobré dopoledne, kdo je s námi?
2: Dobré dopoledne, tady Radek.
0: Pane Radku, zdravím vás, no a povídejte.
2: Já taky zdravím a já vám dneska budu věřit.
0: Věříte? Máte rád pivo, veďte.
2: Ale víte, že ani moc ne.
0: Nemáte, tak máte rád trubičky.
2: Já pocházím z Moravy, ale trubičky mám rád.
0: Jo, z Moravy, no takže od piva k vínu, ke slivovičce se přesuneme.
2: No.
0: Určitě něco ano, nealkoholického, tak. Bez alkoholu samozřejmě tyto nápoje.
2: Ano, nealkoholický.
0: Chápu. No ale pivo každopádně a historce věříte, tak si u vás zaznamenám, že ano. Mějte se krásně, naschledanou. Naschledanou. Další z vás tady u nás v soutěži dopolední. Jste to vy, tady s úlekem, kdo se dovolal. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Zdenka.
0: Ano.
3: Já nevím, no do těsta se dává alkohol někdy, ale já bych nevěřila.
0: Nevěří se vám. Vy jste se úplně lekla, že jste se k nám dovolala, že?
3: Lekla, vážně.
0: No to je dobře, že vám to vyšlo, píšu si u vás, ne, ale pochlupte se, ráda třeba pečete, vaříte,
3: jo,
0: nebo pečete teďka
3: ráda.
0: I přes léto, no trubičky asi ne, ty si pořizujeme.
3: Trubičky ty nebo... neumím ani, ale, ale jinak peču ráda. Docela ráda vařím.
0: A co nejraději tak máte z těch pochutin, možná těch sladkých, když jsme u těch trubiček?
3: Tak já nevím, no klasický buchty spíš většinou. No.
0: Klasika. No já myslím, že
3: se... něco nejraději, to snad ani ne.
0: Máte ráda všechno, tak to je dobře. Pestros. Mějte se krásně, paní Zdeňko. Naschledanou. A do třetice, kdo se k nám probojoval. Dobré dopoledne, soutěž Věřte, nevěřte. Slyšíme se, dobrý den. No někdy ty telefonní linky zlobí a je to především v těch soutěžích, tak nevím, čím to je. Zkusíme dalšího, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo je s námi?
4: Tady Jarča od Přelouče.
0: My vás zdravíme, paní Jarču. Já mám takové podezření, že ty linky, ale je to jenom podezření, že to jsou posluchači, kteří se pokoušejí dovolat z několika telefonních čísel a pak ani nevědí, že telefonují. Tak je to takové smutné, že to někdo takto zkouší. Ale vy máte stále číslo, takže věřím, že nezlobí číslo. Povídejte, máte tam rušno u vás, takže prázdninový provoz.
4: No mám tady vnoučata totiž.
0: Aha, tak pečete.
4: Langoše.
0: No takže nic sladkého nebo na sladko langoše?
4: To má rád manžel.
0: Aha, langoše nebo sladké?
4: Na sladko. Sladký vůbec.
0: No a paní Jarčo, řekněte, já si říkám kuchyňské omily, to pivo možná bylo také omylem, to se dozvíme, ale podařilo se vám někdy při pečení nechtěně něco poplést a nakonec z toho byla nečekaná dobrota?
4: To víte, že jo. A povedlo, jo, a překvapilo mě to, že jsem si to tam poznamenala a od té doby to dělám jenom tak třeba.
0: A vzpomenete si co konkrétního?
4: No teď zrovna ne, ale vím, že u kolika případů se mi to stalo.
0: Jo, a že jste to tam tu surovinu nechala, protože to hrálo tak. A fungovalo zkrátka. No, ano, výborně.
4: A mnohem líp než předtím.
0: No a co s tím pivem, ale věříte nebo nevěříte?
4: No, právě, že moc nevím, ale zkusím vám věřit.
0: Dobře, tak já si píšu ano. Kolik tam těch vnoučat máte dneska?
4: Tři.
0: Všechny pozdravujeme i manžela, ať všem langoši chutnají. Naschledanou, krásné léto.
4: Mějte to taky hezky,
0: naschledanou. Naschledanou. Další z vás ještě máte šanci zavolat, případně ještě reagujte prostřednictvím mailu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

Duet Celine Dion a Barbary Streisand v Habaději Českého rozhlasu Hradec Králové doznívá. Je tady vyhodnocení naší dopolední soutěže, kdy jsem tvrdila, že nejslavnější výrobce a zdokonalovatel Karel Kofránek způsobil na začátku 20. století skandál, když do těsta na hořické trubičky přidal pivo. No, reagovali jste mnozí, někteří jste přidávali i své omily. Paní Marie třeba říkala, že místo prášku do pečiva se jí podařilo dát do buchty stužovač šlehačky, že to se stává, to je hned. Člověk na to pak s odstupem, s úsměvem vzpomíná. Paní Dagmar přidala zajímavost ke kremlolím ohledně těsta. Polemizovala, že kdyby to byl likér nějaký, tak možná by věřila, ale pivo, že to se jí nepozdává, že to spíš pan Karel spíš vypil. Paní Eliška taky reaguje ne teda ohledně trubiček ani kremrolí, ale závinu. Pivo je podle ní jednou ze surovin na výborný závin, který můžeme naplnit podle chuti na sladko, tvaroh, ovoce, jablka, mák, slaná náplň, kysané zelí, uzenina, cibule, česnek, olivy, sušená rajčata. Zní to opravdu velmi zajímavě, závin z pivního těsta. Takže paní Eliška věří tvrzení. Pan Michal taky věří, píše, jsem pivař, tak bych recepturu trubiček též vylepšil pivem. Paní Stáně naopak nevěří, ale hořické trubičky píše, že to je vždycky vzpomínka na tatínka, který je miloval a jedl je tak, že je olupoval až k té náplni. Tak to bychom se k tatínkovi určitě mnozí přidali. Paní Milena také nevěří, k trubičky si kupuje přímo v hořicích ve výrobně a doma je pak stáčí. To je také možná ty pro ostatní. Mohla bych pokračovat, tady jsou desítky dalších názorů. Děkujeme. Děkujeme, je vidět, že téma trubiček vás zaujalo, ale teď už to nebudeme prodlužovat, jak to s trubičkami a pivem bylo. Dnes jste neměli věřit. Žádné pivo v trubičkách nebylo, alespoň žádné doložitelné údaje k tomu nejsou, takže jste neměli věřit. A cenu dnes dostane paní Lenka z Hradce Králové, která tvrzení nevěřila. Gratulujeme. Ale doplním ještě vtipnou pointu, protože mnozí jste předesílali, že pan Kofránek by pivo asi spíš raději vypil a ono se traduje, že to tak skutečně v jednom případě bylo. Karel Kofránek byl geniální cukrář, který trubičky dovedl k dokonalosti a vymyslel na ně i stáčecí kleště, elektrické stroje, zasloužil se o jejich světovou proslulost, to se ví. Kolem jeho osoby koluje ale i jedna hořická historka, ve které se vypráví, že když v roce 1907 získal pro své trubičky americký patent, protože on si to patentoval až takto daleko, tak to prý slavil v tamní hospodě natolik bouřlivě, že druhý den do továrny vůbec nedorazil. Zda se to tedy skutečně stalo, dnes už nikdo spolehlivě nedoloží, kolik toho piva vypil, ale jisté je, že jeho zásluhou se dohořické trubičky staly světově známou specialitou.

Obec Vysoké nad Labem znovu opraví rozhlednu Milíř. Část dřevěných prvků nahradí kovovými. Mluvit o tom budeme detailněji v našich dalších zprávách za 4 minuty. No a po nich už zahradnická radnice.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 20. ročník country festivalu Pecka. 24. a 25. července v kempu Pecka. Věra Martinová, Michal Horák, Vojta Nedvěd, Tomáš Linka a Přímá Linka, Radek Novák a John Denver Tribute, Lokálka a mnoho dalších. Vstupenky v síti Ticketstream. Country festival Pecka. 24. a 25. července. www.countrypecka.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Vysoká nad Labem opraví rozhlednu Milíř. Skončila rekonstrukce pardubické hlavní pošty. Z mezinárodní biologické olympiády přivezli Češi 4 medaile. Bude polojasno, postupně oblačno až zataženo, večer místy přehánky a teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Lukáš Pochylí. Pěkné dopoledne. Obec Vysoká nad Labem na Hradecku plánuje na srpen další opravy rozhledny Milíř. Práce vyjdou téměř na 3 miliony korun. Z celodřevěné konstrukce, opakovaně napadené strakapoudem, zůstanou nosné sloupy. Naopak ochoz, střížka a další prvky budou nově z pozinkovaného kovu, říká nezávislý starosta Jiří Horák.
5: Takže to bude věčný a ani strakapout si na to netroufne. Ale ten strakapout není příčina, ale následek, protože on klobe tam jenom, kde to dřevo už je nějaký nahnilý nebo prostě nějakým způsobem degradovaný. Takže on nám vlastně ukázal, že je to konstrukčně od začátku blbě naprojektovaný, když to takhle řeknu, že se to nedalo nijak natřít ani zajistit proti zatýkání.
4: Z budovy hlavní pošty na třídě Míru v Pardubicích zmizelo lešení. Rekonstrukce funkcionalistické stavby architekta Ladislava Machoně je u konce. Pošta v přízemí zůstane zachována. Ve vyšších patrech vznikly kanceláře a 11 malých bytů. Podle stavbařů obnovu usnadnilo promyšlené původní řešení budovy, potvrzuje to projektový manažer společnosti Stapro Vojtěch Jirsa.
6: Ten barák je v podstatě takový, jako by se dneska ta administrativní budova navrhovala. Má takové dispozice. Prostě takže už tenkrát na konci těch 30. let to vlastně navrh tak, jak by se to v podstatě navrhovalo i dneska.
4: Čeští středoškoláci uspěli na mezinárodní biologické olympiádě v Litvě. V Litvě v konkurenci více než 300 studentů téměř z 80 zemí získali jednu zlatou, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile. Student Jan Beránek z gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Liberci se navíc stal nejlepším řešitelem z Evropy. Nejnáročnější byla podle něj úloha z morfologie živočichů, kde bylo potřeba popsat znaky na dvou křídlem hmyzu.
7: Úloha mi přišla nejkomplikovanější vzhledem k tomu, že bylo potřeba pracovat relativně precizně pod binokulární lupou a prohlížet ty dané předložené vzorky.
4: Česká republika bude hostitelskou zemí jubilejního 40. ročníku Mezinárodní biologické olympiády v létě 2029. Sport. Požár 34. budovy v bývalém baťovském továrním areálu ovlivní letošní městskou rychlostní zkoušku automobilových závodů Barum Czech Rally Zlín. Ta se koná v termínu od 14. do 16. srpna. Samotná trať páteční rychlostní zkoušky, na kterou každoročně míří desítky tisíc diváků, se měnit nebude. Změní se ale podmínky pro diváky, kteří se nedostanou do míst poblíž vyhořelé budovy 34, odkud dříve mohli bez problémů závody sledovat. Pokračuje mluvčí závod Roman Ordelt.
8: Nebude přístup těch diváků, tuším, že to je z té ulice Vavričková, čili tam má nějaká služba, nějaká agentura dát veliký plot, takže z toho důvodu to tam nebude.
1: Počasí.
4: Bude polojasno, postupně oblačno až zataženo, odpoledne a večer ojediněle slabé přehánky, na horách četnější a vydatnější. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách do 18. Slabý severozápadní až západní vítr bude zesilovat na mírný. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, aby ho na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Zpomalte na dálnici 35 ve směru do Hradce Králové. U 134. kilometru máme nahlášený pytel, který volně poletuje v levém jízdním pruhu. A na porouchané vozidlo dejte pozor na dálnici 11, stojí u 61. kilometru směrem do Prahy. Ze silnic vše, dobře dojďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Je krátce po 11. hodině, za malou chvíli otevřeme dnešní radioporadnu. Červencové dny ty přímo lákají k odpočinku na terase se sklenicí nějaké limonády. Jenomže všichni zahrádkáři dobře vědí, že léto dává zabrat i naší zahradě. Jak zalévat, přihnojovat a postarat se o ovocné stromy, které buď kvetou, plodí, případně už nám úrodu dali. O tom všem budeme mluvit s Františkem Hlubockým. Začínáme za chvíli.

0: Radioporadna.
1: Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová, která zve dnes do zahradnické radioporadny s expertem Františkem Hlubockým. Vítejte, Františku, dobré dopoledne.
2: Děkuji za přivítání a jsem zase rád mezi zahrádkáři.
1: No a že jich máme spolu s námi. Někteří poslouchají, dávají vědět na zahradě, na chalupě nebo na balkoně plném rozkvetlých pelargoní a dozrávajících rajčat. Léto máme v plném proudu, co vám teď dělá největší radost?
2: Sklízet.
1: Ochutnávat.
2: No tak třeba z okurky, třeba teď se právě je okurková
1: je
2: doba,
1: tak,
2: okurkový
1: je
2: čas,
1: tak.
2: Nakládačky už má leda za sebou, ale takové ty hadovky, salátovky, ale tam zrovna třeba je potřeba u těch skleníkových nebo foliákových okurek dávat pozor, škůdci teďka řádějí hrozně rádi, prohlížet, řeknu upřímně, třeba jednou za 3 nebo za 5 dní, když jdete a sklízíte každý list, který třeba se nám nezdá, že jo, když je pěkně zelený, ale i na ty zdravé se podívat a spíš na ty ve vrcholcích, na rubu listu bývá kvanta svilušek. A ten list se pak tak jako začíná kroutit a schnout. No a bez postřiku se neobejdem, ale vždycky je u ochrany lepší začnou při prvních příznacích, je to snadno vyléčitelný. Je to jako s lidma. A jinak zase, než začneme konat jakékoliv zásahy, postřiky chemické či korty biologické přípravky, tak odstraní taková ta hygiena všechno, co je nemocné, co je špatné,
1: tak
2: co se
1: kroutí,
2: pryč s tím. A pak teprve vzít na záda stříkačku a pracovat.
1: Já se pochlubím, Františku, my jsme letos poprvé zasadili kombinaci okurky a cukety, že je to společně nějak udělané. Dřív jsme to dělali od semínka, teď nevíme, co s těmi okurkami. Sazenice v zahradě všude rozdáváme. A jsou obrovské ty okurky.
2: Ono letos se daří. My trošku nadáváme, že je nám vedro, ale okurka je tropická, takže pakliže jsme dostatečně schopni je uzalévat, tak já si taky nestěžuju. A není nic lepšího, než jak jste říkala, posedět na balkoně a tak vychlazená okurka, samotná stačí krajet, anebo okurkový salát s různými kefíry a zálivkami.
1: Co by to bylo za léto bez okurek?
2: To špatné. Melouny to bude mít někdo jiný, ale já řeknu, melouny jsou výborné a okurky je doplňují. Oboje dvoje.
1: Vy prozrazujete, Jarka Vykoupilová dnes v Babských Radách bude právě mluvit po naší radioporadně o melounách. Tak jsme se s Františkem domluvili, že melouny na to konto vynecháme, ale možná se někdo bude chtít zeptat v naší radioporadně a to určitě poradíme, pokud to bojuje.
2: Tam jsou starosti někdy dost velké.
1: No je čas tykvovitých, jsme mluvili, tak co všechno teď tam je?
2: Cukety, všelijaký druhý těch dýní nebo tykví, tak já třeba miluji béju od rudu, to je taková hruška, je nádherně oranžová, ale pak jsou všelijaké ty cukety, to už jste jmenoval, a pak jsou všelijaké ty Hokkaida, ale pak jsou teda možná málo, kdo to ví, existují, už by se to letos nestihlo bez slupka, kdo si kupuje pečivo třeba s těmi zelenými dýňovými semínky, tak ty nejsou loupané. To je odrůda, která se přímo je to, třeba jmenuje se Esota odrůda, je jich i víc, ale jsou bezslupké, takže ta dýně vyroste, nebo ta tykev vyroste, v ní je plno semínek těchto zelených, které můžeme jíst rovnou. Nedám na ní dopustit a ta dužnina se dá zpracovat normálně v kuchyni taky.
1: Takže vyloupáváte po večerech semínka?
2: Nevyloupáváme, to jenom vykucháš. Tu dýni, ta semínka, už jsou zelená, nemají tu tvrdou slupku, jenom propláchnout na sítu pod vodou a rozložit na nějakou krabičku nebo na něco a usušit. A už se jedí.
1: Vy jste říkal, že jste mluvila o cuketách, ale my nemáme cukety, my máme kombinaci. Ta sazenice je nakombinovaná jakože...
2: Kříženec?
1: No, kříženec. Okurky a cukety. A z toho vyrostly ty obrovské okurky.
2: A není
1: okurky.
2: To nějaká ta indická okurka, možná tomu
1: je to,
2: říkají
1: ale chutná
2: taky.
1: To úplně stejně. Jako klasická okurka,
2: a je to bílý nebo zelený?
1: Zelená je, a je dvakrát taková
2: jako běžná. Tak to je zase novinka, tady jde svět strašně daleko.
1: No, v zahradnictvích toto je možné.
2: Rok co rok někdo něčím překvapí.
1: No možná překvapíme i my našimi radami, ale nabídneme samozřejmě kontakty našim posluchačům 726 a 3x46, případně dotazy mohou posílat na mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, posloucháte Zahradnickou radioporadnu s Františkem Hlubockým a už tady máme první telefonát. Vítejte, dobré dopoledne.
1: Dobrý den, tady Eva Speček, srdečně vás všechny zdravím a pana Zahradníka taky. A chtěla jsem jenom se pochlubit, že jsem před asi 25 lety koupila výseč melounu u Vietnamců. Vydlabala jsem semínka, jedno se chytlo, nebo teda, jestli jsem zasadila jedno, to nevím. Vyšel prostě z toho 11-kilovej meloun.
0: Páne, jo. Letos, nebo dobrej. Už je to nějaký pátek?
1: Ne, to už je asi 25
0: let. 25 let, ale dá se.
2: A přesejváte si je pořád, jo? Přesejváte každý rok ne, teď, ty sami.
1: Teď už ne, teď syn už pěstuje něco jiného, no.
0: Ale krásná vzpomínka. Ano, ptejte se.
1: Ano, chtěla jsem se zeptat, jaká je dýně nejlepší na marmeládu, jaký druh?
2: Mm-hmm. No tak dřív se dělávalo z té klasické, té obří tykve, že jo, ty džemy, protože se tam přidávalo esence třeba ananasová, takové ty různé. Teďka v podstatě je spousta těch druhů, tak mají lidi z těchto těch oranžových nejradši Hokkaido, to jsou takové ty menší takovou tenčí slupkou, že se dají
0: je to jednodušší
2: i mladé Hokkaido se dá třeba do té polievky zpracovat i s tou slupkou, asi na marmeládu byste loupala. My pěstujeme třeba, ta se jmenuje Beja, to je maďarská taková tvar hruškovitý, je nádherná oranžová, ale vůbec není cítit, nemá tu dýňovou vůni, spíš takovou jako mrkvo kedlubnovo. Mm-hmm. Takže z toho by možná taky marmeláda nebyla špatná, protože tam vždycky musíte něco pro chuť přidat.
0: Děkujeme Františku za tip, to možná mnozí využijou. No, vy jste specialista i na malé okurky. Teď jste mě pobavil, protože jste vytáhnul z baďůšku na ochutnání, tak my máme zhruba tak 10x velké.
2: No, jasně.
0: Ale tohle jsou svačinkové.
2: To jsou svačinové, říká se jim svačin. Je to klasická, jako by se řeklo hadovka, jak se o nich mluví, že jo, co jsou takové ty 30-40 cm, ale to už jsou zase odrůdy mini sprince třeba jmenuje, která okurka dělá na sobě spoustu drobných těchto okurčiček s měkkou slupkou, které přesně jdete na svačinu, utrhnete, strčíte do tašky, do kapsy.
0: Okurčička do ruky.
2: A rovnou čerstvou takhle k jedný housce se sní a v pohodě.
0: Jaká je to odrůda, jakže se tam jmenuje?
2: Minisprint. Tohle je minisprint, ale už jich je taky, myslím, víc. Už jsou asi 3-4 odrůdy.
0: Ono je to hodně jednoduché asi na to křížení, že? Proto se s tím tak experimentuje.
2: No, tykvovitý se velice snadno mezi sebou kříží, akorát, že se to těžko, to se nedá dělat doma. To si musíte koupit u těch speciálních odrůd, ta semena, anebo už ty rostliny, protože to se kříží, kdy musíte mít matečné rostliny ve skleníku, zasíťováno všechno, nesmí se tam dostat včely a chodí teda pracovnice, která má štěteček a tu včeličku dělá. Akorát nevím, jestli u toho musí bzučet nebo ne. Takže přenáší z otcovské rostliny na mateční a tam vlastně kříženci první generace, že jo, mají tyto vlastnosti, když se dají tenhle ten táta a tahle máma k sobě, ale když necháme dozrát, aby tam vznikla semena, není dobře jeset, protože to se jedno dítě si vzpomene na babičku, je jako babička, druhé je po mámě, třetí po tátovi, že
0: takže
2: tam se, je
0: tam
2: to nestále, je to vždycky, jakmile se kupují speciálně u okurek a u rajča semena označená F1, to jsou ty kvalitní, ale kloudné jsou jenom v první generaci.
0: F1. No, tak to si budeme pamatovat.
2: Zkusem, když je připsáno takhle.
0: Teď už další telefonát, vítejte, radioporadna Zahradnická. Kdo je s námi? Dobrý den.
3: Dobrý den, já jsem z Chlumecka a stalo se nám, že dcera vyhazovala semínka Hokkaida jako na kompost a manžel je donal jako do skleníku a oni nám tam prostě vyrostlo plno jako sazení z Hokkaida. Mm-hmm. Takže jsme je rozsadili. A opravdu nám plodí, hodně jich teda plane, jako kvete na plano, ale plody už to má.
0: A jste rádi, no, asi ne? To zní tak, že jste rádi.
3: Jsme rádi, protože dcera si koupila semínka Hokkaida a vylezlo z toho jedno, zatímco nám ve skleníku, aniž by jsme to chtěli a připravovali jsme to pro okurky, na nich tam vyrostlo plno. No, hokej... říkám, jako rostou na zahrádce, tak jsem se chtěla zeptat, jestli semínka z těchto Hokkaido, jestli budou dál.
2: Můžu říct pouze to, že přesně nevíte, co z těch semínek vyroste. Bude to vždycky jedlé, ale nemusí to mít vůbec ten oranžový tvar, anebo také lidem vyrostou oranžové pěkné kulaté Hokkaido zeleně pruhované. Prostě takhle všechny tykvovité, včetně těch okurek a tykví a tak dále, aby vytvářely plody, musí být opyleny. Proto tam jsou ať ty samčí, jak říkáte, ty jalový květy, tak tam jsou i samičí, kde včela musí nutně přenést ten pyl a tím pádem, když ho přenese z jedné na druhou a nejsou to identické rostliny, tak pak máte...
0: Takže to byla náhoda spíš, že to takto vyrostlo a příští rok už to nemusí být.
2: Bude to jedlý, ale nebude to mít třeba ten tvar, nebude to podobný mámě, bude to třeba budoucnost.
0: Podobný tátovi.
2: Podobný tátovi.
0: Upřesnil František Hlubocký.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Posloucháte Radio poradnu Českého rozhlasu Hradec Králové s Františkem Hlubockým a slíbili jsme také ovocné stromy, na které se teď dostane i díky posluchačskému dotazu. Vítejte, můžete se ptát, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Já mám semenáče zelenomase broskve, takže jasně, teď budu mít první úrodu, ale ani jeden z těch semenáčů nemá kadeřavost listů. Je úplně nestříkaný a byly úplně zdraví ty letorosty, ale co jsem se chtěla zeptat, mají se stříhat, prostříhávat ty koruny, přesně, aby byly světlejší?
0: To nám nahráváte
2: přesně,
0: nám krásně.
2: O tom jsem chtěl teďka hovořit.
0: Řekneme, děkujeme za dotaz.
2: Rádio, to
0: děkujeme. Tak jdeme stříhat, Františku.
2: Tak jdeme stříhat. Přesně to jsem chtěl říct, že teď je doba sklizní, i když třeba ne příliš velkých, ale to je jedno. Meruňky, broskve, já nevím, všelijaké ty peckoviny, ringle blumy, ale budou nastupovat jabka. A taková ta nejnovější, ale ona není tak nejnovější, zkušenost ovocnářů je, že vlastně je dobře v těch letních dnech, nebo v létě, řekněme, léto je myšleno do půlky nebo do konce září, až podle sklizně, jakmile sklidíme ovoce, ten stromek už pěkně prostříhat, probrat, tak jako kdybychom to dělali z jara. Protože je zkušenost ta, že ten předjarní průklest, který se dělá, spíš ty stromy zmlazuje, nutí je vyhánět spoustu, jak se říká, těch vlků, těch šlahonů, zatímco tehle ten letní. Jednak tomu stromu pomůže v současných suchých dnech, kdy je málo vody v zemi, že ty kořeny nemusí vyživovat, aby si trochu odpočli. Sklidíme jim úrodu a nemusí vyživovat tolik listů na větvy, které bychom bez tak z jara odřezali. A navíc, že ten strom dělá spíš, když trošku už jako obrazy obroste, anebo vůbec veškerou tu sílu nacpe do pupenu, které jsou na příští rok na květ, anebo ty větvičky, co vyrostou, tyhle ty letní, jsou takové zkrácené jenom, takže na nich se velice brzo vytvářejí ty takzvané plodonoše, to jsou ty plodné větívky.
0: Ano, takže hned po té sklizni, těmi broskvami a meruňkami bude ta sklizeň šupem, letem, světem,
2: no,
0: bohužel.
2: No, se vším
0: bohužel.
2: Skoro, ale i třešně to, tak ty už jsou za námi, ale třeba kamarád ovocnář, který říká, když nemůžeš vylíst nahoru na třešeň, neboj se, taky ten vršek uřízní a otehej si je hezky na zemi. A když je to v době sklizně, tak ji vůbec neublížíš tomu stromu.
0: I s těmi plody?
2: No, uříznout plody uzralými, teda bychom si je mohli v klidu otrhat na zemi. A platí to pro všechny peckoviny. Vůbec to je někdy trochu previc jara prořezávat, takže pro ně tehle letní řez platí dvojnásob a tam se od peckovin přišlo k jabloním a tak dále.
0: Poprosím sluchátka, Františku, opět máme tady další telefonát, můžete se ptát, dobré dopoledne.
1: Krásné dopoledne, já mám dotaz, narostly mi krásné pepína, mám to hezký keřičky, ale málo kvetou. A tak se chci zeptat, jestli se to nemá nějak vyštipovat, nebo jako rajčata třeba, nevím.
2: To pepíno spíš nevyštipovat, ale změňte hnojivo. Určitě, protože nevím, čím jste, do jaké zeminy a tak dále, ale v každém případě hnojiva, která jsou označena třeba pro květ a plod, bývají tam tyhle ty, tak ta mají v sobě víc fosforu, víc hořčíku i draslíku, ale hrozně málo dusíku, protože dusík je prvé, který v té výživě podporuje růst a zelené listy, tvorbu zelené hmoty, zatímco fosfor je prvek, který v hnojivech je hlavně kvůli tomu, aby se vytvářely květní poupata, že? Aby se vytvářela poupata a květy.
0: Co to je pepíno?
2: Pepíno je takový, já nevím, jestli je kříženec, takový jako melounek, který se pěstuje v květináči. No, měl jsem to několik let, teď už zas to nemám a asi si to příští rok budu muset zase pořídit, jo. Ale vždycky se něco, nějaká novinka, pak se zapomene a pak si zase na to vzpomene. Ne, je to dobré, sladké, dá se to ve větším květináči krásně pěstovat třeba na terase, na balkóně, jo, trochu tak jako převisá, v truhlíku je hezké.
0: Teď budeme chtít všichni pepína, no tak uvidíme.
2: No, to chce
0: uvidíme,
2: z jara chtět uvidíme. Pepíno.
0: František Hlubocký je naším dnešním hostem, stále voláte, ještě přišly nějaké písemné dotazy, tak určitě se do nich pustíme hned po písničce.

0: A po písničce s Rudem Stewartem se vracíme zpět do zahradnické radioporadny s Františkem Hlubockým a vy jste mnozí s námi, chcete se dál ptát, takže je tady další posluchačka a už je to na vás a na váš dotaz. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, Marie z Chrasti. Já bych se ráda zeptala, jak správně pěstovat kivano ve skleníku. Mám tam dvě rostliny, vždycky to trochu ostříhám, jak mě to roste do sestičky.
2: Co jsou tyhle tropické rostliny, je to dost problém. Aby se vám to tam vešlo, že jo, to kivano, jestli se nepletuje, dost mohutný. Já pak ho zimujete.
1: No, taky jsem to zjistila.
2: Já pak ho zimujete.
1: Já ho mám letos poprvé.
2: Aha, no.
0: Ono se to objevuje, Františku, protože jestli sledujete i televizní zpravodajství, oni říkali, že se sem tady objevuje tolik tropických dní, že i Čechy to láká, zkrátka se dá do pěstování těchto plodů.
2: No tak, ale zrovna kivano nepatří k něk, který by se dalo tady u nás aspoň snadno pěstovat. Vy ho máte asi skoupené jako z ovoce.
1: Mám
2: skovanou pecičku.
1: Normálně jsem to koupila.
2: Už jste rostlinu. Helejte se takhle.
0: Semenáček,
2: no. Hele, takhle v každém případě je to celoročně, že jo, není to rostlina, kterou s podzimem uspíme, jako naše stromky, budete ji muset přenést někde domů, alespoň na chodbu, kde nemrzne a bude světlo třeba aspoň 10-12 stupňů, bych tak řekl.
0: A v tom skleníku?
2: A v tom skleníku, dokud je teď přes léto, běžné hnojení, zase, jak jsem před chvíličkou říkal, raději něco, kde je přebítek fosforu a draslíka, ne moc dusíku, nebo vám to bude přes příliš bláznit, nebudete vědět, po dusíku to moc poroste, nebudete moc vědět potom, kam to dát, asi tak.
0: Takže opatrně.
2: Ale zkušenosti s tím nějaké dočkat se úrody, nebo tak opravdu zatím jsem neslyšel,
0: že... A je to hezké, ale že chtějí lidé také experimentovat, zkoušet.
2: Zkoušej, tak.
0: Dalšího vítáme už. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jarča. Já jsem se chtěla pana zahradníka zeptat, jakou chci si nasázet švestku, jakou odrůdu bych si, jaká je nejvhodnější.
2: Já nejsem ovocnář, to řeknu rovnou, takže by bylo ideál, vy jste odkud?
3: Z Dechovice, u Chvaletic.
2: No, tak tam ve Svinčanech jsou ovocný, nebo nedaleko, tam jsou z ovocné sady, třeba pan Vincenc, tam je, že jo, pan Nevole.
0: A oni poradí.
2: A to jsou ale ovocnáři, opravdu na slovo vzatí, které
0: to pěstují. My tady máme Martina Ludvíka v kraji.
2: Tak, ne, proto jsem se paní, anebo jakýkoliv jiný ovocnář to chce. A když už jo nevíte, tak je výzkumný ovocnářský ústav v Holovousích a tam jsou na slovo vzatí
0: odborníci.
2: A určitě
0: rádi. No. Paní Irena píše, dobrý den, chtěla bych se zeptat, co to znamená, když mají okurky ve skleníku některé listy s okraji žlutými až do hněda. Je to počátek plísně?
2: Ne, počátek plísně by vypadal úplně jinak, já to řeknu. Plíseň poznáte na listu okurky, na zeleném listu, na lícové straně, napřed vidíte žluté, pěkně žluté skvrny a jsou takové lichoběžníky. Oni jsou přesně ohraničené cévkami. Takže má tvar v různých lichoběžníků a je buď list zelený a vedle žlutá skvrna, která se rozlejzá a pak ten list umře. Ale tohle to bych šacoval nebo typoval na svilušky, kterých je teď hodně.
0: Mrškyn.
2: To jsou, že jo, drobounci, takový pavouci, když se vezmete lupu na rubu listu a vidíte, někdy jsou žluté, někdy jsou i černé, jak tam pochodují, že jo, tou lupou a sají. Takže tyhle ty nemocné listy všechny odštípat, vyházet a pak teda
0: chemicky ošetřit. Další dotaz v radioporadně. Jste u nás, vítejte, dobrý den.
4: Dobrý den, já jsem se chtěl optat, máme rebarboru už asi na 4. a 5. místě a stále nám to dělá jenom takový slabý proutečky, ty stvoly.
2: No, ona rebarbora potřebuje být na místě tak 4 roky, aspoň aby už se dalo o něčem mluvit. Ona je to dlouhověká rostlina, pak už vám tam vydrží třeba 35 let, to je jedno. Má ráda dost světla a dost vody a v klidu můžete hnojit jakýmkoliv plným hnojivem. I třeba zase hospodáři starý, když byli slepice, tak kvašené slepičáky dostávala rebarbora a pak teda rostla jako blázen, ale chce to klid vydržet. A hodně vody a světla.
0: Nikdy jsme netrpěliví, chceme hned všechno.
2: No tak za 3-4 roky se můžeme těšit pořádně.
0: Ještě jeden dotaz stihneme. Paní Marie píše, mám na zahradě jahody už 4. rokem, letos sice měly hodně listů, ale plody byly malé a hned hnily. Chci se zeptat, jestli můžu vzít šlahouny z těchto starých rostlin, nebo si musím koupit úplně nové sazenice v zahradnictví.
2: Takhle, potřeboval bych to jednak vidět, jestli jsou ty šlahouny pěkné, zdravé, mají pěkná, zdravá srdíčka, to s ty lístky v prostředku, tak jo. Jestli se vám nezdá, já bych raději z těch starých rostlin to nebral, tam už možná nějaký škůdce bude, takže bych spíš se opravdu zase obnovil chov svůj z jara, anebo teďka už se i na podzim prodávají sazenice jahod, ale nedávat po jahodách, dát na úplně jiné místo, protože jahoda má i spoustu živočišných škůdců, které v té zemi pak zůstávají. Vymyslet nové místo a dal bych nové jahody a zase třeba 2 roky, nejlépe se berou z 2 letých.
0: No probrali jsme to letem světem dnes opět. František Hlubocký byl naším hostem, budeme se těšit zase, doufáme, že brzy, Františku.
2: Doufáme, že brzy, záleží, jak teda šéfo, já bych to řekl, vedení rozhlasu
0: ne.
2: Bude chtít.
0: Budeme určitě rádi, když brzo přijdete. Naschledanou.
2: Ne, já se budu těšit.
5: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
5: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: za to rádi, jak reagujete. Pokud jste pozorně poslouchali, zaznělo i slovo meloun, ale slovo meloun a Jarka Vykoupilová, takže právě teď navážeme na radioporadnu i s tou její radou.
1: Babské rady.
2: Meloun je ideální letní mlsání. Tenhle letní oblíbenec má obsah kalorií zhruba stejný jako okurka a podobně chutná. Jeho bílá kůra, která navazuje na červenou dužinu, je při zpracování opomíjena a je to škoda. A lze ji směle použít například do smoothies nebo do salátu. Jedná se totiž o skvělý zdroj vlákniny, která podporuje trávení a je vhodnou potravou pro náš střední mikrobiom. Připomínám, že ten ovlivňuje i naši imunitu. Ostatně vnitřek melounu je na vlákninu poměrně chudý, ta se nachází právě v bílé části kůry. Obsahuje i aminokyselinu, která podporuje výkon při cvičení a zlepšuje průtok krve. I proto je doporučeno bílou kůru z melounu nakrájet na kostičky a přidat ji do předtréninkového nápoje. A ještě jedna dobrá melounová rada. Jak si v obchodě vybrat ten nejsladší? Zkontrolujte skvrnu na spodní části, tam, kde meloun ležel na zemi. Má být v ideálním případě krémově žlutá. Bílá nebo zelená značí nezralost.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Hrabaděj ten dnešní středeční u konce, ale možná vás potěší, že zítra na těch zahradách tak trochu taky zůstaneme, protože naším hostem bude Jindřich Čech a budeme mluvit o bylinách, o jejich využití ve zmrzlinách nebo třeba v sirupech, ledových čajích. Nejeden recept určitě zazní, protože bylinky jsou čím dál oblíbenější a dají se určitě využít velmi kvalitně, takže zítra se tomu budeme v poradně věnovat víc. Teď už se nám blíží ale poledne, čas poledne, po zprávách tedy zveme k písničkám od srdce, ať se vám Český rozhlas Hradec Králové dál dobře poslouchá.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Podvod v hradecké správě nemovitostí řeší auditoři. Chorvatské a české úřady se scházejí kvůli vyšetřování nehody, při které v červnu zemřeli 4 Češi. Kabinu hradeckých basketbalistek opouští několik hráček a odpoledne čekáme slabé přehánky na horách četnější. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Pěkné poledne. Podvodem ve správě nemovitostí Hradec Králové za přibližně 46 milionů korun se začal zabývat odbor interního auditu města. Podle policie jde o rekordní škodu způsobenou takovým typem podvodu. Lidem, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky, poslala peníze minulý týden zaměstnankyně městské příspěvkové organizace. Výsledky auditu by město mohlo mít koncem příštího týdne, říká mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
2: Jednalo se o běžné provozní finance na účtu organizace. Nešlo o jednu platbu, ale o více transakcí během několika dnů, které na první pohled nevyvolaly podezření. Systém správy nemovitostí přitom předpokládá kontrolu více osobami. Ještě během tohoto týdne ale vůči konkrétnímu zaměstnanci budou vyvozeny pracovně právní důsledky.
0: Chorvatští vyšetřovatelé srážky katamaránu s plachetnicí, při které zemřeli 4 Češi, se dnes scházejí se zástupci Českého ministerstva dopravy. Schůzka je zaměřená na výměnu informací ohledně toho, co k tragické nehodě vedlo.
3: Je v zájmu České republiky aktivně spolupracovat při objasňování příčin a okolností této tragické události.
4: Řekla serveru i rozhlas mluvčí ministerstva dopravy Alena Müll. Chorvatská agentura pro vyšetřování námořních nehod, s jejímiž vyšetřovateli se zástupci rezortu scházejí, nemá na starosti trestně právní rovinu případu. Tu řeší chorvatské orgány činné v trestním řízení a podle ministerstva dopravy i s nimi spolupracují české složky. Soud splitsko-dalmatské župy poslal po nehodě do vyšetřovací vazby prvního důstojníka dopravního katamaránu, který je podezřelý ze zavinění srážky s plachetnicí z nedbalosti. Vyslechnutí dalších svědků byl 33-letý muž puštěn a je vyšetřován na svobodě. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
0: Benediktinské opatství ode dneška nabízí nový typ prohlídky kláštera v Broumově na Náchodsku. Barokní památkou provede mnich Vojtěch Marek Malina. Ten je převorem broumovského opatství a patří mezi necelých 20 žijících členů benediktinského řádu v Česku.
5: Prohlídka začne o 8:30 večer, potrvá až 2 hodiny. Návštěvníci projdou klášterem se zapůjčenou lucernou, uvidí například i vzácnou gotickou fresku Klanění tří králů, sklepní prostory anebo historickou mnišskou marotku. Stejnou prohlídku ještě benediktini nabídnou 14. srpna. Z Broumova Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.
0: Prvoligová kabina basketbalistek Hradce Králové se hodně změnila. S týmem se rozloučily i některé opory, jako Eliška Hálová nebo Tereza Králová. Hálová ukončila už ve 24 letech kariéru a chce se věnovat ekonomii. Důvody Králové vysvětluje šéf klubu Miroslav Volejník.
6: Dostala nabídku DSK Basketbal Brandy Sandlabem. Tento celek bude hrát z Eurocup, tak Tereza se rozhodla po 2 letech tady skončit.
1: Počasí.
0: Dnes je polojasno až oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou slabé přehánky, na horách budou četnější a vydatnější. Teplotní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 18, vítr fouká mírný severozápadní až západní a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jičíně začala práce na inženýrských sítích v ulicích Nahrádku a Boženy Němcové. S jejich částečnou uzavírkou počítejte do konce července. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A jsme v polovině středečního dne s datem 22. července. Svátek slaví Magdalény a Magdy, tak možná nějaké pozdravy právě pro tyto jmenované zazní v našich písničkách. Máte šanci zavolat, napsat, pozdravit ty, které máte rádi, potěšit, případně povzbudit. A hned jak dozní kalendárium s Petrem Jungmanem a písničky od Olympiku a následně Jaromíra Nohavici, tak se do těch pozdravů pustíme. U mikrofonu je a dobrý poslech přeje Pavla Kindernajová.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 22. července. Svátek mají Magdalény. Tady je Petr Jungmann. Velkým táborem lidu v Praze na Štvanici zahájili před 125 lety v roce 1901 sociální demokraté kampaň za uzákonění starobního a invalidního pojištění dělníků a sociálního zabezpečení dělnických vdov a sirotků. Starobní důchody byly u nás zavedeny až v roce 1924. Po amerických octomilkách a opici se před 75 lety v roce 1951 dostali na hranici vesmíru další živí tvorové, sovětští psi Cigan a Dezik. Odstartovali z kosmodromu Kapustin Jar po balistické dráze do výšky 101 kilometrů. Nový fotbalový stadion londýnského Arsenálu byl otevřen ve čtvrti Holloway přesně před 20 lety v roce 2006. Emirates Stadium pojme přes 60 tisíc fandů. Arsenal je úřadujícím anglickým mistrem. Anders Breivik rozpoutal v Norsku masakr před 15 lety. Celkem 77 osob zemřelo, 151 bylo zraněno. Breivik byl odsouzen za vraždu a terorismus k 21 letům žaláře s možností prodloužení trestu. Před rokem zemřel princ temnoty, metalová legenda Ozzy Osbourne, jen 2 týdny po svém rozlučkovém koncertu doma v rodném Birminghamu. Bylo mu 670. Před 90 lety se narodil český tanečník, herec, mim Jaroslav Čejka. 80. je francouzské šansoniérce Mirelle Mathieu. Ve stejný den roku 1946 se narodil i americký herec Danny Glover. A já přeju pěkný den.

0: studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa, kterou můžete využít, když kliknete na webové stránky hradec.rozhlas.cz. Tam je písničkový formulář a z těch písemných kontaktů nabízíme i SMS-kovou schránku. Pokud nejste na internetu, můžete vyťukat zprávu nejdříve velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, potom jedna mezera za to už to, co chcete, aby u nás zaznělo, a zprávu následně posíláte na číslo 900 1104.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Ano, všechny možnosti spojení se studiem Českého rozhlasu Hradec Králové zazněly, tak se pustíme do těch pozdravů. Máme tady prosbu, abychom zahráli narozeninovému oslavenci Tomáši Mrkvičkovi z Hradce Králové. A co mu přeji k písničce, kterou mu v dárkovém balení prostřednictvím Českého rozhlasu posílám? Milý Tome, rok s rokem se sešel a přibyl ti na narozeninovém kontu. Ještě zdaleka nemá koncovku sád, tak si užívej pohodového dne naplno v kruhu své fajn rodinky. Přeju ti příznivé letecké podmínky pro paragliding a děkuji za všestrannou pomoc, kterou mi poskytujete. Mám vás všechny moc ráda. Všechno nejlepší. Tomáši Mrkvičko z Hradce Králové přeje Maceška.

Kapela Mandraže dospívala v písničkách od srdce a střídat ji bude Valdemar Matuška, který bude zpívat pro další oslavenkyni, tentokrát ženu. Dnes slaví svátek paní Magdaléna Hlavová z Kuklen. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody jí přejí Iva a taky Venda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si tentokrát připravíme lososa se zapečenými bramborami. Opět to bude rychlé, chutné a navíc uděláme všechno v jednom pekáči. Což je dobré nejen proto, že máme méně nádobí k mytí, ale především proto, že se ty chutě nádherně propojí. O tom se můžete přesvědčit i vy, pokud budete vařit s námi.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Ano, láska, Český rozhlas Hradec Králové, jsme tady s vámi. Vy nás v této hodině hodně problikáváte, čekáte na signál soutěže. Chápu, ale nevidím ho tady aktuálně, ten signál, takže zatím si můžeme v klidu užívat poslech písniček i s těmi vašimi pozdravy. A ten následující už bude pro Jiřího Houtka. Všechno nejlepší k narozeninám i s písničkou od přátel. Zdraví, štěstí, spokojenost a hodně muzikantských příležitostí.

0: Francouzská píseň od Zas, koření našich hlavně českých skladeb, které nabízíme. No, kdo neumí francouzsky, tak tato píseň je oslavou takové vnitřní síly, odolnosti. Zpívá se v ní: navzdory všemu ponížení, nenávisti a opovržení zůstávám celá. Je to takové dílo, které vyzařuje naději, poselství o uzdravení, svobodě a také sebelásce. Vy se chcete těšit i nadále, takže už pozdravíme dalšího z vás. Paní Marta se dovolala. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, já vás zdravím, Pavlo, zdravím všechny Magdalenky, co mají dneska svatek.
0: Ano.
1: No a taky všechny, kteří mají nějaké výročí nebo něco slaví, tak hlavně jim přeji dobré chutnání teďka ještě, pokud ještě obědvají. No a aby prostě si užívali tého drahocenného daru života, protože jak já cestuji všude, tak všichni, celé rodiny i děti půlroční už se dívají všecko na kamošovi. A to je katastrofa, si říkám, protože lidi zapomínají si povídat mezi sebou. A to je velká chyba. Budou jednou litovat, že si nemají co říct, a to je velice smutné. Všecko si najdou na internetu, já taky sice, ale já taky užívám toho života a cestuji. Takže to je ten největší dar, kterého by si měl každý vážit. No a jinak pozdravuji do Jaroměře ještě rodin v Dvořákových, kteří tady bydleli, a se jim tam na chalupě daří. No, Pavlo, ať se vám taky daří, všem moderátorům.
0: Děkujeme, paní Marto.
1: A ať se všichni šťastní, spokojení, a zdravím celý rozhlas Hradec Králové, okolí a všichni, kde jste někde na výletech, nebo teďka to cestuje prostě do Egypta, do Afriky, já nevím, kde všede, do Trantarie.
0: Vy máte, zkrátka hlavně, všechny zdravíme, paní Marto, spolu s vámi.
1: Úplně celý svět zdravím. Pavlo, mějte se
0: vy
1: hezky,
0: taky, opatrujte
1: ahoj,
0: se. Dalibor Janda pro všechny.

0: Do Krkonoš dnes také pozdravíme, i tam máme posluchače, paní Jiřina volá. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Takže já bych dneska chtěla nechat zahrát mému milovanému synkovi Tomáši Levému, který slaví narozeniny. Kdo ho zná, tak ví, že to je perfektní šéfkuchář, za kterým lidi jezdili až na Moravu. Já si ho nesmírně vážím, protože on mě moc pomáhá v mé nelehké situaci. Také si vážím jeho partnerky Klárky a všichni prostě mu blahopřejeme, přejeme Tomášku, můj milovaný, hodně zdravíčka, hodně pracovních úspěchů, ale myslím si lásky, kterou myslím, že máš moc No prostě je to tak.
0: Vy jste se dojela, je to znát, že jste hrdá maminka. No. Já jsem se dojela s vámi, jak jste řekla, Tomášku milovaný.
1: Jsem velice hrdá, kdybyste ho znala, tak byste viděla prostě té velice sympatický a empatický mladý muž.
0: Věřím.
1: A kdokoliv ho prostě zažil, ať to bylo, že v jeho restauraci nebo...
0: Tak si nemohli prostě vynachválit. Kdekoliv. Jiřínko, řekněte nám, ale když ho tak vychvalujete, to jeho kuchařské umění, co nejlepšího pro vás kdy připravil?
1: No, pro mě připravil úplně všechno. Navíc mě udělal nádhernou hostinu. On totiž, já nevím, jestli můžu jmenovat, měl donedávna...
0: Ne, nebudeme jmenovat úplně.
1: Jarských lázních, dobře, a celý rodině, nebo prostě všem a hlavně mě, protože jsem měla 80 v dubnu.
0: Dobře, tak rádi tak zahrajeme, takže
1: to,
0: ale se přidáváme.
1: Je to asi, teď on teda dělá všechno výborný, ať peče sladký, no prostě všechno.
0: Zkrátka Tomáš Levý je šéf kuchař, je vynikající, jak zeznělo, a my mu moc rádi spolu s vámi zahrajeme pěknou písničku.
1: Ano,
0: hezky to oslavte.
1: Moc vám děkuji.
0: Naschledanou.
1: Všem prostě.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Rád.

0: podíváš.
1: Ano, štěstí všude, kam se podíváme, jen na něho narazit. Bude zajímavá noční linka. Teď jsem se dívala, možná máte vedle sebe nějakého podivína v sousedství, žijete vedle něho, zkrátka soused podivín, tak pokud něco takového jste zažili, znáte, tak po 23. hodině bude šance o tom víc

0: Na vodu do přírody k památkám, na nejrůznější akce, kam vás to táhne. Vaby Daněk, když zpívá, tak většina z nás možná přemýšlí o tom, kam o víkendu nebo v době volna vyrazit. Tipy budeme v našem vysílání určitě přidávat. Ale teď zkusíme, kdo k nám volá. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady je Honza z Chvalice.
0: Ano, pane Honzo, koho chcete potěšit písničkou? Povídejte.
1: Pro paní Janu Trutnová Staré město, Zelená louka.
0: Mm-hmm.
1: Jako se jmenuje ta čtvrť, ano?
0: Ano.
1: A chtěl bych pro ní Kosmický Vander od Michala Tučního.
0: Kosmický Vander tady je. Co přidáte tedy za přání ještě? Povídejte, pane Honzo.
1: Jo, aby mi zavolala na číslo 770 349 660.
0: Asi nějaké setkání plánujete, vidíte?
1: No, plánujeme, ale já jsem ztratil telefon, kde jsem jí měl uloženo.
0: Je, tak držíme palce, aby to dopadlo, to spojení, ale teď už na to vaše přání Kosmický Vander. Mějte se krásně a hezké léto. Ideálně pospolu. Naschledanou.

Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, jsme v samém finále. Petra Hamáčková u nás má také pozdrav. Všechno nejlepší k narozeninám a hezkou oslavu přejí kamarádi. V Trutnově je spolu s námi pan Josef, který se ozval a píše, ať zahrajeme pěknou písničku všem řidičům. A ještě je tady prosba, abychom zahráli Helence, jen tak pro radost od Jardy. Jarda na vás, paní Helenko, myslí. No, zpívat bude Zuzana Navarová, kterou mnozí máme velmi rádi, nejen my východočeši, jak se ukázalo teď na festivalu v Ostravě, kde mělo Klicperovo divadlo s představením A pak usnu a vstanu, obrovský úspěch, nebývalý úspěch. Píší o tom i kulturní články noviny, takže velká gratulace. A teď pro všechny Zuzana Navarová.

Ještě dorazili na poslední chvíli pozdravy SMS-kové, takže nahlížím právě sem. Budeme hrát sestře Marušce Faltusové k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší a vše dobré přejí Kamila se Zdeňkem. A je tady i pozdrav z Nového Města, je to tady s diakritikou, tak je to složitější na přečtení, ale snad se podaří. Posílám písničku těm, kteří chodili ke kostelu do školy v Dobrušce a narodili se v letech 1941 až 42. Miluna z Nového Města nad Metují, takže lidé, kteří chodili ke kostelu v Dobrušce dříve narození, také je srdečně zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové. No hrát pro radost budeme zase zítra, z písniček je to vše. Po zprávách už s vámi bude Alex Minářová v rozhovoru s dalším hostem. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Spolek Společně srdcem pro zvířata se stal obětí podvodu. Stát chce rozšířit možnosti ochrany citlivých objektů před drony. Vedoucí žena světového poháru Martina Sadková vstoupí do mistrovství světa ve vodním slalomu a odpoledne čekáme přehánky. Dobrý den, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Charitativní spolek Společně srdcem pro zvířata, který buduje kočičí útulek v Číčové na Rychnovsku, se dostal do neobvyklých potíží. Na jeho transparentní účet dorazila platba od člověka, kterého podvodníci přesvědčili, že poslané tisíce korun výhodně investuje. Případ už prošetřuje policie a spolek má obavy, že podvedených lidí bude víc. Zranitelným zvířatům tak můžou chybět peníze na krmivo i veterinární péči.
4: Spolek má na transparentním účtu desítky tisíc korun, které momentálně raději nevyužívá. Obává se, že podvedených může být víc a nechce utrácet peníze, které mu nepatří. Tím pádem ale chybí peníze na plánované kastrace, očkování i běžný provoz. Příznivce proto spolek žádá, aby finanční dary dočasně posílali na náhradní účet. Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: V Hořicích začne v srpnu výstavba cyklostezky, která propojí jihovýchodní část města s místní částí Chvalina. Projekt počítá s náklady 7,5 milionu korun, téměř polovinu pokryje dotace Královéhradeckého kraje. Nová cyklostezka by měla být hotová v říjnu. Proti dronům ohrožujícím elektrárny, nemocnice nebo třeba letiště by v budoucnu mohli zasáhnout i jejich zaměstnanci. Navrhují to ministerstva vnitra a dopravy. Teď můžou zásah provést jenom policisté nebo vojáci.
5: Policie teď před drony nepřetržitě chrání třeba vládní budovy nebo parlament, navíc ale nemá kapacitu. Sklady pohonných hmot, nemocnice nebo řízení železnice by se proto měly umět bránit sami bez policie, říká vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
6: V případě útoku dronem rozhodují vteřiny. V některých případech nelze čekat na příjezd bezpečnostních složek.
5: Způsob obrany bude na jednotlivých institucích. Prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl Jakub Karas změny vítá.
7: Bylo to vlastně už dlouhodobě předmětem jednání po těch incidentech, co se začaly dít napříč Evropou, takže v tomto směru určitě to smysl dává a určitě to podporujeme.
5: Návrh teď projde mezirezortním připomínkovým řízením, pak ho posoudí vláda. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Sport.
3: Vodní slalomářku Martinu Sadkovou čeká první závod letošního mistrovství světa. Stejně jako další kanoisti po 17. hodině nastoupí v americké Oklahomě do kvalifikace a pak do týmové soutěže. Sadková je vedoucí ženou světového poháru, ale kvůli tomu teď nemá vyšší očekávání.
8: Pokud bych se tady vyjela v finále, tak budu velmi spokojená. Vím, že v tom finále umím předvíst dobrý jízdy, ale ta trať je tady nová. Měli jsme tady oproti třeba jiným tratím, na který jsme zvyklí, méně tréninku, takže já si úplně nechci jakoby říkat, co a jak, na co mám, na co nemám. Já to jako v duchu vím, duchu vnímám, ale já ráda chodím krok po kroku.
2: Počasí.
3: Odpoledne a večer se ojediněle vyskytnou slabé přehánky, na horách budou četnější a vydatnější. Teplotní maxima do 24 stupňů, na horách do 18, vítr mírný severozápadní až západní a biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na 42. kilometru dálnice D11 ve směru na Hradec Králové dejte pozor na pneumatiku v levém jízdním pruhu. A na Náchodsku pokračuje oprava silnice mezi Broumovem a obcí Otovice. Doprava je v úseku řízena Kyvadlově.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
9: Spolu založil dvě velmi úspěšné kapely. Jedna z nich, Lucie, slaví na scéně 40 let. Ta druhá, Vanastovy věci, o pár let méně. Zpěvák, kytarista, skladatel i textař Robert Kodym je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Naším hostem je člen a spoluzakladatel dvou vele úspěšných kapel Lucie a Vanastovy věci, Robert Kodym. Které kapele teď patříte více?
1: Oběma, jako celý ty desetiletí. Oběma.
0: V tom se nic nezměnilo?
1: Věrně, půl na půl, ano. Bigamie.
0: Jak to zvládáte? Tu bigamii?
1: Jo, hezky to zvládám. Dobře, pokud je potřeba to naplánovat, aby se nekonal koncert obou kapel v ten samý okamžik a jinak jde všechno jako po másle.
0: V létě jste hodně koncertovali s Vanastovkama na festivalech různých, teď jakoby více s Lucí, která slaví 40 let od svého založení a ještě k tomu má nového zpěváka. David Koller opustil kapelu, přišel Viktor Dyk.
1: Ano.
0: Jak to funguje? Jaké jsou reakce publika na Viktora Dyka?
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, aby řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě, bylo absolutně nabito, vyprodáno a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastický publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety, protože takhle nabito jsme tam pár let neměli.
0: Teď budu možná trochu škaredá, ale trochu to na mě působí, že odchod Davida Kollera Lucí prospěl a tak příchod Viktora Dyka.
1: Mně nenapadá nic jiného, než to jednoduchý zaostalý heslo. Všechno špatné je k ničemu dobré. Ale funguje to tak. No.
0: Ale měl jste na počátku obavu, když k té změně docházelo, když David Koller oznámil odchod?
1: No tak jasně, že to není úplně jako povzbudivý, že kapela vlastně není v tom obsazení prastarým zakládajícím, ale to vlastně nebyla téměř 40 let, protože vlastně já jsem kapelu Lucie založil s kamarádem PBH, když mě bylo 18. A někdo je v 18 už třeba dospělý, ale já jsem byl sakra teda puberťák. A naším prvním zpěvákem byl Michal Penk. Na to obsazení vlastně trvalo asi 2 roky a stali jsme se legendární skupinou v malinkých pražských klubech, že nikam jinam jsme se vlastně nedostali. A takový pocity mám teď jako na začátku, je to osvěžující.
0: Zmiňujete Michala Penka, jsem se připravovala na toto povídání s vámi, jestli i vy jste třeba nezauvažovali o Michalu Penkovi jako zpěvákovi, staronovém zpěvákovi kapely Lucie.
1: Tak když jsme si říkali, že chceme dalšího člena novýho do kapely, tak jsme měli okamžitě jasno. Protože toho Viktora jsme znali, my jsme spolu mockrát spolupracovali a všech 5P, který jsme hledali pro nás, měl jenom on. Ale taky jsme si tenkrát jen tak jako pro trochu jako pro nadsázku jsme si vzali seznam ankety Český Slavík za ten minulý rok a tam je 100 zpěváků, jo, to je obrovský číslo. A my jsme si prošli těch 100 zpěváků a tak jsme si vyprávěli, jak by to bylo, kdyby tam zpíval tenhle, nebo tamhle ten, nebo tuhle ten. A nikoho, tak a jak si jsme tam tomu Viktorovi nenašli vůbec žádnou konkurenci, no.
0: A je zřejmé, že váš výběr prostě nesklamal.
1: Jo, pocity. Já myslím, že pocity jsou nejdůležitější.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Lucie letos slaví 40 let a její zakládající člen Robert Kodym je naším hostem. Vy jste kapelu, už jste to zmiňoval v minulém vstupu, spolu zakládal ještě s baskytaristou PBH Petrem Břetislavem Chovancem. My jste ale, když jste ji zakládali, Luci, tak jste přece měli svoji vlastní kapelu, jmenovala se tuším Prášek. Tak proč jste najednou si řekli, půjdeme založit kapelu a tentokrát to bude něco skvělého, což se tedy potom stalo, ale proč Prášek nebyl ten skvělý?
1: To nebyla kapela, kterou jsme založili, to byla kapela vlastně mýho spolužáka Vaška Machurky, a to když mě bylo 15. Tak jsem vlastně chodil do školy, kde byl Vašek Machurka, a on říkal, že má kapelu. Já jsem strašně toužil hrát po kapele, vůbec jsem nikoho neznal, kdo by měl kapelu. Už jsem měl doma 2 roky elektrickou kytaru, na kterou jsem cvičil. A šíleně jsem toužil potom, abych získal ten titul. Jo. To je to, že když jde civilista po ulici a někdo zastaví a zeptá se ho, hele, a co ty jsi zač? A já jsem hrozně toužil, abych mohl říct, já jsem elektrický kytarista a hraju v rockový kapele. A tak jsem se jim tam trochu nacpal do té kapely. Jsem toho ještě moc neuměl a oni mě moc nechtěli. Oni scháněli solovýho kytaristu. A já jsem nevěděl, co to je solový kytarista v těch 15 letech pořádně. No a tam jsme byli v té kapele, ale potom jsme se v létě 85 na našem letním soustředění ve Štěchovicích trochu jak si rozhádali, ta kapela se rozpadla a my jsme se řekli z PBH tak. A teďka nastal okamžik, kde musíme založit novou kapelu. Ale takovou sakra, která by už za něco stála. No. A tak vznikla ta Lucie.
0: Tak vznikla ta Lucie. A jak to, že se to u Lucie povedlo, že opravdu za něco stála a stojí už 40 let?
1: Naše odhodlání bylo veliký. Naše schopnost zhmotňovat myšlenky, o kterých jsme tenkrát ještě netušili, že ji máme, fungovala výborně. A taky v neposlední řadě bylo dobrý, že jsme za sebou spálili všechny mosty. My jsme vlastně v té socialistické společnosti neměli jinou perspektivu, než se od ní odstřihnout a na tom kulturním poli si vytvořit nějaký ostrov svobody, s kterým to někam dotáhneme. Ale samozřejmě jsme netušili, že to na věčné časy a nikdy jinak vlastně neplatí. To jsme začali tušit až 17. listopadu 89. No a dopadlo to dobře.
0: Kdy jste přišli na Michala Penka?
1: Náš kamarád Michal Kaiser nám ho, ten, co vymyslel Pebechovi pseudonym PBH. On byl jenom Petr Břetislav Chovanec a Michal Kaiser seděl v parku s PBH na lavičce a hulkou do písku napsal to PBH a řekl, od teďka máš umělecké jméno PBH. Tak tenhle stejný člověk je dvojvýznamný teda v tom, že nám přived Michala Penka. Říkal, že to je pankáč, že má zelený vlasy, tak jsme se trochu obávali. Ale ne toho panku, ale že jsme vlastně zakládali novoromantickou kapelu a byli jsme oblouznění novoromantismem z MTV a z plakátů časopisu Bravo a tak. No a přišel Michal Penka, měl blonďaté kadeře až na ramena. Jsme si řekli, to je správně, to je v pořádku.
0: To je ono, tam to bylo. Taky ten pocit, ten správný pocit.
1: No, uměl zpívat.
0: To je asi předpoklad důležitý. Kde se vzal název kapely Lucie? Připomeňte.
1: Já myslím, že ten hlavní předobraz toho byl ten, že jaksi od mýho dětství ve mně rezonovala píseň Lucy in the Sky with Diamonds z alba Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band od britské skupiny The Beatles. A ještě navíc mi to jméno vždycky moc líbilo. A ještě jsem neznal ten jeho význam, ale ten vlastně co to znamená? Jasnozřivý světlo. Je to světlonožka. No, pro mě je to dobrý symbol toho, že když je někde smutno, deprese a tma, tak stačí jenom rozsvítit, aby byla radost.
0: A to je dnes tady. S vámi. Robert Kodym je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Robert Kodym z kapely Lucie, která letos slaví 40 let své existence. Zpívá také s novým zpěvákem Viktorem Dykem a chystá novou desku, k té se dostaneme. Vy jste sám ale zmínil a vlastně nedávno jsme si připomněli 17. listopad sametovou revoluci. Jaký skupina kapela Lucie prožívala?
1: To je moc zajímavá otázka. Nebo bych řekl trefa do černého. Tak 17. listopadu ve večerních hodinách jsem já a pan PBH jsme byli v naší zkušebně ve sklepě v Mikulanské ulici pod zemí a věděli jsme, že se něco venku děje. Přijel za mnou kytarista, brácha kytaristy ze skupiny Burma Jones, který si přijel koupit moji kytaru Fender. A když jsme teda vycházeli z té zkušebny, když tak byla ta Mikulanská ulice plná lidí a ty baráky, byla tam všude policie a nějaký lidi nás prosili, jestli bychom je neschovali ve sklepě, že mlátěj policajti. To byla taková slečna a ten druhý člověk byl violista z Národního divadla. Tak my jsme je tam schovali a bali jsme se, že nás taky zbijou ty policajti, a protože potom ti domovní důvěrníci nebo kdo to byl, otvírali ty dveře a ty policisty pustili do těch domů a policisti prohledávali ty sklepy, aby každýho chytili, tak my jsme vlastně slyšeli to dupání těch bot a potom my jsme byli za jako dvojema dveřma, my jsme tam měli takový polystyrenový obložení a dokonce měli psy, štěkali psy a my jsme tam seděli a báli jsme se, ale ty psy nás jaksi nevyčmuchali v tom sklepě, tak jsme tam seděli ještě asi pro jistotu hodinu navíc a pak jsme pomalinku vyšli ven a nikde nebyl už nikdo, ale všude byla taková atmosféra jako po válce a šli jsme do Smíchovského sklípku, tam jsme se dali pár piv a říkali jsme si, tyjo, co asi bude, co se stane. Přijdou tanky, přiletějí letadla, nebo co se bude dít. No.
0: Co to udělalo s kapelou Lucie? Jak potom pokračovala?
1: Kapela Lucie pokračovala tak, že 17. bylo v pátek listopadu a 18. listopadu v sobotu skupina Lucie vystupovala v kulturním domě ve Chvaleticích, kde jako hostem našeho večera byl Jaroslav Dušek a bubeník Alan Vitouš. Měli takovou zvláštní performanci, že Alan Vitouš bušil do bubnu a Jaroslav Dušek křičel nějaký výzvy. Nebyla to ani kapela, bylo to takový zvláštní. A my jsme tam pak vystoupili a když vlastně přijeli naši kamarádi z Prahy, tak nám oznámili, že byl zavražděn student Šmíd. My jsme se všichni tak jako naštvali a řekli jsme si, tak tohle jim neprojde. To už půjdou od válu a nám konečně nebudou zakazovat texty, názvy písní a dokonce by se nám mohlo podařit, že vydáme i desku, když nám v tom ty složky nebudou bránit.
0: Vlastně Vanastovky také v 90. letech, hlavně na začátku, vydávaly velmi úspěšné desky. My se k tomu dostaneme. Přesto, když padl režim, tak vy jste říkal, nebudou nám bránit v názvech a tak dále, ve skládání písní. Hned jste začali si skládat podle svého, nebo pořád jste měli někdy nějakou tu kontrolku, jako tu obavu, že budete potrestáni za něco, za nevhodné slovo, za nevhodný název?
1: Já bych řekl, že v těch textech ne, že jsme nikdy neměli žádnou kontrolku, akorát se prostě stalo, že jsme vydávali třeba první single, on se jmenoval Šrouby do hlavy a ten název byl zakázán. Já teď nevím, jestli z jakých důvodů. A píseň musela být přejmenována na Pár fíglů. Pár fíglů.
0: Ale šrouby do hlavy jste...
1: Ale ne, to byly takové drobnosti, jo. Nebo když jsme vystupovali na Dnech rudého práva v parku kultury a oddechu Julia Fučíka a hráli jsme naší protistátní píseň Oheň, tak nám pracovníci Československého rozhlasu tu píseň v půlce stáhli a vypnuli nás. Jo. Ale to byly takové drobnosti, to nebylo... Spíš byla horší to, že jsem byl třeba policií několikrát zmlácen kvůli tomu, jaký mám účes a jaký mám oblečení na sobě a tak. tak to teda jsem měl takovej, jako spousty let, takovej neléčený posttraumatický syndrom, protože ty bitky byly někdy drsný.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám se zpěvákem, kytaristou Herbertem Kodymem, který kromě toho, že v roce 85 spolu založil kapelu Lucie, tak o 3 roky později ještě přidal jednu velmi úspěšnou kapelu Vanastovy věci. Vanastovy, já když jsem si psala Vanastovy, okamžitě jsem psala tvrdý i, ale ono tak tvrdé i tam není na konci. Tak zase se zeptám nejdříve, co ten název Vanastovy věci, kde se vzal?
1: No, já myslím, že když chce někdo založit velmi úspěšnou mainstreamovou rockovou kapelu, tak je jeho povinností, aby to mělo v rámci všech okolností název, který je jasný, srozumitelný, zapamatovatelný. A tohle je pravý opak, protože začátek Vanastových věcí vypadal tak, že za náma přišel bubeník legendární punkový kapely Plexis Áda Vytáček a přišel s tím, že jeho známý, který se jmenuje Vladislav Kvasnička, natáčí dokumentární film o punkovém hnutí v Československé socialistické republice. A po nás chce, aby jsme udělali kapelu, která vytvoří originální punkovou hudbu pro tento film. No a tak to vlastně vzniklo. A mě napadlo, že bychom použili název kapely, v který hrál pan Pébecha, když mu bylo 15, ale že ho trošku jakoby pozměníme. Ono se to psalo Vanastový věci jako česky a já jsem vymyslel, že se to bude tvářit tak jako napůl polsky a napůl takovou tou češtinou z 19. století jako za Josefa Jungmana a tak, že se používají ty dvojitý V a tak. Takže takovýhle druh kočkopsa z toho vzniknul. No a občas i po těch necelých 40 letech už si i někdo pamatuje, jak se to píše.
0: Vidíte, já jsem si to nezapamatovala.
1: Občas i, nevím, jestli všichni členové kapely, ale já si to teda určitě pamatuju.
0: Tak, já si to bohužel nepamatuju, když to pamatuju a budu, a to jsem v těch 90. letech byla právě ta faninka. Nebyla jsem tedy ta faninka, která by vám nocovala u domova, kde jste, jak jste někde, ne, to, já ne, jsem tam nebyla.
1: Ani
0: byla
1: tak nevypadáte, ale já si pamatuju.
0: Tak, jste to někde popisoval, jo. Jak to pro vás pak už bylo opravdu až děsivý, když jste měl faninky u domova. Tak zazpomínejte na dobu té největší slávy. Člověk by si řekl, že vás všude chtěli, měli vás rádi, každý se s vámi chtěl fotit, tak kdy to začalo být ne úplně příjemné a žádoucí?
1: Já jsem si teď vzpomněl, když jsem dával první autogram ve svém životě. Jsem ještě, když jsme začali s tou kapelou Lucie, tak my jsme asi půl roku z PBH. Ta Lucie neměla koncerty a my jsme dostali nabídku takový alternativní skupiny Omnibus, který bychom hráli. A tak jsme to přijali, aby jsme mohli vyjet i mimo Prahu, takže to bylo asi první moje hraní mimo Prahu. V Ostrově nad Ohří jsme hráli na nějakém rockovém festivalu, kde byly samý jako big beatový kapely a tady ta skupina Omnibus, to byla taková jako německá elektronika, bych řekl stylově, křížená s funky, to funky jsem tam obstarával já a pan Pébecha. A když jsme hráli na tom festivalu, tak tam byly samý máničky v džískách a křičeli na nás celou dobu. Depeche Mode, nenecháme se nakazit, Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Takže to bylo takový fopa, to první vystoupení, ale my jsme se teda nevzdali. A po vystoupení za mnou přišla taková malinká 16-letá depešačka a říkala mi, měla slzy v očích a říkala, mohl byste se mi podepsat. A jak plakala, tak jí tekly ty linky, jí tekly ty černý slzy, což se úžasně hodilo k tomu, že byla depešačka. A ještě neměla jinou tušku, než tu tušku na oči. Tak já jsem se jí podepsal tu tuškou na oči. A bylo to moc hezký a příjemný.
0: Takže ale, v této fázi to ještě bylo, ano, ještě ano, bylo žádoucí ale, a příjemné.
1: Ale nevěděl jsem, že to je jenom začátek, že to je jenom špička ledovce. Ne, ale vlastně to bylo vždycky fajn, ta přízeň fanoušků, akorát v jednu dobu, když jsme vlastně za ty alba, za ty nahrávky, a kdy nás všichni tak jako strašně okrádali, že jsme byli hrozně slavní a hrozně chudí zároveň. Jo, že jsem neměl peníze na taxíka, tak jsem musel jezdit pořád tou tramvají a autobusem. A to bylo vždycky jako nasoupím do tramvaje a začala autogramiáda a skončila, až když jsem vystoupil z té tramvaje, tak ne vždy jsa introvert, jsem z toho byl úplně nadšený.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Robert Kodym z Vanastových věcí a také z Lucie. My jsme už teďka v tuto chvíli u Vanastovek. Velmi známé písně Lží, sex a prachy, tak mi to teda nandej kouzlo.
1: Sbírka
0: zvadlých růží, nebo zvadlejch?
1: Zvadlej.
0: Jsem mu spisovná, že? Nandej, tam bylo Y, že jo, na konci, to si pamatuju. Ale pamatuju si samozřejmě i ten klip k písni Kouzlo s Klárou Isovou. Skutečně si holila hlavu?
1: Ne. To měla na hlavě takový prezervativ.
0: To jsem psala. Dobře. Tak a vy jste minulém vstupu popisoval svůj první podpis, ale pak i další podpisy, tramvajové autogramiády a tak dále. Kdy jste z toho chtěl utéct, vystoupit? Kdy toho bylo už moc?
1: Kdy toho bylo moc? A proč si myslíte, že jsem se chtěl utéct?
0: Protože Vanastové věci se potom odmlčely na nějakou dobu.

0: opravu barokního zámku. A do toho jsem tak jakoby hodně skočil. Já jsem totiž v jeden okamžik zjistil, že jsem teda jako nejen trochu slavný, ale že jsem i trochu bohatý, ale vlastně, že nemám kde bydlet a nemám kde mít zkušebnu a studio a ty věci, které jsem potřeboval. No a tak jsem si řekl, že jsem někde slyšel, že se dá koupit třeba barokní fara, která má metr tlustý kamenný zdi a že se to dá koupit za pár šupů a tak jsem si řekl, tak jo, tak koupím tu faru v Davli a opravím ji a tak. A tak jsem jel do té Davle a tam jsem zjistil, že ta fara u kostela svatého Šebestiána je vedle silnice, kde to dělá takové a kde jezdí to jedno auto za druhým. Tak jsem si řekl, to ne. No a pak jsem objevil barokní zámek na Kolínsku a způsobilo mi to duševní poruchu. Úplně jsem se zbláznil.
1: Bečvárky? Říkám to správně.
0: Bečváry.
1: Bečváry.
0: A vlastně mě to pohltilo a jak si tu barokní budovu zachraňuju už 25 let a už je teda zachráněna, už to vypadá, že ty propadlý stropy a propadlá střecha, dřevomorka, tak tyhle základní věci už jsou jako vlastně zmáklí a no a je to dobrý zdroj inspirace, že se člověk do toho genialoci ponoří a vezme si kytaru a napadají ho melodie, harmonie a texty.
1: A metr tlusté zdi, nikoho asi nerušíte, ať se do toho upřete jakoliv. Ano. A možná taková přízemní otázka, kdo to uklízí, ten zámek? Není to uklízí? Trochu náročné na úklid?
0: No, tak já mám funkci kastelána, ale kromě toho, jelikož ten kastelán chudák nemá žádný zaměstnance, tak kromě toho ty zaměstnance musím jako dělat já a taky teda potažmo rodina. Takže já jsem kromě toho kastelánství jsem taky třeba udržbář, instalatér, zahradník, to mám nejradši, jako fyzická práce v přírodě je nejvíc, ale taky elektrikář, zedník, tesař, štukatér, to mi jde nejhůř, jo, to je peklo. Já jsem, docela to všecko umím, ale štukatér, to se musím naučit, svářeč, to mi jde taky nejhůř. To jsem opravdu na začátku. No a ještě bych mohl něco vyjmenovat. A jo, jako kostelník, OK, starám se o kapli a aby bylo mirha a kadidlo vždy na svém místě a takový ty věci.
1: Takže kdyby náhodou, nedej bože, vám vynechal hlas, tak máte své uplatnění jisté.
0: No to jo, ale nevím, či bych se živil.
1: Rukama.
0: Protože tady to kastelánství, to je zaměstnání, kam peníze musím nosit, jo? Ne, žádný mi tam jako z toho neplynou. No.
1: Jste služby poskytoval někde jinde. Robert Kodym je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je stále Robert Kodym, který teď společně se svojí kapelou, kterou spolu zakládal před 40 lety, jezdí, vyráží na různé koncerty, velmi úspěšné koncerty, navštěvované koncerty a chystáte desku. Ono se nejprve spekulovalo, že by mohla být na konci tohoto roku. Kdy bude? Radost? S tečkami?
1: Radost s tečkami. Je to kódový název. Jehož význam bude prozrazen až před vydáním desky. Ale to vlastně není důležitý. Já myslím, že na téhle desce, která se jmenuje Radost, je nejdůležitější asi to slovo radost. To je vlastně slovo, který vystihuje atmosféru v kapele. A mám rád taky ten citát, nevím už od koho je, ale ten citát zní: radost je ta emoce s tou nejvyšší vibrací. Není to krásný?
0: Je to nádherné.
1: No a deska bude hotová, až ji dokončíme, protože teďka já jsem byl čtvrt roku s vanastovkama po festivalech, rok jsme chystali turné, teď jsme na turné a chystáme spousty dalších věcí. No a samozřejmě, že nám nezbývá, než natočit nejlepší album, jaký v kapele Lucie kdy vzniklo, takže proto děláme všechno.
0: Takže bude opravdu nejlepší?
1: No, dá-li pán Bůh, tak určitě.
0: Pán Bůh? Já myslela, že vy? Dáte-li vy? Myslím členové kapely.
1: No, tak jasně, tak dá-li vesmír, aby z nás vyšly ty nejlepší nápady. Ten řetězec, ty články řetězů, těch je opravdu hodně. Jo. Snad víc jich má nějaký celovečerní film, když se dělá, protože fakt, že to CDčko nemá obraz. Takže ty práce míň, ale i ty práce opravdu hodně. No.
0: Na co se těšíte? Nejbližší době. Co vás čeká, kromě koncertů, CDčka nebo desky?
1: Mě na tvorbě té desky vlastně nejvíc těší jako ta tvorba samotná. Samotný co skládání, to psaní textů a vymyšlení té hudby a ne, mě to vlastně baví všechno. No. To je jako, že já jsem teda zpěvák, kytarista, skladatel, textář, ale potom hudební aranžér a hudební producent. To je těch šest profesí. Mě to všechno moc baví a zajímá a pořád se učím a učím. A mě na tom baví to, co se vlastně novýho naučím a zjistím a pořád poslouchám muziku a čtu rozhovory s různýma producentama z Británie, z USA a vlastně o všechny ty profese se zajímám a vlastně den má jenom 24 hodin a občas se musí taky spát, že jo. Takže doplnit kadidlo a mirhu.
0: Ano, mirhu.
1: Z kadidla a mirhy. A svíčky z včelího vosku, aby nesmrděly jako ty parafínové. No, takže asi tak.
0: A občas také poskytnete nějaký rozhovor, jako teď nám tady, takže moc
1: jo,
0: za něj děkuju.
1: Já moc rád.
0: A ať se vám daří. Robert Kodym byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: V Opočně vzniknou byty pro děti z dětského domova. Velitelství pro operace povede Jaroslav Míka. Kabinu hradeckých basketbalistek opustilo několik klíčových hráček a noc bude převážně oblačná s přeháňkami hlavně na horách. U zpráv vás vítá a dobré odpoledne přeje Tomáš Mysliveček. V bývalém internátu v Opočně vzniknou dva byty pro děti a zázemí provedení dětského domova naděje. Královéhradecký kraj vypsal soutěž na úpravy prvního patra internátu a počítá s náklady 15,5 milionu korun, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
5: Stavební firma vybuduje dva byty pro rodinné skupiny dětského domova naděje. Každý bude sloužit pro 6 dětí a jednoho vychovatele. Jeden z bytů bude navíc bezbariérový. Kromě toho v bývalém internátu vznikne také zázemí pro vedení domova pro zhruba 6 zaměstnanců.
4: V mateřské škole Števcova v Hradci Králové pokračuje oprava chodníků. Dělníci betonují nové obrubníky a připravují podkladní vrstvy. Hned poté začne taky oprava ploché střechy. Součástí bude nová hydroizolační vrstva i oprava střešních prostupů. Za obě investice radnice zaplatí víc než 1,4 milionu korun a hotové by měly být ještě před začátkem školního roku. Novým šéfem velitelství pro operace České armády bude od srpna Jaroslav Míka. Na pražském Vítkově mu dnes funkci slavnostně předal současný velitel Václav Vlček. Ten bude nově sloužit v aliančních strukturách Bruselu. Míka je jeho dlouholetým zástupcem. Velitelství řídí vojenské operace v Česku i v zahraničí. Míka řekl, že musí být schopné reagovat nejen na současné bezpečnostní výzvy, ale hlavně se připravovat na ty v budoucnu. Vyjmenoval taky hlavní priority, se kterými na post nastupuje.
6: Mezi klíčové priority patří připravenost v rámci NATO Force Model, implementace obranného plánu České republiky, regionálních plánů NATO, odolné velení a řízení, multidoménové operace a podpora našich spojenců prostřednictvím Host Nation Support a vojenské mobility.
4: Po včerejším zásahu na pražském magistrátu obvinila policie 6 lidí a dvě firmy z korupce a praní špinavých peněz. Oznámil to mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle informací Českého rozhlasu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča. Podle žalobců část obviněných působila jako organizovaná zločinecká skupina.
7: Sport.
4: Hradecký tým basketbalistek opouští několik opor. Do Brandýsa nad Labem odchází křídelnice Tereza Králová a Eva Kameníková posílí Žabiny Brno. Další ztráty vyjmenovává šéf klubu Miroslav Volejník.
8: Natálka Martíšková tady odehrála dvě slušné sezony. Samozřejmě věděli jsme už dopředu, že to bude její přestupní stanice, dostala nabídku ze Španělska. Skončila nám Eliška Hálová z důvodu toho, že dodělala vysokou školu ekonomickou a chce se věnovat biznisu a rozhodla se skončit kariéru.
3: Počasí.
4: V noci bude převážně oblačno a hlavně na horách se slabými přehánkami. Teploty klesnou k 11 a na horách k 7 stupňům. Zítra čekáme velkou proměnlivou oblačnost. Zpočátku na horách, během dne i na ostatním území přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřku a na horách četnější srážky. Večer začnou postupně ustávat a bude ubývat i oblačnost. Teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 15 a biozátěž zůstane na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Se zdržením počítejte na silnici 37 mezi obcemi Kocbeře a Výšinka na Trutnovsku. Provoz je tam řízen kyvadlově kvůli pracím souvisejícím se stavbou dálnice D11. Omezení tam potrvá až do příštího července.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Regionální spolek Společně srdcem pro zvířata se stal obětí podvodu. Podle zástupců spolku tak může být ohrožená péče o opuštěné kočky. Podrobnosti aktuálně doplní náš reportér v této hodině. Je tady další dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. Karel Sladký přeje pěkný den. A také dnes sledujeme vše, co se v Královéhradeckém kraji děje. Ale máme pro vás i zajímavosti a tipy na výlety. Jak jinak v létě, o prázdninách, dovolených. Tak třeba do Kvasin vás pozveme, pokud se tam vypravíte, určitě budete nadšeni nejen z expozice Javy. S rozhlasovým zámeckým létem dnes zamíříme na jih Čech. Vezmeme vás na jednu z tamních nepřehlednutelných památek po půl třetí. Tak ať se vám dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové ve středu 22. července dobře poslouchá a ať máte také štěstí v naší velké letní soutěži. Stále hrajete o let horkovzdušným balonem pro dva. Chce to jen chytit si včas signál. Karel Gott, Brontosauři, Madonna, Naďa Urbánková, Petr Muk, Hana Zagorová. Stručná hudební nabídka této hodiny, aby se opravdu příjemně poslouchalo. Z České rozhlasu Hradci Králové vás zdravíme a přejeme dobrý den ve středu 22. července. Krásné letní odpoledne. A teď už spábiteli Karla Gotta.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A je to tady signál velká letní soutěž a čekali jste, protože se nám to tady rozblikalo, jen zjistíme, kdo byl nejrychlejší, kdo se k nám nejrychleji do Českého rozhlasu Hradec Králové dovolal. Velká letní soutěž, dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Zdeněk.
1: Pan Zdeněk odkud?
2: Z Hradce.
1: Hradec, zdraví Hradec, pane Zdeňku, máme hezké odpoledne, že, tady v Hradci?
2: Ano, ano.
1: Dobře, vy docela určitě něco vám pustím. Fanfáru pro pana Zdeňka, který byl nejrychlejší.
2: Děkuji.
1: A který od nás získává dvě vstupenky na libovolné divadelní představení na festivalu Jirásku v Hronov. Od 31. července do 8. srpna. Parádní výhra. Dvě vstupenky na libovolné divadelní představení. Ale není vyloučen ani let balonem nad Hradcem. Letěl jste někdy, Zdeňku?
2: No, jednou jsem letěl.
1: Jaké to bylo?
2: Bylo to pěkný, přistáli jsme Josefovi, Jaroměři.
1: No hlavně, že jste přistáli v pořádku, to je důležité.
2: Jo.
1: Takže byste si let horkovzdušným balonem klidně dal, zopakoval?
2: I to je možné.
1: I to je možné, to možné to je, protože jste v závěrečném sosování, balónové nebe, v Hradec Králové, krásná akce. Tak držíme pěsti, ať to vyjde i v tom závěrečném sosování. Každopádně dvě vstupenky jsou vaše na Jirásku v Hronov, tak si to tam také užijte. Vydržte ještě chvíli u telefonu a krásné odpoledne, Zdeňku. Mějte se pěkně.
2: No, děkuji.
1: Naše velká letní soutěž jede dál, pokračuje. Šanci dnes odpoledne ještě určitě budete mít. Teď ale Madonna pro vás. Karel Sladký přeje hezký den.

0: Regionální spolek Společně srdcem pro zvířata z Královéhradeckého kraje se dostal do potíží. Na transparentní účet spolku přišly peníze od člověka, který uvěřil podvodníkům. Ti ho přesvědčili, že tisíce korun investuje. Případ prošetřuje policie a spolek má obavy, že podobných případů může být víc a zkomplikuje to využívání peněz z transparentního účtu. Téma sleduje reportér Českého rozhlasu Hradec Králové Václav Plecháček. Václave, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Popiš prosím podrobněji, co se vlastně stalo.
1: Spolek, který se jmenoval, se zaměřuje na pomoc opuštěným, týraným a zraněným zvířatům, primárně kočkám. Oficiálně funguje 3 roky, původně působil v Pardubickém kraji. No a teď se snaží vybudovat vlastní kočičí útulek v obci Číčová na Rychnovsku. V poslední době pořádal benefiční akce a díky pomoci lidí se mu povedlo vybrat peníze na péči o kočky. Před pár dny spolku napsal člověk, komunikace přes e-mail prý vypadala důvěryhodně, s nabízeným finančním darem pro kočky tak spolek souhlasil. Ovšem později se ozval skutečný majitel toho bankovního účtu, ze kterého peníze přišly, stal se obětí podvodu, někdo ho nechal poslat peníze na účet spolku s tím, že peníze investuje, a došlo mu to až ve chvíli, kdy měl podvodníkům posílat další peníze, ale tentokrát už na jiný účet.
0: Jde o nový typ podvodu, anebo se s ním setkali i jiné organizace? V čem přesně princip toho podvodu spočívá?
1: No, to samé už se stalo například spolku Brněnský Max, domov pro kočky. Scénář je vždy podobný. Podvodníci zavolají nic netušícím lidem, nabídnou jim jakousi výhodnou investici a jako první krok je požádají, aby poslali několik tisíc korun na veřejně dohledatelný transparentní účet některé neziskové organizace, tak si ověří, že platba proběhla a účet je aktivní. No a poté už tedy ty oběti navádí k dalším krokům, které můžou znamenat daleko větší ztrátu peněz.
0: V jaké situaci je teď kočičí útulek z Číčové na Rychnovsku?
1: No, spolek kontaktoval policii, původně předpokládal, že kvůli vyšetřování bude transparentní účet zablokovaný. To se nestalo, přesto se spolek rozhodl ty desítky tisíc korun, které na tom transparentním účtu jsou, zatím nevyužívat. Obává se toho, že se v následujících dnech nebo týdnech ozvou další lidé, kteří se třeba stali obětí stejného podvodu a peníze připsané na ten spolkový účet by tak nebyly ve skutečnosti žádný dar, ale první krok toho finančního podvodu.
0: Václave, v čem je to pro spolek největší problém?
1: No, spolek tvrdí, že vlastně nemá dost peněz na běžný provoz. Tento týden odváží 15 koček na kastraci, v plánu má očkování, testování i čipování. Právě na to by spolek za normálních okolností využil peníze z transparentního účtu. Proto teď spolek žádá své podporovatele, aby případné dary posílali na jiný transparentní účet. Ten zatím nebyl využívaný, ale už je v provozu a když jsem se před chvílí díval, tak už tam nějaké peníze přišly.
0: Tak to je dobrá zpráva. I to zjistil reportér Českého rozhlasu Hradec Králové Václav Plecháček. Děkujeme za aktuální informace a dobré odpoledne.
1: Napodobně, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: A z další hudební nabídky středečního dobrého odpoledne Petr Muk nebo hned teď Naďa Urbánková. Závidím.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Víte, co mají společného herečka Petra Nesvačilová a módní návrhářka Andrea Vytlačilová? Dozvíte se to v dalším díle našeho magazínu. Taky nahlédneme do letního šatníku a povíme, jak se obléci na společenské události, například Garden Party. V seriálu o etiketě probereme cestování o dovolené a v kosmetickém rádci poradíme, jak pečovat o nohy v létě.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: Pokud se teď v létě vypravíte do Kvasin, určitě nebudete zklamaní. Nádherný zámek, prostory se rozsáhlým areálem vás uchvátí. Když se řekne Kvasiny, možná se vám hned vybaví expozice motocyklů Java. Tím jsou Kvasiny vyhlášené. No ale co dalšího na zámku v Kvasinách? A jaké se tam žije? Zámecké princezně Dominice Janečkové.
1: Moje maminka, Soňa Klímová Rozená Janečková, je majitelku zámku v Kvasinách.
0: A tak vy si připadáte jako zámecká paní?
1: Říkají mě ze srandy komtesa místní, ale není to jako, že bych měla nohy nahoře, tak to ne.
0: Takže není to jako v pohádkách, když se díváme, že by si člověk představil, jak je krásný život na zámku. Asi je náročný, ne?
1: Je hodně náročný. Pracuji jenom já, maminka, můj manžel a občas i můj bratr, ale jenom občas, on jináč ajťák, takže má hodně práce jinde. A v tomhle vlastně vedeme veškeré průvodcování, pořádání akcí a podobně.
0: Celá rodina spravuje zámek a pořád je co dělat. Je víc těch radostí?
1: Ale jo, lidi jsou příjemní, je s nimi radost se potkávat, jezdí k nám moc milí lidé, takže to mě vždycky jako nabije hezky, jako pozitivně.
0: Jezdí z celé republiky, za čím především, co tady obdivují na zámku v Kvasinách?
1: Ti, co si o nás něco zjistí, tak jedou za Javou, protože moje rodina je vlastně těch průmyslníků Janečků, Františka Janečka, Františka Karla Janečka, takže tu máme jejich osobní předměty, máme tu tři motorky, dva automobily Java a samozřejmě spoustu rodinných historek, co můžeme vyprávět, ale taky spousta lidí, kteří vidí zámek a chtějí se podívat, jestli je krásný i zevnitř, stejně jako je zvenčí.
0: A je? Ta Java, to je stálá expozice?
1: Ano, je to stálá expozice.
0: A když říkáte historky a zážitky, jednu historku alespoň mohla byste dát k dobru nějakou?
1: Zrovna František Janeček, ten přímo zakladatel, tak k němu je krásná romantická historka, jak se seznámil se svojí manželkou, protože on než založil vlastní firmu, tak pracoval v Kolbence jako regionální ředitel v Holandsku. A na tom konci 19. století, jak tam tak jezdil na kole samozřejmě, tak ho srazilo auto. A bylo to auto místního šlechtice, starosty města Amstetten, barona Strik van Linschotena. A ten, když si srazil cyklistu, tak ho odvezl k sobě na panství ho nechat ošetřit. Nechal ošetřovat jednou ze svých mladých krásných dcer, toho mladého krásného muže, zahořela láska. No a je historka, že když František Janeček žádal o ruku té Johany Karolíny, tak baron nad tím přemýšlel, protože byl to skutečně vysoce postavený člověk a nemohl dát dceru jen tak někomu. A zeptal se proto Františka Janečka, kdo je jeho otec, jaký má postavení. A František Janeček hrdě pravil, že jeho otec je také starostou Klášterce nad Dědinou. Drahý baron si představil velké město a ne pár chalup a řekl si, jsme na stejné rovině, můžu ti svoji dceru dát.

0: Podobná pravidla k velké letní soutěži Českého rozhlasu Hradec Králové Let balónem na našem webu hradec.rozhlas.cz. Soutěže je možné se zúčastnit jednou, když se tady dovoláte, máte už postup, potom zase šance pro další posluchače. Velká letní soutěž pokračuje až do konce července, tak příležitosti ještě budete mít, ale máte i příležitost navštívit nějaký ten zámek v naší republice a že jich je. Křížem krážem po celém Česku navštěvujeme se zámeckým létem každý prázdninový den naše památky. Kam zavítáme dnes odpoledne a v tom to čase. To vám prozradí průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Míříme na jih Čech, kde se nad řekou Vltavou vypíná jeden z nejrozsáhlejších zámeckých areálů ve střední Evropě, zámek Český Krumlov. Zahrnuje přes 40 budov a palácových stavení. Na místo nás teď vezme Zdeněk Zajíček.
3: Na jaře roku 2007 jsme s Pavlem Slavkem, kastelánem státního hradu a zámku v Českém Krumlově, seděli u něj v kanceláři. On přede mnou rozložil nákresy a plány takzvané horské zahrady. 19 let poté stojíme s Pavlem Slavkem nahoře u takzvaného paraplíčka a projekt po těch mnoha letech snad už míří do finálního zdárného konce, je to tak?
4: Je to úžasný projekt, který vlastně jednu generaci čekal na své naplnění. No a buduje se pevné schodiště, které navazuje na linii romantické vyhlídkové promenády z přelomu 18. a 19. století, která z různých míst umožňovala už ve své době a bude umožňovat i příští rok naprosto objevné pohledy na úžasné centrum města Český Krumlov.
3: Když už jsme zmínili, že celý název tohoto areálu je státní hrad a zámek Český Krumlov, tak kde je ten hrad a kde je ten zámek? Protože na mě už to dneska působí jako jednolitý blok stylů a nějaké ideje, která se přelila z nějakého hradu do obrovského areálu, který je druhý největší v republice.
4: Ano, říkáte to správně, nicméně pátravé oko a trochu znalé oko takhle pohledne a v tu chvíli vidí základní odlišnosti těch velkých kubatur a hmot. Uvědomme si, že se teď díváme na výsledek stavebního vývoje o délce přibližně 5 století. Z konce 12. století a do poloviny 13. století byl vlastně vybudováno dvojhradí. První vůbec byl dolní hrad zvější. Ale myslím, že pan Břežan, kronikář Rožmberku, to kolem 1580 už nám sdělil. Zámek ten malý, neveselý, stísněný, takměř na všech místech přestavěti dal v okázalý, jásavý, působivý a podobně. Do toho ustupuje potom ono zámecké období. První nádvoří jednoznačně se začalo zastavovat budovami pro potřeby úřednictva. Druhé nádvoří velkou budovou na severní straně, což bylo nové sídlo, řekněme vládce hradu a zámku. A na pátém nádvoří potom barokní divadlo v 17. století a vše bylo propojeno, vidíte ve výšce, krytou plášťovou chodbou.
3: Když jste citoval Břežana a on zmiňoval přestavěti dál, tak citoval nebo zmiňoval Viléma z Rožmberka nebo Petra?
4: Zmiňoval především velkého slavitele Viléma z Rožmberka.
3: Jsme v takzvaných Václavských sklepích.
5: No původně to sklepy samozřejmě nebyly, bylo to volné prostranství, kde na konci třetího nádvoří a budov kolem třetího nádvoří terén přirozeně padal na rozhraní mezi Vltavou a mezi Polečnicí neboli Chvalšinským potokem. Dokladem, když půjdeme dál, je potom západní věž brány a teď se na ní podívejte, má vlastně okenní otvor se špaletou dovnitř do sklepa, což naprosto nemá logiku. Logiku to má ve chvíli, kdy si odmyslíte tyto sklepní prostory a vidíte volně stojící obranou věž, ano, s okenní špaletou do vnitřního dvora.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Český Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi a dobré odpoledne. Vyplujte za zážitky po Labi přímo v srdci Hradce Králové. Už jste vyzkoušeli? Z paluby vyhlídkové lodi vás čekají dechberoucí výhledy na architekturu Hradce Králové i přírodu podél řeky. Plavba trvá zhruba 50 minut a začíná v přístavišti na Smetanově nábřeží. S otáčkou pod kamenným mostem na Pláckách, poté do centra pod Bílou věž až k Hučáku a zpět. V provozu jsou teď Pirátská plachetnice, Smiřice, Primátor Ulrich. Tip na akci pro rodiny s dětmi. Pirátský víkend 25. až 26. července. Už se to blíží. Plavba na Pirátské plachetnici s pokladem na palubě. To je hezký tip. Tak si poznamenejte. Pirátský víkend 25. až 26. července. Plavba na Pirátské plachetnici s pokladem na palubě. Jinak užijte si zážitky na Labi přímo v srdci Hradce Králové. Plavby, které stojí určitě za to. 50-minutovka plná dojmu a zážitku.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
0: A jsme také online hradec.rozhlas.cz. Na náš web přidáváme zprávy z Královéhradeckého kraje, zajímavosti. Je tam také audioarchiv, vše, co prošlo naším vysíláním. Celodenní záznamy, hodinu po hodině. Tak se také podívejte na to, co vás zajímá, přečtěte si a poslouchejte, protože velká letní soutěž pokračuje. Signál se v tuto chvíli neozval, vy ano, vy nás prozváníte. Buďte trpěliví, určitě to jednou vyjde. Hezké odpoledne přejeme, příjemnou středu s datem 22. července. Je léto, jsou prázdniny, pro někoho možná právě v tomto čase dovolená. Tak ať se máte hezky.

připravuje Správa železnic, to vám povíme ve zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové v 15 hodin. A také, na co by se měli připravit řidiči v Trutnově, s čím by měli počítat. Nějaké komplikace, konkrétně budeme v 15 hodin za 4 minuty. Dobré odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie, úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního spirituál kvintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
2: 20. ročník country festivalu Pecka 24. a 25. července v kempu Pecka. Věra Martinová, Michal Horák, Vojta Nedvěd, Tomáš Linka a Přímá Linka, Radek Novák a John Denver Tribute, Lokálka a mnoho dalších. Vstupenky v síti Ticketstream. Country festival Pecka 24. a 25. července www.countrypecka.cz.
3: Je 15 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Řidiči v Trutnově musí počítat s komplikacemi v místní části Kryblice. Správa železnic připravuje modernizaci nádraží v Týništi nad Orlicí. Policie šetří, jestli Filip Turek porušil pravidla při jízdě s trahovém ve sportovní Toyotě. A noc bude převážně oblačná s přeháňkami hlavně na horách. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Hezké odpoledne. V Trutnově Kryblici platí aktuálně řada dopravních omezení, která souvisí se třemi různými stavbami. Dělníci opravují Kryblickou ulici, pokládají optické kabely a neplánovaně řeší i havárii kanalizace.
5: Nejrychleji skončí oprava havárie kanalizace v ulici Ivana Olbrachta, kde mají práce trvat do 23. srpna. Pokládka optické sítě se v srpnu přesune i na sídliště Zahradní město a skončí v polovině září a nejdelší akcí tak zůstává rekonstrukce Kryblické ulice, která přinese nové chodníky, osvětlení a také sklidnění dopravy. Úplně hotovo tam bude na konci listopadu. Z Trutnova Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Železniční stanici v Týništi nad Orlicí čeká kompletní přestavba. Správa železnic počítá s investicí 2 miliardy a 390 milionů korun. S tím, že práce začnou v příštím roce a skončí v závěru roku 2028.
6: Místo přejezdu v ulici TG Masaryka bude řidičům sloužit silniční nadjezd a opraveno bude i 5 dalších přejezdů v okolí. Pro pěší vznikne bezbariérový podchod. Cestující se dočkají nového informačního a orientačního systému. Samotný provoz vlaků bude bezpečnější díky instalaci elektronického zabezpečovacího zařízení a také rychlejší. K tomu pomůže nové uspořádání kolejnic a výhybek. Projekt počítá i se zvýšením kapacity stanice a do budoucna i se zdvojkoleněním, které čeká trasu z Velkého Oseka do Chocně. Stejniště na Torlicí, Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
4: Policie se zabývá videem, na kterém se poslanec motoristů Filip Turek řítí ulicemi Pražského Strahova ve sportovním voze Toyota. Prověřuje, zda při jízdě neporušil pravidla silničního provozu. Video ze srpna 2021 je dostupné na YouTube. Jako první na něj upozornil server Novinky.cz. Pokračuje policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
7: V uvedeném případě v současné době provádíme nezbytná šetření a vyhodnocujeme dostupné podklady. Bez ohledu na osobu, jíž se podezření týká, je nutné u každého záznamu spolehlivě zjistit, kdo vozidlo řídil, kdy a kde jednání došlo a ověřit původ a autenticitu záznamu i jeho návaznost na další důkazy.
4: Filip Turek na dotazy Českého rozhlasu neodpověděl. Policie zároveň vyšetřuje jeho nehodu z minulého týdne, kdy se jeho auto v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Dohoda mezi Ministerstvem obrany a Českou zbrojovkou na dodávky ručních zbraní je v pořádku, rozhodl o tom antimonopolní úřad. Smlouvu za 4,25 miliardy korun ministerstvo uzavřelo loni v září bez otevřeného tendru. Zdůvodňovalo to výjimkou pro vojenský materiál. Kvůli tomu smlouvu napadla firma MPI.cz.
8: Sport.
4: Tenistka Marie Bousková postoupila do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu zdolala Američanku Líovou posadách 7-5 a 6-4. O postup teď hraje Tereza Valentová s Australankou Jointovou. Odpoledne se představí ještě Dominika Šalková.
8: Počasí.
4: V noci bude převážně oblačno a hlavně na horách se slabými přeháňkami. Teploty klesnou k 11 a na horách k 7 stupňům. Zítra čekáme velkou proměnlivou oblačnost. Zpočátku na horách, během dne i na ostatním území přeháňky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřku a na horách srážky četnější. Večer začnou postupně ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 15 a biozátěž zůstane na jedničce.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na zdržení se připravte na 8. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu. Srazila se tam dvě nákladní auta a pravý jízdní pruh je tam neprůjezdný.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Co na cestách v Královéhradeckém kraji už víte, náš stopař je také na cestách. Ve dvoře Králové nad Labem v galerii Minerálu dnes panuje pořádné napětí a cestovatelská horečka, doslova bych řekl obyvovatelská. Stopař Zuzana Boučková v této hodině poví víc. Pelíšek, to je nejenom dobrý duch, bájný strážce a ochránce prachovských skal, ale je po něm pojmenováno i bývalé přírodní koupaliště Pelíšek. My se tam vypravíme. A ve druhé polovině hodiny otevřeme oblíbený radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové. Inzerovat můžete od 15. hodiny a zhruba 35. minuty. Také si budeme příjemně hrát. Ksendlikes nabídneme Pavla Didoviče, Roxette, Jelena, Pet Shop Boys, Marcelu Holanovou nebo skupinu Olympic. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové ve středu 22. července.
9: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

0: velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A je to tady další možnost pro vás zahrát si let balonem pro dva, velká letní soutěž Českého rozhlasu. Český rozhlas Hradec Králové, krásné odpoledne.
2: Dobrý den, tady posluchačka Irena od Lázní Bohdaneč.
1: Hezky jste se představila, pěkné odpoledne, paní Ireno. Dobrý den, doufám, že máte dobrou středu.
2: Mám.
1: No teď určitě, protože jste se nejrychleji dovolala do velké letní soutěže. Co byste řekla na takový let balónem?
2: No nebylo by to špatný.
1: Koho byste vzala?
2: No možná vnuka nejstaršího.
1: To je odvážná babička, to se cení. My vám teď něco pustíme. To je fanfára pro vás, že jste dnes byla nejrychlejší a v tuto chvíli v 15 hodin 13 minut. Led balonem to zatím není, ale je to nádherná kniha Dívka v bouři z nakladatelství Kazda, kterou od nás pro tuto chvíli dostáváte. Mnozí o prázdninách v létě rádi čtou, tak ať potěší i tato kniha, která je vaše, to je jistota. Ale jistý je teď postup do slosování o led balonem, horkovzdušným balonem pro dva, tak držíme i vám pěsti, ať to vyjde. Ať to vyjde s vnukem.
2: Děkuju.
1: Mějte se hezky, pěkné odpoledne, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Švédskou skupinu Roxette si teď dáme a pak také skupinu Jelen, klidná jako voda. Buďte také klidní, protože velká letní soutěž pokračuje. Hello.

0: Český rozhlas Hradec Králové má rozhlasového stopaře, určitě už to o něm slyšeli, možná ho i někde viděli. A také dnes je v terénu.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Ve dvoře Králové nad Labem v galerii Minerálu dnes panuje pořádné napětí a obyvovatelská horečka. Přímo na místě je naše leptající reportérka Zuzana Boučková. Zuzano, dobré odpoledne do dvora Králové nad Labem. Jak to tam na zahradě vypadá?
2: Pěkné odpoledne přeji. Atmosféra je naprosto báječná. Kolem mě jsou rodiny z dětmi. Všichni napětě sledují pana Luboše Blahu, který to obsluhuje, jestli slyšíte, velkou pilu. Právě před malou chvíli tu stál asi 7letý klučina Honzík s rodiči. Vybral si takový nenápadný zašedlý kámen a když ho pan Blaha rozřízl, celá zahrada zahučela úžasem. Uvnitř se totiž objevila dokonalá si těch chalcedonová s drobnými krystaly, které se blízkaly na slunci. Ten kámen tiskne k hrudi, největší poklad na světě a rodiče si to nadšeně natočí. Je tady čistá, upřímná radost.
0: Nevím, jaká tam je energie, ale ztrácíš se nám, Zuzko. Tak dopoledne si nás lákala také na rýžování zlata a granátů. Našla si u kádí s vodou stejné nadšení?
2: Možná ještě větší. Kádě jsou také v obležení. Děti tu jsou s opravdovými rýžovacími talíři a opatrně odplavují písek. Hledají třpití zlata peritu a temně červené české granáty. Jsem tu s jednou maminkou, která znala, že jsem původně jel jen na otočku, ale syna od té vody nemůže dostat už hodinu, protože si chce naplnit celou krabičku. Zlato tu hledají dospělí a moc je to baví, je to skvělý relax pro všechny.
0: A co když návštěvníkům zrovna nepřeje počasí? Nad Královéhradeckým krajem se honí mraky. Dá se schovat někam pod střechu?
2: Máš pravdu, mraky se nad námi trochu honí, ale zatím je to v pohodě bez deště. A kdyby náhodou pár kapek spadlo, tak se prostě přesuneme do ní. Galerie má bezbariérových 2000 metrů čtverečních. Je to obrovské muzeum. Uvnitř na vás čeká přes 6000 exponátů. Můžete obdivovat obří, několikametrové ametistové druzy z Brazílie, 9metrovou kostru druhohorního plesiosaura, anebo absolutní světový unikát, křemenou žílu s květem z ryzího zlata z Kalifornie. Pan Blaha mi navíc prozradil, že polovinu věcí našel sám, takže i kdyby trakaře padaly, uvnitř zapomenete na čas. Určitě vyrasté akce pokračuje v dalších dnech.
0: Pokud chcete vidět rozříznuté polodrahokamy, nebo jak to Zuzaně šlo při rýžování zlata, podívejte se na sociální sítě Českého rozhlasu Hradec Králové, Instagram, Facebook, hradec.rozhlas.cz. Děkujeme za informace a zdravíme do dvora Králové nad Labem, do Galerie Minerálu, největší galerie v naší republice. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Líšek, to je nejenom dobrý duch, bajný strážce ochránce prachovských skal v Českém ráji, kterého symbolizuje dřevěný totem v údolí pod turistickou chatou, ale je po něm pojmenováno i bývalé přírodní koupaliště. To je dnes vedeno spíš v kategorii umělé vodní nádrže a koupání je tam na vlastní nebezpečí. Oficiální koupaliště už tam prý nikdy nebude. Proč? I na to odpověděl Dominik Fešter, potomek rodu Šliků. K Pelíšku se s ním vypravila Vlaďka Vildová.
1: My se ještě díváme na to stavidlo. Vy máte za sebou tady už dost práce, protože lidé se vás často ptali, co bude s Pelíškem. Budeme se tady moct ještě někdy vykoupat. Vznikne tady zpátky koupaliště. Kde jsou ty schody, které tam na začátku byly?
2: No vlastně tak ty schody, které tady pamatujou, asi ty, kteří se dřív tady chodili koupat. Tam byl problém, že se začaly propadat. Byly v havarijním stavu, měli jsme strach, aby si tam někdo něco neudělal. Takže vlastně došlo k tomu, že byly zrušeny a vznikla tam z dlaždic taková plocha. Je to dobrý i proto, když se třeba to koupaliště čistí, takže se tam dostaneme technikou. Když se dělala ta stezka před 2 rokama, tak došlo k tomu, že jsme to koupaliště vypustili, celý se vyčistilo. Došlo k tomu, že se opravilo stavidlo, které vlastně bylo zabetonované a nešlo vypouštět. Dá se to normálně vypouštět a dá se regulovat ta hladina. Vlastně jsme opravili i dno, kde docházelo k tomu, že už část toho betonu byla popraskaná, byly tam díry. Ty největší plochy vlastně jsme zabetonovali. Teď to zase jako by má nějakou tu funkci dna. No a co se týká toho koupání, no tak koupaliště z toho tady nikdy nebude, protože vzhledem k tomu, co za nějaký normy hygienické bychom museli plnit, tak si myslím, že se to absolutně neslučuje s tím, že jsme v chráněné krajinné oblasti, takže si nedovedu představit, že bychom to tady chlorovali nebo něco podobného. Ale samozřejmě, když tady nějaký návštěvník se bude chovat slušně, tak se tady určitě vykoupat může. Ještě teda k tomu můžu říct jako jednu věc, že vlastně nás tady trápí pořád ten žabinec, který tady na tom je. To není určitě tím, že by tady ta voda byla špinavá nebo že by sem tekly nějaký splašky. My jsme na podzim nechali udělat i rozbor vody, tam jako se nic špatného nenašlo. Ještě teda jsme se dohodli, že ten jeden rozbor uděláme v plný sezóně. Prostě je to příroda, no. Jako dřív ta voda byla jiná, bylo tady asi víc přítoku. Dneska prostě s tím přítokem je problém, takže ta voda víceméně tady většinu roku jenom stojí a žádný přítok nemá. A proto tady teda ten žabinec vzniká. Jako nevypadá to hezky, ale bohužel s tím asi nic neuděláme.
1: Ale co vypadá hezky? Taková kaskáda, to si teď poslechnete, tam teče voda.
2: Vlastně přítok, který teče z prachovských skál, kde pramení nějaký potůček, teče pod parkovištěm, podél té cesty, jak se budeme teď vracet. A tady to úctilo do Pelíška. My vlastně, když se dělala ta stezka, tak jsme to takhle trošku ozdobili. Udělala se tam ta kaskáda z těch dlaždic, aby to trošku pěkně vypadalo. Aby tam nebyla jenom trubka a z toho vlastně proud vody.
1: Jsou tady žáby, ale...
2: Jsou tady i ryby. Máme tady nasazený, máme tady amura vlastně z toho důvodu, že si myslíme, že by trošku s tím žabincem mohl zatočit. Jsou tady i pstruzy, takže ta voda jako čistá je.
0: No vidá, ryby, pstruzy. Bývalé přírodní koupaliště Pelíšek v srdci prachovských skal se tedy už ke svému někdejšímu věhlasu, který začal ve 30. letech 20. století, nevrátí. Jak jste slyšeli od Dominika Feštra, potomka rodiny Šliků, koupání v nádrži je dál jen na vlastní nebezpečí. Byli jsme u Pelíška v Českém ráji, k Pelíšku jsme vás pozvali, teď si dáme Marcelu Holanovou, pak Olympik a pak Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové. Už se chystejte, chystejte své inzeráty. Karel Sladký přeje dobré odpoledne.

0: Je středa 22. července a protože je po 15. hodině 35. minutě, je nejvyšší čas otevřít
1: Radio Bazar.
0: Prostor pro vaše inzeráty ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové máte nachystáno. Ještě prosba, když budete telefonovat, zeslabte si prosím rádio, aby bylo vašemu inzerátu dobře rozumět, aby bylo dobře slyšet. A teď kontakt, spojení s námi.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Vítejte v Radio Bazaru, dobré odpoledne.
2: Dobrý den, prodala bych sekačku MF-ku, sekačku na trávu, lišta je 140 cm, je v tom nový motor, štěptakní Honda a k tomu obrace šena, za 18 tisíc ten komplet a bylo by to na číslo 607 865 851. A je to Broumovsko. Děkuji.
0: Děkujeme, zdravíme na Broumovskou. Obraceč sena a sekačka na trávu s motorem Honda. 607 865 851, telefonní číslo inzerentky. Tak to byly první nabídky v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokračujeme, hezké odpoledne vám, dobrý den.
3: Dobré odpoledne, tady posluchač Roman.
0: Co potřebujete, Romane?
3: Rád bych se seznámil.
0: Tak směle do toho.
3: Takže rád bych poznal ženu pro krásné přátelství, který se popřípadně vyvine pro vztah, která má ráda výlety, procházky přírodou, na věku nezáleží, může být i pacuata a pokud budeš mít zájem, tak si víc můžeme říct po telefonu. A mé telefonní číslo je 374 00 78 04. Děkuju moc a přeju krásný den.
0: Krásný den, pane Romane, ať se brzy nějaká ozve, mějte se hezky. Naslyšenou.
3: Tak
0: milé dámy, slyšeli jste, pokud máte rády výlety, procházky. Pan Roman měl sympatický hlas. Může to být i dáma při těle, jak říkal. 374 00 78 04, telefonní číslo na pana Romana, který se rád seznámí. Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové má pro vás otevřeno. Dobrý den, zaslabte si rádio a můžete inzerovat. Hezký den.
4: Ano, moment.
0: To budete hodná, ano. Zeslabit rádio,
4: bych,
0: tak.
4: Prosím vás, já bych prodala vozejček, takový bedňáček to je, tak na, někde jako, my ho máme v pergole, na parádu, jestli by někdo neměl zájem.
0: A kdyby zájem měl?
4: No, tak to je na telefon 406.
0: Počkejte, to je divné číslo 406. To bude jinak.
4: Aha. 604.
0: To by šlo 604. 604.
4: 604 945 621.
0: A ještě odkud nám voláte, kde ho máte ten vozík, bedňáček?
4: Je to na Rychnovsku. Na Rychnovsku.
0: Tak teď to máme kompletní. Děkujeme, ano, za nabídku. Mějte se hezky. Naschledanou. Pokud máte zájem o vozík bedňáček na Rychnovsku, 604 945 621 je telefonní číslo posluchačky, která bedňáček v Radio Bazaru nabízela. Pokračujeme, dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den.
5: My bychom nabízeli česnek v prodeji, jsou to 4 různé druhy, potom cibuli žlutou a červenou, a rané brambory Impala. Jsou to velichovky, obec Hustiřany a telefonní číslo 736 112 387.
0: Děkujeme a zdravíme do Hustiřan. Hezké odpoledne, naslyšenou. Česnek, cibule, rané brambory, 736 112 387, výpěstky v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkné odpoledne i vám, dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Dobrý den, můžete inzerovat.
6: Prosím vás, já bych koupil kuchyňský robot ZU1. Vyráběla to zbrojovka Brno v 50. letech. Je to takový litinový stojan, těžký. A může být i s příslušenci nebo bez, to záleží, jak kdo co bude mít. A bylo by to na telefonní číslo 731, 973, 859.
0: Tak ať se ženete, ať se někdo ozve s takovým kuchyňským robotem. Naschledanou. Pokud máte, nabídněte pánovi na číslo 731 973 859. Tak i to se dá sehnat v radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové při troše štěstí. Dobré středeční odpoledne, vítejte.
7: Dobrý den.
0: Dobrý den.
7: Já bych prodala, prosím vás, prošívaný růžový deky nepoužitý, možná 4 kusy a polštáře. Cena za jednu deku a polštář 2000 a na telefon 733 297 787.
0: Děkujeme za nabídku prošívaných deka polštářů. Mějte se hezky, pěkný den. Naslyšenou.
7: Děkuju, naschranou.
0: 733 297 787. A ještě jeden inzerát bychom mohli dnes odpoledne ve středu 22. července zvládnout. Jste tolik, kdo se dovolal do radiobazaru Český rozhlas. Dobrý den, dobré odpoledne.
8: No, dobrý den, prosím vás, já bych měla prosbu. Já jsem důchodkyně a potřebovala k sobě nějakou takovou
0: kamarádku.
8: No,
0: zpřízněnou duši.
8: Jo. Protože jsem sama a je mě smutno.
0: Rozumím. No. Odkud jste? Odkud by ta kamarádka
8: Nová
0: měla
8: Paka.
0: Být? Nová Paka. A vaše telefonní číslo?
8: 605

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

sile Krále hradeckých basketbalistek uslyšíte ve zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové v 16 hodin. Určitě vás zajímá počasí, předpověď také nabídneme. A rozhovor s meteorologem po 17. hodině ve zpravodajsko-publicistickém souhrnu Den v kraji. Po 17. se také spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, abychom zjistili, jak to vypadá a jak se rýsuje předpovědi na víkend. Český rozhlas Hradec Králové s vámi v polovině pracovního týdne ve středu. A dnes si s námi můžete zahrát kvízovku, právě protože je středa. Stolní fotbálek Otálpej bude hlavní výhrou kvízovky Českého rozhlasu Hradec Králové mezi 18. a 19. hodinou. A letní písničky, které máte rádi. Jejich seznam i šťastné číslo na internetových stránkách hradec.rozhlas.cz v pořadu kvízovka. Podívejte se. Radost určitě uděláme stolním fotbálkem Otálpej někomu z vás v kvízovce dnes mezi 18. a 19. hodinou. To nejbližší to bude humoriáda s Libuší Švormovou, která přijala pozvání. Po zprávách vás Libuše Švormová pozdraví. No a po 17. zpravodajsko-publicistický souhrn z Královéhradeckého kraje Den v kraji. Užijte si s námi další hodiny vysílání, včetně kvízovky, hudebně soutěžní hodiny mezi 18. a 19. Zdravíme vás a přejeme příjemné odpoledne. A když už jsem zmínil šarmantní Libuši Švormovou, tak si teď připomeneme šarmantní Marii Rotrovou. Tady je její hvězda Supernova. Hezké středeční odpoledne.

0: Teď už bude Český rozhlas Hradec Králové servírovat zprávy v 16 hodin. Přidáváme je průběžně na náš web hradec.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové zprávy.
2: V Hradci Králové kvůli podvodu za 46 milionů korun skončila ředitelka městské správy nemovitostí. Nové kolbiště na pardubickém závodišti má před kolaudací. Kabina hradeckých basketbalistek posílila o Američanky a zítra nás čeká chladnější den s přeháňkami. Pěkné odpoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Ředitelka správy nemovitostí v Hradci Králové Jaroslava Bernhardová rezignovala. K odchodu ji vyzvala primátorka Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu. Ředitelka tím podle ní přijala manažerskou odpovědnost za podvod, při kterém městská organizace minulý týden přišla o 46 milionů korun. Město teď podle Špringrové chystá prověrku kontrolních mechanismů i v dalších svých organizacích.
3: Chci přesně vědět, jak bylo možné nastavené postupy obejít a kde musíme ochranu veřejných prostředků posílit. Vedle kontroly procesu rozšíříme také stávající školení a praktický trénink zaměstnanců zaměřený na kybernetickou bezpečnost a cílenou manipulaci lidí.
2: Kdo organizaci dočasně povede, začíná právě teď projednávat Rada města na mimořádném jednání. Pardubické dostihové závodiště dokončuje nové kolbiště za zhruba 56 milionů korun. Areál pro prestižní parkourové závody je krátce před kolaudací a slavnostně se veřejnosti představí 7. září. Nabídne moderní povrch i automatický závlahový systém, říká správce dostihové dráhy Václav Žižka.
4: Rozměr kolbiště je 105x70 metrů v současné době. Asi to bude jedno z největších, pokud ne úplně největší kolbiště v České republice. Je tady použit moderní závlahový systém, kdy celý kolbiště se zavlažuje ze spodu, jinak celý kolbiště bude osvětlený.
2: Hasiči vyhlásili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková řekla, že se tak ruší mimořádná opatření, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat při výskytu kouře. V platnosti ale zůstává zákaz vstupu do oplocených prostor kolem domu. Na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Sport. Soupiska týmu hradeckých basketbalistek doznala mnoha změn. V kabině bude chybět Eliška Hálová, která ukončila kariéru, i Tereza Králová. Ta přestupuje do Brandýsa. Pokračovat nebude ani Eva Kameníková, která bude hrát v Brně. Naopak posily hradeckého celku vyjmenovává šéf klubu Miroslav Volejník.
5: Přichází nová hráčka Alexandra Buknová, slovenská reprezentantka na křídlo. Přichází sestra Julči Pilařový Jitka, která hrála ve Slovence Praha a podařilo se nám přesvědčit Harris, aby tady byla i další rok. Podepsali jsme ještě jednu Američanku, Remu Kaleči Olege, která byla na americké univerzitě.
2: Tenistka Marie Bousková si na pražské Štvanici zahraje čtvrtfinále turnaje okruhu WTA. Američanku Líjovou porazila po setech 7-5 a 6-4. Počasí. V noci bude převážně oblačno, hlavně na horách se slabými přeháňkami, teploty klesnou k 11 a na horách k 7 stupňům. Zítra čekáme velkou proměnlivou oblačnost. Zpočátku na horách a během dne i na ostatním území taky přeháňky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřku, na horách budou srážky četnější. Večer začnou postupně ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Teploty do 21 stupňů, na horách do 15 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Porouchané osobní auto stojí na 65. kilometru dálnice D11 ve směru na Hradec. Projíždíte tam s opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera, naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, trošku se ochladilo, ale já se těším, že ještě bude možnost se jít vykoupat na nejkrásnější české koupaliště a to je Kamencové jezero u Chomutova.
6: Tam se koupe Angelika? A další. A i dnes víme, že vás v Humoriádě obšťastníme.
1: Humoriáda.

0: Tak tolik Václav Neckář a písnička Mídlový princ. Libuše Švormová s námi ve studiu už nám naznačila, kdy ji můžeme potkat v létě, co se týká koupání. Co jinak provozujete v létě?
1: No právě, že už jenom plavání, jenom. A tak už na nějaké ty sporty jsem přece jenom trošku věkovitější.
0: No a co, houbaření nebo vychřásky, nebo turistika?
1: No turistika, no chození, to jo, do lesa, no tak bez lesa já si nedovedu představit krajinu, víte, že někdo jede třeba na nějaký ostrovy kanárský, dobře, ale když tam není les, tak to pro mě není. Do lesa.
0: Dobře, takže i v lese se můžete potkat s touto naší hereckou legendou,
1: ale
0: dá se tak říct.
1: Ale bych nenašla, protože bych je neviděla.
0: Aha, no tak máte sebou muže svého života, ten vás jistě určitě nasměruje. Podívej se tamhle, a není to mochomůrka.
1: A jinak teda musím říct, že smaženici to zase miluju, teda to, jo.
0: Dobře, tak co si vybereme z našeho menu humorníků?
1: My si dáme ta Nikdy nesklame Stelinku Zázvorkovou a sice se nás zeptá, jestli mají ženy smysl pro humor.
2: Sehnu se ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? No, že jsi odpověděla, jsem ale zuben. Konvalinky v octě. A od té doby měl každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po 4. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6., tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednosta. On to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto ať žije humor, já jedu, papa.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tolik ještě s mladým hlasem Stella Zázvorková a má s Libuší Švormovou společnou tu rekreaci v lese, jak jsme slyšeli.
1: Tak to slyším teď.
0: A nejenom to.
1: No, já jsem se Stelinkou byla svým způsobem v angažmá, protože v městských divadlech, v divadle ABC jsme byli spolu a ona byla, já jsem se teda nezúčastňovala těch jejich slavných žroucích večírků, kde prý Jani Kroháč dostal kdysi kolaps z jídla.
0: Až tak?
1: No, ona skvěle vařila a lidi k ní chodili na ty jídla a byli. Tam já jsem nechodívala. Ale Stelu jsem měla ráda a hlavně jsem vždycky žasla, jak ona řídila auto.
4: To, jak?
1: Ona, no strašně. Ona u toho seděla trošku jak u šicího stroje, aha, takhle blízko u toho volantu a hlavně já jsem seděla za ní a ona se neustále otáčela, když mě chtěla něco říct. Já říkám, Stelinko, já tě slyším, dívej se před sebe, prosím tě. Ale ona vždycky, když mě chtěla něco říct, tak se otočila, no tak to je pro člověka taky. Ona byla roztomilá, taková, no svá, úžasně.
4: Jasně, takže se Stelou raději pěšky bylo bezpečnější. S kým budeme dál, to už je otázka na dámy a pány u rádia. Stela Zázvorková bude pokračovat, anebo nastoupí Alena Vránová. Vyberte si z těchto hvězd SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
5: S vámi je právě teď dnešní posádka humoriády Libuše Švormová a Pavel Kučera. Aktuální výběr pro vás, další vystoupení z archivu Stella Zázvorková nebo Alena Vránová. Co vy na to? Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, dáma pana. Jde vás Petr Zelhoty. Přál bych si pokračování s paní Zázvorkou.
5: Děkujeme, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Brenus Martina.
8: Dobrý den.
7: Hlasujem za Bčko a prajem vám příjemný zvyšok dňa.
8: Děkuji.
5: Dovidenia. Děkujeme nápodobně. Dobrý den.
9: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Špormová.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Stele Zázvorkové.
5: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
10: Dobrý den, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou. Dobrý den, Libuško, moc vás zdravím.
8: Moc děkuju.
10: Přeji vám krásné léto, ať jste šťastná a zdravá, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný letní večer či příjemné čtvrteční ráno všem posluchačům. Přeje humoriádnice Růža z Liknovska. Naschledanou.
8: Naschledanou, naslyšenou.
5: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuju.
8: Děkuji.
11: A přeju paní Švormový hezký léto, jak se ráda koupe.
8: No.
11: A zatřála bych si Bčko.
5: Děkujeme, Ireno, mějte se hezky. Dobré odpoledne vám.
12: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví je i paní Švormovou.
8: Dobrý den.
12: Ať si nedělá starosti zoubama, já jsem taky houvoslepej, mě to nosí zeťák. A přeju si paní Stalinku.
8: Děkuji.
5: Dobře, máme zapsáno a mějte se hezky, naslyšenou. Koho pozveme dál? Dobrý den.
13: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Jaká je ta druhá možnost?
5: Alena Vránová, paní Alena Vránová by tam byla.
13: No, tak zdravím paní Libuši Švormovou.
8: Děkuji.
13: A Pavla Kučeru a pejskař ze Dvora Králové nad Labem dává možnost Bčko.
5: Máme zapsáno, děkujeme za pozdravení, naslyšenou.
13: Naschle, ahoj, naschle.
5: Dobrý den, ještě vy přidejte svůj
14: dobrý
5: hlas,
14: den.
5: Prosím.
14: U telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás. A chtěl bych hlasovat pro Bčko, jo? Přeju hezký den. Naschle.
5: Děkujeme, máme zapsáno. Tak Alena Vránová teoreticky dýchala na záda Stele Zázvorkové, ale nedodýchala. Takže Stela v tuto chvíli i bude pokračovat, Alenu si necháváme ještě
8: v rezervě.
5: Pro jistotu v rezervě, v rezervaci naší humoriádnické. O humoru s panem Bernáškem Stela Zázvorková.
15: Vy jste herečka, smíchy jsou různé, zkuste se zasmát dramaticky. A teď zkuste se zasmát jako po vynikajícím vtipu. A teď už vlastně si ty vtipy nemusíme vykládat.
16: No, já myslím, že smích pro některé lidi je v genech jako mnoho jiných charakteristických vlastností, které si ten nebo onen člověk přináší sebou na svět. To skutečně nejde se naučit. Pochopitelně, technicky se můžete naučit smát, ale jsou lidi, kteří se nikdy v životě pořádně nesmějou. Víte, co bylo strašně zajímavé? Že například Petr Čepek měl takový prazvláštní smích, který využívali režiséři třeba, dejme tomu, v Plynových lampách nebo v různých takových těch postavách, kdy on, když se zasmál, tak já, která jsem věděla, že je to velice ušlechtilý člověk, báječný, ačkoliv měl teda výzor démona, že? Ale jeho povaha byla poměrně velmi veselá, on měl smysl pro humor, ohromný. Ale když se smál, tak i mně šel mráz po zádech.
15: Takže smíchy jsou opravdu různé.
16: Jsou
15: ale...
16: různé, ale ten smích, který se ozývá v hledišti divadla, když teda je komedie dobrá, tak ten myslím, že se nikdo učit nemusí.
15: Takže vy jste se, paní Zázorková, nemusela učit smát, to jste uměla.
16: Já jsem se musela odnaučit smát, protože já myslím, že to zažil každý a zejména teda děvčata. Já jsem to u mládenců neviděla, ani za mých mladých let, i když třeba už si to nepamatuju, že jo, v tom šerým dávno věku, ale u děvčat to bylo takové zvláštní. My, jak jsme se ocitli 3 nebo 4 a obyčejně při nějakých závažných záležitostech, tak nás popadaly hysterie, téměř to byla hysterie, víte, že jsme se smáli a nebyli jsme k zadržení, vyhazovali nás odevšuť, z tramvaje odevšuť nás vyhazovali a my jsme se smáli. Já to skutečně teďko někdy vidím taky, když se dostanu do takové situace, že je tam pár mladých dívek, tak jak jdou ze školy, že propadají tomu smíchu, když se mu mlátějí téměř o zem. Člověk neví, čemu se smějou. Já si vždycky říkám, že asi mě, že? A tak radši jdu za roh a vidím, jak oni tam ty vrstičce nosy mají a smějou se a nevědí už čemu.
15: No, my jsme se smáli ve škole taky jsem měl to dívčí chování. Jednou jsem měl recitovat Zemřela matka do hrobu dána.
16: No to je právě
15: a já jsem to dělal jako smutný muž. Dokonce jsem si vytáhl kapesník a ta učitelka tleskala: děti, klid, děti. A skončilo to tak, že mě poslala na chodbu, až se uklidím, abych se vrátil. Já vždycky po 5 minutách jsem se snažil vrátit a zase jsem vybuch, ale se mnou celá ta třída. Navíc pak jsme měli učitele a ten nosil zuby v kapse, vyndával jenom družině mládeže na oběd. Takže v té škole nesmát se je velice těžké. Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Dnešní Humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta, a to je Libuše Švormová, a ptám se, koho pošleme za posluchače, aby je pobavil.
2: Tak určitě Václava Lohnického. Jo? Bylo by to žádost na úřadě, se to snad jmenuje tak.
1: Z roku 1975 jenom dodám, spoluúčinkuje František Filipovský a je to nahrávka Československé televize.
3: Dobrý den. Klaním se. Hluboce se klaním.
4: Ale už přestává všechno.
3: Já jsem prosím přišel v úředních hodinách a slušně jsem pozdravil.
4: Takový škandál, prosím, což jste dovolil? Tady v Dikobraze nás napalujou, že my vyřizujeme žádosti našich občanů nedbale. Taková lež, prosím, taková drzost, takový vtipálek si napíše, že průměrný občan se spíš dočká paterčat, než opravy v bytě.
3: No jo, jenomže na paterčata si nemusí podávat žádost, prosím, ta si může udělat, abych tak řekl, jaksi po domácku, že? A je takovou opravu.
4: Co, takovou opravu? Vy taky chcete tvrdit, že my opravujeme nedbale?
3: To ne, prosím, to já říct nemůžu, protože já jsem si teprve před 5 měsíci k vám podal žádost, že mi prší ze stropu.
4: No,
3: já sem chodím teprve 5 měsíců a do bytu mi prší jenom, když prší i venku, ale na té stěně, co je ta Niagara, mám hodiny s kukačkou. Vzácné hodiny, vážený pane, starožitnost. A ta kukačka dostala z toho vlhka rýmu, nebo co, pořád ještě kuká, ale tak nějak divně, jako by kýchala, nebo co, takhle asi, prosím,
4: Víte, pane, co mi tady vykládáte, takovýhle pitomosti, co pak já jsem nějaký ptáčník? Koukejte, zkrátka, dobře, teče vám ze střech, je to tak?
3: Do bytu, přesně tak, prosím.
4: Prosím, tak jste to měl říct hned, posaďte se. A vyjadřujte se stručně a jasně, místo vyprávění vtipu o kukačce na střeše. Vaše jméno?
3: Šimšík, prosím. Šimšík. Tady mám, když dovolíte, opisy všech žádostí a přílohy. Všechno sepsané, prosím, pěkně jako v románě.
4: Tohle je v pořádku. Tohle taky. No jo, moment, ale kde má... Aha, to je tady. No, tak to by bylo všecko v pořádku. Tak si přijďte asi za měsíc.
3: Za měsíc? Ale to mi se ani neříkejte, pane referente.
4: Cože, tak vy si myslíte, že by to mělo být dřív, jo? Vy jste taky jeden z těch, co si myslí, že my tady nic neděláme. Že my jsme teď čekali, až vy si přijdete s tou svou nachlazenou kukačkou, já?
3: To prosím, ne, já přece dobře vím, že máte plné ruce práce.
4: No prosím.
3: Jak byste mohl při všech těch poradách, konzultacích, služebních cestách a co já vím, co ještě vyřídit za měsíc mou žádost? Řekněme, že si přijdu tak s vaším laskavým dovolením za 3 měsíce.
4: Dokujte se, vy mě budete učit, jak já mám dlouho vyřizovat vaši žádost, pane. Zkrátka řekl jsem za měsíc, tak si přijďte za měsíc. A je to.
3: Neukvapujte se, pane referente. Vy to nestačíte. Vsadím se s vámi o lahev šampaňského, že to nestačíte. To ne.
4: Koukejte se, nechte toho, pane, já tady 20 let úřaduju, rozumíte? A všechno, jak to tady vidíte kolem, mám v maličku, v tomhle. Vidíte ho?
3: Vidím. No, tak dobře, pane referente, řekněte mi laskavě, že to bude za 2 měsíce a já vám budu věřit.
4: Tak abyste věděl, já vám tu žádost vyřídím za 2 týdny. Přijďte za 14 dní.
3: Děláte si ze mě blázni, pane referente? Na světě neexistuje úředník, který by takovou žádost vyřídil za mizerných 14 dní.
4: Ne? Tak si přijďte za týden.
3: Aha! To je snad sen? A co vaše konzultace, poradí a tak dále?
4: Člověče, my jsme vás raní mrtvice. Přijďte zkrátka za 3 dny. Ode dneška za 3 dny, ať jste tady.
3: To je vtip, pane referente, vy mi tu vypravujete vtipy jako v kabaretu, ale tady je vysoce vážený úřad.
4: Pokyte se, pane, já vám ukážu. Já vám ukážu, co já dokážu. Jak já dovedu vyřizovat žádosti tady, když chci. Dívejte se dobře. Haló? Je tam Žňůva? Jo, pošlete i hned komplexní brigádu řemeslníků k Florianu Šimšíkovi, ulice...
3: Tichá 12.
4: Tichá 12. Cože? No samozřejmě, okamžitě. Dobrý, tak nashledanou. Pane, a je to. To koukáte, co? Tak milý pane, tak tadyhle je... vyřízená ta vaše žádost, prosím. A tady máte objednávku. Hotovo, prosím.
3: Mnohokrát vám děkuju, pane vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když se chce, tak to jde, to platí i do dneška na těch možná úřadech a jinde. Tak to bylo rok 75, František Filipovský s Václavem Lohnickým. Mm-hmm. Toho můžeme mít i dál ve scénách z filmu Marečku, podejte mi pero, samozřejmě i s jeho dalšími hereckými kolegy, včetně Libuše Švormové.
2: No já jsem naštěstí v tomhle filmu, já považuji některé filmy za takovýto rodinný stříbro trochu a to je tenhle film určitě. Já jsem tam hrála přítelkyni Ivian Jurové a tohle, ale Lohnický tam byl úchvatný, teda já jsem je milovala, ty kluky, jak on třeba přijde a klepe si na ty hodinky, že už má jít ten do třídy, jako no to bylo tak úžasný.
1: Takový šplhounek.
2: No a oni si to sami takový uměli udělat ty scénky, bezvadný.
1: Vy jste vyřizovala ten vzkaz, kdy Jiří Sovák omylem poslal vzkaz na paní Jančurové.
2: Sejdeme se na hřbitově.
1: Mm-hmm. A přitom to psal jeho syn vlastně v té škole.
2: To byly hezký, že jo, to byly roztomilý zápletky a ty veselohry byly tenkrát opravdu rozkošní.
1: Dobře, tak dáme si Marečku, podejte mi pero i s Václavem Lohnickým i Libuší Švormou, anebo nastoupí Václav Kopta s Karlem Šípem a budou v Lázních. Tak si vyberte, dámy a páni u rádia, SMS-kou Humor mezera A nebo B, číslo je 90 01 04, pro SMS, pro telefonáty máme 731 800 900.

0: Vinecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Tak připomínáme aktuální zápas o posluchačský smích. Bude to Václav Lohnický a další s Marečku Podejte mi pero, anebo Václav Kopta s Karlem Šípem v Lázních. Tak co by vás lákalo, ptáme se i vás. Dobrý den. Haló.
2: Já vás urobím teraz se Králové, tady Magdalena, a na otázku spíšně, co bych si mohl více přát, prosím B, jako bík.
1: Výborně, děkujeme pěkně, hezký den.
2: Hezký den.
1: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
4: Dobrý den.
3: A i pro ní hlasuji.
1: Dobře, děkujeme.
3: Díky.
1: Píšu si Ačko, mějte se, dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobrý odpoledne, tady Pepa Štětí a přál bych si Bčko.
1: Dobře.
5: A zdravím paní Angeliku.
4: Je, děkuju.
1: Paní Angelika děkuje, Žofre taky.
5: A hezký den.
1: Mějte se, naslyšenou. Pozveme dalšího do našeho hlasování. Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavlíku, Božena ze Žatce, zdravím vás a srdečně zdravím paní Libušku Švormovou.
4: Já vám děkuji.
6: Samozřejmě, že jí také přeji hlavně hodně zdraví, krásné léto, ať si dobře zaplave a byla bych pro Ačko a přeji
1: děkujeme.
6: Vám krásný zbytek dne a celé léto.
4: Vám také, děkujem.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Míla, ale jak tak poslouchám, tak je to samý známý hlas, zejména vy dva ve studiu, samozřejmě jste tam fantastický.
1: Děkuji.
7: Ale já nejsem z Prahy 8, jak to jste asi možná zvyklí, já jsem ze Přehovozdí a i odsud volím Ačko. Děkuju.
1: Děkujeme krásně a naslyšenou. Užívejte léta a ještě vás si poslechneme. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Chtěl bych pozdravit paní Libušku i Pavla.
4: Děkujeme.
8: A chtěl bych říct, že jsem se v neděli vrátil z Kamenčáku a ano? 4.30. tam zase odjíždím na týden.
4: No, tak.
8: Takže máte pravdu, je to bezvadný
4: koupání. To je skvělý. To
8: se akorát ten dřevák je škoda, že nám schořel. No.
4: No, to tam někdo jim asi nepřál, se mi zdá. No,
1: ale koupání zůstává.
4: Koupání
1: je krásný. A kdo pak nám volal?
8: Pavel, a ještě bych chtěl, že jsme spolu byli před časem na Soláně na dovolený taky.
1: No.
8: Vzpomínáte, že jste tam byla.
4: No, na Soláně jsem byla, ale nevím, bohužel teda to.
8: To je jasný, že ne. A přeju si Marečku, podejte mi pero.
1: Ano. Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Pěkné letní dny, naslyšenou, Pavle. Tak, Marečku, podejte mi pero, to vyhrálo, takže Václav Lohnický a další všechny uslyšíme ve scénách ze slavného filmu, který důvěrně známe.
9: Potom na straně 46 vypočítáte příklad 7 A, B, C a na straně 32 příklady 10 D, E, F. To je úkol na příští hodinu. Můžete jít. Sednout. Děkuji, mám svoje. Tabuli prosím kroupu. Máte úhel beta?
10: No to nemám.
9: Máte úhel beta, stranu A a B. Sestrojte trojúhelník.
11: strana A. A teď narysujeme na stranu... stranu B. Strana B.
12: Jak můžete vědět, že strana B vede právě takhle? Úhel gama není přece dán.
13: Plhá, se hlásí.
14: Mám dotaz. Jak on může vědět, že strana B půjde zrovna takhle?
12: Prosím tě, sedni si. Soudruhu Kroupot jsou základní věci. To musíte bezpodmínečně znát. Mimochodem, abych nezapomněl. Včera se na poradě dohodlo, že ti žáci, kteří cítí, že je studium nad jejich síly, tím samozřejmě nemyslím přímo vás, mají možnost pololetí na vlastní žádost opustit školu, aby se tak vyhnuli nepříjemnému faktu propadnutí. Dále. Dále.
13: Soudruhu profesore, za minutu bude zvonit.
12: No a co?
13: Že už začne hodina.
12: Ano.
13: Ano, už je čas, musíme jít.
12: Poslyšte, Hujere, já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
13: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak rozhlas hlásí 16.45. Právě teď probíhá humoriáda. Jaké jsou vzpomínky další, když jste slyšela, paní Libuše, ty ukázky? Vybavilo se vám něco kolem filmu? Marečku, dejte mi peru ještě dalšího.
4: No jo, já jsem obdivovala, jak si Iva tam našla takový úplně jiný hlas, že jo, aby zase byla trošku jiná. No. A jak se jmenoval ten brouk, ten...
1: Který... Hrdobec?
4: No, Hrdobec, to bylo úžasné, jak jsme všichni... Jako...
1: Řešili Hrdobce.
4: Řešili Hrdobce. Mm-hmm. Byla krásná veselohra.
1: Tak, posluchači nám teď vyřeší závěrečný souboj. Vracíme vám do hry Alenu Vránovou a nebo Václava Koptu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Ještě telefon připomínám 731 800 900. A myslím si, že paní Libuše by volila kolegyni Vránovou.
4: No tak už proto, že jsme byli kamarádky, jsme snad stále ještě pořád, i když už spolu nehrajeme. Takže Alenku bych ráda, no ale uvidíme, co dozvolí posluchači.
1: No a když jste byli kamarádky, tak jste měli hodně společného, pověste něco víc.
4: My jsme za ní jezdívali, ona měla tehdy mlýn takový, ona měla nádherný statek, který sama obhospodařovala a jednou se rozhodla, že tam na tom takovém návsi bude mít lípu a my jsme si jí pomáhali s tou lípou, ona ji někde vykopala v lese, malou lípu a dala ji do kufru kořenama a my jsme za ní utíkali a tu lípu jsme zatím auto jelo pomalu, ona jela pomalu autem a my jsme tu lípu za ní nesli. Jako. Mm-hmm. A tam skutečně tu lípu zasadila, no ona byla úžasná.
1: Tak to teda všechno dovedla. Vyváděli.
4: No ježišmarja, ona spolu. Byla nesmírně zručná takhle a to. A jinak jsme spolu hráli, i v divadle ve Viole jsme hráli hru, která se jmenovala Duel. Mm-hmm. To bylo hra Nataše Tanské, taková zajímavá komedie. To jsme zase hráli ve Viole. A v šatně jsme byli v ABC, my jsme měli skvělou šatnu, my jsme neměli

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: A už je to tady, už známe výsledek hlasování. Bude to kámoška, dá se v uvozovkách, můžu to tak říct, ano. Libuše Švormové, Alena Vránová, o které byla řeč. A navíc Lubomírem Lipským, Chci se rozvést, se to jmenuje.
2: To neznám, tak si to ráda poslechnu.
1: Jdem na to.
3: Já ti přišla něco oznámit.
4: Prosím, poslouchám.
3: Já se s tebou asi rozvedu.
4: A kdy?
3: Co kdy? To přece není jen tak. To se napřed musí podat žádost, sehnat dobrý advokát, víš, co je s tím práce.
4: Hele, mně je to fuk.
3: Fuk? Jak to fuk?
4: No fuk. Před 15 lety jsi se chtěla za mě provdat, tak jsi se provdala. Teď se chceš se mnou rozvést, tak se rozvedeš, no.
3: Počkej, tak ty s rozvodem budeš souhlasit?
4: Počkej ty, mám anebo nemám? No,
3: to přece musíš vědět ty.
4: Ale jak to, že já? Ty přece od jak živa víš všecko daleko líp. Tak já udělám, co budeš chtít.
3: No, já samozřejmě chci, abys souhlasil.
4: No tak vidíš, jaký pak řeči, souhlasím.
3: A to řekneš jen tak? To ti vůbec nic nedělá?
4: Ale a co chceš, aby mě to dělalo?
3: Prosím tě, nechtěj na mě, abych za tebe rozhodovala, co by ti to mělo dělat. Mělo by ti to aspoň trošku vadit.
4: No tak trošku mi to vadí, no.
3: Ano?
4: Ano.
3: Ale já si nemohu pomoct. Mám jiného. Nemáš právo si na mě dělat nějaké nároky.
4: Tak fajn, no.
3: No pochop, Roman mě strašně chce.
4: No, co se dá dělat?
3: Ale můžeme my dva být nadále dobrými přáteli.
4: Ano, samozřejmě.
3: Kruci, co ty seš za člověka? Já jsem tak rozrušená, že se rozvádím. A ty si zatím tady usínáš.
4: A to mám přitom cvičit, nebo co?
3: Josefe, ty už mě nemiluješ,
4: ale podívej se, to jsou takový řečičky pořád. Tak řekni jasně, jestli tě mám milovat, nebo ne?
3: Co pak ty nemáš na náš vztah svůj vlastní názor?
4: No, tak zase otázka. Řekni, jestli mám mít vlastní názor, nebo ne?

0: Josefe, ty už mě tady nemiluješ.
1: No tak teda nemiluju.
0: A to mi říkáš jen tak? Já myslela, že mě miluješ.
1: No tak teda miluju.
0: Zdrtilo tě to moc?
1: Hrná jsou už zase. Řekni jasně, jo anebo ne?
0: No jasně, že jo.
1: No tak jo.
0: Moc tě to muselo zdrtit.
1: No, moc mě to zdrtilo, no.
0: Ale to se nedá poslouchat. Všechny moje kamarádky měly milence. Všechny se rozvedly. Všechny dostali kvůli těm milencům od svých manželů aspoň pár facek. Věřin manžel dokonce zapálil rodinný domek a skočil do studny. To byl formát. Ale co si ty? Nekňuba, kterýmu je všechno fuk.
1: Já jsem nekňuba.
0: Poslouchej, že tobě by bylo jedno, kdybych si sem přivedla Romana a spala s ním v naší ložnici a tebe bychom šoupli na pohovku do obýváku.
1: No, kdyby ti to nějak pomohlo. Hele, i na pohovce se vyspím rád. Jak budeš jít?
0: Já jsem nešťastná ženská. Co je to za novou lásku, když můžu úplně všechno? Zakaž mi to. Řekni, že musím milovat jen tebe. Křič mi to do obličeje. Ukaž, že jsi chlap.
1: A co mám křičet?
0: Já nevím. Nenič mě. Přece musíš ty sám nejlíp vědět, co křičet.
1: Krucinál Himmeldonner Wetter Laudon. Je 7 hodin. Já mám hlad. Ty už jdi konečně do kuchyně a udělej něco k večeři. Děkuju. Já ti ze srdce děkuju.
2: Večeře je přece důležitější než nějaký rozvod, rozchod, že ano. Tak my se rozejdeme, ale jenom dočasně tady
3: já
2: s naším hostem.
3: Jsem jenom chtěla říct, že posvícení v Hudlicích je krásná hra, ale já tam mám švagra a on má dneska narozeniny, tak mu přeju všecko nejlepší.
2: Do Hudly zdravíme narozeninově. Byla s námi v Humoriádě Libuše Švormová, přejeme krásné koupání i pobyty v lese.
3: Děkuju.
2: Prostě hezké léto i posluchačům. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: je 17 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Prezident Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. V Opočně vzniknou byty pro děti z dětského domova. Ministr Macinka se sešel s novou ruskou velvyslankyní a zítra nás čeká chladnější den s přehaňkami. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Krásné odpoledne. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, oznámil to na webu Hradu. Zákon se tak teď vrátí do sněmovny, poslanci vládní koalice budou muset veto přehlasovat 101 hlasy. Novela měla vládě třeba dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby mimo běžné rozpočtové limity. Podle prezidenta ale zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš před odletem na zahraniční cestu do Turecka řekl, že prezidentovo veto je aktivistické. Pavel využil pravomoc vrátit zákon sněmovně po třetí. Je to ale poprvé, co vetoval zákon kabinetu Andreje Babiše. V bývalém internátu v Opočně vzniknou dva byty pro děti a zázemí provedení dětského domova Naděje. Královéhradecký kraj vypsal soutěž na úpravy prvního patra internátu a počítá s náklady 15,5 milionu korun, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
3: Stavební firma vybuduje dva byty pro rodinné skupiny dětského domova Naděje. Každý bude sloužit pro 6 dětí a jednoho vychovatele. Jeden z bytů bude navíc bezbariérový. Kromě toho v bývalém internátu vznikne také zázemí pro vedení domova pro zhruba 6 zaměstnanců.
2: Obec Vysoká nad Labem nechala ve svém katastru opravit část cyklostezky Labská. Podle nezávislého starosty Jiřího Horáka byly práce za zhruba 1 000 000 korun nutné. Povrch nebyl po 7 letech provozu už dostatečně kvalitní.
4: Jsme opravili tu zvlněnou část toho našeho úseku, kde teda ty kořeny těch stromů předvádějí tu velkou sílu přírody a udělali z toho v některých místech valku a v některých místech už asfaltu začaly růst lístečky, tak se to celé sfrézovalo, prostě upravilo a zase to nějaký čas bude i pro ty bruslaře.
2: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se setkal s novou ruskou velvyslankyní Anou Ponomarjovovou. Řekl jí, že je třeba ukončit válku na Ukrajině. Ohradil se taky proti bombardování civilistů v ukrajinských městech. Na Facebooku pak šéf české diplomacie napsal, že ke konci války povedou jen konkrétní kroky a kompromisy na obou stranách. Podle Macinky je Evropa připravená hledat mírové řešení. Rusko ale musí dát zřetelně najevo, že si mír přeje.
1: Sport.
2: Tenistky Marie Bousková a Tereza Valentová prošly do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Bousková porazila Američanku Leovou 7-5 a 6-4. Valentová Australanku Jointovou po sadách 1-6, 6-0 a 6-3. Další z Češek Dominika Šalková nastoupila proti Francouzce Dodánové.
1: Počasí.
2: V noci bude převážně oblačno a hlavně na horách se slabými přehánkami. Teploty klesnou k 11 a na horách k 7 stupňům. Zítra čekáme velkou proměnlivou oblačnost. Zpočátku na horách, během dne i na ostatním území přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřku, na horách srážky četnější. Večer začnou postupně ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů, na horách bude maximálně 15 a biozátěž zůstane na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehoda dvou osobních aut komplikuje dopravu na silnici 16 od Robou z Kolemíčína. Provoz tam bude řízen kyvadlově ještě zhruba hodinu. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: S datem středa 22. července provede vás jim Karel Sladký, Český rozhlas Hradec Králové. Co jsme dnes sledovali, o čem vysílali a co nabídneme. V Broumově dnes večer provede zájemce klášterem benediktinský mnich. Spory o to, kdo návštěvníkům prohlídky nabízí, ale nekončí. Podvod za rekordních 46 milionů ve správě nemovitosti v Hradci Králové má první personální dopad. V městské příspěvkové organizaci dnes skončila její dlouholetá ředitelka Jaroslava Bernhardová. Učinila tak na základě výzvy primátorky Pavlíny Špringrové z HDK, podle které teď město chystá prověrku kontrolních mechanismů i v dalších svých organizacích. Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu vybrala typy pro turisty v Královéhradeckém kraji. Lidé v Kvasinách obdivují historické motocykly Java a nejen je. Jaký lze očekávat vývoj počasí v našem kraji i o tom ve zpravodajsko-publicistickém souhrnu ve středu 22. července. Dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Události 22. červencového dne teď shrne Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Ředitelka správy nemovitostí v Hradci Králové Jaroslava Bernhardová rezignovala. K odchodu ji vyzvala primátorka Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu. Poté, co organizace minulý týden po rozsáhlém podvodu přišla o přibližně 46 milionů korun. Podrobnosti k případu doplníme po půl šesté. V Trutnově Kryblici aktuálně platí řada dopravních omezení, která souvisí se třemi různými stavbami. Dělníci opravují Kryblickou ulici, pokládají optické kabely a neplánovaně řeší i havárii kanalizace.
3: Nejrychleji skončí oprava havárie kanalizace v ulici Ivana Olbrachta, kde mají práce trvat do 23. srpna. Pokládka optické sítě se v srpnu přesune i na sídliště Zahradní město a skončí v polovině září a nejdelší akcí tak zůstává rekonstrukce Kryblické ulice, která přinese nové chodníky, osvětlení a také sklidnění dopravy. Úplně hotovo tam bude na konci listopadu. Z Trutnova Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Charitativní spolek Společně srdcem pro zvířata, který buduje kočičí útulek v Číčové na Rychnovsku, se dostal do neobvyklých potíží. Na jeho transparentní účet dorazila platba od člověka, kterého podvodníci přesvědčili, že poslané tisíce korun výhodně investuje. Případ prošetřuje policie a spolek má obavy, že podvedených lidí bude víc. Zvířatům tak může chybět peníze na krmivo i veterinární péči. Příznivce proto spolek žádá, aby finanční dary dočasně posílali na náhradní účet. V mateřské škole Števcová v Hradci Králové pokračuje oprava chodníků. Dělníci betonují nové obrubníky a připravují podkladní vrstvy. Hned poté začne taky oprava ploché střechy. Součástí bude nová hydroizolační vrstva i oprava střešních prostupů. Za obě investice radnice zaplatí víc než 1,25 milionu korun. Hotové by měly být ještě před začátkem školního roku. Benediktinské opatství ode dneška nabízí nový typ prohlídky kláštera v Broumově na Náchodsku. Na co se návštěvníci můžou těšit, prozradí náš reportér za pár minut.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Středa 22. července, Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji. Benediktinské opatství nabízí ode dneška nový typ noční prohlídky kláštera v Broumově na Náchodsku. Zájemci mohou v netradičním čase vidět klášter během prázdnin vždy ve středu a v pátek. Dnes výjimečně provede barokní památkou mnich Vojtěch Marek Malina. Ten je převodem broumovského opatství a patří mezi necelých 20 žijících členů benediktinského řádu v Česku. Podrobnosti teď doplní reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, tak ta prohlídka začne o 8:30 večer, potrvá hodinu a půl, maximálně 2 hodiny. Návštěvníci projdou klášterem se zapůjčenou lucernou, uvidí například i vzácnou gotickou fresku Klanění tří králů, sklepní prostory a nebo třeba historickou mnišskou marotku, samozřejmě i řadu dalších míst té barokní památky. Stejnou prohlídku benediktíní nabízí teď v létě, jak už bylo řečeno, kromě středy také i pátky. No a přímo mnich Malina bude kromě dneška průvodcem ještě 14. srpna. Zájem o jeho výklad je veliký, svědčí o tom to, že ta dnešní prohlídka je prodaná.
0: Když pomineme noční mimořádné prohlídky, tak změna je od hlavní letní sezony i při těch běžných denních. Připomeň, o co jde.
1: No, benediktinské opatství jako vlastník kláštera nedávno agentuře pro rozvoj Broumovska vypovědělo smlouvu na provázení turistů po barokní památce. Důvodem bylo pozdní placení nájmu. Agentura se bránila soudně, nejprve neuspěla a prohlídky tak před pár týdny převzali benediktíni a turistům nabídli trochu jinou trasu. Po odvolání ale soud agentuře vyhověl předběžným opatřením a ta teď může znovu provázet. Ovšem benediktíně se svých prohlídek vzdát nechtějí, no a návštěvník tak má nově možnost si vlastně vybrat anebo projít obě trasy. Od zítřka je mimochodem znovu během pracovních dnů i víkendů otevřený unikátní dřevěný hřbitovní kostelík. Ten patří k nejstarším celodřevěným sakrálním památkám ve střední Evropě a je výjimečný nejenom svým stářím, ale také technikou stavby. Lidé ho kvůli sporu obou zmiňovaných stran mohli od začátku prázdnin vídat jenom během víkendů, no a teď tedy znovu každý den.
0: Je ve sporu mezi agenturou pro rozvoj Broumovska a benediktiny něco nového?
1: Agentura pro rozvoj Broumovska vyzvala benediktíny, aby přestali prohlídky provádět. Ti to odmítají. Agentura se chce bránit soudně kvůli ušlému výdělku. Velká část lidí, kteří v těchto dnech míří do Broumovského kláštera, totiž koupí vstupenky na prohlídkový okruh organizovaný benediktíny. Viděl jsem to na místě, když jsem tam byl. Ne proto, že by o sporu něco věděli a vědomě tak lidé dávali přednost jedné nebo druhé straně, ale to, že kupují právě lístky na okruh provázený benediktíny, souvisí s tím, že zkrátka u vstupu do kláštera přijdou k pokladně, ve které nabízí prohlídky právě benediktíni. Agentura ta prodává vstupenky na své prohlídky o několik desítek metrů dál uvnitř areálu u kavárny.
0: Z Broumova, reportér Českého rozhlasu Hradec Králové, Václav Plecháček. Děkujeme za aktuální informace, dobré odpoledne.
1: Napodobně.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: A za 4 minuty už probereme počasí. Spojíme se s Českým hydrometeorologickým ústavem.

0: Ať máte dovolenou nebo ne, to, o čem budeme v příštích minutách mluvit, určitě zajímá všechny.
1: Počasí.
0: V Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové počasí sleduje celý den Tomáš Popelka, meteorolog, kterého zdravím. Dobré odpoledne, Tomáši.
2: Dobré odpoledne.
0: Máme dnes ještě počítat s nějakou změnou ve zbytku dnešního dne? Bude pršet nebo něco, nebo už nic?
2: No, tím zasvětla určitě ne. Nějaké přeslabé přehánky by se mohly opět až někdy kolem půlnoci v oblasti Krkonoš, ale budou celkem zanedbatelné. No a víceméně během noci už by jako je převážně oblačné počasí. No a četnější srážky výpady se objeví až zítra po ránu. A zase bude to všechno v podobě slabých přeháněk. Nějak teploty by nám v noci klesly na 14 až 11 stupňů a vítr jak dneska, tak zítra bude foukat od celého západu od 3 do 7 metrů.
0: Zítřejší den bude vypadat jak?
2: No, tam už bude většinou jako docela velká proměnlivá oblačnost. No a hlavně zpočátku na severu, na horách. A postupně během dopoledne i na ostatním území by se od severozápadu začaly ubírat přehánky. Ty by až později odpoledne přecházely do občasného deště, no a v odpolední hodinách by se zejména na horách mohla objevit ojedinělej bouřka. Večer potom budou srážky všeobecně slábnout a později večer ustávat a oblačnost na noci na páté začne ubývat.
0: Další
2: teploty
0: dny,
2: zítra budou ano, nižší 18 až 21 stupňů.
0: 18 až 21 a další dny půjdou teploty nahoru ještě?
2: Tam už to půjde nahoru. V pátek už se k nám bude rozšiřovat pomalinko výběžek vyššího tlaku vzduchu, takže tady tu srážkovou činnost pěkně utlumí. Po ránu by byly teploty 12 až 8, odpoledne do 23. Vítr zatím stále ještě bude foukat během dne od severozápadu 2 až 5 metrů. Večer se slábne a začne se pomalinko měnit na jeho východ. No a během noci už by k nám pomalinku začal proudit teplejší vzduch. Na sobotu to vypadá na skoro jasno až porasno a pouze na horách přechodně oblačno. Teploty ráno ještě 13 až 9, ale přes den 23 až 27. V neděli tam už bude oblačnosti zase víc. V hřebeně vyššího tlaku vzduchu vystřídá brázda. No a někdy později odpoledne a ve večerních hodinách nás bude přicházet tlaková slabá studená fronta. Takže sice bude teplo přes den 25 až 29, ale během bude většinou oblačno až zataženo a odpoledne, později odpoledne se začnou objevit ojedinělé přehánky a k večeru a večer by už by byly četnější a může se objevit ojedinělé i bouřka.
0: Tak bude do konce týdne. Tomáš Popelka, Český hydrometeorologický ústav v Hradci Králové, děkujeme za aktuální předpověď, za výhled a příjemný zbytek dne. Naslyšenou.
2: Hezký den.

0: Musíme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si tentokrát připravíme lososa se zapečenými bramborami. Opět to bude rychlé, chutné a navíc uděláme všechno v jednom pekáči. Což je dobré nejen proto, že máme méně nádobí k mytí, ale především proto, že se ty chutě nádherně propojí. O tom se můžete přesvědčit i vy, pokud budete vařit s námi.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ředitelka správy nemovitostí v Hradci Králové Jaroslava Bernhardová rezignovala. K odchodu ji vyzvala primátorka města Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu. Ředitelka tím podle ní přijala manažerskou odpovědnost za podvod, při kterém městská organizace minulý týden přišla o rekordních 46 milionů korun. Český rozhlas Hradec Králové už vám o tom říkal. Vše sledujeme. Téma pro reportérku Adelu Kavříkovou. Adelo, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tak já hned na úvod znovu připomenu to nejdůležitější, a to, že městská firma o ty peníze přišla a potom, co jedna ze zaměstnankyň podlehla tlaku falešných bankéřů a policistů a peníze postupně po menších částkách a během 3 dnů odeslala na podvodné účty. Ředitelka Jaroslava Bernhardová podle údajů v obchodním rejstříku vedla správu nemovitostí od března 2012. K rezignaci ji po selhání kontrolních systémů vyzvala primátorka Pavlína Špringrová z HDK, která to označila za nutné převzetí manažerské odpovědnosti. Koaliční Piráti, jejichž náměstek primátorky Pavel Vrbický má mimo jiné v gesci právě správu nemovitostí, k tomu uvedli, že se ředitelka na samotném podvodu nijak nepodílela.
0: Adelo, jaké další kroky radnice chystá?
1: Primátorka dnes znovu zmínila už avizovanou hloubkovou kontrolu finančních a bezpečnostních procesů přímo ve správě nemovitostí. Město chce přesně zjistit, jakým způsobem ta zaměstnankyně dokázala údajný víceúrovňový systém kontroly plateb obejít. Nově navíc uvedla, že radnice prověrky rozšíří i na další městské organizace a stále platí, že rozšíří také stávající školení a praktický trénink zaměstnanců zaměřený na kybernetickou bezpečnost a cílenou manipulaci lidí. Já k tomu teď doplním ještě jednu úplně čerstvou informaci o tom, že městští radní už na dnešním mimořádném jednání rozhodli i o dočasném vedení. Řízením správy nemovitostí pověřili ředitele hradeckých technických služeb Tomáše Pospíšila, který teď povede obě organizace současně.
0: Tak to byla aktuální informace. Co teď řeší radnice s policií? Jakou reakci to vyvolalo na magistrátu?
1: Tak krajská policie, která se případem zabývá už od minulého týdne, k tomu zatím uvedla pouze to, že prošetřuje oznámení o převedení desítek milionů korun z účtu veřejné organizace na Hradecku na různé bankovní účty a vše podle ní zatím nasvědčuje tomu, že se jedná právě o podvod. A za ten pak pachatel hrozí až 10letý trest vězení. A kriminalisté se teď snaží stopovat finanční toky a zajistit odeslané prostředky na účtech. Samotná správa nemovitostí teď zjišťuje, jestli škodu pokryje její pojistka. No a k té druhé části otázky doplním, že událost vyvolala kritiku ze strany opozičních zastupitelů. Ti poukazují třeba na nedostatek informací i na absenci části vedení města kvůli dovoleným. Běžný provoz správy nemovitostí, která se stará o městské byty nebo třeba o letní koupaliště Flošna, teď ale podle dnes už bývalé ředitelky Bernhardové ohrožený není.
0: Zjistila reportérka Českého rozhlasu Hradec Králové Adela Kavříková, která byla s aktuálními informacemi v našem Dnu v kraji. Děkujeme za to, dobré odpoledne.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Den v kraji.
0: A za 3,5 minuty už letní informační servis.

0: Kvalitní informační servis.
1: Krásné léto, krásnou dovolenou přejeme z Českého rozhlasu v Hradci Králové. Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu vybrala tipy pro turisty a dbá na to, aby bylo pro každého něco. A že je v Královéhradeckém kraji co navštěvovat. Natáčel jsem s Lenkou Skrbkovou z Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu.
2: Jsme chtěli oslovit nejširší skupinu návštěvníků a jelikož ten náš kraj je opravdu pestrý, tak jsme vytvořili jedinečný program.
3: Takže jste to rozdělili? Ani.
2: Ano, je to tak. Rozdělili jsme to na 8 částí. Některá část je vhodná pro rodiny s dětma, třeba Královsko-Poutnické, nebo pro ti, kteří mají rádi kulturu, hrady, zámky, tak jsme vlastně připravili program Královsko-kulturní. Nebo naopak, kdo se chce podívat za našimi literáty, s Čapkovými do Malých Svatoňovic, tak jsme připravili program Královsko-literární. A takhle se pro každý ten program jsme vytvořili několikadenní itinerář, ubytovat se na jednom místě a výjíždět do okolí, vždy na to jedno téma a objevovat tak celý kraj a vlastně poznat ty nejzajímavější místa u nás.
3: Víte, o čem se hodně mluví v poslední době, o bezbariérovosti, tak jaké je Královéhradecko bezbariérové?
2: Ano, i tento program jsme připravili, je to 5 dnů, kde opravdu jsou vyzkoušená místa, kam se dostane člověk s vozíkem nebo maminka s kočárkem. Jedním z takových hlavních atraktivit, které je celé bez bariéru, je Safari Park Dvůr Králové samozřejmě, ale můžete se podívat i do areálu Žireč, který je právě pro tyto osoby a vlastně pro lidi, kteří jsou na vozíku nebo právě přijdou s kočárkem nebo mají stíženou chůzi, tak je vhodný, nebo je to třeba Hospital Kux. Těch míst tady je opravdu hodně, takže tady můžete strávit také 5 dnů a vybrat si ty místa, kam se s vozíčkem dostanete.
3: Rozšiřují se ta bezbariérová místa, ty možnosti právě na cesty bez překážek?
2: Ano, je to tak. Každý rok je jich o trošinku více. My jsme ji provedli společně s Královéhradeckým krajem. Monitoring těchto míst. Studenti ze střední průmyslové školy v Hradci Králové je skutečně na tom vozíčku vyzkoušeli, zde je projezd. A na základě těchto vlastně zkušeností jsme připravili tyto programy. Zároveň jsme to konzultovali s asociací, která se věnuje bezbariérové turistice. Takže máme potvrzeno, že když se do těchto míst vydáte, tak opravdu nenarazíte na bariéru.
3: Čem vidíte přínos tohoto nejnovějšího projektu Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje?
2: Je to otevření se vlastně možnostem další skupině, která má ten stížený pohyb, která dokud ty bariéry jsou, tak nemůže volně cestovat. A je to poměrně velká skupina lidí. Nejsou to lidi, kteří na tom vozíku skončí, kteří jsou staří, ale může to být po auto nahodě. Takže i mladí lidé, kteří chtějí cestovat, tak mohou díky tomu, že se památky anebo ty místa stávají bezbariérovými.
3: Královéhradecký kraj nově rozdělen hned do několika oblastí.
2: Je to tak, Královéhradecký kraj je rozdělen do 7 turistických oblastí. Jsou to Krkonoše, Broumovsko, Kladské Pomezí, Orlické hory pod Orlicko, pod Krkonoší, Hradecko a Český ráj.
3: Kde najdou zájemci podrobnější informace a také trasy a možnosti i těch bezbariérových míst?
2: Na našich webových stránkách královéhradeckorozmanité.cz. Jinak pokud by se obecně jste chtěli najít místa, kam cestovat v Královéhradeckém kraji, můžu doporučit turistický portál Královéhradeckého kraje a je to hkregion.cz.
3: Nepak internet vládne světem, ale je tam všechno, včetně tipů na zajímavá místa i právě místa bez překážek, jak jsme o tom teď mluvili s Lenkou Skrbkovou z krajské centrály cestovního ruchu. Paní Lenko, děkuji za to a přeji hezký den.
2: Já také děkuji, pěkný den.
0: Letní informační servis.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokud se teď vypravíte na zámek v Kvasinách, nebudete litovat. Nádherné prostory s rozsáhlým areálem vás uchvátí. Když se řekne Kvasiny, možná se vám hned vybaví

0: akcí a podobně.
1: Celá rodina spravuje zámek a pořád je co dělat. Je víc těch radostí?
0: Ale jo, lidi jsou příjemní, je s nima radost se potkávat, jezdí k nám moc milí lidé, takže to mě vždycky jako nabije hezky, jako pozitivně.
1: Jezdí z celé republiky, za čím především, co tady obdivují na zámku v Kvasinách?
0: Ti, co si o nás něco zjistí, tak jedou za Javou, protože moje rodina je vlastně těch průmyslníků Janečku, Františka Janečka, Františka Karla Janečka, takže tu máme jejich osobní předměty, máme tu 3 motorky, 2 automobily Java a samozřejmě spoustu rodinných historek, co můžeme vyprávět, ale taky spousta lidí, kteří vidí zámek a chtějí se podívat, jestli je krásný i zevnitř, stejně jako je zvenčí.
1: A je? Ta Java, to je stálá expozice?
0: Ano, je to stálá expozice.
1: A když říkáte historky a zážitky, jednu historku alespoň mohla byste dát k dobru nějakou?
0: Zrovna František Janeček, ten přímo zakladatel, tak k němu je krásná romantická historka, jak se seznámil se svojí manželkou, protože on než založil vlastní firmu, tak pracoval v Kolbence jako regionální ředitel v Holandsku. A na tom konci 19. století, jak tam tak jezdil na kole samozřejmě, tak ho srazilo auto. A bylo to auto místního šlechtice, starosty města Amstetten, barona Strik van Linschotena. A ten, když si srazil cyklistu, tak ho odvezl k sobě na panství ho nechat ošetřit. Nechal ošetřovat jednou ze svých mladých krásných dcer, toho mladého krásného muže, zahořela láska. No a je historka, že když František Janeček žádal o ruku té Johany Karolíny, tak baron nad tím přemýšlel, protože byl to skutečně vysoce postavený člověk a nemohl dát dceru jen tak někomu. A zeptal se proto Františka Janečka, kdo je jeho otec, jaký má postavení. A František Janeček hrdě pravil, že jeho otec je také starostou Klášterce nad Dědinou. Drahý baron si představil velké město a ne pár chalup a řekl si, jsme na stejné rovině, můžu ti svoji dceru dát.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Taky o tom jsme vysílali ve středu 22. července Český rozhlas Hradec Králové. A ještě nás čeká pravidelný přehled toho, co pro vás budeme ve zpravodajství sledovat zítra. Městský úřad v Rokytnici v Orlických horách se zítra kvůli Janenské pouti uzavře dříve. Otevřený bude jen do 14 hodin. V pátek pak zůstane kvůli pouti a uzavírce komunikace zavřený celý den. Další informace v našem vysílání zítra. Na hřbitově v Miletíně na Jičínsku začalo fungovat nové kolumbárium. Vzniklo přestavbou nevyužívané budovy na tamním hřbitově. Podle vedení města jsou už první místa pro uložení uren pronajatá. Oblastní charita Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku nabídne od podzimu klientům lepší zázemí. Budova charity a její okolí prochází obnovou za téměř 50 milionů korun. Změny v areálu zjišťujeme. Dál sledujeme kauzu podvodného vylákání 46 milionů korun z městské správy nemovitosti v Hradci Králové. Zítra to budou i další informace z dnešního mimořádného jednání Rady města. Vše budeme sledovat. Karel Sladký vás provedl dnem v kraji.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Za 5 minut vám Český rozhlas Hradec Králové nabídne nejnovější zprávy a po 18. vaši oblíbenou kvízovku, hudebně soutěžní hodinu. Dnes si v kvízovce zahrajete o parádní stolní fotbálek od Alby. Určitě si popovídáme, písničky, které máte rádi a šťastné číslo na webu hradec.rozhlas.cz v pořadu kvízovka. Po 18. hodině si hudebně soutěžní hodinu nenechte ujít. Z Českého rozhlasu Hradci Králové vás zdravíme.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Ústavně právní výbor Senátu doporučil plénu schválit zvýšení rodičovského příspěvku. Správa železnic připravuje modernizaci nádraží v Týništi nad Orlicí. Tenistky Bousková, Valentová i Šalková prošly do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA a zítra bude maximálně 21 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv přeje Tomáš Mysleveček. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes doporučil Senátu schválit jeho ústavně právní výbor. Část senátorů se při projednávání na plénu nejspíš pokusí do novely zakotvit od roku 2028 automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Podle předsedy ústavně právního výboru Senátu Tomáše Goláně z klubu ODS a TOP 09 by ale tak taková změna měla být předem důkladně prodiskutovaná.
3: Já bych se tomu nebránil, teď já pořád chci, aby fungoval automat u platu politiku, abychom se pořád o tom nebavili a pořád do toho automatu někdo zasahuje. A otázka je, jestli bychom tohle byli schopni nastavit tak, aby na tom byla široká politická shoda, aby do toho zase někdo nezasahoval.
2: O navýšení rodičovského příspěvku bude Senát rozhodovat za týden. Železniční stanici v Týništi nad Orlicí čeká kompletní přestavba. Správa železnic počítá s investicí 2 miliardy a 390 milionů korun. S tím, že práce začnou v příštím roce a skončí v závěru roku 2028.
4: Místo přejezdu v ulici TG Masaryka bude řidičům sloužit silniční nadjezd a opraveno bude i 5 dalších přejezdů v okolí. Pro pěší vznikne bezbariérový podchod. Cestující se dočkají nového informačního a orientačního systému. Samotný provoz vlaků bude bezpečnější díky instalaci elektronického zabezpečovacího zařízení a také rychlejší. K tomu pomůže nové uspořádání kolejnic a výhybek. Projekt počítá i se zvýšením kapacity stanice a do budoucna i se zdvojkoleněním, které čeká trasu z Velkého Oseka do Chocně. Stejně ještě na Torlicí Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
5: Sport.
2: Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová i Dominika Šalková postoupily do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhajkyně titulu Bousková zdolala Američanku Líovou ve dvou setech, stejně jako Šalková Francouzku Dodénovou. A Valentová porazila Australanku Jointovou ve třech sadách. První set ztratila 1-6, pak se ale nakopla k velkému obratu a výsledku 6-0 a 6-3.
6: Řekla jsem si prostě, že jako takhle to teda jako nepůjde, takže trošku jsem změnila rytmus, tak ona jako mi ten první set neudělala skoro žádnou chybu, když byla přestřelka, takže jsem trošku se snažila změnit rytmus a nevím, no, říkala jsem si, kdyby takhle fakt hrála jako furt, tak by byla jako bohuji kde, takže jsem si říkala, že určitě někdy to určitě vypadne a pak, že si chytnu ty šance a že si pojedu už po svém, no.
5: Počasí.
2: V noci bude převážně oblačno a hlavně na horách se slabými přeháňkami. Teploty klesnou k 11 a na horách k 7 stupňům. Zítra čekáme velkou proměnlivou oblačnost a zpočátku na horách a pak během dne i místy na ostatním území přeháňky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky, na horách četnější srážky. Večer začnou postupně ustávat a bude ubývat i oblačnost. Zítra teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách maximálně 15 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehodu máme hlášenou na silnici 14 v obci Batňovice na Trutnovsku a v Hořicích je kvůli rekonstrukci uzavřena Nerudova ulice. Omezení potrvá do 4. září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Začíná
1: zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
7: Příjemný 22. červencový podvečer s Českým rozhlasem a vaší oblíbenou kvízovkou. Je tady soutěž pro celou rodinu, hudebně zábavná hodina, do které se může zapojit každý, kdo si rád hraje a baví se. Stolní fotbále Kotalby můžete vyhrát v dnešní kvízovce. To je parádní výhra, motivace zatelefonovat do Českého rozhlasu a do kvízovky. Stolní fotbálek od Alby je ve hře. Připraveny svoji písničky na prázdniny. Jich 25, stejně jako otázek od jedničky do 25. Lovec Jakub Klášovský také nezahálel, také si na vás dnes něco nachystal. A šťastné číslo, to už jsme umístili na web Českého rozhlasu do pořadu kvízovka úplně nahoře. Podívejte se, šťastné číslo. Když se dovoláte, řeknete šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování o stolní fotbálek od Alby. I dnes si určitě popovídáme, pobavíme se. No a bude nás zajímat, kde všude máme kvízovkáře, protože víme, že jste s námi v Pardubickém, Libereckém, Královéhradeckém kraji. Telefonujete z nejrůznějších míst, hodně i jižní Čechy, Morava. Tak vás zdravíme, milí kvízovkáři. Ať se vám dnes daří a ať se vám ostatním tato hodina Českého rozhlasu vysílání hezky poslouchá. Od mikrofonu kvízovky Českého rozhlasu vás zdraví Karel Sladký. Hezký podvečer.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Jako každou středu mezi 18 a 19 hodinou je tady Kvízovka, také máme internetové stránky a ty jsou důležité. Nejenom, že je tam seznam 25 písniček, ze kterých můžete vybírat, můžete se nechat inspirovat, ale úplně nahoře i šťastné číslo. Už je tam šťastné číslo pro 22. červencový podvečera dnešní hru. Zatelefonujete k nám do Českého rozhlasu, vyberete si číslo od 1 do 25, pod každým je soutěžní otázka. Pokud na ní správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování, kdy někomu z vás před 19. věnujeme parádní stolní fotbálek od Alby. Pod každým číslem je její písnička, jak jsem říkal, jejich seznam je na internetových stránkách v pořadu Kvízovka. Šťastné číslo, když se dovoláte, řeknete ho, automaticky postoupíte do slosování. Pod čísly je i dnes někde ukrytá sázka na Jakuba, známého lovce Jakuba Kvášovského. Pokud narazíte na číslo, kde je, Jakub vám položí otázku a na vás bude, zda budete jeho tvrzení věřit nebo ne. Připraveny jsou dnes nejrůznější otázky, zvukové, jen si hlídejte, abyste neřekli číslo, které už si vybere posluchač před vámi. Držíme pěstě, co vám v Kvízovce Českého rozhlasu s datem 22. července daří. Z úspěšných volajících budeme losovat jednoho, který získá parádní výhru stolní fotbálek od Alby, ale na to je času dost, protože je teprve 9 minut po 18. hodině. Na co není čas představit si 5 z 25 písniček? Dnešní hudební nabídku můžete brát jako možnou nápovědu Kvízovky. I takto si můžeme hrát. Když muž se ženou snídá. Po čestkou Karel Gott, Když muž se ženou snídá. Číslo 6. Jiřího Korna máte pod osmičkou. Zase trochu romantiky. Číslo 8. Sandra pod 18. Everlasting Love.
2: Čekala jsem hlavu jako střep.
1: 14. Už to nenapravím, máci.
2: Může za to vinný sklep, že člověk často sleví.
1: A 20. Radek Tomášek, že by právě 20. byla dnes šťastným číslem? Podívejte se na web Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka. Já myslím, že už budete pomalu žavit telefonní linky, abyste se dovolali právě se šťastným číslem a hladce postoupili do slosování o stolní fotbálek od Alby. Tak je čas to odstartovat. Jste připraveni? Ještě ne, ještě nevolejte. Ještě není linka do Českého rozhlasu aktivní. Bude až za malou chvíli. 3, 2, 1, teď.
0: Chcete zkusit Kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
1: Těšíme se na prvního soutěžícího, prvního kvízovkáře ve vysílání Českého rozhlasu na našich vlnách nebo přes internetové stránky. Český rozhlas Kvízovka jako každou středu mezi 18. a 19. hodinou. Hodně štěstí, milí kvízovkáři. Hezký podvečer.

0: Český rozhlas kvízovka, stolní fotbal, kotalby, někdo z vás vyhraje dnes. V závěru hodiny bude mít velkou radost. Kdo? Ten, kdo se k nám dovolá, bude mít štěstí.
1: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Snad to cinkne paní Evě, která k nám telefonuje. Paní Evo, zdravím vás, hezký podvečer.
2: Já vás taky všechny zdravím moc. Přeju vám všem hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody.
0: To my vám přejeme také. Hlavně to štěstí, když jste v té kvízovce. Možná no, to šťastné to číslo. Podívali jste se na internetovou stránku?
2: Máme šťastné číslo 5.
0: 5. A když tedy říkáte, že 5, víte, co tam je za interpreta nebo písničku?
2: Ne, nevím, já jsem to nestihala, jsem byla na zahradě.
0: Tak jestli je to 5, hned uslyšíme.
1: Šťastné číslo.
0: A je to tak, 5, tak ať je to pro vás dnes jednička, ať to vyjde před tou 19. paní Evo. Vy jste říkala na zahradě, co na zahradě, jak vám to tam, jak sklízíte?
2: Já tam mám krásný kytiček, tak jsem to všechno musela zalej, protože mají žízeň. A tak z toho mám radost. Pak mi to večer všecko svítí, mám tam asi 48 nebo 50 těch
0: solárních lamp.
2: Ano, no, ano. To je nádhera.
0: To je. To si člověk připadá jak v Itálii, co? Ani nikam nemusí letět.
2: Přesně tak.
0: A sklízíte i nějakou úrodu, ovoce, zeleninu? Nebo jenom
2: kytičky? Já mám asi 20 paprik už velikých. Až přijedou z Chorvatska, tak holky se budou mít. Už mám veliký rajčinový krásný.
0: Pánečku.
2: Paprik. 15 nebo 17.
0: No tak, bude lečo nebo rajčata, něco jiného.
2: Rajčata, srdíčkově rajčátka tam mám, červený.
0: No tak to máte krásné
2: černý
0: léto.
2: No krásně. Teda.
0: Paní Evo, kdyby to nevyšlo i v tom slosování, tak si
2: letos
0: myslím, že můžete být spokojená.
2: Letos mám melouny, sazenice 5.
0: No tak ať jsou, ať se vydaří.
2: Držíme pěstí. Malinký, no, tak jo.
0: Tak děkujeme. Také, mějte se hezky, pěkný večer. Paní Eva, která už vám vybrala šťastné číslo 5 pro dnešní hru a postupuje. A kdo další, kdo se přiřadí k paní Evě? Je to na vás.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
0: A my vyrážíme na Prachovské skály.

0: Posloucháte Kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Prachovské skály, někdo leze po skalách, a někdo v raději takovou klidnější turistiku. Co pan Filip? Pane Filipe, zdravím vás, hezký podvečer.
2: Dobrý podvečer vám, pane Kálo, i všem posluchačům Rádia Hradec. Já určitě takovou klidnější turistiku.
1: Takže žádné kouby, skály, zámky. Žádné lezení.
2: Ne. Kouby, zámky, ano. Rybaření.
1: No tak. A byla už nějaká turistika letos v létě? Už jste si to užíval někde?
2: Jo, jsem byl na jižních Čechách, na Červené Hodě, na zámku. Pohoda, krásně.
1: Ano, a když se řekne jižní Čechy, rybaření, no. To bychom si mohli povídat až do rána.
2: Že? Žít každý,
1: každý. Vy to štěstí máte, Filip, který telefonuje z jižních Čech do kvízovky Českého rozhlasu. Jste připraven na dnešní hru, pane Filipe? Natěšen?
2: Jsem připraven i natěšen.
1: To je dobře. Tak, teď ještě to správné a pro vás šťastné číslo, zvolte si od jedničky do 25.
2: Tak já jsem vybral číslo 6.
1: Šestku, číslo 6. Šarmantní osobnost pod šestkou. Tak si jednu připomeneme i proto, že už tento pátek 24. července zavítá do východních Čech do Královéhradeckého kraje v amfiteátru Studánka vystoupí tato šarmantní osobnost, tento houslový virtuos.
3: Asi před dvěma lety jsem tam hrál se svojí cikánskou cymbalovou kapelou a letos jsme se domluvili na koncertě Rebel s modrými houslemi, což je můj nový rockový projekt, takže budou znít písně a skladby od Led Zeppelin, Rolling Stoneů a Queenů a nějaké moje skladby. Zkrátka takový nový počin, ve kterém používám jak normální, tak elektrické housle a mám svoji vlastní rockovou kapelu, což bych stejně jako bych si nikdy nemyslel, že budu mít svoji vlastní cikánskou cymbálku, tak stejně tak to je i s tou rockovou kapelou, ale musím říct, že mě ten program Rebel s modrými houslemi nesmírně baví, že u něj tančím, skáču, lidé křičí, pláčou, tak věřím, že to bude stejně přijato a stejně úspěšné.
1: Jeho ikonické modré housle se stávají symbolem vášně a tento pátek 24. července od 20 hodin vystoupí se svojí kapelou v amfiteátru Studánka u Rychnova nad Kněžnou. Šarmantní osobnost také. O koho jde, Filipe?
2: Nápovědy jsou, já mám jistý typ, ale jenom abych se...
1: No, modré housle, každý nemá ikonické pro něj a šátek, také pověstný.
2: Tak to je určitě rodák z jižních Čech, Pavel Šporco.
1: To by byla ostuda, kdybyste to nevěděl, že? Jeho Čech.
2: No, to mi povídejte.
1: To vám povídám, ale vy jste nám to řekl dobře. Pavel Šporcl, houslový virtuos světového věhlasu, který se představuje v nové odvážné podobě rockové hvězdy, tak i ty jeho ikonické modré housle. Tento pátek od 20 hodin amfiteátr Studánka u Rychnova nad Kněžnou a vy možná stolní fotbálek Otalby, protože jste si zajistil postup do slosování o tuto cenu dnešní kvízovky s datem 22. července. Polovina července za námi, více než polovina. Bude čas ještě na nějaké to výletování, poznávání, Filipe?
2: No, to určitě bude, určitě.
1: Plánujete?
2: Po jižních Čechách, doma. Doma. To zůstávám někam do zahraničí, nevyrážím.
1: Ano, tak si to užijte, držíme pěsti i před tou 19. Poslouchejte v jižních Čechách kvízovku Českého rozhlasu a posíláme písničku, kterou jste pro nás všechny pod šestkou vybral. Tak ať se vám daří, Filipe, vše dobré, mějte se hezky.
2: Vám taky mějte se hezky a tuto písem jenom všem dobrým lidem. Ať se učí krásné léto, mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Parádní stolní fotbálek od Alby a já ho viděl, je ve hře dnešní kvízovky Českého rozhlasu. To stojí za to zkusit, štěstí, kvízovka pokračuje. Stále máte možnost se k nám dovolat do Českého rozhlasu a také si s námi popovídat v tomto letním, snad pohodovém čase. Pohodovém, paní Marie, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, pane Sladký. No to jste, že jo.
1: A jak se
2: dovolala jsem se, tak to je pohoda.
1: Dovolala pohoda, tak je to na pohodu. A jinak, jak se ta pohoda u vás projevuje? Jak si děláte letní pohodu? V čem je vám nejlépe? Dobře.
2: Na zahrádce.
1: Také zahrádce.
2: Teďko mám dva nemocný králíčky, tak běháme kolem nich. Ale už se to, u toho jednoho už to bude dobrý.
1: Tak to je dobrá zpráva, určitě. A je čas i na nějaké výletování, nebo je to zahrádka především zvířat?
2: No, s tím výletováním už to moc nejde. Mám problémy se zády a chůze mě dělá problémy.
1: No a když si tak zavzpomínáte na léto, na dovolené, je nějaké místo, které máte hluboko v srdci a vždycky o prázdninách a v létě si na to místo vzpomenete a vybavíte si ho?
2: Pavlovské vrchy, Pálava.
1: Pálava. A bylo i vínečko?
2: Já jsem notorický abstinent.
1: Tak to bychom si asi spolu nepřipili. Ale to zdraví vám popřeji. A štěstí teď v kvízovce Českého rozhlasu, aby to vyšlo. S pětkou paní Eva, pan Filip s šestkou. A podle jakého klíče jste zvolila, vybrala číslo vy, paní Marie?
2: Koukala jsem do kalendáře, je 22.
1: Je 22. Tak 22.
2: Tak jsem vybrala 22.
0: Sázka na Jakuba.
1: A 22. se připravil na vás Jakub Kvášovský, lovec, je tady pod číslem 22, takže vám položí otázku a na vás bude ano nebo ne. A dozvíme se, jestli postoupíte také do slosování o stolní fotbálek od Alby. Z jakého oboru, z jaké oblasti by vám tak sedla nejlépe otázka, paní Marie? Co vás baví, co vás zajímá? Krom zahrádky.
2: Tak mě toho zajímá dost.
1: Dost.
2: To je různý.
1: Různé.
2: Jednou mě zaujíme to, po druhý to.
1: Tak hned ten všeobecný přehled vyzkoušíme. Tak může vám Jakub Kvášovský položit otázku?
2: Určitě.
1: Jakube, poprosím otázku pro paní Marie.
3: Lampion pro závody v orientačním běhu je oranžovo-bílý.
1: Paní Marie, ano nebo ne?
2: Já zkusím ano.
3: Tak doufám, že tady se nikdo nechybil, tohle je samozřejmě pravda.
1: Je to tak.
2: Jo.
1: Tak. Barvu lampionu jste nepopletla, tak vám to sedlo dnes, dokonce jste vyhrála nad Jakubem Kvášovským, nad lovcem, krásně jste ho dnes zdolala, úspěch v naší kvízovce. A já se dívám, co jste nám vybrala za písničku pod tou 22. No krásnou letní, letní ráno, holky budou zpívat, tak se budeme i dál příjemně letně i v kvízovce Českého rozhlasu ladit. Paní Marie, ať se daří, držíme pěsti ve všem, ať se daří králíčkům, zahrádka, ať vám krásně kvete, všechno vychází a mějte se hezky a držíme pěsti i před tou 19.
2: Děkuji, hodinou. Děkuji, hlavně jste taky krásně.
1: Naschledanou, hezký večer.
2: Naschledanou.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
1: Volejte během letního rána, o kterém nám zaspívají v kvízovce Českého rozhlasu holky. Posíláme vám je jednak přes frekvence, ale také přes internetové stránky Českého rozhlasu, protože i přes ně jste s kvízovkou Českého rozhlasu. Hezký podvečer, krásný letní prázdninový, pro někoho dovolenkový podvečer.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A hrajete o stolní fotbálek od Alby. Jakou pak cestovatelkou je paní Šárka v létě? Paní Šárko, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, no já cestovatelkou taky ty Hrady, Zámky, teď jsem tady měla 2 dny vnučku, budou jí slipnu 2, takže to je, abych vám pravdu řekla, to je lepší chodit do práce, než lídat.
1: To si myslím.
2: No, takže jako za den už toho máte dost.
1: A teď vymyslet program, zabavit, kam jste vyrazila s vnučkou?
2: Včera jsme byli v zoo v Zelčíně, to je taková dětská zoo, jednou už jsme byli i v Praze. No, takže je malá, ale jako prostě už začíná lítat, to znáte, to je, co otočíte, už je pryč.
1: No ale je tichá, teď není slyšet, co pak s ní, kde jí máte, tu vnučku?
2: Už si odvezli, jsme lídali 2 dny
1: tak proto
2: a už
1: si odvezli.
2: Proto to ticho.
1: A vy máte prostor pro kvízovku a můžete si taky trošku teď oddychnout a zahrát si a užít si podvečer s námi.
2: Dobře, ještě můžu mít jenom takový dotaz?
1: Můžete.
2: Já tam jako párkrát už tak vám volala, minule jsme se bavili, jste říkal, že vy jako jste uvažovali o třeba dání nějakých těch písniček od skupin Škvor nebo Kabátu, nešlo by to, nebo Harley?
1: Určitě šlo, řekneme do naší hudební redakci, předáme, díky.
2: Jo,
1: tak,
2: dobře.
1: Ještě nějaký dotaz?
2: Ne, jenom tady to jsem chtěla.
1: Tak teď se budu ptát já.
2: Dobře.
1: Jaké číslo jste si vybrala, milá paní Šárko?
2: 7.
1: Sedmičku. A šla jste podle interpreta, podle písničky?
2: Ano, podle interpreta jsem šla.
1: Tak všem řekněte, co je pod 7.
2: Obrouci od Mandraže.
1: Je to tak, Mandraže. Tak to vám uděláme radost, to je dobře. A snad to vyjde i pod tou 7, kde máte dětskou hudební komedii. Hrdiny veselé dětské hudební komedie jsou chlapci a děvčata, kteří vytáhnou do boje proti některým dospělým ze své obce.

0: Veselá dětská hudební komedie z roku 1977 v režii Oldřicha Lipského. Poznala jste, paní Šárko?
1: Ano, poznala jsem, ať žijí duchové.
0: Tak to řekněte veselé.
1: Ať žijí duchové. Jo, poznala jsem. No to se dá taky koukat, je pěkná pohádka. Pěkná to, no, pohádka, taková dětská.
0: Tak třeba i tu vnučku zaujímou vaše budou dávat.
1: No, tak možná už bude tak starší. Teď asi teď to je tak nakreslený.
0: Potvrzujeme, ať žijí duchové, ať žijí Dana Vávrová, Jiří Procházka, Jiří Sovák, Vlastimil Brodský, Lubomír Lipský, starší Věra Tichánková, Petr Starý, Igor Nachtigal, David Volček a další, taky Tomáš Holý. Tak jsme si připomněli rodinnou komedii, československou komedii z roku 1977. Ať žije Šárka.
1: Prosím?
0: Ať žije Šárka.
1: Dobře.
0: A držíme pěsti v závěrečném slosování před 19. hodinou, paní Šárko. Mějte se hezky, opatrujte
1: se. Taky děkuju, vy taky. Naschledanou.
0: Naschledanou. A teď uděláme radost i skupinou Mandraže, kterou si paní Šárka vybrala. Šla po písničce, po skupině Mandraže, Brouci. A pro vás ostatní ještě šance.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: posloucháte Kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Máme radost, že ji podle písniček vybíráte čísla, volíte čísla, takto příjemně si hrajeme. Mandraže před malou chvílí, také playlist na internetových stránkách Českého rozhlasu, to, co už jsme odehráli dnes v kvízovce. A co budeme hrát dál, to určí pan Jirka, který se k nám dovolal také. Já jsem slyšel tu radost z dovolání. Pane Jirko, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, pane Kájo. Ano, dneska je teda vůbec velká radost, protože ten stolní fotbal, to je prostě nádhera. Člověk si pamatuje tak, když jsme chodívali dřív s kamarádama do hospůdky na ten velký, ale i tyhle ty menší, prostě pro celou rodinu. Perfektně zvolení by to bylo, no.
1: Nemáte náhodou dovolenou, že jste tak natěšen? Radujete?
2: Ještě máme, do neděle, v pondělí už se jde do práce, ale ještě můžeme relaxovat a odpočívat.
1: No počkejte, relaxovat, odpočívat, aby to neuteklo, zase využít ten čas. Jirko, je středa, tak jak ho ještě využijete?
2: Myslím, jako i výletování.
1: Ano, takže už byly nějaké výlety a budou ještě do té neděle?
2: Určitě ještě budou, zatím jsem si právě do Ratibořicích, teďka v pátek právě chceme teda s rodinkou na ten Vízumburg si popísit nějaký špekouny, no a o víkendu se ještě uvidí, někam ještě určitě vyrazíme.
1: Člověk musí mít i náhradní plán, kdyby pršelo, přesně, kdyby nebylo hezky, že my jsme tomu vždycky říkali suchá a mokrá varianta, mít to připravené.
2: Já jsem chtěl právě do Pardubic za přáteli, jenomže bohužel jsou teďka ty výluky. Takže jsem říkal, kluci, nezlobte se na mě, ale byl bych u vás jen 2 hodiny, musel bych zase jet pryč. Tak jsem říkal, není všem dům konec, však se nějaký víkend domluvíme.
1: Vám se autobusem nechce, Jirko, jo?
2: Ne, jenom, že oni to mají všechno o 30 minut posunutý, takže já bych tam ještě musel čekat dalších 40 minut.
1: Tak vám snad kluci prominuli.
2: Jo, já jsem jim psal a oni, jo, hele, my o to víme. A pane Kájo, zrovna co čert nechtěl, ta výluka zrovna začala včera. Od včerejška do pondělka.
1: To je znamení, že zkrátka máte být někde jinde, že ano, užívat si jinak tu dovolenou a ty krásné letní dny. A tak je dobře, že i při dovolené jste si udělal čas na kvízovku, na Český rozhlas. Podařilo určitě se dovolat, Jirko, do šťastné
2: číslo. Člověk je vděčný za to, že to máte vysílání i přes to DAB, takže vás člověk teďka krásně šipne všude, čistě je to paráda.
1: Kdo neví, digitální rádio DAB. Tak, takže máte DAPku, slyšíte nás krásně.
2: Přesně mám DAPku a je to úplně prostě vynikající.
1: Tak to rádi slyšíme. Pane Jirko, a teď uslyšíme číslo, které jste si vybral a jestli jste se třeba také inspiroval interpretem nebo interpretkou k kvízovce.
2: Já se přiznám, dneska jsem nekoukal, pane Kájo, já jsem tomu ani nevěřil, že se dovolám, takže se přiznám dneska, prásknu to na sebe, nekoukal jsem.
1: Ale číslo?
2: Číslo 9.
1: Číslo 9 jste zvolil. Jennifer tak, Rush pod 9.
2: Je, no tak to mám rád. Vodní mám nejradši Tears in the Rain, no.
1: Bude jiná, ale taky hezká pod 9. Ano, a teď otázka pro vás pod číslem 9, Jirko. Není žádným tajemstvím, že románový Drákula je upír a živí se krví svých obětí. Víte ale, jak se k ním pod rouškou noci dostává Drákula? Já myslím, že to není těžké.
2: Jak se dostává Drákula k obětem?
1: Pod rouškou noci dostává ke svým obětem. Ano.
2: Jak se dostává Drákula? Ježiš. A pod rouškou? A nějaká nápověda, prosím vás, není?
1: Pod rouškou. Tak. Takže, románový Drákula je upír, živí se krví svých obětí. Dostává se k ním pod rouškou noci díky speciálnímu plášti, Jirko. Umí se neviditelně přemisťovat díky tomu speciálnímu plášti. Pohybuje se v podobě černého kocoura. A nebo se mění v netopíra a k oběti vždy dolétne.
2: Tak to je ta trojka, netopír.
1: Jste někdy viděl Drákulu, přiletěl někdy k vám nějaký netopír?
2: No, můžu vám říct, na podvečer tady se k nám netopíři skutečně vrací a je to moc krásné je pozorovat.
1: No a teď si představte, kdyby to byl Drákula, Jirko, a teď vám chtěl vsát krev, že jo? No,
2: no tak se ze mě stane upír, tak třeba měl aspoň vyžel na dosmrti, no.
1: Takže trváte na tom, že se mění v netopíra, k oběti vždy dolétne, to ta třetí možnost.
2: Ano, netopíra.
1: Je to tak, samozřejmě. Tak.
2: Když člověk to ví všude teďka najednou pod tou rouškou, tak se mi to trošku zmáte, se přiznám.
1: No to my musíme, to víte, je to hra, je to kvízovka. Stolní fotbálek od Alby je tady, no a bez šance nejste ani vy, protože jste se dostal do závěrečného slosování. Dáte nám ještě nějaký tip na výlet, než si popřejeme krásné léto, krásné dny?
2: No tak určitě si říkám právě tady ještě Rozkoš, že tam je také nádherně, to je vlastně, jak se říká, to naše krásné České moře. A jinak si myslím tady prostě po okolí a hrozně miluju teda Paneka, jo. Letos máme teda krátkou dovolenou, takže jsem tam nedostal, ale samozřejmě Český ráj. Kuc, hlavně je krásný hrad Koc, protože to je vlastně nejzachovalejší hrad tady, Tatrovský. Takže doufám, že aspoň teda příští rok budeme mít další dovolenou a stihnu to procestovat.
1: V Českém ráji je nádherně, nenadarmo je. Se mu říká Český ráj. Tam Český člověk rák. Udělá pár kroků a co kroky, to nějaké místo je, kam se podívat.
2: Je tam toho hrozně moc a je to moc nádherná krajina. No prostě Turnovsko, Semilsko a samozřejmě Malá Skála, ještě nesmím opomenout, když tam můžete se ubytovat u řeky Jízery a je tam také moc krásný.
1: Říká pan Jirka, který má dovolenou, to se to povídá, to se to sní, ale my vám tu dovolenou přejeme, Jirko, užívejte si.
2: Děkuju.
1: Krásný zbytek dovolené a držíme pěsti už za pár minut, protože 19. hodina se blíží. Popísní, popísní Jennifer Rush tady bude ten důležitý moment okamžik a zjistíme, kdo získá stolní fotbálek od Alby. Tak držíme pěsti.
2: Tak děkuji, jak se říká, tvůj, já tež. Mějte se moc krásně.
1: Mějte se krásně, naschledanou. Pan Jirka s námi také v kvízovce.

0: Hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: Baví vás, telefonujete, hrajeme si přes prázdniny, přes léto. Každou středu mezi 18. a 19. hodinou je tady pro vás kvízovka. Stolní fotbálek od Alby, kdo by ho nechtěl, kdo ho bude mít. Je to číslo 22. Kdo si vybral 22? Paní Marie, gratulujeme. Zdravíme do Pardubického kraje, výherkyni dnešní kvízovky. To bude radosti. Možná už teď je, škoda, že tu radost neslyšíme, ale dovedeme si představit. Za chvíli vám budeme z Českého rozhlasu telefonovat, abychom dopsali vše potřebné. Číslo 22 bylo dnes tím šťastným číslem pro paní Marii v kvízovce Českého rozhlasu. Za týden s námi ale opět můžete zkusit štěstí ve středu po 18. hodině. A nejpozději před začátkem kvízovky najdete na internetových stránkách v pořadu kvízovka úplně nahoře šťastné číslo. A děkujeme za to, že si s námi takto hrajete, bavíte se, zpříjemňujete středeční letní podvečer. Za to připravíme další parádní výhru, kterou nabídneme za týden ve středu po 18. hodině.
0: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
1: Ta dnešní už se stává minulostí. V 19 hodin vám Český rozhlas nabídne zprávy a po nich další večerní pořady a písničky, které máte rádi. Tak si i další program Českého rozhlasu nenechte ujít. S přáním krásného středečního večera se loučí a v kvízovce se na vás těší Karel Sladký. Mějte se hezky, krásné léto.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Správa nemovitostí v Hradci Králové mění kvůli rekordnímu podvodu ředitele. Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vysoká nad Labem opravila povrch cyklostezky Labská a zítra bude maximálně 21 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Správu nemovitostí v Hradci Králové dočasně povede ředitel hradeckých technických služeb Tomáš Pospíšil. Ve funkci nahradí dosavadní ředitelku Jaroslavu Bernhardovou. Na mimořádném jednání o tom rozhodli radní města. Bernhardová rezignovala poté, co městská organizace minulý týden přišla podvodem o přibližně 46 milionů korun. K odchodu ředitelku vyzvala primátorka Pavlína Springrová z Hradeckého demokratického klubu.
4: Jedním z důležitých kroků je vyvození personálních důsledků. Ředitelka správy nemovitostí se proto po mé výzvě rozhodla rezignovat. Vnímám to jako nutné převzetí manažerské odpovědnosti, protože správa nemovitostí je samostatná příspěvková organizace s vlastním vedením a také s vlastní odpovědností za hospodaření.
3: Peníze podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky, poslala minulý týden zaměstnankyně městské organizace. Pracovně právní důsledky v jejím případě město vyvodí do konce týdne. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
5: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
6: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
5: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
7: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
5: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
3: Obec Vysoká nad Labem nechala ve svém katastru opravit část cyklostezky Labská. Podle nezávislého starosty Jiřího Horáka byly práce za zhruba milion korun nutné. Povrch nebyl po 7 letech provozu už dostatečně kvalitní.
8: Jsme opravili tu zvlněnou část toho našeho úseku, kde teda ty kořeny těch stromů předvádějí tu velkou sílu přírody a udělali z toho v některých místech valku a v některých místech už asfaltu začaly růst lístečky, tak se to celé sfrézovalo, prostě upravilo a zase to nějaký čas bude i pro ty bruslaře.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme velkou proměnlivou oblačnost. Zpočátku na horách, během dne i na ostatním území přihánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřku. Na horách srážky četnější. Večer začnou postupně ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 15 a biozátěž zůstane na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Až do listopadu je kvůli výstavbě kanalizace a dalším pracím uzavřena silnice Poděbradová mezi obcemi Úpice a Radeč na Trutnovsku. Objízdná trasa vede přes Libňatov a Maršov u Úpice.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.

se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny písně křídla.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám posluchačka Zdena. Dobrý den, hrozně a strašně se hodně používá i v televizi a je to velmi nepěkné.
2: To je otázka. To používání je celkem logické a problém v tom, jestli se nám to líbí nebo nelíbí, jestli nám to připadá nepěkné, je v tom, že si třeba příliš uvědomujeme původní význam těch slov. Hrozně, strašně, děsně, šíleně.
1: Je mi hrozně, je mi strašně, tak tam asi paní Zdena neprotestuje. Tam to prostě řekneme a je to podle ní v pořádku. Kde to podle ní v pořádku není? Co tím asi myslela?
2: Určitě myslela příklady typu strašně krásný, hrozně dlouho, hrozně velký, protože tam tahle slova už vlastně fungují ve významu hodně, nesmírně, náramně, velmi a jsou hodně expresivní, proto se používají, abychom nemluvili neutrálně.
1: Prostě chceme tomu dát grády a říct, že je to strašně hezké a má to sílu víc, než když řekneme velmi hezké.
2: Přesně, přesně, jsou v tom ty emoce. No a problém je samozřejmě v tom, že původně slovo strašně znamenalo děsivě, hrůzně, se strašným účinkem.
1: No a co vzkážeme paní Zdeně? Strašně se mi to líbí, hrozně se mi to líbí. Mělo by to zaznívat třeba z rozhlasu nebo z televize, z nějakého oficiálního projevu?
2: Pokud tam nejde o ty emoce, o kterých jsme mluvili, tak se to skoro nehodí. Na druhou stranu je fakt, že takhle se stupňuje v hovoru a tudíž je to považováno za jev hovorový, který ještě patří do spisovné češtiny. Takže nedá se to příliš vytýkat. Na druhou stranu plýtvat tím znamená plýtvat možností vyjadřovat emoce.
1: Jen drobně na závěr odbočím, co používání díky nehodě bylo hodně zraněných. Tam můžeme říct, že je to špatně, nebo už to taky je hovorové a spisovné?
2: Je to úplně ten samý případ. Někdo v tom vidí ten původní význam v té sekundární předložce a někdo ho nevnímá.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, co označuje sousloví pravé poledne? Často slyšíme, že se něco odehrálo v pravé poledne. Jde ale většinou o nepravdivou a matoucí informaci. Pravé poledne je totiž okamžik, kdy je slunce na své denní pouti po obloze nejvýše nad obzorem a prochází přitom místním poledníkem. Pravé poledne ve stejný okamžik tedy mají pouze lidé, kteří se nacházejí na stejném poledníku. Rozdíl v okamžiku pravého poledne mezi nejvýchodnější a nejzápadnější částí republiky je asi 25 minut. Navíc se jedná o pravý sluneční čas, který ukazují pouze sluneční hodiny. Pravý sluneční čas díky tomu, že Země obíhá po eliptické dráze a zemská osa je vůči rovině oběhu ukloněna, neplyne rovnoměrně. V průběhu roku jsou proto různě dlouhé pravé sluneční dny. Od 19. století se řídíme středním slunečním časem, který je od pravého opraven o časovou rovnici. Oba časy jsou shodné pouze čtyřikrát do roka, 15. dubna, 14. června, 1. září a 25. prosince. Největší odchylky jsou 12. února, kdy je pravý sluneční čas opožděn za středním o 14 minut, a 3. listopadu, kdy naopak pravý čas předchází střední o 16 minut. S rozvojem železnice a telegrafu bylo ale nutné zavedení pásmového času, takže v celém Česku máme na hodinkách všichni stejný čas, který je místním časem 15. poledníku. Řekneme-li například ve 12 hodin středoevropského letního času, že je právě pravé poledne, tak poledník, kde toto tvrzení bude pravdivé, zcela jistě vůbec neprochází územím Česka.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: To bola skupina IMT Smile a ich skladba Veľa lásky. A práve táto prešovská kapela vystúpi 29. júla v Prahe v Holešoviciach. Koncert sa uskutoční na letnej scéne Gauč v areáli Stromovka. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Hasiči po dvou týdnech ve zlínském továrním areálu vyhlásili likvidaci požáru 34. budovy. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přeháňkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
2: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
3: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
2: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
4: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
2: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Hasiči dnes oznámili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Zásah trval 14 dnů. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka.
5: Tím byla ukončena mimořádná opatření přijatá v souvislosti s touto událostí, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat. I nadále však zůstává v platnosti zákaz vstupu do vytyčeného prostoru kolem objektu, který je zabezpečen oplocením. Toto opatření je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti, neboť objekt je po rozsáhlém požáru staticky narušen.
0: Příčinu požáru zjišťují kriminalisté z vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Opoziční zastupitelé v Božím daru rezignovali na své mandáty. Odejdou 3 zastupitelé ze 7, oznámili to na sociální síti. Jako důvody uvedli, že nesouhlasí s rozhodováním většiny zastupitelstva. Na jednáních podle nich neplatí fakta a argumenty a oni tak nemůžou ovlivnit rozhodnutí s negativními dopady pro obec. Nezávislý starosta Božího daru Jan Horník rezignaci opozičních zastupitelů nechtěl komentovat. Pokud klesne počet zastupitelů v obci pod 5 a není doplněné o náhradníky, ztrácí zastupitelstvo většinu rozhodovací pravomocí. Sport. 2 čeští kanoisté prošli do semifinále mistrovství světa vodních slalomářů. Postoupili Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na kilometru 223 směrem na Ostravu stojí odstavený kamion s poruchou. A v Praze dejte pozor, v Černošické ulici srazila se tam 3 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Spolu založil 2 velmi úspěšné kapely. Jedna z nich, Lucie, slaví na scéně 40 let. Ta druhá, Vanastovy věci, o pár let méně. Zpěvák, kytarista, skladatel i textař Robert Kodym je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Naším hostem je člen a spoluzakladatel dvou vele úspěšných kapel Lucie a Vanastovy věci, Robert Kodym. Které kapele teď patříte více?
1: Oběma, jako celý ty desetiletí. Oběma.
0: V tom se nic nezměnilo.
1: Věrně, půl na půl, ano. Bigamie.
0: Jak to zvládáte?
1: Jo, hezky to zvládám. Dobře, pokud je potřeba to naplánovat, aby se nekonal koncert obou kapel v ten samý okamžik, a jinak jde všechno jako po másle.
0: V létě jste hodně koncertovali s Vanastovkama na festivalech různých, teď jakoby více s Lucií, která slaví 40 let od svého založení, a ještě k tomu má nového zpěváka. David Koller opustil kapelu, přišel Viktor Dyk. Jak to funguje? Jaké jsou reakce publika na Viktora Dyka?
1: Funguje to, musím říct, zaplať pánbůh, báječně. Je to skvělý. Ta změna je i v tom, že vlastně kapela má vlastně jiný chemický vzorec a jinou elektřinu a jinou energii a jiný charisma. A díky tomu se tak trochu cítíme jako na začátku v tom smyslu vlastně, že máme takovou tu, abych řekl, že máme takovou tu kuráž, jako když jsme začínali. To už jsme dlouho, bych řekl, necítili a neměli, takže je to nová výzva. A teď vlastně jsme měli první koncert turné v Ostravě, bylo absolutně nabito, vyprodáno, a Ostrava Arena, ostravská, bylo to skvělý. My jsme rádi, že se daří a že naše fantastický publikum na nás nezapomnělo a chodí na nás víc než před pár lety, protože takhle nabito jsme tam pár let neměli.
0: Teď budu možná trochu škaredá, ale trochu to na mě působí, že odchod Davida Kollera Lucí prospěl. A tak příchod Viktora Dyka.
1: Mně nenapadá nic jiného, než to jednoduchý zaostalý heslo. Všechno špatné je k ničemu dobré. Ale funguje to tak. No.
0: Ale měl jste na počátku obavu, když k té změně docházelo, když David Koller oznámil odchod?
1: No tak jasně, že to není úplně jako povzbudivý, že kapela vlastně není v tom obsazení prastarým zakládajícím, ale to vlastně nebyla téměř 40 let, protože vlastně já jsem kapelu Lucie založil s kamarádem Pébecha, když mě bylo 18, a někdo je v 18 už třeba dospělý, ale já jsem byl sakra teda puberťák. A naším prvním zpěvákem byl Michal Penk. Na to obsazení vlastně trvalo asi 2 roky a stali jsme se legendární skupinou v malinkých pražských klubech, že nikam jinam jsme se vlastně nedostali. A takový pocity mám teď jako na začátku, je to osvěžující.
0: Zmiňujete Michala Penka, proto mě napadlo, když jsem se připravovala na toto povídání s vámi, jestli i vy jste třeba nezauvažovali o Michalu Penkovi jako zpěvákovi, staronovém zpěvákovi kapely Lucie.
1: Tak my, když jsme si říkali, že chceme dalšího člena novýho do kapely, tak jsme měli okamžitě jasno. Protože toho Viktora jsme znali, my jsme spolu mockrát spolupracovali a všech 5P, který jsme hledali pro nás, měl jenom on. Ale taky jsme si tenkrát jen tak jako pro trochu jako pro nadsázku jsme si vzali seznam ankety Český slavík za ten minulý rok, a tam je 100 zpěváků, jo, to je obrovský číslo. A my jsme si prošli těch 100 zpěváků a tak jsme si vyprávěli, jak by to bylo, kdyby tam zpíval tenhle, nebo tamhle ten, nebo tuhle ten. Jak si jsme tam tomu Viktorovi nenašli vůbec žádnou konkurenci, no.
0: A je zřejmé, že váš výběr prostě nesklamal.
1: Jo, pocity.
0: Pocity.
1: Já myslím, že pocity jsou nejdůležitější.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Lucie letos slaví 40 let a její zakládající člen Robert Kodym je naším hostem. Vy jste kapelu, už jste to zmiňoval v minulém vstupu, spolu zakládal ještě s baskytaristou PBH Petrem Břetislavem Chovancem. My jste ale, když jste ji zakládali, Lucie, tak jste přeci měli svoji vlastní kapelu, jmenovala se tuším Prášek. Mm-hmm. Tak proč jste najednou si řekli, půjdeme založit kapelu a tentokrát to bude něco skvělého, což se tedy potom stalo, ale proč Prášek nebyl ten skvělý?
1: To nebyla kapela, kterou jsme založili, to byla kapela vlastně mýho spolužáka Vaška Machurky, a to když mě bylo 15. Tak jsem vlastně chodil do školy, kde byl Vašek Machurka, a on říkal, že má kapelu. Já jsem strašně toužil hrát po kapele. Vůbec jsem nikoho neznal, kdo by měl kapelu. Už jsem měl doma 2 roky elektrickou kytaru, na kterou jsem cvičil. A šíleně jsem toužil potom, abych získal ten titul. Jo. To je to, že když jde civilista po ulici a někdo zastaví a zeptá se ho, hele, a co ty jsi zač? A já jsem hrozně toužil, abych mohl říct, já jsem elektrický kytarista, hraju v rockový kapele. A tak jsem se jim tam trochu nacpal do té kapely. Jsem toho ještě moc neuměl a oni mě moc nechtěli. Oni scháněli solovýho kytaristu. A já jsem nevěděl, co to je solový kytarista v těch 15 letech pořádně. No a tam jsme byli v té kapele, ale potom jsme se v létě 85 na našem letním soustředění ve Štěchovicích trochu jak si rozhádali, ta kapela se rozpadla a my jsme se řekli z PBH tak. A teďka nastal okamžik, kde musíme založit novou kapelu, ale takovou sakra, která by už za něco stála. No a tak vznikla ta Lucie.
0: Tak vznikla ta Lucie. A jak to, že se to u Lucie povedlo, že opravdu za něco stála a stojí už 40 let?
1: Naše odhodlání bylo veliký. Naše schopnost zhmotňovat myšlenky, o kterých jsme tenkrát ještě netušili, že ji máme, fungovala výborně. A taky v neposlední řadě bylo dobrý, že jsme za sebou spálili všechny mosty. My jsme vlastně v té socialistické společnosti neměli jinou perspektivu, než se od ní odstřihnout a na tom kulturním poli si vytvořit nějaký ostrov svobody, s kterým to někam dotáhneme. Ale samozřejmě jsme netušili, že to na věčné časy a nikdy jinak vlastně neplatí. To jsme začali tušit až 17. listopadu 89. No a dopadlo to dobře.
0: Kdy jste přišli na Michala Penka?
1: Náš kamarád Michal Kaiser, nám ho, to je ten, co vymyslel Pebechovi pseudonym Pebecha. Že on byl jenom Petr Břetislav Chovanec a Michal Kaiser seděl v parku s Pebecha na lavičce a hulkou do písku napsal to Pebecha a řekl, od teďka máš umělecké jméno Pebecha. Tak tenhle stejný člověk je dvojvýznamný teda v tom, že nám přivedl Michala Penka. Říkal, že to je pankáč, že má zelený vlasy, tak jsme se trochu obávali. Ale ne toho punku, ale že jsme vlastně zakládali novoromantickou kapelu a byli jsme oblouznění novoromantismem z MTV a z plakátů časopisu Bravo a tak. No a přišel Michal Penka, měl blonďaté kadeře až na ramena. Jsme si řekli, to je správně, to je v pořádku.
0: To je ono, tam to bylo. Taky ten pocit, ten správný pocit.
1: No, uměl zpívat.
0: To je asi předpoklad důležitý. Kde se vzal název kapely Lucie? Připomeňte.
1: Já myslím, že ten hlavní předobraz toho byl ten, že jaksi od mýho dětství ve mně rezonovala píseň Lucy in the Sky with Diamonds z alba Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band od britské skupiny The Beatles. A ještě navíc mi to jméno vždycky moc líbilo. A ještě jsem neznal ten jeho význam, ale ten vlastně, co to znamená, jasnozřivý světlo, je to světlonožka. No, je to, pro mě je to dobrý symbol toho, že když je někde smutno, deprese a tma, tak stačí jenom rozsvítit, aby byla radost.
0: A to je dnes tady. S vámi, Robert Kodym je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Robert Kodym z kapely Lucie, která letos slaví 40 let své existence. Zpívá také s novým zpěvákem Viktorem Dykem a chystá novou desku, které se dostaneme. Vy jste sám ale zmínil a vlastně nedávno jsme si připomněli 17. listopad sametovou revoluci. Jaký skupina kapela Lucie prožívala?
1: To je moc zajímavá otázka. Nebo bych řekl trefa do černého. Tak 17. listopadu ve večerních hodinách jsem já a pan PBH jsme byli v naší zkušebně ve sklepě v Mikulanské ulici pod zemí a věděli jsme, že se něco venku děje. Přijel za mnou kytarista, brácha kytaristy ze skupiny Burma Jones, který si přijel koupit moji kytaru Fender. A když jsme teda vycházeli z té zkušebny, když tak byla ta Mikulanská ulice plná lidí a ty baráky, byla tam všude policie a nějaký lidi nás prosili, jestli bychom je neschovali ve sklepě, že mlátěj policajti. To byla taková slečna a ten druhý člověk byl violista z Národního divadla. Tak my jsme je tam schovali a bali jsme se, že nás taky zbijou ty policajti, a protože potom ti domovní důvěrníci nebo kdo to byl, otvírali ty dveře a ty policisty pustili do těch domů a policisti prohledávali ty sklepy, aby každýho chytili, tak my jsme vlastně slyšeli to dupání těch bot a potom my jsme byli za jako dvojema dveřma, my jsme tam měli takový polystyrenový obložení a dokonce měli psy, štěkali psy a my jsme tam seděli a báli jsme se, ale ty psy nás jaksi nevyčmuchali v tom sklepě, tak jsme tam seděli ještě asi pro jistotu hodinu navíc a pak jsme pomalinku vyšli ven a nikde nebyl už nikdo, ale všude byla taková atmosféra jako po válce a šli jsme do Smíchovského sklípku. Tam jsme se dali pár piv a říkali jsme si, tyjo, co asi bude, co se stane. Přijdou tanky, přiletějí letadla, nebo co se bude dít. No.
0: Co to udělalo s kapelou Lucie? Jak potom pokračovala?
1: Kapela Lucie pokračovala tak, že 17. bylo v pátek listopadu a 18. listopadu v sobotu skupina Lucie vystupovala v Kulturním domě ve Chvaleticích, kde jako hostem našeho večera byl Jaroslav Dušek a bubeník Alan Vitouš. Měli takovou zvláštní performanci, že Alan Vitouš bušil do bubnu a Jaroslav Dušek křičel nějaký výzvy. Nebyla to ani kapela, bylo to takový zvláštní. A my jsme tam pak vystoupili a když vlastně přijeli naši kamarádi z Prahy, tak nám oznámili, že byl zavražděn student Šmíd. A my jsme se všichni tak jako naštvali a řekli jsme si, tak tohle jim neprojde. To už půjdou od válu a nám konečně nebudou zakazovat texty, názvy písní a dokonce by se nám mohlo podařit, že vydáme i desku, když nám v tom ty složky nebudou bránit.
0: Vlastně Vanastovky také v 90. letech, hlavně na začátku, vydávaly velmi úspěšné desky. My se k tomu dostaneme. Přesto, když padl režim, tak vy jste říkal, nebudou nám bránit v názvech a tak dále, ve skládání písní. Hned jste začali si skládat podle svého, nebo pořád jste měli někde nějakou tu kontrolku, jako tu obavu, že budete potrestáni za něco, za nevhodné slovo, za nevhodný název?
1: Já bych řekl, že v těch textech ne, že jsme nikdy neměli žádnou kontrolku, akorát se prostě stalo, že jsme vydávali třeba první single, on se jmenoval Šrouby do hlavy a ten název byl zakázán. Já teď nevím, jestli z jakých důvodů a píseň musela být přejmenována na pár fíglů.
0: Ale šroby do hlavy jste...
1: Ale ne, to byly takové drobnosti, jo, nebo když jsme vystupovali na Dnech rudého práva v parku kultury a oddechu Julia Fučíka a hrali jsme naší protistátní píseň Oheň, tak nám pracovníci Československého rozhlasu tu píseň v půlce stahli a vypnuli nás. Jo. Ale to byly takové drobnosti, to nebylo, spíš byla horší to, že jsem byl třeba policií několikrát zmlácen kvůli tomu, jaký mám účes a jaký mám oblečení na sobě a tak. Tak to teda jsem měl takovej, jako spousty let, takovej neléčený posttraumatický syndrom, protože ty bitky byly někdy drsný.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Alex a host.

0: V Alex a host si povídám se zpěvákem, kytaristou Herbertem Kodymem, který kromě toho, že v roce 85 spolu založil kapelu Lucie, tak o 3 roky později ještě přidal jednu velmi úspěšnou kapelu Vanastovi věci. Vanastovi, já když jsem si psala Vanastovi, okamžitě jsem psala Tvrdý i, ale ono tak tvrdé i tam není na konci. Tak zase se zeptám nejdříve, co ten název Vanastovi věci, kde se vzal?
1: No, já myslím, že když chce někdo založit velmi úspěšnou mainstreamovou rockovou kapelu, tak je jeho povinností, aby to mělo v rámci všech okolností název, který je jasný, srozumitelný, zapamatovatelný. A tohle je pravý opak, protože začátek Vanastových věcí vypadal tak, že za náma přišel bubeník legendární punkový kapely Plexis Áda Vytáček a přišel s tím, že jeho známý, který se jmenuje Vladislav Kvasnička, natáčí dokumentární film o punkovém hnutí v Československé socialistické republice. A po nás chce, aby jsme udělali kapelu, která vytvoří originální punkovou hudbu pro tento film. No a tak to vlastně vzniklo. A mě napadlo, že bychom použili název kapely, v který hrál pan Pébecha, když mu bylo 15, ale že ho trošku jakoby pozměníme. Ono se to psalo Vanastové věci jako česky a já jsem vymyslel, že se to bude tvářit tak jako napůl polsky a napůl takovou tou češtinou z 19. století jako za Josefa Jungmana, a tak, že se používají ty dvojitý V a tak. Takže takovýhle druh kočkopsa z toho vzniknul. No a občas i po těch necelých 40 letech už si i někdo pamatuje, jak se to píše.
0: Vidíte, já jsem si to nezapamatovala.
1: Občas i, nevím, jestli všichni členové kapely, ale já si to teda určitě pamatuju.
0: Tak, já si to bohužel nepamatuju, když to pamatuju a budu, a to jsem v těch 90. letech byla právě ta faninka. Nebyla jsem tedy ta faninka, která by vám nocovala u domova, kde jste, jak jste někde, to, já jsem tam nebyla.
1: Ani tak nevypadáte, ale já si pamatuju.
0: Tak, vy jste to někde popisoval, jo. Jak to pro vás pak už bylo opravdu až děsivý, když jste měl faninky u domova. Tak zazpomínejte na dobu té největší slávy. Člověk by si řekl, že vás všude chtěli, měli vás rádi, každý se s vámi chtěl fotit. Tak kdy to začalo být ne úplně příjemné a žádoucí?
1: Já jsem si teď vzpomněl, když jsem dával první autogram ve svém životě. Jsem ještě, když jsme začali s tou kapelou Lucie, tak my jsme asi půl roku z PBH. Ta Lucie neměla koncerty a my jsme dostali nabídku takový alternativní skupiny Omnibus, který bychom hráli. A tak jsme to přijali, aby jsme mohli vyjet i mimo Prahu, takže to bylo asi první moje hraní mimo Prahu. V Ostrově nad Ohří jsme hráli na nějakém rockovém festivalu, kde byly samý jako big beatový kapely a tady ta skupina Omnibus, to byla taková jako německá elektronika, bych řekl stylově, křížená s funky, to funky jsem tam obstarával já a pan Pébech a když jsme hráli na tom festivalu, tak tam byly samý máničky v džískách a křičeli na nás celou dobu. Depeche Mode, nenecháme se nakazit, Depeche Mode, nenecháme se nakazit. Takže to bylo takový fopa, to první vystoupení, ale my jsme se teda nevzdali. A po vystoupení za mnou přišla taková malinká 16-letá depešačka a říkala mi, měla slzy v očích a říkala, mohl byste se mi podepsat. A jak plakala, tak jí tekly ty linky, jí tekly ty černý slzy, což se úžasně hodilo k tomu, že byla depešačka. A ještě neměla jinou tušku, než tu tušku na oči. Tak já jsem se jí podepsal tou tuškou na oči. A bylo to moc hezký a příjemný.
0: Takže v této fázi to ještě bylo, ano, ještě ano, bylo žádoucí
1: ale,
0: a příjemné.
1: Ale nevěděl jsem, že to je jenom začátek, že to je jenom špička ledovce. Ne, ale vlastně to bylo vždycky fajn, ta přízeň fanoušků, akorát v jednu dobu, když jsme vlastně za ty alba, za ty nahrávky, a kdy nás všichni tak jako strašně okrádali, že jsme byli hrozně slavní a hrozně chudí zároveň. Jo, že jsem neměl peníze na taxíka, tak jsem musel jezdit pořád tou tramvají a autobusem. A to bylo vždycky jako nasoupím do tramvaje a začala autogramiáda a skončila, až když jsem vystoupil z té tramvaje, tak ne vždy jsa introvert, jsem z toho byl úplně nadšený.
0: Robert Kodym je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je stále Robert Kodym z Vanastových věcí a také z Lucie. My jsme už teďka v tuto chvíli u Vanastovek. Velmi známé písně Lži, sex a prachy, tak mi to teda nandej kouzlo.
1: Sbírka
0: zvadlých růží, nebo zvadlejch?
1: Zvadlej.
0: Jsem mu spisovná, že? Nandej, tam bylo Y, že jo, na konci, to si pamatuju. Ale pamatuju si samozřejmě i ten klip k písni Kouzlo s Klárou Isovou. Skutečně si holila hlavu?
1: Ne. To měla na hlavě takový prezervativ.
0: Jsem se. Dobře. Tak a vy jste v minulém vstupu popisoval svůj první podpis, ale pak i další podpisy, tramvajové autogramiády a tak dále. Kdy jste z toho chtěl utéct, vystoupit? Kdy toho bylo už moc?
1: Kdy toho bylo moc? A proč si myslíte, že jsem chtěl utéct?
0: Protože Vanastové věci se potom odmlčely na nějakou dobu, o vás nebylo moc vidu slechu, tak proto se ptám. Ale třeba mě to vyvrátíte a řekněte, že taková doba vůbec nebyla.
1: Ne, já jsem vlastně ten svůj čas dělil mezi ty dvě kapely a prostě bylo nějaký období, že jsem dělal desku s Lucí a pak jel turné s Lucí a tak se to tak nějak střídalo. Já jsem se té muzice začal věnovat trochu míň intenzivně, když jsem mezi vlastně práci pro tyhle dvě kapely včlenil ještě opravu barokního zámku a do toho jsem tak jakoby hodně skočil. Já jsem totiž v jeden okamžik zjistil, že jsem teda jako nejen trochu slavný, ale že jsem i trochu bohatý, ale vlastně, že nemám kde bydlet a nemám kde mít zkušebnu a studio a ty věci, které jsem potřeboval. No a tak jsem si řekl, že jsem někde slyšel, že se dá koupit třeba barokní fara, která má metr tlustý kamenný zdi a že se to dá koupit za pár šupů a tak jsem si řekl, tak jo, tak koupím tu faru v Davli a opravím ji a tak. A tak jsem jel do té Davle a tam jsem zjistil, že ta fara u kostela svatého Šebestiána je vedle silnice, kde to dělá také a kde jezdí to jedno auto za druhým. Tak jsem si řekl, to ne. No a pak jsem objevil barokní zámek na Kolínsku a způsobilo mi to duševní poruchu. Úplně jsem se zbláznil.
0: Bečvárky? Říkám to správně.
1: Bečváry. A vlastně mě to pohltilo a jak si tu barokní budovu zachraňuju už 25 let a už je teda zachráněna, už to vypadá, že ty propadlý stropy a propadlá střecha, dřevomorka, tak tyhle základní věci už jsou jako vlastně zmáklí a no a je to dobrý zdroj inspirace, že se člověk do toho genialoci ponoří a vezme si kytaru a napadají ho melodie, harmonie a texty.
0: A metr tlusté zdi, nikoho asi nerušíte, ať se do toho upřete jakoliv. Ano. A možná taková přízemní otázka, kdo to uklízí, ten zámek? Není to trochu náročné na úklid?
1: No, tak já mám funkci kastelána, ale kromě toho, jelikož ten kastelán chudák nemá žádný zaměstnance, tak kromě toho ty zaměstnance musím jako dělat já a taky teda potažmo rodina. Takže já jsem kromě toho kastelánství jsem taky třeba údržbář, instalatér, zahradník, to mám nejradši, jako fyzická práce v přírodě je nejvíc, ale taky elektrikář, zedník, tesař, štukatér, to mi jde nejhůř, jo, to je peklo. Já jsem docela to všecko umím, ale štukatér, to se musím naučit, svářeč, to mi jde taky nejhůř. To jsem opravdu na začátku. No a ještě bych mohl něco vyjmenovat. A jo, jako kostelník, OK, starám se o kapli a aby bylo mirha a kadidlo vždy na svém místě a takový ty věci.
0: Takže kdyby náhodou, nedej bože, vám vynechal hlas, tak máte své uplatnění jisté.
1: No to jo, ale nevím, či bych se živil.
0: Rukama.
1: Protože tady to kastelánství, to je zaměstnání, kam peníze musím nosit, jo. Ne, žádný mi tam jako z toho neplynou. No.
0: Jste služby poskytoval někde jinde. Robert Kodym je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je stále Robert Kody, který teď společně se svojí kapelou, kterou spolu zakládal před 40 lety, jezdí, vyráží na různé koncerty, velmi úspěšné koncerty, navštěvované koncerty a chystáte desku. Ono se nejprve spekulovalo, že by mohla být na konci tohoto roku. Kdy bude? Radost? S tečkami?
1: Radost s tečkami. Je to kódový název. Jehož význam bude prozrazen až před vydáním desky. Ale to vlastně není důležitý. Já myslím, že na téhle desce, která se jmenuje Radost, je nejdůležitější asi to slovo radost. To je vlastně slovo, který vystihuje atmosféru v kapele. A mám rád taky ten citát, nevím už od koho je, ale ten citát zní: radost je ta emoce s tou nejvyšší vibrací. Není to krásný?
0: Je to nádherné.
1: No a deska bude hotová, až ji dokončíme, protože teďka já jsem byl čtvrt roku s vanastovkama po festivalech, rok jsme chystali turné, teď jsme na turné a chystáme spousty dalších věcí. No a samozřejmě, že nám nezbývá, než natočit nejlepší album, jaký v kapele Lucie kdy vzniklo, takže proto děláme všechno.
0: Takže bude opravdu nejlepší?
1: No, dá-li pán Bůh, tak určitě.
0: Pán Bůh?

0: Já myslela, že vy, dáteli vy, myslím členové kapely.
1: No, tak jasně, tak dali vesmír, aby z nás vyšly ty nejlepší nápady. Ten řetězec, ty články řetězů, těch je opravdu hodně. Jo. Snad víc jich má nějaký celovečerní film, když se dělá, protože fakt, že to CDčko nemá obraz. Takže té práce míň, ale i té práce opravdu hodně. No.
0: Na co se těšíte v nejbližší době? Co vás čeká, kromě koncertů, CDčka nebo desky?
1: Mě na tvorbě té desky vlastně nejvíc těší jako ta tvorba samotná. Samotný to skládání, to psaní textů a vymyšlení té hudby a ne, mě to vlastně baví všechno, no. To je jako, že já jsem teda zpěvák, kytarista, skladatel, textář, ale potom hudební aranžér a hudební producent. To je těch šest profesí. Mě to všechno moc baví a zajímá a pořád se učím. A mě na tom baví to, co se vlastně novýho naučím a zjistím a pořád poslouchám muziku a čtu rozhovory s různýma producentama z Británie, z USA a vlastně o všechny ty profese se zajímám a vlastně den má jenom 24 hodin a občas se musí taky spát, že jo. Takže
0: doplnit kadidlo.
1: doplnit kadidlo a mirhu.
0: Ano, mirhu.
1: Směs kadidla a mirhy. A svíčky z včelího vosku, aby nesmrděly jako ty parafínové. No, takže asi tak.
0: A občas také poskytnete nějaký rozhovor, jako teď nám tady, takže moc
1: jo,
0: za něj děkuju.
1: A to já moc rád.
0: A ať se vám daří. Robert Kodym byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Vedení ODS vyloučilo ze strany bývalého starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka. Správa nemovitostí v Hradci Králové mění kvůli rekordnímu podvodu ředitele. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přehánkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Výkonná rada ODS vyloučila ze strany předsedu místní organizace strany v Praze 1 Filipa Dvořáka. Podle mluvčí občanských demokratů Mariany Wernerové závažně porušil stanovy strany. Dvořák podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dvořák byl původně na kandidátce ODS v Praze 1 pro podzimní komunální volby. Vedení strany s tím ale nesouhlasilo. Správu nemovitostí v Hradci Králové dočasně povede ředitel hradeckých technických služeb Tomáš Pospíšil. Ve funkci nahradí dosavadní ředitelku Jaroslavu Bernhardovou. Na mimořádném jednání o tom rozhodli radní města. Bernhardová rezignovala poté, co městská organizace minulý týden přišla podvodem o přibližně 46 milionů korun. K odchodu ředitelku vyzvala primátorka Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu.
2: Jedním z důležitých kroků je vyvození personálních důsledků. Ředitelka správy nemovitostí se proto po mé výzvě rozhodla rezignovat. Vnímám to jako nutné převzetí manažerské odpovědnosti, protože správa nemovitostí je samostatná příspěvková organizace s vlastním vedením a také s vlastní odpovědností za hospodaření.
0: Peníze podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky, poslala minulý týden zaměstnankyně městské organizace. Pracovně právní důsledky v jejím případě město vyvodí do konce týdne. Pracovníci dětského centra v Liberci dnes v Puškinově ulici otevřeli nové komunitní bydlení pro děti v krizových životních situacích. Jde o dvě domácnosti v rodinných domech pro celkem 8 lidí. Děti se tam můžou nastěhovat na konci léta. Dohlížet na ně bude střídavě 5 odborných pracovnic, doplňuje ředitelka dětského centra Liberec Jindřiška Korečková.
3: Velmi často k nám přichází děti, kde se rodiny ocitly v nějaké bytové nouzi, nemají finanční prostředky. Často nás vyhledávají i rodiče, kteří musí podstoupit nějaký plánovaný zákrok, hospitalizaci, nebo jsou to třeba i krátkodobé výkony trestu. Sport.
0: Bývalý fotbalový reprezentant Ondřej Kůdela začíná trenérskou kariéru. Po konci té hráčské bude někdejší obránce působit jako asistent kouče Davida Střihavky na lavičce druholigové Vlašimi. Středočeský klub to oznámil na svém webu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 na 76. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Na silnici 23 u Ostrovačic jeďte opatrně, je tam hlášená pobíhající srna. A na Frýdecko-Místecku jeďte velmi opatrně v Nošovicích na cestě okolo zdejší automobilky. U policejní stanice zasahují záchranáři u nehody motorkáře a provoz řídí policisté. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Zveme vás do světa čisté lásky. Víme, že existuje a chceme vám o ní vyprávět. Zdraví vás Petr Kostka
5: a Carmen Majerová. Vybrali jsme pro vás příběh manželského páru, který byl sezdán už před 56 lety.
4: A prožili skoro pohádkový příběh. Mladému muži jeho láska doslova spadla do náruče.
5: Splodil 3 děti, postavil 7 domů a zasadil mnoho stromů. Ona ho bezmezně milovala a miluje.
4: Jejich příběh je důkazem, že láska je pohádka života.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Chceme vám představit Marii a Josefa Čebišovi, kteří jdou spolu životem už 57 let.
0: Žijí spolu na Mělnicku a většinu roku tráví na své milované chatě v Tišicích u břehu Labe.
1: Právě tam se za nimi vydal Patrik Rozehnal, aby nám mohli vyprávět o své něžné a vroucí lásce.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Josef.
4: Ano, ano, jsem Josef.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den.
3: Kdo pak nám to štěká?
4: Buddy se jmenuje. Buddy.
3: A je takhle hlídací?
4: Je hlídací, moc dobrý. Je mu 9 let.
3: Kde to jsme?
4: Tišice Chrást.
3: A tohle je chata, domeček?
4: Chata, no. Chata taková.
3: Tady přebýváte přes léto,
4: no,
3: nebo
4: furt? Přes léto, od jara do podzimka, no.
3: Dobrý den, a vy budete Maruška?
5: Já jsem Marie, no. A jsem ráda, že jste přijeli, moc vás tady vítám.
3: Moc děkujem. Kytička pro vás.
5: Ježiš, jste strašně hodnej, děkuju moc a krásná, ta je teda nádherná. Moc děkuju. Tak pojďte dál, udělejte si pohodlíčko a pojďte.
3: A budeme si vyprávět.
5: Budeme si vyprávět, no. Snad to zvládnu.
3: A to je vaší lásce, zlaté. Jak dlouho už jste spolu?
5: 56 let. A 57 na zapřenou v rok to byl jeden. To mě nosil manžel na zádech, aby to maminka nevěděla jeho a sestra, tak mě vozil na zádech, nosil k ním, jenže byl sníh a pak mě neunes, tak stejně podle stop to věděli, pak nám to řekli. No, nabídnu vám, aby se nám hezky povídalo, tak vám nabídnu buď čajíček, nebo kávu, buď turka, nebo rozpustný, jako nemáme kávovar, ale to nevadí. A nebo vám můžu nabídnout vodu a prostě dáme si něco ke kafíčko, budeme povídat, jo?
3: Dobře.
0: Jejich příběh se začal psát roku 1967. Mladé Marušce, tehdy ještě Vomáčkové, bylo 18 let.
1: Její rodina se díky tatínkovi, který byl stavbyvedoucím při budování sídlišť, přestěhovala do Čeňkova ve středních Čechách.
0: Maruška netušila, že si ji najde, v náručí přivine a později vezme za ženu 25-letý statný mladý muž jménem Josef Čebiš.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a teďka tam byl sad a tam byly třešně v létě, na podzim švestky. Chodili jsme na ty švestky a teď tam přijelo takový auto a říkám, hele holky, co je to tady za kluky? No a ona přijela banda, celá parta zedníků. Koukali jsme po nich a tam byl špejchar a když pršelo, tak na špejchaře jsme měli takový sáčky z jutoviny a muselo se to zašívat, popisovalo se to a posílalo se to do Brna zase do toho výzkumáku většího, jak my byli. Dalo se tam vylíz po žebříčku anebo prostě se takhle vzepřít a to. A najednou tenhle ten můj manžel nynější, takhle jako mladý kluk udělaný, se tam vzepřel. A já říkám, no co tohle je za troubu, holky, co on si to dovolí, on sem k nám leze, namakanej, on měl svaly, jo, a myslel si, že je do víco. A říkám, co tady dělá, a on začal nám tykat. A já říkám, já jsem tam kamarádku Teresku, a říkám, Teresko, ten je teda ofouklej, viď. A ona, a ne, on je docela dobrý, a říkám, prosím tě, jdi s tím do háje. No a nic se nedělo, a druhý den jsme šli do toho, to bylo 15.9.1967. A to jsme šli do toho sadu a trhám ty švestky a najednou kluci zednícky šli taky. Měli, každý měl flašku piva, svačinu a že si tam sedli. A najednou ho napadlo, tohodle mýho Pepu, teda teď už mýho, napadlo jako třást. Kam nek toho, co si to dovoluješ? A on, no já si tě schodím, neboj se, já si tě vemu do náruče. No a padla jsem opravdu měchy do náruče, bez kecání, přímo do náruče. No a začali se všichni smát, tak já už jsem se smála taky a on, my začali jsme si tykat.
3: Co vás to napadlo, setřást si budoucí ženu se švestky?
4: No, tak měl jsem sílu, tak jsem s ní zaklepal a byla moje, no.
3: Ale proč?
4: No, protože jsem měl na ní chuť asi. No a už to začalo, no.
3: Takže se vám líbila?
4: No, líbila se mi určitě, no.
3: Jak vypadala?
4: No, byla pěkná, mladá, štíhlá, prsa měla velký, tak se mi líbila. No, už jsem s ní vydržel 56 let, ofiko.
3: To znamená, zatřásl jste se stromem, ona spadla skutečně do náruče, s tím jste počítal?
4: No počítal, protože jsem měl sílu, jak to, já jsem třeba za jednu ruku jsem se vytáhl, takovou sílu jsem měl, že jo, tenkrát, no, doopravdy. A furt jsem dělal zedníka, že jo, cvičil jsem, plaval jsem, zkrátka jsem se neflákal celý život.
3: A teď proberme ten okamžik, jo, to je rozhodující okamžik vašeho života. Žena vám padá se švestky do náruče. Co nastává potom? Vy se na ní kouknete, oslovíte ji, položíte ji na zem?
4: Dal jsem si s ní rande.
3: Jo, takhle rovnou v náruči jste řekne, půjdeš se mnou na rande?
4: Ne, to jsem ji postavil a pak jsme se tam chvilku bavili, že jo, tak jsem říkal, že pro ní přijedu, tak jsem pro ní přijel.
5: Jenomže my jsme bydleli na takový malinkatý vesnice, on tam přijel javou 250 a zvonil, tím troubil a všichni věděli, že Máňa Vomáčková má rande, protože to byla vesnice, kde babky koukaly z oken, že jo, já říkám, no nazar.
4: A jeli jsme do Čakovic do kina. No a pak jsme už spolu začali chodit.
3: Co bylo v kině?
5: Romus a Remus, nádherný film.
3: Jasně, a když jste seděli spolu vedle sebe?
5: No to zatím nebylo nic. Co jsme jen tak seděli, takhle jsme ani jsme si za ruku nedrželi. Až když jsme jeli domů a dovez mě domů, tak mě letmo políbil. Ale jenom letmo, jo, to nebylo.
4: Ale byl tam rybník taky a chodili jsme tam randit. Tak jsem přitom ještě chytal ryby, protože můj otec měl rád ryby. Tak jsem tam upytlačil vždycky kapra, když jsem měl domů. Na motorce a no, tak jsem tam jezdil často.
5: A myslíte, že mě políbil? On ale seděl, koukal na ty ryby a když zabrala ryba, tak ji vzal. No pak mě teda mezi tím políbil, to bych lhala, ale když šel po rybnej, tak mě líbal nejvíc, aby ho neviděl. Vždycky stál na prutě a líbal mě. A můj tatínek už se na to nemohl dívat, tak víte, co dělal. Vzal kámen a vždycky, když byl se mnou u rybníka, tak hodil do vody, aby ho ty ryby vyrušil, aby se věnoval mě a ne rybám. A já říkám, tati, a on říkal vždycky, můj muž říkal, vy se chcete zbavit, že jo, tak proto tam házíte ty kameny. Tak jsme se nasmáli, už tehdy to byla legrace, no. Ale bylo to krásný, tam se to jmenovalo Na vrchách, tak tam jsme chodili randit, no.
4: Bylo to tam hezký, no. Bylo to veselý, no. Až pak z toho bylo jiným stavu a už jsme se pak museli vzít.
5: Jenže nejhorší bylo, že naši byli pobožní a já jsem se bála, jako aby jsme spolu něco měli, jenomže nechtěla jsem osratit, tak to bylo, no.
3: On naléhal.
5: On naléhal a já podlehla.
3: Kde to bylo?
5: No, na těch vrchách.
4: Na těch vrchách, no.
5: Na těch vrchách venku.
3: Jste v očekávání, jak jste na to přišla, co to s vámi udělalo, jak jste to řekla Josefovi?
5: No, Josefovi jsem to dlouho neřekla, protože jsem říkala, Ježíš, já mu to řeknu, on řekne, to je teda, když otěhotní brzo, asi 3 měsíce, co jsme spolu chodili, říkám, tak to on mě nebude chtít a je to hrozný, ale nejhorší, víte, co bylo, že on byl můj první kluk, to byla právě ta blbost, že jsem jako, že jsem si nic neužila, ale to říkají moje děti teďka, že odbočuju. A říkám, no tak já mu to řeknu, tak jsem mu to řekla a říkám, ale Pepí, naši jsou pobožní a my se budeme muset vzít, protože to není sranda. Jako vůbec jsme neuvažovali, že bychom měli dítě pryč nebo to.
3: Co vy na to?
4: No tak musím se mít zodpovědnost, ne? Tak jsem řekl, tak se vemem a je to.
3: Za rodiče tedy na to?
5: Ale jo, dobrý, maminka to vzala všechno, tak mě bylo 20, byla jsem sice docela mladá, no ale dřív to tak bylo, že jo. No manželovi už bylo 26 a půl, takže říkám, tak bylo to pěkný, no. I ani maminka jeho nic proti tomu neměli, byli naopak výborní, nechali nás tam u nich bydlet, super to bylo, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj zlatý lásky plný příběh nám vypráví Marie a Josef Čebišovi.
2: Křehká dívenka a urostlý mladý muž se do sebe zakoukali, zblížili se a byli v očekávání nového mladého života.
1: Plánovali společnou budoucnost. Josef dokonce už kreslil plány jejich společného domu.
2: Ale nejdřív musela být v červnu roku 1968 svatba. Mluvil jim do toho někdo?
3: Ne, my jsme se dohodli s manželem sami, dohodli jsme se, že se vezmeme a nevěděli jsme, jak to bude, tak jsme se domlouvali s rodičema, kdy se jim to hodí, kdy tohle, a až jsme našetřili nějakou tu korunu, tak jsme se pak vzali a to bylo toho 15. června, no. A brali jsme se u nás doma a museli jsme se nasmát, protože dneska by ty mladí vůbec tohle to nechápali. Babička jeho až dneska, jak jste chtěli ty fotky vidět, tak jsem se na ně zadívala a říkala jsem, Ježíš Maria, jeho maminka jí svíčkovou z hlubokého talíře. No, protože my jsme to měli doma a nechystalo se, abyste šel koupit kvůli jednomu dni svatebnímu něco, že jo, tak se vzalo, co bylo doma. Jídlo bylo, ale bohužel bylo v hlubokém talíři. Ale bylo to krásný. A můj tatínek dobrák, tak vypěstoval bílý karafiáty, aniž by věděl, že bude svatba. On vždycky prostě měl jeden rok třeba pěstoval růžičky nebo to a teď zrovna karafiáty. A on říkal, vidíš Mařenko, tak se to hodí, budeš mít karafiáty. A opravdu mi je vypěstoval takový ty dvouletý, víte, jak jsou ty voňavoučky. Vzpomínáme na to všichni, no.
4: To je možná osud, ne? Znamení?
3: Asi jo. Asi to je znamení, no.
4: A obřad jako takový byl kde?
5: Byl na Vodolce, bylo to 15.6. v 11 hodin. Nevěstě ušila, její matka ušila šaty, to nebyly žádný znak jeho obchodu. No, já jsem si něco koupil, že jo, tenka bylo teplo, tak košile a kalhoty a bylo to, no, to bylo v červnu, byl hit, že jo. Ani se jako nebylo potřeba žádný, nebo asi tam bylo, no, ale...
4: No a ten obřad jak vypadal, jak jste přicházeli, kolik bylo hostí, co vám hráli?
3: No, bylo to nádherný, no vidíte, co nám hráli, už ani nespomenu, nepamatuju, ale bylo to nádherný a bylo to právě v odolený vodě na starý radnici.
5: Ale bylo to jako perfektní úplně, no, to nemělo chybu jako.
3: Krásný, a když jsme tam přicházeli, tak to bylo takový, no víte, svatba, první svatba, že jo, to člověk je... Na nic nemyslí, jenom na to, že jako si připadá, jak když je nějaká princezna. Bylo to hezký, no. Nikdo se nevopil, bylo to prostě takový střídmý, bezvadný, no. Super, no, měla jsem růže, mi koupil kytku, krásnou růží. No a teď jsme šli do toho auta před barákem a jak jsem si tam sedala, tak mě to paní skřípla a tři růžičky mi uštípla. A ta jedna babička tam byla, oni jak ty babky na té vesnici byly a dělali takový ty, jak povíján věšeli a tohle, když jste tudy jela.
5: Zatahovali, no, když se jelo.
3: Tak povídala. Ježíš, to bude mít Mařenka smůlu, růže má, ty píchají majtrny a ještě se jí tři tady uloupli, tak honem mi to tam stříhali, aby ta kytka vypadala hezky, no. ale povedlo se, žádný růže nepřinesli smůlu, bylo to super.
4: Přesun tedy do baráčku nebo k rodičům z té obřadní síně proběhl, jak zase autem přijeli jste, co následovalo?
3: Autem to jsme měli asi jenom, myslím, že tři auta byly, víc jich nebylo a to byl manželův kamarád, tam střeba Boratic, ten nás vrátil, ten nás vez jako mě, nevěstu.
5: A ještě jeden kamarád.
3: A myslím, že tři auta, víc jich nebylo, no. Ale nebyla ani hudba, nic, hrálo rádio, nebo prostě já nevím, co jsme tam měli. Ale spíš se povídalo a bylo to takový, a teta Hela, jeho měla kytaru a tak to bylo senzační, no. Zpívalo se, ale bylo to takový, nebylo to jako dneska. Povídalo se tam o všem možném, vzpomínalo se na život, že jo, prostě takovej. Proběhlo se vám všechno do té svatby, co bylo, no. Takže jsem byla ráda, že jsme se vzali a bylo to bezvadný, no. Bylo to krásný.
4: Kdo byl nejvíc dojatý?
3: No asi já. Já jsem brečela pořád. Já brečela i u toho, až mi to bylo trapný. Proč brečím, když jsem šťastná, že jo? Ale nešlo to zadržet, no. A říkala jsem si, snad jsem to ani nezasloužila takovej ten. A teď taky si kolikrát říkám, že vděčím za to, že opravdu, čemu vděčím, že se máme takhle rádi a že jsme v té pohodě, protože jsou lidi nemocní, že jo, léta třeba už nemůžou. Takže jako kolikrát se opravdu pomodlím a řeknu děkuji Bože, že si mi to zachrání, že jsem se dožila vnoučat, pravnoučat. A ještě bych prosila aspoň těch malinkých kluků chvilku, no a když ne, tak život byl nádherný, no.
1: Marie a Josef jako mladí věřili, že ať se děje cokoliv, láska vydrží. Láska je silná, dává naději a vytrvá. Láska nikdy nezanikne.
2: Dnes už to vědí s jistotou, ale jak to prožívali, když vyrazili na svou svatební cestu?
3: Po té svatbě jsme jeli na svatební cestu a bylo to nádherné, to jsme si povídali, plánovali jsme, co bude, jak ten barák a všechno, jak prostě začneme dělat a to. A jeli jsme na svatební cestu, to se musíme pochlubit, a jeli jsme na Sázavu, viď? Ke Kácovu,
5: podstan.
3: A můj muž, on je rybář, já jsem ryby v životě nejedla, protože my jsme, nikdo nebyl rybář. On stan postavil dole do nějakého dělíku, měl starého Rapida auto, tak jsme tam byli. Co myslíte, celou svatební cestu nám pršelo, tak strašně, v kotlíku jsme jedli polívku, to byly ty kostičky, jestli to vy si asi nepamatujete, to byly velké kostičky, takový houbový polívky, 4 byly v jednom balíčku, tak to jsme jedli ty polívky, chleba.
5: Jsem nachytal vokouny, jsme upražili na ohni, no. Bylo to, no. A pak jsme nemohli vjet, tak jsme museli zehnat traktor, aby nás vytáhl, protože jsme byli pod kopcem a jak bylo po dešti, tak to nešlo, hladký gumy, že jo, to nebyly žádný terénáky nebo to, tak nám jsem došel a vytáhl nás traktor za nějakých 50 korun a jeli jsme domů zase. Byli jsme tam 2 dny a myši tam běhali, to byly z celty jenom udělaný stany, že to neměli žádný podlážky, to dřív nebylo, že jo. Byly dvě ty celty, to se dalo dohromady, do prostředka se dal klacek, který se uříz, no a to bylo všechno, tenkrát to nebylo.
3: No já vám řeknu, to byla svatební cesta na svatební cesty. Já jsem byla hladová, mokrá. No, úplně chtělo se mi brečet a říkám, nemůžu mu zkazit radost, protože je hodný, že mě vzal pod stan. Ale do smrti na to nezapomenem. Když nás tahali a tak říkali, jo, vy jste tu na svatební cestě, no a ty se mohli popukat smíchy, protože když nás viděli, jak vypadáme, jo, ten stan mokrý, všechno, a přijeli jsme domů a teprve doma to začalo, na zahradě jsme si užili, pak jsme začali dělat vohýnky, začali jsme si opejkat buřty a bylo to super, no. Svatební cesta se dodělala doma na zahradě.
5: No, jako dneska, že jezdí do Itálie nebo někam tamhle do toho, že jo, no, dřív fakt jsme museli šetřit, protože jsme chtěli stavět, no, tak to nešlo. Zkrátka jsme to tak nějak pláceli dohromady, až jsme tady, no.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Zlatá láska přináší skutečný příběh dvou milujících lidí. Dnešními hrdiny jsou Marie a Josef Čebišovi.
2: Brzy po svatbě se jim narodila dcera. Záhy ale přišlo těžké období. V šesti nedělí zemřela Marušce její milovaná maminka.
1: Tehdy jí pomohl ustát těžkou chvíli její citlivý muž Josef a také fakt, že přivedla na svět prvorozenou dcerku, o kterou se museli oba starat.
3: Maruško, řekněte mi, jak člověka změní to, když se stane mámou? Co se vám odehrálo? Přišla první dcera na svět, vnímala jste, že je něco jinýho?
4: Vnímala strašně, no úplně takový, všechno se vám zdá takový krásný, sladoučký. Když to dítě obejmete, jo, tak to je úplně něco jinýho, ale všechny, prostě všechny děti, když obejmete. I teď, když jsem prababička a přijdou sem s těma vnoučátkama a já je držím takhle na prsou, tak úplně mě to tak nabíjí a vzpomenu si na ty chvíle mladý, když byly ty moje děti malý.
3: Těšil jste se na to, že budete tátou?
5: No určitě, určitě. To je zodpovědnost, že jo? Já jsem byl tak vychovaný.
3: A pamatujete si na to, když vaše žena jela do porodnice?
5: Jsem ji tam vozil autem, že jo? Všechny tři jsem je tam. Pak jsme měli druhou dceru, to už jsme bydleli v baráku v přízemí, patro ještě bylo hotové, ale nebylo jako na obývání, tak jsme dodělávali. No pak jsme měli ještě kluka, to už jsem dělal fasádu, viď? No a to jsem ťukal takhle na okno. Já jsem dělal v Praze na fasádách a mám, hele, to takhle zaťukám na okno, paní otevře okno, dá nám kávu, no a tak Maruš zaťukala na okno, tak já jsem schodil monterky, skočil jsem tam a měli jsme kluka pak, no.
3: Maruška se durdí.
4: No je to pravda, no ale on je hrozný můj muž, on je sně... On co neví, to nevypovídá.
3: Tady to je upřímná výpověď.
4: Ale když se narodil Pepíček na Bulovce, tak už holky mohly nahoru k okýnku přijít, jenom k okýnku, otevřeli se okýnko a oni, maminko, prosím tě, už pojď domů, tatínek nám vaří samý volejovky. A já jsem koukala a Petruška měla jednu ponožku bílou, jednu červenou. Já říkám, no nazdar hodiny. Tak jsem byla ráda, když jsem pak šla domů, protože to víte, měl kluka, takže kluka zapíjeli s kamarádama. A naše holky malí spaly na zahradě ve stanu a byla sranda, no. Ale bylo to krásný, no. A pak přijeli příbuzní a vždycky nevěřili, že máme chlapečka, tak každý ho musel rozbalit a když viděli, že to je kluk, tak bylo dobrý. Takže bylo slávy, no. A určitě mě měl rád, proto on o lásce nemluví vůbec, on je taky skoupej dneska.
5: Lásku máme celý život spolu, ne?
3: No, ale to nás právě zajímá a proto jsme přijeli, aby jsme věděli, jak se taková láska, která vás přimkne k sobě na tolik let, rodí, jak vzniká. Na čem tehdy stála, nebo co jste si tehdy jeden o druhém třeba mysleli a co se vám na tom druhém líbilo, že jste si řekli jo?
5: Měli jsme se rádi a věřili jsme si jeden druhému.
4: Vážili jsme se od té doby, co jsme se poznali hodně, ale já jsem měla hrozně pohnutý život. A právě jak jsem mu to vyprávěla, tak mu byl tak strašně hodnej, že mě prostě ve všem podržel. No, já jsem z rozvedeného manželství. Bylo nás pět dětí, čtyři děti teda, až pak mám nevlastní ještě dceru, ale jako vlastní, sestru teda. A naši se rozvedli. A moje maminka si nechala dvě děti a můj táta si nechal dvě děti. A já to nemohla pochopit, ale já jsem byla jako dítě, jo. Mně bylo asi 8 nebo 7 a já jsem si to vřela do hlavy, že někde mám sestru a bratra. A prostě bylo to ve mně. Já nevím, to byla hrozná doba, ale dřív řekli, že se nerozvádějí a tohle jsme zažili. Můj táta byl hrozně zlej, hrozně zlej. Pil, dělal v dolech, takže měl hrozně peněz a byl prostě takovej bohem, jo. A on nás mlátil, hrozně nás byl, uříz třeba hadici od pračky a mě se řezal. A já ho nenáviděla, úplně jsem ho nenáviděla. Mamka se pak teda rozvedla, no ale nechala si mě a Zděnku sestru a on si nechal Jarušku a Honzu, táta. A prostě asi tím, aby na nás neplatili nebo to, ale tím se zpřetrhali vztahy a prostě my jsme byli jenom dvě a oni dva. A já, když jsem si namluvila Pepu, tak říkám, já to takhle nenechám, já mu to řeknu, protože nemá být žádný tajemství, že jo, tak pamatuješ, jak jsem ti to říkala, vyprávěla jsem mu to, brečela jsem a on byl tak zlatý, říkal, já ti pomůžu tu sestru a bráchu najít. To se mě na něm nejvíc líbilo. A když o tom mluvím, tak bych ještě brečela. A představte si, kde jsem je našla. V dětském domově v Bílině. Jak se Segru Jarušku, tak Honzu bráchu. Jo, no něco hroznýho. A opravdu našla jsem pak tu Segru mojí a bráchu a máme nejlepší vztah. A úplně teď každou chvilku, co můžeme, prostě jsme pořád spolu. Tak to právě je ta láska, že mě můj Pepa podržel a že mě tu sestru a bráchu našel. A tomu do smrti nezapomenu a furt to máme v sobě.
3: Vy jste takový silný chlap, vy se schováváte za tu slupku toho statního chlapa, který ale ochrání tu křehkou ženu, kterou máte v Marušce. A vlastně je škoda neříct, že vy tak jako dokážete jako zedník postavit ty domy a postarat se o tu rodinu, tak vy jste postavil zpátky vlastně trochu život té Marušce, že jste jí pomohl a za to vám patří obrovský dík. Vy jste stavěč nejenom domů, domovů, ale i to, co člověk v srdci potřebuje mít urovnáno.
5: No tak asi jo, no tak jsem to byl tak vychovaný doma, no. Snažím se ten život brát tak, jak jde, no snažím se ho vyplnit, co nejlíp umím, no. Jsme velká rodina, no.
4: V jádru je strašně hodný člověk, v životě nikomu neublížil, neřekl křivýho slova a každý mu pomohl. Ale nám to dělá radost, my jsme rádi, že žijeme pro druhý, no. A bylo to nádherný, no. A to je právě ta láska, že jsem měla v něm tu oporu.
5: Jeden druhýho si vážil taky, že jo, a je to dobrý.
1: Marie a Josef Čebišovi prožívají něžnou lásku. Jsou spolu už více než půl století. Maruška našla v náručí svého Josefa klid a on u Marušky domov plný citu.
2: Oba vědí, že život přináší také chvíle, kdy se o toho druhého bojíte.
1: Josefovi ochrnula noha a prodělal těžkou operaci páteře, tak říkajíc, za 5:12. Maruška se modlila každý den. Naštěstí vše dobře dopadlo.
2: Jejich příběh nás s Petrem zaujal při čtení natolik, že jsme se rozhodli potěšit je jedním velkým darem. Novým automatickým kávovarem. O předání jsme požádali Patrika Rozehnala. Zatím nic netuší.
3: Tak jste připraveni?
5: Jsme připraveni, děkujeme, dopředu.
4: Já teda nepřipravená nejsem, já vůbec nepočítala, jo, že by jsem se dostala do něčeho.
5: Já podržím, když tak za ruku, aby si padala.
4: Ale to jsme teda rádi, my jsme v životě nic nevyhráli, nikdy nic.
5: Vyhrála si mě a já tebe,
4: no, to je pravda,
5: stačí.
4: Vyhráli jsme jeden druhýho, no. Ježíš, tak to moc děkujeme, jak vám, taky Carmen a tomu Petrovi Koskovi, v obom dvou.
3: Tak pojďte za mnou se na to podívat.
4: To mě rozbrečíte. Ježiši, kávovár.
3: Jo.
5: Jo, tak děkujeme moc teda.
4: Tak ten je krásný. Ježiš, tak děkujeme. To budou mít radost naši mladí, protože přijdou a říkají, babi, to tvoje kafe, my si uděláme doma. No tak to nám udělali radost. Jak Carmen s Petrem, tak vy taky. Děkujeme moc.
5: A
4: to není možný. Tak to je krásný.
5: A to je taky dlouhý život ještě.
4: Krásný, no a vám všem. Ale taky poslouchejte, no. Já s tím ani nebudu mě zadět za to.
3: To nějak zvládnem spolu, se naučíme.
4: A nebo mi to pomůžou mladí, protože mladý, já jsem...
3: To se jenom naplní vodou, zásobník kávou zrnkovou a pak se stiskne jenom správné tlačítko a záleží, jestli si chcete udělat menší, větší kávu.
4: Jo, tak to si dáme i my pak tu zrnkovou, protože nám tahle ta moc nechutná, ta kupovaná.
3: Máte ji tady od nás.
4: Ježiši, no to snad ne. Ježiši, vy jste zlatý, tak moc děkujeme, jste hodný, děkujeme. To máme teda radost, opravdu. Děkujeme moc.
5: Děkujeme.
4: Tak děkujeme, to je opravdu dárek krásnej.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Láskyplný příběh dnes vyprávějí Marie a Josef Čebišovi.
2: Je čas je trochu vyzkoušet. Jak si pamatují na některé společné okamžiky? Co vědí o druhém? A shodnou se, když dostanou stejné otázky, ale každý sám?
1: Patrik Rozehnal je vyspovídal a my teď jejich odpovědi dáme dohromady.
2: Držme palce, ať obstojí.
3: Kdo vybíral prstínky na svatbu?
4: Vybírali jsme společně. Naproti labuti, takhle na rohu, tam bylo zlatnictví, tak tam jsme to koupili, na tom rohu.
5: My spolu proti Bílý labuti.
3: Pustí vás někdy ke kadeřnici?
5: No určitě, no. A i mi na něj dá.
3: Jak často jezdíte?
5: No já tady, co jsme teďka tady, tak nebudu lhát, tak 3x do roka.
4: No třeba jednou za 2 měsíce natrvalou, nebo takhle ještě před nějakou příležitostí. Jednou za čas, no, ne moc jako.
3: Jak jí říkáte při něžnostech?
4: Maruško, no.
5: No Maruško mi říká. Myslím, že Maruško, no, jinak nevím, no.
3: Kolik vám manželka nechá z rodinného rozpočtu pro vlastní útratu?
4: Teď beru 2000 mám pro sebe.
3: Držíte ho finančně zkrátka?
5: Ne, v žádném případě.
3: Dostává nějaké kapesné?
5: Dostává, no.
3: Kolik?
5: 2000.
3: Co vám koupil jako první prezent, dárek, ještě před svatbou, když jste spolu třeba chodili?
5: No na to nezapomenu do smrti, boty, s takovým jako chlupem z nějakého zvířata, já teď nevím, z čeho to bylo, ale krásné boty zimní.
4: Zimní, jako byl jako náhražka, jako ty huculi, takhle chlupatý, jo. Když jsme jezdili na hory, tak boty jsem jí koupil.
3: Čím si myslíte, že jí dopálíte do běla?
4: Když jsem bordelář, úplně ona vytočí mi, kdy budu chtít, jako.
3: Jako čím třeba, co rozbordelíte?
4: No něco mě řekne, abych uklidila a to nechám, no, to je, neuklidím to, no. To je úplně vytočím, jak do maxima, no.
5: On to nedělá ve zlém úmyslu, on prostě je takovej. Neuklidí si boty do botníku. Tamhle se zouvá taky, chodí z bačkura, chodí na zem, že musím po něm to. A neuklízí si prádlo. No ale to je asi tak jediný, no jinak nemá nějaký velký zlozvyky, nemá.
3: Jakou barvu milujete vy?
5: Já miluji fialovou a takovou starorůžovou.
3: Na jakou barvu je zatížena?
4: Na černou.
3: Co dělá, když se stydí?
4: No se moc nestydí, jako no.
3: Není stydlivá?
4: Není stydlivá, jako.
5: Byla jsem hodně, děsně jsem byla, jo. To bylo hrozný. Ale teď už ne, myslím, že teď po letech už nejsem, no.
3: Kdo navrhnul to první fyzické milování?
5: No, asi já. Já jsem se bála, abych ho nestratila, protože jsem si říkala, já to řeknu naplno, když mu nedám, tak mě nechá.
3: Kdo byl iniciátorem, kdo navrhl to první milování?
4: No, já asi, to je potřeba, ne, mužský má být dominantní, ne? No.
3: Jak jste na to šel?
4: No z hurta, no. Povedlo se to, tak vidíte, jak to dopadlo, no.
3: Kdy vás naposledy plácnul přes jíždě, přes zadek?
5: No, to bylo převčírem. Ale to jako ze srandy a říkám, Pepo, co se ti stalo? Já jsem něco dělal v kuchyni a on jen tak utíral nádobí a já jsem ho plácal taky a říkám, vidíš, Pepi, jak ti to krásně jde. Děkuju ti, hodně si mi pomohl, protože mě bolejí ruce, jak jsem pak dala ty papriky rajsky. No a on pak říkal, no to je dobrý, Marie, já taky. On to možná zapomněl, ale asi jo.
3: Kdy jste jí naposledy plácnul přes zadek?
4: Zoumil dneska. Takhle jde okolo, tak...
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Život občas přináší i krušné chvilky.

0: se prostě taky dohadovali, znáte, jak to je. A já říkám, hele, to nemá cenu, tak se rozvedem. Ale já jsem hned taková razantní. No a on, aby mi udělal radost, tak přines papíry, já nevím, kde sehnal, a hodil je na stůl a na rozvod. A to víte, já v práci říkám, holky, já se budu rozvádět, a oni, holky, prosím tě, Maruš, vy dva se budete rozvádět, jo. Ještě hodil 600 korun na stůl, protože tehdy stál rozvod 600. A já jsem šla a na Harfě jsem si koupila grešlakový kozačky, přesně za 600. A on přišel domů, a to je naše rodina, jo, to jsme my dva. Tak co, Marie, už si to podepsala, ten rozvod? A já, no, že jsem podepsala, tady to je, a ukazuju mu bednu s kozačkama. No a začali jsme se smát, a bylo po rozvodu. A bylo i po krizi, bylo po všem, jo. A bylo po nějakém zlobení, no.
1: Maruško, byla jste někdy hrdá, když jste měla takového fešního chlapa vedle sebe, mladýho kulturistu?
0: Byla hrdá pořád. Pořád jsem na něj hrdá, protože když vidím naše kamarády, jo, tak nemůžu nikdo, všichni máme rádi, ale nikdo se nemůže k Pepovi mimo přirovnat. Protože jako myslím poctivostí zajedno, že je hodnej, nikdy na mě neřval, nikdy na mě nekřičel, aby byl zlej. A pracovitej, a o děti se staral. A když slyšíte, když se sejdem, tak někdo si stěžuje na to a furt někdo brečí a to. A já říkám, prosím tě, nechte to, život je krátký, tak se na to poznes a je to, nebo to. Prostě jsem na něj hrdá.
1: Je čas v tomhle věku i na nějakou romantiku, že byste vyrazili na zamilovanou procházku, jestli se držíte za ruce?
0: To jsme takový blázni, že si představte, že já řeknu, Pepi, dáme si kafe u vody, já udělám kafe do termosky, vememe dvě lehátka, stolek a jedeme klaby a tam sedíme, koukáme na lodi a pijeme kafe. A nebo prostě, no, nás to napadne.
2: Nebo se mnou jede na ryby, tak tam taky si čte, že jo, a já nahodím na řeku jako a tam si dáme kafe a jdeme domů pak večír.
1: A proč stojí za to i v tomhle věku si lásku udržovat?
0: No, to jsem říkala dětem, všem jsem to říkala, jednomu po druhém, a teď jsem to říkala nejmladšímu Pepčovi, říkám, Pepi, váž si, že máš krásný zdravý děti, protože je plno dětí, které jsou nemocný nebo něco. Buď rád, že máš Janu, i když jste se nevzali, nevadí, žijete spolu, máte se rádi, ale podívej se mi s dědou, co jsme všechno zažili. Když se přijde nějaká krize, neházejte hned flintu do žita.
2: Tolerance a jeden druhýho si musí vážit. To jako bez toho to nejde, no.
0: Akorát se modlíme, aby jsme nebyli nemocní, aby víte co, aby jsme nás nemuseli nikdo starat, aby jsme to zvládli sami, jeden od druhého. Já se o něj postarám, i kdyby byl třeba ležák, nebo nedej bože takhle, jo. A děkuju za něj už kvůli tomu, že jsem se mohla dožít s ním, oba dva, že jsme se dožili, jak viděli jsme, jak nám vyrůstají děti, vnoučata, pravnoučata, to někomu dáno není, tak proto jako si oba dva toho vážíme, myslím, že i on, protože se o tom občas bavíme a když takhle spolu sedíme, tak taky děkujeme za to, že jsme tady a že jsme se tohle krásného mohli dožít. No.
1: Proč ji milujete? Čeho si na ní nejvíc, nebo z té lásky a z toho vztahu k ní ceníte?
2: Je šikovná, pracovitá, hodná, dobrosrdečná, má toho hodně jako. Pro děti by se rozdala až moc jako jo. Je šikovná, no.
1: Dokázal byste si ten život představit bez ní?
2: Ne, nedokázal. Spolu žijeme a jsme na sebe zvyklí a jeden bez druhého asi by stačí, když jede na dva dny do Prahy, tak je to smutný, jako když tady je člověk sám. No. Miluji a mám ji rád.
0: Ale opravdu jako mám ho ráda a cítím k němu všechno nejlepší. No. Důvěru, lásku. Vím, že se o mě postará, že když je mi zle, takže mi pomůže, že je na něj spolehnutí. Prostě takový hodný člověk, no, mám ho ráda, no. A tímhletím bych mu chtěla poděkovat zrovna, protože tě, Pepo, mám hrozně ráda, ty to víš, miluju tě, nemůžu bez tebe žít a prostě seš moje jenom ty nej.

0: Marie a Josef Čebišovi už dávno vědí, že láska vám na začátku zamotá hlavu. Ale později díky ní najdete klid, štěstí a harmonii. Poznali, že opravdová láska není jen v pohádkách.
1: Josef svou princeznu zachránil pod stromem. A z ní se stala milující a

0: Udrá královna pečující o svého krále.
1: Jeden německý spisovatel kdysi napsal: láska, která miluje ze srdce, je nejbohatší, když dává.
0: A proto rozdávejte lásku, šiřte ji a prožívejte. Od druhých ji přijímejte, jedině proto stojí žít. Pro lásku. To dobře ví Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Stát by podle premiéra Babiše mohl v roce 2028 dát část akcií pražského letiště na burzu. Po včerejším zásahu na magistrátu hlavního města obvinili policisté 6 lidí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, postupně s přehánkami a teplotami do 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu.
2: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro investory, kteří investují do českých akcí. By jsme udělali IPO přibližně na 40%, pokud k tomu přistoupíme, já si myslím, že ano, by jsme to směřovali někde na rok 2028.
0: Z prodeje by stát mohl podle Babiše získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji. Policisté obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství měli fungovat jako organizovaná zločinecká skupina. Obvinění jsou například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyšetřování bude dál pokračovat, říká mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
3: S ohledem na probíhající přípravné řízení není v současnou chvíli možné poskytovat bližší informace týkající se totožnosti dotčených osob, ale též informace týkající se vyšetřovaného skutku.
0: Podle informací Českého rozhlasu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a firmou Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení. Firma má obstavený majetek. Jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Příští pondělí se kvůli zásahu policie sejde pražská koaliční rada. Na budoucí trase dálnice D55 z Napajedel do Babic začal pyrotechnický průzkum. Pyrotechnici prověří území o rozloze přibližně 80 hektarů. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Pyrotechnický průzkum je nezbytný vzhledem k historickým událostem v této lokalitě. Na konci druhé světové války zde probíhaly intenzivní boje a v zemi se mohou stále nacházet nevybuchlé zbytky munice. Po dokončení průzkumu bude následovat skrývka ornice a poté archeologický výzkum.
0: Stavba 7-kilometrového úseku za více než 9 miliard korun by měla začít na jaře 2027. Hotovo by mělo být v roce 2030.
1: Sport.
0: Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová i Dominika Šalková postoupily do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu Bousková zdolala Američanku Líjovou ve dvou setech. Stejně jako Šalková Francouzku Dodánovou. A Valentová porazila Australanku Jointovou ve třech sadách.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami. Ojediněle se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 je mezi 7. a 6. kilometrem směrem do Prahy kvůli práci silničářů zúžená vozovka na dva jízdní pruhy. A v Praze v Sokolovské ulici je po nehodě dvou osobních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Tak zase dobrý večer, dámy a pánové, vy, kteří jste si našli teď čas pro pár rozhlasových vzpomínek. Ty dnešní mají v sobě něco z neopakovatelné atmosféry přímých přenosů hudebně zábavných pořadů v 60. letech. No a samozřejmě Valdemar Matuška u toho začasté nemohl chybět.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Počkejte, na tohle potřebuju brýle, tak 19. února 1966 se vysílalo první Rádio Nocturno z pražského divadla Rokoko na Václavském náměstí. Další z celé řady tehdejších oblíbených víkendových pořadů. Rádio Nocturno bylo zařazeno v sobotním programu a víte co? Proč bych to tady všechno opakoval, když to máme v archivu natočené i s dobovým ohlášením?
2: Přímým přenosem z divadla Rokoko budete sledovat naše první sobotní Rádio Nocturno. Připravil je Darek Vostřel, který také půl hodinku spolu s Jiřím Šaškem uvádí. Zpívají Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Hovoří Milan Neděla, Jiří Štuchal a Bedřich Zelenka. Hraje Big Beatová skupina Mephisto zařízení Františka Kopala. Režii má Jiří Josek.
3: Vážení přátelé, první gong, první virbel, první tóny. Dobrý večer vy tady v sále.
4: Dobrý večer vy doma u stolů.
3: V ušácích.
4: I v postelích.
3: Zahajujeme se slavnostními pocity a
4: slavnostními slovy.
3: První veřejnou nahrávku
4: z divadla Rokoko.
3: První Radio Nocturno.

0: těch několika úvodních větách jsme nadhodili,
1: co jsme chtěli vlastně říct daleko složitěji.
0: Abychom vypadali jaksi informovanější.
1: A intelektuálnější.
0: Protože to se tak vždycky dělá. Když něco nevím, tak vždycky...
1: Tak to řeknu tak, aby to vypadalo, jako že vím strašně moc.
0: A přitom nedám do placu, jak se říká, vůbec nic.
2: Ano, a lidi si pak říkají, ten ví,
0: no jo, ten ví,
2: ten kdyby mohl promluvit.
0: Ne, a všimněte si, že on nic neřekl a přitom ví, víte,
2: ano, a když ví. To rozeberete, mu vlastně říkal, on vlastně říkal samý nesmysly.
0: No jo, ale takovej trouba to není, aby říkal jenom nesmysly, víte. Ano.
2: Ten bude určitě mazaný.
0: No, no, a takhle chceme právě vypadat my, úplně.
2: A protože o těch radionokturnech také nic moc nevíme.
0: Tak vám jenom chceme říct, že tedy se budou...
2: každou sobotu, tedy sobotu co sobotu.
0: Co sobotu?
2: Sobotu, jo, bude vysílat
0: z Rokoka.
2: Pokaždé něco jiného.
0: A pokaždé to taky bude někdo jiný konferovat.
2: To říkáme pro uklidnění našim přátelům.
0: Ano, my jsme dneska dostali slovo jenom jako domácí, tedy páni.
2: Tedy jako hostitele, aby bylo rozuměno.
0: No jo, aby si někdo nemyslel, že ten barák nám patří, že ano. To
2: takový přepěch si zase ze svých hvězdných gáží dovolit nemůžeme.
0: Tedy jako hostitele vás taky srdečně vítáme a...
2: Hračte do předsíně.
0: Pozor, šoupejte těma rohožkama pořádně, protože aperitiv už se podává.

0: Tak teď snad by slušnost vyžadovala.
1: A ačkoliv na to nevypadáme, slušnost to je naše.
0: Abychom představili Big Beatovou skupinu z divadla Rokoko Mephisto.
1: Pod osobním vedením tenor saxofonisty Františka Kopala.
0: Který také hrál solo na tenor saxofon.
1: Co by jeňa.
2: Z dopisu redaktora redaktorovi podepsán Josef Škvorecký. To víš o tom průšvihu, co měla minulý týden kolegyně Blumenfeldová? Vyšetřovala jí policie, protože se při revizi v antikvariátě zjistilo, že jakási Blumenfeldová prodala prodejně Partridgeův slovník anglických slangů za 250 kčs a táž Blumenfeldová ho hned zase koupila zpátky za 300 kčs údajně pro naše nakladatelství. Blumenfeldová ten machl vysvětlovala tím, že viděla slovník u sociálního důchodce Feuersteina, bývalého továrníka. A protože její redakce ten slovník potřebuje, provedla celou transakci v zájmu socialistického podniku. Socialistický podnik nesmí konat nákupy u soukromých osob. Zaplatila tedy Feuersteinovi, který je imobilní a nemohl sám dojít do antikvariátu, 250 kčs ze svého a šla slovník prodat do antikvariátu. To je podnik socialistického obchodu, tedy oprávněný prodávat národním podnikům. Okamžitě zase slovník koupila zpátky za 300 kčs, které si proti předložení stvrzenky nechala proplatit v pokladně. Blumenfeldová dokazovala, že na celé té transakci se ani ona, ani nikdo jiný neobohatil. Ovšem neodpustila si jedovatou poznámku, že okraden byl jedině stát. Tím samozřejmě upadla znovu do podezření, tentokrát vážnějšího než předtím. A trvalo jí 2 hodiny, než vysvětlila, jak to myslí. Myslela to tak. Kdyby prý naše nakladatelství mohlo koupit slovník přímo od starého Feuersteina, stálo by to státní pokladnu 200 pade. Takhle sice antikvariát trhnul na Feuersteinovi 50 korun, jenomže tu zaplatilo naše nakladatelství, takže vlastně antikvariát jí trhnul na našem nakladatelství, tedy jeden státní podnik na jiném státním podniku, neboli tedy na státní pokladně. Tím Blumenfeldová všechno, jak se patří, zamotala. A jeden z vyšetřujících, popletený tou složitou logikou, usoudil, že o těch 50 korun trhnul stát vlastně starý Feuerstein. Protože kdyby prodal antikvariátu slovník za 200, mohl jej antikvariát prodat našemu nakladatelství za 250, tedy za sumu, za níž byl ochoten starý Feuerstein prodat slovník našemu nakladatelství přímo, kdyby se to smělo. Ten soudruh se dožadoval pohnání Feuersteina před soud. Blumenfeldce se sice nakonec podařilo spíš ho ukecat, než mu to vysvětlit, ale stejně na ní ulpělo ódium šmelinářky a tak ji přeřadili z funkce odpovědné redaktorky do funkce redakční svačinářky.
3: Hlásí se vám opět první Radio Nocturno u mikrofonu Karolina. A jelikož vedle mě stojí Jiří Štuchal, tak vlastně by to měla být Barborka. Víte, Jiří?
4: Je Barborka. No ne, podívejte se, totiž poslouchejte, slyšíte tu rýmu, ano?
3: Ano.
4: Vidíte ty oči? Mm-hmm. Nic sentimentálního, představte si, jak by mě zčervenal nos. Žádné náhrobní kameny, žádné vzpomínky. Přikročme raději dále k dalšímu bodu programu, prosím.
3: Víte, Jiří, já jsem strašně ráda, že totiž jednou také mohu zpovídat já vás.
4: Jo, vy mě budete zpovídat, tak se ptejte na hříchy. Já se vyznám, tady jsou lidi, ty rádi by to slyšeli. No, tak
3: no,
4: se ptejte.
3: Jestli je humor váš hřích?
4: To je rafinovaná otázka. No, četla jste někdy, ne, to jste nečetla, Bibli. To je taková knížka, to už dávno vyšlo,
3: četla.
4: Už se to nepíše, už teď, jo, to jste četla, jo?
3: Mm-hmm.
4: To se rozdělím. No, teď napsalo to moc lidí dohromady, zadarmo, původně, že a byly tam moc chytrý věci, na tu dobu moc chytrý věci, tam byla jedna věta a ta zněla i spravedlivý 7x denně zhřeší. Jde-li o humor, tak já bych rád byl tím spravedlivým. Tak teď jsem se dostal.
3: No a kolik těchto hříchů tedy bude v našich radionekturnech?
4: Jo, to už tady jste se ptala Bedřicha Zelenky. Já vám musím říci, že nejsem odpovědný činitel, tedy redaktor, já jsem řadový činitel a jakožto takový nemohu se k ničemu zavázat. Já vás ujišťuji, že se budeme snažit o dodávky do toho Nocturna a subdodávky. No potom samozřejmě záleží na interpretech, tedy na zpracování tohoto humoru. A často se podaří někdy i ze špatné dodávky udělat 603. Tak jsem to myslel. Zase dobře, že? Zase jsem si to
3: z toho vyplul, ano. No, teď to bude horší. Teď bych se chtěla obrátit trošku přímo k vám. Jiří, vy vlastně celý život bavíte lidi. Jak to, že to na vás nemá vůbec žádný vliv? Jak to, že jste tak vážný člověk v civilu?
4: No, ona to nesouhlasí tak zcela. To je odezva dávné minulosti. Já jsem v minulosti dělal satiru jako úvazek. To znamená, že jsem se díval na pitomosti a pak jsem to zveselil. A tak, asi to je asi tak zhruba, že ano. No, to je satira. No ovšem, nebylo to dost radostné, protože vždycky se musí najít případ, který trochu bolí a zlobí. A teď už je to lepší, teď už se víc směju.
3: No, ale přece není možné, abyste se vůbec nezlobil. Co vás nejvíce rozlobilo v posledním roce?
4: No, to vám nemohu říci, protože já nemám nějak kategorizován humor. Rozumíte, že bych měl zlost pro odpoledne a jednu na ráno a takhle. Já se zlobím stejně v samoobsluze, v hospodě, doma, mám to stejný, aby se to nepletlo. Jo, moment, ale zlobil jsem se velmi na množné číslo.
3: Na množné číslo?
4: Ano. Já to řeknu symbolicky, on když někdo nebude rozumět, tak to bude dobrý. Tak podívejte se, řeknu vám anekdotu. Chlapeček píše úkol a volá na tatínka. Tati, prosím tě, jak je množné číslo? A ty jsem to spleš, máte si?
3: Ano, já totiž poslouchám, co z toho vyjde.
4: No, on se ptal, jak je jednotné číslo od zmetky? A tatínek říkal, jednotný to u nás vůbec neexistuje. Takhle, no tak. Ono bylo dobře, že měli o čem se myslet.
3: Ano, já myslím, že bych se vás raději měla zeptat na něco veselého.
4: No, prosím.
3: Čemu jste se nejvíce zasmál v minulém roce? Nebo v posledním roce?
4: Letos, hned po 1. lednu jsem se zasmál. Upřímně, srdečně bylo mi dobře, protože to, co se v loni zavedlo u nemalé zlosti nás všech, no, to se zase 1. ledna zrušilo.
3: A to byla výplatní střediska.
4: No ale ne úplně se to nezrušilo. Ještě něco zůstalo, abychom si tak rychle neodvykli.
3: No. A já jsem s vámi chtěla udělat takový veselý rozhovor a mám pocit, že se mě to nějak vymuklo z ruky. Řekněte na závěr něco veselého, Jiří.
4: Já bych snad bych řekl něco smutného, ale směšného. Jde o belgického státního příslušníka, takže to nebude tak špatný. Přivezl k nám stroj. Takový stroj, který se u nás montoval v nějakém provozu. No a tam odborníci se k tomu sešli a on to tam měl montovat, přišel tedy v pondělí a oni, odborníci, tam četli, že noviny, nad těmi novinami rokovali, potom si dali kávu, pak poslali pro pivo, jemu dali taky napít piva, pak poslali pro párek, jemu dali taky ten párek, jemu dali taky napít ještě jedno pivo a tak to šlo. No a bylo úterý a zase přišel a oni tam nad těmi novinami, nad těmi čtverečky se trošičku takhle museli pobavit a podiskutovali a kafe a pivo a pak byl druhý den, další den a on šel k náměstkovi a povídá mu, prosím vás pěkně, nezlobte se, já umím jenom francouzsky. Já bych potřeboval něco přeložit, chtěl bych to těm pánům říct. Prosím. A přeložil mu to. A on se ptal na tuto jednoduchou větu. Pánové, já jsem s vaší stávkou solidární, ale přidat se nemůžu, já jsem Belgičan.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tak jste to sami slyšeli, Marta Kubišová, Nepiš dál, ale tahle neznámá originální verze společně s Milanem Nedělou. A u něj s dovolením ještě chvíli zůstaneme. Jedno další Radio Nocturno uváděli pánové Šimek a Grossman. V klubu Olympik si už tou dobou četli své povídky sami, ale v Radio Nocturnu je tehdy zastoupil právě Milan Neděla.
2: Dobrý večer. Dobrý večer. Velmi hezký dobrý večer vám přejeme přímém přenosu z divadla Rokoko, odkud uslyšíte malou ukázku z programu divadelního klubu Olympik. Hrát vám bude beatová kapela Mephisto se svými solisty Petrem Kaplanem, Viktorem Sodomou, Jiřím Dospělem a Karlem Svobodou.
3: Slyšet byste měli povídky Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana, kteří je píšou pro divadelní klub Olympik, a měli byste také vidět a slyšet výběr z repertoáru skupiny Mephisto, která je stálým hostem divadelního klubu Olympik. Pan František Kopal, vedoucí této kapely, vybral citlivou rukou několik skladeb, které pečlivě secvičil.
2: Také bychom vás chtěli seznámit s výsledky ankety o ideální beatovou kapelu roku 1965, kterou klub Olympik tento rok pořádal. Jedním z vítězů této ankety je i zde přítomný Petr Kaplan. Nakonec jeho doprovodná kytara je natolik sugestivní a rytmus je skutečně tedy tvrdý a nekompromisní, a já bych poprosil Petra Kaplana, aby i ve skladbě Karla Svobody a Ivo Fischera Bílý měsíc to dokázal. Zpívat bude Viktor Sodoma a hrát Mephisto.

0: Milan Neděla čte povídku Moje příhody z dětství.
1: V dětství jsem nepatřil mezi kamarády k nejčilejším. Mé ploché nohy se jen těžko daly nutit do klusu. Nehledě k tomu, že přes bříško jsem s obtížemi sledoval výmoly a stružky. Postavičku jsem měl sice zdravě kyprou, ale o souměrnosti se nedalo vůbec mluvit. Ku příkladu na trenýrky jsem spotřeboval tolik látky, co moji vrstevníci na hubertus. Přestože si na mě příroda zahýřila a vytvořila zvláštnosti, kterými jsem se lišil od ostatních dětí, nemohu říci, že bych nebyl v kolektivu oblíben. Hoši i dívky si se mnou hráli rádi a dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně si vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka. Byl jsem na škole tak populární, že i žáci z vyšších tříd si mě k této hře půjčovali. Také mezi učiteli jsem byl oblíben. Profesor biologie si mě dokonce vybral za svého milce a v hodinách výuky mě často používal jako názorné pomůcky. Dodnes vzpomínám, jak v 7. třídě podle mne krásně popsal Hrocha. Pouze učitel tělocviku mě nenáviděl. Nemohl zapomenout, že jsem rozšlápl kladinu a vytrhl kruhy s kusem stropu, když mě na ně pomocí kladkostroje pověsil. Také mi vyčítal, že jsem zašlápl medicinbal hluboko do parket. Snažil jsem se však vyjít s tělocvikářem v dobrém a ukázat mu, že jsem sportovec. Přihlásil jsem se proto na lyžařský zájezd pořádaný školou. Učitel tím nebyl příliš nadšen, dokonce mě varoval, že hory jsou zrádné, ale nedal jsem se odradit. Strýc truhlář přihobloval dva stoleté duby a z mladých stromků vystužených ocelí zhotovil hůlky. Pouze lyžařské boty jsem těžko scháněl, číslo 63 nebylo ten rok nějak k mání. Ale opět mi pomohl strýc a upravil mi dřeváky do řemení. Takže v pondělí ráno jsem byl na nádraží kompletně vybaven. Ohlásil jsem se profesorovi a optal se, kam si mohu uložit dvoukolák s potravinami. Učitel zrudl a vzal mě do restaurace, kde se mě snažil opít starorežnou. Když mu došly peníze, plačky mě prosil, abych zůstal doma. Řekl jsem, že chci na zdravém vzduchu zesílit. Tělocvikář zvolal, že jako golem patřím do muzea rarit a ne na zájezd. Pak mi přikázal, že se musím na horách starat sám o sebe a chodit 30 metrů za výpravou. Načež sáhl do peněz vybraných od žáků na cestu, proklel mě a opil se sám. Zajel jsem s dvoukolákem na peron. Výpravčí se mě snažil vytlačit kusem kolejnice z nádraží, ale odfoukl jsem ho. Nastal čas odjezdu, seděl jsem v přeplněném kupé, lokomotiva zabrala, ale vlak se ani nepohnul. Máme málo páry, usoudil kdosi. To dělá ten tlusťoch, šeptali jiní a ukazovali na mé kupé. Nezdržujte nás, sádlo, řekla jedna paní, pospícháme. Ani jsem se nehnul, byl jsem na podobné urážky zvyklý. Náhle se vlak dal do pohybu a jeli jsme. Ne, nejrychleji, ale pohyb to byl. Tři lokomotivy pracovaly ze všech sil a brzy jsme byli ve Špindlu. Hory byly krásné, jenom mě překvapilo, že sníh klouzal. Byl jsem tak často na zemi, že se ani nevyplatilo vstávat. Než přijel jeřáb, byl čas k obědu. Ale přece jen jsem se na horách vyznamenal. Při výletu po hřebenech, na němž jsem jen s námahou udržoval tempo spolužáku a vlekl 30 metrů za nimi svá dubiska, která měnila stezku v solidní kanion, se nad námi náhle utrhla mohutná vrstva sněhu. Je konec, volal tělocvikář, tlusťoch utrh lavinu. To mě urazilo. Zapřel jsem dřeváky o pařez a nastavil katastrofě záda. Ucítil jsem šimravý náraz. Za chvíli jsem otevřel oči, spolužáci stáli se skupení kolem mne a učitel mi líbal ruce. Držíš lavinu, hochu? Vím, řekl jsem, a budu ji držet až do jara, abych vás zachránil. omluvte mě ve škole a přivezte mi dvoukolák s jídlem. V dubnu lavina roztála. S omluvenkou od horské služby, která potvrzovala, že jsem 6 neděl držel sněhový příval, jsem se vrátil do školy. Pan ředitel s učitelským sborem utvořili půlkruh a téměř mě objali. Na to vystoupil předseda třídy kamarád a oznámil, že mě pionýři berou mezi sebe. Postavili lešení a uvázali mi šátek spíchnutý ze dvou prostěradel. A když mě spolužáci pozvali, abych si s nimi zahrál naši nejoblíbenější hru na panáka, neznalo mé štěstí hranic. Nejdojemnější chvíle nastala však tehdy, když do místnosti vstoupil tělocvikář, přistoupil ke mně, zamáčkl slzu a zlomeným hlasem šeptl: pojď si se mnou zacvičit kostroune.
0: Poslední hit dnešního večera, tedy dnešní půlhodinky, jsme svěřili inženýru Petru Kaplanovi. Petr Kaplan je velmi populární beatová osobnost, dokonce odborníci ho považují za tak významného v oboru beatové hudby, asi tak jako je Mičurin pro pěstění a křížení různých plodin. Čili skutečně popularita jeho je nemalá.
2: A také popularita hitu je nemalá. Jedná se o hit Roll Over Beethoven.
0: Zpívá jej společně s Jiřím Dospělem.

0: Přímým přenosem z divadla Rokoko jste poslouchali Radio Nocturno. Hrála Big Beatová skupina Mephisto, zpívali Viktor Sodoma, Petr Kaplan, Karel Svoboda a Jiří Dospěl. Pořadem vás provázeli Jiří Grossman a Miloslav Šimek, kteří také dnešní půlhodinku připravili.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Divadlo pro vaše uši jsme dnes celé věnovali Radio Nocturnu, hudebně zábavným večerům 60. let, které se přímým přenosem vysílaly z pražského divadelka Rokoko. No a navzdory vzájemné konkurenci v květnu 1968 se tu se svým programem představil i Semafor a Jiří Suchý. Mimochodem, Jiří Grossman si tady už další společnou povídku napsanou s Miloslavem Šimkem přečetl sám.
3: Protože život není pouze legrace, poslechněte si teď píseň, která tragicky začíná a tragicky končí. Takovej jakýsi tradicionál, který se jmenuje Co? Kam se poděl asi

0: za to, že ti ustřih v lásky.
1: Dobrý večer, paní Panírková.
2: Dobrý večer, já jsem, víte, na začátku říkala, že dnešní Radio Nocturno je májové, měli bychom tedy hovořit o máji, nebo alespoň o lásce, v našem věku už by to bylo trošku absurdní, a mě totiž také hlavně víc napadá otázka, jak je u vás vlastně dlouho country beat?
1: Orchestr country beat je u nás vlastně druhou sezonu už a bude u nás ještě, myslím, hodně dlouho, jestli se jim u nás bude líbit. Já jsem teď po té písničce nějaký ochraptěl, ale to přejde, víte, čas.
2: Vydejchejte se.
1: No a jestli na to máme čas, já se vydejchávám tak 5 minut vždycky, tak abychom...
2: Tak to úsporněji, prosím vás, úsporněji. No.
1: No. Tak country beat, jak jsem řekl, je u nás druhou sezonu.
2: S country beatem jste ale také získali jednu, řekla bych, rentabilní osobnost, a tou rentabilní osobností je pan Grossman. To je, myslím, pro vás jako... Pro
1: ano, ano, to jste nazvala
2: vedoucího
1: správně.
2: Vedoucího divadla, nebo jak se ta funkce přesně jmenuje, velice výhodná postava, protože
1: jistě.
2: To je muž, který zpívá, hraje, píše, také to po sobě
1: no.
2: Čte.
1: No, to právě obdivujeme hlavně, že? Totiž skutečně... To na to by jinde měli 4 a my máme, víte, co se tím ušetří, to, já to beru ekonomicky, víte,
2: ano,
1: tak jsem najel na nový model.
2: Už se musí pomalu.
1: No, více Grossmanů, opravdu, do divadel, do ano. Pražských.
2: A dnes večer tedy bude zpívat nebo po sobě číst?
1: Já myslím, že obě, jak ho znám. Já bych ho si dovolil takhle pozvat k mikrofonu, vidíte, už jde, on je takový skromný. To je Jiří Grossman.
3: Po tom, co tady říkáte, tak by lidi měli mít představu, že přijde nejmíň Einstein a ono,
1: no,
3: zatím,
1: a taky?
3: Ono zatím přijde, nebo on přijde, že já jsem byl vedený ke slušnosti z domova, takže nemůžu říct, co přišlo, ale přišel jsem, je tady moc hezky a já bych spíš tady sáhl k připravovanému, nebo připravenému dílu. To je povídka, kterou jsme s panem Šimkem napsali, když jsme se nějak hnali za láskou a to děláme do dneška. My jsme taky se nás... No, to sem nepatří. On je... My jsme napsali povídku, která se jmenuje Čistá láska zvítězí. A je to zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně tento úhlavní put všeho tvorstva popsal Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé však neuzavírají se nutkání onomu a popisují jej tak dovedně, až mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 220. Ten sprosták, co napsal Decameron, Hrabal Bohumil, velmi nemravný, na každé stránce dvakrát, Benjamin Klička, Divoška Jaja, kapitola 7, Zápotocký Antonín, Rudá záře nad Kladnem, k aktu dojde vždy po vyzývání k revoluci. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až 3x. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Na taneční zábavě dívku také se mi schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jak horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji pracovat do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže socialismu. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde děvčata nepodchycená svazem mládeže povalují se chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak kránu hodili do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteří jim dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam matčino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. A u nás v tělocvičné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jediné cvičenky. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy na bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě. A více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a v mužských diváků z dostatek. A atletika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Lucii, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu, jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku, jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julii, Lucii, Ludmil, Božen a sousedek.

ji najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevystykali se dosyta tři mušketýři, Vinnetou s Old Shatterhandem, Colben s Daňkem, či Stalin s Berijou. Tak vidíte. Do té doby, než najdu žínku k sobě rovnou, vystačím si se Šimkem. Podzim, podzim, přichází

Příjemný nádech nostalgie nám dnes přineslo Radio Nocturno z archivu Českého rozhlasu. Co říkáte? No, tak zase někdy v podobném duchu se naslyšenou těší vaši archiváři Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

bolet se ani jednou nezachmuří. Přestože kolem padnul květ,

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Ale ano, noční linka dneska z Prahy po dlouhé době zase s Honzou Maconem a Petrem Kubalou na technickém pracovišti. Tak nám všem příjemný dobrý večer, pane Kubalo. To si s váma ještě vyřídím. Mimochodem, kdo posloucháte poprvé, to je ten pán, který odpovídá za všechna ta čudlata, páčky, přepojování, telefony, kdo je ve vysílání. Taky, jak je ten vstup dlouhý, musí mě chlapec usměrňovat. Mimochodem, za ty tvoje dovoleny je to furt ještě málo. Jo, je třeba si to uvědět. A pozdrav posluchače, když už dostávám dopisy, které začínají Petr Kubala a Honza Macoun, už je to napováženou. Tak dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Není tě slyšet pořádně, musíš víc do celých Čech, nejen těch středních.
3: Dobrý večer.
1: Slyšeli jste ho? To je útrpné, stejně tak jako já. Hezký večer ve středu 22.7.2026. A říkám to po paměti, tak to snad říkám správně. Tak jdeme do toho, já jsem se opravdu na vás těšil jako na...
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Středeční noční linka z Prahy do celé republiky, do sítě regionálních stanic Českého rozhlasu, stanice Pohoda, na ty internety. No a téma? Můj nejdivnější zážitek se sousedy. Sousedské vztahy už jsme probírali nesčetněkrát, i kolegové. Ale nejdivnější zážitek, zapátrejte v paměti, doufám, že vykutáte něco, co nás... Doufám, rozesměje, ale může nás to i rozplakat. Jo? Ty vztahy jsou obzvlášť sousedské, nevyzpytatelné. Obzvlášť, když je v tom velké srdce. A pozor, začínáme stylově. Marií Rotrovou a Petrem Němcem, myslím, nad tuhle písničku není. Ať soused z hůry bouchá, tak pojďme na to.

0: Prosím pěkně, sousedské vztahy jako takové neberu. Jo, neberu. Můžeme to zmínit, ale to je až ta třetí kolej, nikoli slepá, patří to k tomu, ale mě fakt zajímá nejdivnější zážitek se svými sousedy. Taky nemuseli jste vědět, že jsou to vaši sousedé, nebo soused, sousedka, anebo jste to věděli zrovna až moc dobře, že? Ono člověk zažívá ve svých životech, a teď už jako to jako rozjezdí po dalších kolejích, milenecké vztahy tady byly odpradávna, co si budem, jo? Takže i takové vzkazy, náhody, podívejte se, já už nemůžu ve svém věku, já už mám maximálně to srdce stučnělé. To velikostně to bejvávalo, vždycky jsem měl plán B, někdy i C, a posledních 15 let nemám ani plán B, takže vlastně to by se mi všechno zhroutilo jak z karet. Takže zkuste vzpomenout na divného souseda. Divno něco, co se odehrálo mezi vámi a sousedstvem, ať už v panelovém domě, králíkárně, v bytovce, činžáku, anebo někde klidně i na samotě. Taky tam jsou sousedé. No, někdy kradou, ale taky dost pomlouvají. Jak to vidíte vy? 731 800 900 můžete volat právě teď. Budu moc rád, když se osmělíte. Nebojte se, Praha nekouše, máme to za sebou. Mimochodem dneska Magdalény do Hradce. Hezký svátek přeju. Celé ráno jsem na to myslel ve svém vysílání, ve své regionální stanici Český rozhlas Střední Čechy. Hlavně Honzo, na něco nezapomeň. A málem jsem zapomněl, ale to vám řeknu až později. Co, pokud na to vůbec bude čas pro všechny ty vaše příspěvky, zážitky, prožitky a možná taky trapno. Jo, protože to k tomu patří. Dalšími možnostmi, jak se spojit se mnou, se světem, nebo tady s kolegou Kubalou, který mi to předá, přepošle, tak jako promělní. Nevytří, já to přečtu všechno, co dorazí na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Z Prahy přejeme dobrý večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Je to relativní, co je nejdivnější, ale rád si to vyslechnu od vás. Pěkný večer, kdo otevírá noční linku, tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Jirka.
0: Zdravím vás, Jiří, povězte, kam si mám bodnout ten pomyslný špendlík mapy naší republiky, kam konkrétně?
2: Je to sever Ústí nad Labem.
0: Zdravím do Ústí. Sousedstvo je jaké?
2: Sousedstvo poměrně v pohodě, ale tuhletu záležitost, kterou chci zmínit, tak je teda už hodně stará, asi 25 let nazpět.
0: Ano.
2: Sousedka už nežije, ale po úmrtí jejího manžela se jí děli doma takový hodně zvláštní věci a byl jsem docela i svědkem toho, že něco nebylo úplně jakoby v pořádku. Samozřejmě máme takový to povědomí mezi nebem a zemí, že prostě nejsou věci úplně normální, ale tohle to bylo fakt jako už hodně divný.
0: Počkejte, já už jsem v napětí teďka, to teprve začínáme, tak co se tam dělo?
2: Jedná se o to, že paní, nebudu ji zmiňovat, a v podstatě už je to jedno, říkám, už je nějaký pátek po smrti, měla manžela a ten měl nemocné srdíčko. A potom, když jsme se po nějakém čase bavili, protože ona vlastně nastalo tam úmrtí, byly tam takový ty spojený starosti s tím, ale jednalo se o to, že ten manžel měl v noci ve spánku nějakou, prostě měl nějaký zdravotní handicap nebo problém a přál si, aby mu manželka zavolala záchranku. A manželka nebo paní teda říkala, prosím tě, to je nějaká jenom hloupost, taková prkotina, otočila se na bok a usnula.
0: Ano.
2: Samozřejmě manžel ráno byl mrtev, přišlo se na to potom, že měl infarkt, ale jedná se o to, že asi tak 2 měsíce nebo 3 měsíce po tom pohřbu přišla ke mně, úplně byla bílá jak stěna a říkala, prosím vás, pojďte se ke mně podívat, tohle to není normální. Já jsem byla u dcery a v podstatě doma měla věci, říkám, ty věci mají nějaký prostě pomyslný pořádek a byly prostě nějakým způsobem jako přeházený, říkala, mám klíče jenom já, dcera, ta je v práci, ona dělala někde v lázeňství a v podstatě se tam děly pořád takovýhle divný věci a byl jsem svědkem toho, že se prostě položila nějaká věc a potom ta věc jakoby se nacházela pár centimetrů, teda úplně mimo. A bylo to takový hodně divný a v podstatě i někdy jsem měl takový jako docela stísněný pocit. A paní prostě potom si přála, aby prostě tam nebyla sama, tak vždycky mi říkala, můžete přijít na kafe nebo to. Tak jsme se bavili, rozebírali jsme to. Nikdy jsem teda nebyl přímým svědkem toho, že by se to jako nějakým způsobem dělo, že by se tam něco pohnulo, ale prostě bylo to takový hodně divný a i já jsem měl v tom bytě takový hodně divný pocit.
0: Takhle,
2: a paní potom záhy jakoby zemřela a tím to vlastně všechno jakoby skončilo, ale říkám si, jakoby v podvědomí a v paměti tohle to zůstalo a říkám si, prostě jsou opravdu jako věci úplně nevysvětlitelné.
0: Měl jste z toho husinu?
2: No, abych řekl pravdu, tak možná, že někdy jo, protože třeba jsem byl u ní do 10 do večera, to už byla tma a v podstatě nebylo to kolem půlnoci, ale v podstatě kolem té třeba 10. hodiny to vypadalo, jako když tam úplně nejsme sami. Prostě bylo to takový hodně divný. Jo. A ještě jsem chtěl říct jednu věc. A ten manžel, ještě když vlastně jakoby sýpal a chrčel, to si potom jakoby nějak vzpomněla, tak říkala, jestli mě nezavoláš tu záchranku, tak já tě budu strašit. Což je teda jako hodně divný a prostě opravdu
0: strašit.
2: Bylo to celý opravdu divný.
0: Helejte se, já když něčemu nerozumím, nebo když se mě někdo na něco tady z rozhlasu ptá, jestli nevím to či ono, tak já, jsou věci mezi nebem a zemí. Poslouchejte naše vysílání vždy v sobotu v 9 ráno a dozvíte se podrobnosti v pořadu mezi nebem a zemí.
2: Ale je pravda, že tohle to mi do dneška nikdo ještě nevysvětlil a vlastně jsem to ani nepochopil. Možná jsem to ani pochopit nechtěl.
0: Tak hlavně opravdu, není asi to podstatné. Toto vůbec není podstatné to chápat, ale jestli jste měl nějaký ten prožitek, nechte ho tam, kde byl. Kdyby jsme neměli život z prožitky, bylo by to poněkud takové ploché, nudné, nějaké.
2: Tak
0: moc děkuju za otevření dnešního vysílání. Nejdivnější zážitky se sousedy, to probíráme. Moc děkuju, dobrou noc.
2: Tak jo, děkuju, nashledanou.
0: Ale já teď jako se přiznám, tu husí kůži tady nemám, okno se mi otevírat nechce. Máme řešení? To znám. Pane, jo, to bylo dílu. Ale já věřím, mimozemštění určitě jsou. Se podívám kolikrát, stačí jenom před sebe. A mám pocit, že vidím mimozemštěna. Ale ten, co je teď naproti mě, ten hází prasátka do webkamer. To je živý tvor, ano. Pustíme písničku, popojedeme, ptám se vás. Zažili jste divného souseda? Slyšeli jste něco přes zeď? Viděli jste něco z okna? Našli jste něco za dveřmi? Stala se vám nějaká nepatrně jemná, milá, nicotná, trapná až ubrečená příhoda s vaším sousedstvem, tak jsem s příhodami.

0: Lety vyzrála písnička Marty Kubišové. Kde kdo ji naspíval, přespíval, ale Marta je Marta. Moc děkuju. Hezký výběr do dnešního vysílání Noční linky z Prahy. Středeční Noční linka je na téma Můj nejdivnější zážitek se sousedy. Řekněme si na rovinu, že jako, jaké máte sousedy? Taková ta běžná věc, kdy víte, kdy vstává, kdy si vaří kávu, kdy perou, pokud mají stále pračku značky Tatramat. To známe, to už se probíralo. Ale fakt existují i divné zážitky a o ty mi jde v rámci dnešního vysílání a doufám, že jich bude dost. Pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka nebo linka@rozhlas.cz. Mám tady příspěvky. Třeba Jaroslav píše. Nastěhovali jsme se s manželkou do paneláku a první týden jsem ve výtahu potkal starší paní od naproti. Představili jsme se, ona že se hned zarazila u mého příjmení a zeptala se, jestli náhodou nejsem syn jednoho Karla z Pardubic. No byl jsem. Ukázalo se, že s mým tátou chodila v mládí do práce a dokonce chvíli měli známost. To je tak hezky slušně napsané. Měli spolu vztah a ví víc, než si myslíme, že? Tak dalo by se říct. No, měl jsem pocit, že se z té obyčejné chodby najednou stala rodinná kronika. Táta už nežil, ale ona mi o něm vyprávěla věci, které jsem nikdy neslyšel. Od té doby jsem ji nenazýval sousedkou, ale archivem. A ty o to, jestli třeba nebydlela v přízemí. Jo, znáte to, domovní důvěrník, ale co, mám pocit, že stejně i v dnešní době sousedé ví víc informací o nás, než si dokážeme připustit. Ještě jeden příspěvek, ten je od Marcely, poznámka Brno. Objednala jsem si kdysi dárek pro sestru, jenže balík se ztratil. Reklamace, omluvy, nic, po 3 letech se u nás v domě měnili nájemníci a nový soused mi přinesl krabici, kterou našel vzadu ve sklepní koji. Bylo na ní moje jméno. Původní soused jí prý kdysi převzal, hodil do sklepa a zapomněl. Nejdivnější bylo, že uvnitř byla keramická kočka. Uf, trochu jsem se lekl. Sestra mezi tím skutečnou kočku dostala, pojmenovala ji stejně jako tu keramickou a já měla pocit, že se mi po letech vrátil nejen balík, ale i pointa. Jo, tak s tím já mívávám někdy problém, ta pointa ne a ne přijít, no a pak se to těžce zachraňuje. Nejvhodnější čas volat teď, studio Českého rozhlasu do Prahy. Máme jednotné číslo, ať už vysíláme z Brna, z Lína, anebo třeba z Českých Budějovic. 731 800 900, osmělte se. Honza Macoun se na vás těší, pravda. Myslel jsem si, že se na vás vyspím trošičku před tou 23. hodinou, ale to by nebylo tady kolegy Kubaly, aby mě neprobudil. Z mého v uvozovkách, jak to říkají ženy, podvázkového telefonu stejně mě chtěl slyšet a připomenout mi, že vysílám. Tak já jsem se fakt nevyspal, ale zkusím to rozchodit v rámci potom ponočním vysílání. Tak kdo nám volá právě teď? Halo, halo, Český rozhlas, kdo je na druhé straně?
1: Ale Honzo, tady Jarda.
0: Ano, Jardo, zdravím a povídej.
1: Já vypnu rádio.
0: Ano, děkuju.
1: Ale a s tou ještě chviličkou.
0: Ano, já počkám klidně, máme času dost, nebo dáme písničku ještě mezi tím?
1: Ne, dobrý, hele,
0: dobrý, už. Dobrý. Nejdivnější zážitek se sousedem, sousedkou.
1: Tady Jarda Strašmová, zdravím všichni posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté. A já bydlím přímo v domě Hrůzy.
0: Ale skleněné peklo.
1: Je to nejlevnější bydlení, ale co se tady dělo, to už ani já nepamatuju, ale je to jenom z vyprávění. Tady už se dílelo baráku, lítali tu petardy, mazali se hovna po baráku, po klikách a po dveřích.
0: To jsou takové zábavné chvilky, my říkáme tady v Praze trus, nebo tak nějak.
1: Trus, jo, tak spíš trus.
0: Já a vím, že nejdete pro hovno daleko, ale přece jenom je to vysílání.
1: Jo.
0: No tak dál.
1: No a teď se to tady hodí jakých lidí, spíš se tady udává. Volají se na parku, na místě ve předbráchy policajti na auta.
0: Takže už to je nuda, to se udává všude. Ještě něco dalšího.
1: To mi se tak tady třeba bylo takového zvláštního, to by se tu mohlo ještě dít takového zvláštního, no. Jako nestraší to, tak hrůzy to je, ale nestraší to.
0: To chcete říct, že ten, kdo tam maže to, o čem jste hovořil, no. Má ho tam, tak vy víte, kdo to dělá?
1: No, lidi tady v baráku.
0: No dobře, ale někdo konkrétně, ukažme si na něm prstem, potupa a tak.
1: Ne. To teda nevím, je to válka mezi sousedama, jo, taková nějaká, ale to by bývalo to tak, jako se povídalo. A někdy tady problém je to, že tady neměli výtah a tady taky pochcali sousedovi hlavu.
0: Dobře. Já myslím, že jako ukázka toho, jak se bydlí v Pelhřimově, to stačí, v Praze to stačí, ale není tam toho matatelné. Soused, sousedka, divný zážitek, prožitek. Jo, nemusí to být milenecký vztah rovnou, ale náhoda, něco. Nejdivnější zážitek. Napadá ještě za ten váš život skoro 40 letý, nebo 40 a kousek?
1: Kousek, no, 40 a kousek, opravdu, no.
0: Jsem zrovna poslouchal nedávno Noční linku, jste to tam proprásknu.
1: Ano. A tak já nezvláštní zážitek, že mi tady třeba vyleká sousedův pes. Tak mi to zajímavý.
0: Takhle, to je zajímavý do okamžiku, než když ten pes nikdy neštěká a zrovna štěkne. To jako věřím, ale není to úplně to přesně to, co hledám. Děkuju, samozřejmě zážitků máte dost.
1: To jste třeba říct, co hledáte, já se zkusím něco vzpomenout.
0: No, divný zážitek, zvláštní zážitek, taková nějaká náhoda tomu chtěla, nebo něco, co se člověku podaří a vlastně ani netuší, že se to
1: jo,
0: děje.
1: Tak to, jedna náhoda by to byla.
0: No tak.
1: Kamarádka tady bydlela taky v tom, ve spodním patře baráku a přivedla jsem kamarádku a já jsem si zažil krásný i milostný vztah.
0: Aha, dobře, takže to máme tady, vztahy, panel story, love story, postel story. Děkuju, do Pelhřimova, zdravím a dobrou noc.
1: No.
0: No, myslím, že Franta Nedvěd to potvrdí, že prostě a dá se to konstatovat i v písni.

0: Dneska se vás ptám ze studia v Praze do noční linky, vás, posluchačů noční linky, kteří jsou nažaveni na telefonování, psaní. Divný zážitek se sousedem, sousedkou, nejdivnější zážitky. Na lidi za zdí, za plotem, na chodbě, nad vámi, pod vámi, přes ulici, sousedé dokážou být požehnání i trest. Někdo půjčí vajíčka, někdo pohlídá kočku, někdo... No, zalije kytky. Někdo zlikviduje kytky, jiný vrtá každou. Víte co? To se mi zrovna teďka stalo. Prosím, Péťo, pojďme do archivu, tady hned. Média. Ťukni na média. Přesně tak. Protože tohleto, to, co vám teď pustím, nelekejte se, bylo natočeno v neděli. 7:05 na chalupě, kam jsem si myslel, že po dovolené a dlouhé cestě, která byla autem z Itálie, jakože si člověk vyspí, že se člověk jako tak nějak vesnicky uklidní a že se dobře naladí na pracovní morálku, která bude začínat pondělkem. Prosím pěkně, kopni to tam.
1: Vesnické znamení ohlásí 7:05. Je neděle, pěkné ráno. Vůbec nerozumím, proč má ta sluchátka. Zlatá nedělní auta. Já nevím, co se musí odehrávat člověku v hlavě. Vemu do ruky strunovku a pojedu. A to není Pražák, to je místní. Není na to mít kvalitní sousedy. Dobré ráno, jižní Čechy.
0: Ano, takhle to bylo na té naší vesnici. Řeknu vám, koho by to napadlo v neděli. Já ho hned pomluvil v jednotě, jo, protože jsem nějak nevěděl, kam zařadit toho pána, protože on měl tu helmu takovou, takže jsem ještě navíc byl stížen v identifikaci, o koho se vlastně jedná, ale koho by to napadlo? No pravda, zážitek se sousedem to tedy vlastně byl ve své podstatě, ale čekám i další, zásadnější. Tohle je ode mě, to se vlastně nepočítá. Haló, haló, tady Praha, Honza, kdo je tam?
2: Haló. Zdravím.
0: Ano, taky zdravím. Koho zdravím a kam zdravím?
2: Pavla na cestu.
0: Pavle, kam jedete a co tam budete dělat, až tam dojedete a jak dlouho vám to bude trvat a uslyšíte nás po celou dobu?
2: Uslyším vás po celou dobu a až tam dojedu, tak půjdu spát.
0: Dobře, a kolik vám kilometrů ještě zbývá?
2: A ještě nějaký kousek.
0: Kolik minut vám zbývá?
2: No, to myslím, že to stihnem.
0: Jaké sousedy tam máte v cíli?
2: No, sousedy asi dobré. Mm-hmm. Akorát jsem si vzpomněl na to, jak jste mluvil teďka o tom, jakože jste měl ten zář, co se vám stalo. Ano. Tak jste mě připomněl jinou skutečnost, kdy my jsme potřebovali propojit internetem místnosti mezi sebou.
0: Ano.
2: Přesně z jedné strany bytu na druhou. Takže jsme vrtali celý panelákový byt prostě z jedné strany na druhou. A protože jsme to vrtali starou na Rexkou, tak jsme vrtali 4 hodiny v kuse.
0: A ano, zabil bych vás. Chtělo by se mi vás zabít.
2: No já jsem, prostě tehdy nebylo nic jiného, tak se to dělalo tímhle. A když to bylo skoro ty 4 hodiny hotové, už jsme byli teda na konci, tak přišel soused, bylo asi 7:45 večer a říkal, aspoň ty zprávy by si chtěl poslechnout. A já mu říkám, už jenom 5 minut, už to jenom dovrtáme. A opravdu jsme to dovrtali a byli jsme všichni šťastní, že jsme to dokončili.
0: Byly fanfáry, konfety a frkačky?
2: No, od nich asi jo, akorát my jsme je teda nepotkali, ale byli jsme strašně rádi, že se nám to povedlo. A hlavně, že jako nikdo nepřišel mnohem dřív, než za ty 4 hodiny.
0: No, řekněte mi, jak dlouho je to vlastně, co se to odehrálo, tahle story?
2: To je tak... No. 15, možná 20 let.
0: Jakože by to atakovalo tenhle ten zvuk, který teď pustíme. Říká vám to něco?
2: Jistě. Já se tomu vydatku.
0: Okamžitě to vypni, já chci telefonovat. Počátky internetu. No, to přátelství sousedské, jako... dál ho budujete nějakým způsobem, anebo se vzájemně ignorujete?
2: Ne, já jsem byl strašně rád, že ti sousedi to vydrželi. Nikdo si teda jako, kromě toho jednoho pána nepřišel stěžovat. Už jsem po prvního dní očekal, že někdo přijde, nepřišel. Ale dokončili jsme to zdárně a stihli jsme to teda před 8 hodinou dodělat, což bylo úplně skvělý. Ale ještě jsem si vzpomněl na jeden příběh, ano. Takhle jako se soused, kdy jste na zahradě a váš 40-letý soused vezme štiskolku, která jako štiskolku klasickou, a hodinu jezdí 100 metrů po zahradě na jednu stranu, tam se otočí a 100 metrů jezdí na druhou stranu.
0: Gratuluju.
2: Jako očekával bych to třeba od nějakého 10-letého, 15-letého, 20-letého, ale 40-letý chlap a byl schopný to udělat jako, že...
0: Nedělejte hned z toho závěry. Nedělejte z toho závěry. Co pak vy víte, jestli není náhodou mentálně znevýhodněný?
2: Taky jsem o tom přemýšlel, ale říkal jsem si, že jako na to, jako, že má vysokou školu, tak by asi být nemusel, no ale pán mu ví, helejte, to se mu honilo v hlavě.
0: Víte, jak dopadaly studia v Plzni na vysoký? Jo, to vůbec není důležité. To není důležité. A každopádně tak, taky tak. Ta duše se může zbláznit za pochodu, jo, i po studiích. Takže tak, no dobře, děkuju za vaše příběhy. Sousedské, divné, já si toho vážím a těším se na další. Dobrou noc a šťastnou cestu.
2: Určitě budou zajímavější. Mějte se krásně, pěkný večer.
0: Ano, a posílám písničku další. Tady Peťa má jednu takovou hezkou. Víte, chlapec, nechodí situační pana

0: 23.36 posloucháte Noční linku, dnes na téma nejdivnější zážitek s vašimi sousedy. Prosím pěkně, volejte, pište, co hrdlo ráčí. No pojďme za Bohumírem. Když se začalo stavět na dnešní ulici v roce 75, tak soused si na stavbu navozil několik tater kamení. Jaké bylo pro něj prý překvapení, že jsem mu řekl, ať ji odstraní z našeho pozemku, abych mohl stavět já a navést stavební materiál. Když jsem byl nemocen, stavěl jsem skleník a jeho žena na mě poslala kontrolu. U domu nám rostla vysoká vrba, z druhé strany souseda, a to jim též vadilo, volali kontrolu, živnostenské prostředí, a jelikož mi to povolili, bylo stále zle. Syn k nám dal německého ovčáka, když jsme někam na chvíli odjeli a dali k boudě, už volali přes plot, že pes nesmí být uvázaný. Ví, že je lidé v ulici nemají rádi a nedají si říct. Zvykli si, aby je furt někdo litoval. No to je pravda, znám taky takové sousedy, které člověk musí povinně dle vyhlášky obecní litovat, protože jinak byste s nimi nevydrželi. Ale já si vzpomínám teď na jeden parádní náš sousedský zážitek. No, v naší obci není úplně tak jako problém s vodou. Řekněme si, vodovod ta obec má od roku nějakých 73, 78, ale v té chalupě, ve které bydlíme my, ještě jedni a ještě jedni, tak ti přípojku do toho veřejného řadu nemají. Jo, jenom vlastní studno. No a tak jsme si říkali, no tak se napojíme, ne? No tak, že to je základní lidská potřeba, že umýt se a tak. Máme tady to globální oteplování, ten plazen se taky nenapustí jen tak. Ne, teď zcela vážně, myslím, že je to základ. A tak si představte, že jsme požádali naše sousedy, našeho souseda, stali bychom se mohli připojit prostřednictvím jeho pozemku a koncové přípojky právě na vodovod, že by to bylo moc fajn a vlastně ve své podstatě by se nic moc nestalo. Předtím ale jsme si dělali ještě takovou rezervičku, kdy po nás něco chtěl a to něco muselo být povoleno od nás. My jsme řekli ano, proč ne, klidně, udělíte si hangár třeba, jasně. No, ale pán na to zapomněl. Evidentně jsme neodhadli tu dobu, kdy to ještě bylo duševně v pořádku, nebo kdy to bylo tak, kdy si to ještě pamatoval, že vlastně bylo potřeba souhlasu i nás. Ne, hleďte se, my jsme si nakonec na ten vodovod nemohli připojit. Nepřipojili dodnes. Je to takové zvláštní, prý by se mu znehodnotil pozemek. Těžko říct, ten pozemek, to je pole. Konec pole. A vlastně příkop, pak silnice. Nevím, co by se mu tam tak znehodnotilo, jestli tu trávu v tom příkopu, která už ale asi nebude jeho. Těžko říct, ale jak říkám, sousedské vztahy jsou nevyzpytatelné.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, už jsme to řekli do vysílání, nebo jsem to řekl do vysílání, tak teď už to zpátky nevemu a vy taky ne. A doufám, že mi podáte i vaše příběhy. Haló, haló, kdo je na druhé straně a kdo nám volá?
2: Dobrý večer, to je Martin.
0: Martine, zdravím vás. Zdravím, zdravím. Povězte, divno lidi, sousedi, máte?
2: Máme.
0: Je.
2: Bydlím na menší vesničce.
0: Ano.
2: A bydlím v podnájmu a náš pan domácí má takovýho mějího bratra. A ten je strašně takový nenechavej. On se tomu, náš pan domácí, strašně smál. Říkal, no on bratr, on je takový, co sluníčko ukáže, to měsíček vydá.
0: Mm-hmm.
2: A odehrává se to, že když pan domácí třeba jede za rodinou, nebo tak nějak, že prostě není doma, no tak jo, pan milý bratr dojede k nám domů, do toho baráčku, no sem tam si něco půjčí, už to nevrátí samozřejmě, nebo jde třeba o hlídání slepic. Jo.
0: Ano.
2: Poprosí ho, aby chodil zavírat slepice večer a ráno otvíral. No a vajíčka se dávají do určitý místnosti. No a on odchází s kapsáčema narvanýma vajíčkama, mu vždycky přejeme, je kejs by zakop. A ty vajíčka si domů nedonesl celku.
0: Takovej milej člověk jste.
2: Ano, ano.
0: Přející doslova bych jako tak řekl. Já bych se taky smál, samozřejmě. Kdybych byl ve vaší situaci, nevím, jak bych se zachoval.
2: A jde o to, že já jsem tam jakoby v podnájmu, takže já nemám žádný pravomoce a pro mě, ale už jsem se třeba na zahrádku musel kvůli němu pořídit kamery.
0: Proč? Kradl vám hrášek, nebo nerozumím?
2: Spíš takový materiál, jakoby, jo. Já jsem takový zručnej, takže hodně jakoby materiálu se na mě uskladní, no.
0: Ano.
2: A jednou dne já jsem vyrazil na cestu do Německa a moje paní mi volá a říká, hele, ty jsi tam něco dělal s těma plesama? A říkám, ne, proč? No, oni ležejí takhle opřený o stěnu, já je měl na půdičce, na dílnou, jo. No a zjistili jsme, že pan Bera se tam došel a prostě se vybíral, co by se mu hodilo.
0: Super.
2: Takže musí, dobře, zavěcháme.
0: Ano. Tak to je dobré, to je dobré, takže to máme plechy. V tom případě tam nám chybí ještě krádež zeleniny, tam nám chybí ještě krádež elektřiny, anebo dřeva, paliva.
2: Tak palivo taky, to taky došlo, byl čistý den, kdy se odvážel kolečkem nestýpanýho dřeva, jo, že on má dům hned vedle a má i zadní vstup jakoby na jeho zahrádku, nebo na jeho pozemek. No a samozřejmě vzadu se odstavil kolečka s tím dřevem kradeným.
0: No, no
2: a šel se z druhé strany otevřít.
0: Šikula, je to šikula. Ještě pán žije, nebo už ne? Nebo...
2: Ano, žije. Stále je zdrav.
0: Je tak, ještě navíc, když se s ním potkáte, on se na vás usměje. Dobré ráno, sousede.
2: Asi tak nějak, takovýho souseda úplně nechcete.
0: No nechcete.
2: Nejlepší bylo, ano. Když jeho bratr slavil narozeniny, tak byla velká sláva, sjela se rodina, my jako nájemníci jsme byli taky přizváni, tak super zábava. A bylo nás tam pár posledních, jo, o mladina plus tady ten pan bratr. No samozřejmě tam zůstaly nějaký nedotyčí láhové, jo, nějaký jídlo, no samozřejmě, co nechvíte.
0: No tak přece to nevylejeme, ne? No jasně.
2: No jasně, no tak jsem naládoval kapsy a dokonce i s pekáčem nějakýho zbytku masa, prostě si to odnes, jo, a druhý den, kdyby neodnes teda i nenačapí láhve, který dostal jako prezentem, jo, náš pan domácí, těm narozeninám. Tak bych asi něco jako by úplně moc neřekl.
0: Tyjo, a nestratil se vám... Ano, a nestratil se vám i třeba toaletní papír v rámci toho večera, protože to by bylo jako docela záhodné, když si takhle popůjčoval.
2: To ne, ale je tam i venkovní záchod a rád tam chodí dělat potřebu. No a samozřejmě kolikrát se stalo, že už jíme spát, takže...
0: Takhle, už nám to zavání čím si, co už nechci rozebírat dál do vysílání, ale děkuju, máte super sousedy, gratuluju vám, to je lepší, než se třít los nějaký stírací, nebo vyhra ve sportce. Tak děkuju moc za zavolání a vůbec vydržte to. A kdyby něco, sobota to jistí, v 9 hodin z vysílání Českého rozhlasu mezi nebem a zemí, tam vám to všechno vysvětlí.
2: V tu dobu bohužel já ještě vyspávám.
0: Nevadí, nevadí.
2: Bohem, bratře, se pozdě a dopoledne nestíhám.
0: Nevadí, máme to i v archivu a dá se to kdykoliv pustit z záznamu. Každopádně pánu bohu neutečete. Dobrou noc.
2: Mějte se krásně, rozmyšlenou.

0: Jana napsala: zdravím linkaře a jsem ráda, pane Honzo, že dnes linkaříte vy. To je dobré téma, také mám svůj zážitek. Bydlím v družstevním bytě a štěstí, že lidé si tu neškodí. A vlastně můžeme být rádi, že to tak je. Ale přece, je to už pár let, co jsem pozorovala, že naše rohožka je taková jako zablácena, že? Vyčistila jsem to jednou, dvakrát a začala jsem si prohlížet vlastní obuv, jak to, že nosím tolik bláten, že moje boty byly čisté a mě vrtalo hlavou, čím to je. No, nebylo to denně, ale jednou, dvakrát za týden ano. Pojala jsem podezření, že to dělá někdo schválně. Říkala jsem si, že toho viníka těžko chytím. Typovala jsem na nějakého mladého člověka. Náhoda tomu chtěla, že jsem v předsíni čistila boty a byla jak myška. A najednou slyším na chodbě kroky a pán za našimi dveřmi otírání bot na rohožce. Jak rychle tiše jsem se vymrštila a jdu ke dveřím, rychle otevřu a stojím tváří v tvář sousedovi z horního patra, který tu bydlí celá léta a já ho mám za solidního chlapa. No? A tohle nečekal a já nevěděla, co mám říci. Tak jsem prohodila: pomož pánbu, sousede. Ten pán tehdy ve věku asi 70 let se otočil a rychlým krokem šel do schodu, asi jsem mu chtěl na záchod, bych chtěl říct, teda asi to tady není rozepsané, jinak si to nedokážu vysvětlit. No, do schodu šel jako mladík, on totiž chodil venčit psa a na těch procházkách chodil i mimo chodníky, proto si umazal boty. A teď nastává otázka. Bylo to bláto, anebo?
1: Má ho tam.
2: Ne,
1: má ho tam.
0: No nic, od té doby se vyhýbala setkání se mnou na chodbě, no stejně pár let se odstěhovali, ale vzpomínka zůstala. Zdraví, Jana.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Divno zážitky s vašimi sousedy. Ptám se, dobrý večer, kdo je na druhé straně a jak divné máte sousedy?
4: Dobrý večer, tady Zita. Mě to tak připomnělo takový naschválí jednoho souseda.
0: Ano.
4: Když si nad námi bydleli solidní lidi, byt prodali, dlouho se tam nic nedělo, blížily se Vánoce, já jsem si naklidila všecko, teď abych měla ještě stromeček už, abychom si ho užili, tak 22. byl ustrojený a v tom se odpoledne ozvaly zbíječky nad námi. Říkám, a asi to někdo koupil, budou prostě si to připravovat, no jenomže zbíječky byly do 9 do rána a od 9, tedy do 9 do večera a od 9 do rána, 23. Tak to už jsem odpoledne šla. Zvonit to se nedalo, ťukat no zbytečný, tak jsem bušila na dveře. Otevřeli se tam dva Ukrajinci, moc mi nerozuměli,

0: hořkej, šedivej, no hrozný.
1: No takovej
0: hrozný.
1: Ten, co naštve samozřejmě, ten je to úplně, ano. Teď vás vynerví hned, když to vidíte druhý den. No já vám rozumím, no já něco podobného vlastně jsem taky zažíval poměrně dlouho, ale já jsem si zjednal nápravu. Já jsem skoro nahý v celé své kráse a šíři šel za sousedy. A já nevím, co to měl za mores, ale nebyl v tom jediný a vlastně ono je to taková móda i u jiných lidí jako obecně. Telefonovat s někým a mít ten telefon vlastně od hlavy a mít to nahlasitý odposlech, nejlépe v prostředku hromadné dopravy. Toto je úplně nejvíc. Ale řeknu vám, že úplně nejlepší je, když si takhle s flaškou kamarádkou vodky sednete do okna v přízemí. Pod vámi jsou garáže, to znamená, je tam prostor, z kterého se odráží ten hlasitý telefon z odposlechu. No. A je úplně jedno, jestli jste Čech, Ukrajinec, Rus, Albánec nebo Dán. Prostě, když ležíte v posteli, máte otevřenou ventilačku, tak stejně slyšíte jenom. A ona se to odráží. A já jsem normálně, mě praskly ty nervy. A ten člověk, já nevím, čeho se zalekl, jestli mých nicotných svalů na rukou a nebo mého prostorově výrazného těla s tukovým prstencem na břichu, ale už od té doby to nikdy v životě neudělal.
0: No, tak já jsem, když říkáte o tom telefonu, tak jsem si vzpomněla. Měla jsem kolegyni, která se tedy vdala a její muž neustále řešil něco jako pracovního a tak. Takže přišli k nám na návštěvu. On řekl ahoj, mě zvoní telefon, přiložil ho k uchu, 3/4 hodiny, co byli u nás, měl telefon u ucha a když mu ona říká, prosím tě, tak už bychom měli jít, jo, tak ahoj, já to musím dokončit. A vyšel z bytu s tím telefonem, takže celou tu návštěvu pro telefon.
1: Helejte, tohle jako chápu, stane se. Ale dá se to vydržet, nebo já bych to asi vydržel, protože mám pochopení pro lidi telefonující. No ale proč nemám pochopení, a to já nevím, jestli jsem teda, mě někdo zase nařkne a udá, že jako nemám rád mládež nebo děti, protože jenom proto, že jim říkám parchanti nevychovaný. Víte co, nejhorší je, když vám telefonují vaše děti nebo cizí děti a jsou čerstvě zamilovaný a s tou svojí drahou polovičkou, protože dál, protože ještě nevědí, co to je sex, no oni už to asi vědí, ale proto jak jsou zamilovaný, tak znáte to, myslím, že každý jsme to prožili, ale tady to je znásobený, ne, polož to ty první, miláčku, aha, ty to polož. A tohle, na tohle mám nervy 10 vteřin a pak ten telefon letí pryč. Neteře to vědí velmi dobře, před střejdou netelefonovat.
0: Já jsem tuhle jela v tramvaji a takovýhle nějakých lidí tam bylo více. A ty počkej, já tě neslyším. No tak on si myslí, že bude řvát, když toho druhého neslyší, že ten druhého teda taky neslyší, tak řvou čím dál víc a to je strašný. Tak.
1: No, aspoň se zakryje hluk z toho, jak se přejíždí přes vyhybky tramvajové, tak to taky dává rámus. Hlášení neslyšíte, tak víte, ani nevíte, že je výluka, nic, všechno.
0: Ne, jedete někam, ježiši, tam já jsem nechtěla, jo, to jsem...
1: Stane se. Děkuju vám.
0: Děkuju.
1: Šťastnou cestu, hodné sousedy a hodně nás. Dobrou noc.
0: Ano, dobrou noc. Děkuju.

0: Anna K., večírek za koncem, no tak to v žádném případě, večírek ještě nekončí, aspoň ne tady u nás na vlnách Českého rozhlasu a společném regionálním vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Ani se nemusíte dívat na ten váš přístroj, ani na ty internety, tady je Honza Macoun, na technickém pracovišti Petr Kubala a tam někde v dáli mnoho tisíc z vás a doufám, že i taky mnoho z vás, kteří se zapojí do druhé části vysílání.
1: Noční linka.
0: Pojďme se ale ujasnit, co máme dnes za den. Vítáme hned s půlnocí i čtvrtek 23. července 2026. Svátek slaví, kdo už se dívám? Libor. A podle příjmenáře slaví Šepkovi, tak i vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost. A jak jsem přál paní posluchačce se závěrem našeho povídání před půlnocí, přeju zdraví, štěstí, spokojenost, klid, úsměv, hodné sousedy, hodně nás. Ať vám děláme radost, klid, pohodu a hlavně, ať vám plníme vaše rozhlasová přání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: I když máme čtvrtek, pokračujeme středeční noční linkou. Ta je na téma nejdivnější zážitek se sousedy. Samozřejmě ty příspěvky tady mám, o to žádné. Hned vám řeknu další a vlastně ten se hodí i k té písnice, která bude a která už vlastně se může rozehrát. Tady mám. Jana napsala dobrý večer všem, já mám takové super sousedy, oni se dost často hádají. Nevím, zda u toho požívají alkohol, ale hádky bývají poměrně hlasité. Paní nemluví sprostě, ale pán za každým slovem řekne vole. A většinou jsou hádky tak kolem 1 hodiny v noci, takže po noční lince. Tak jim je líto, že noční link končí. Mimochodem zakončili posledně hádku zajímavou větou. Ty jsi fakt kráva, vole. Tak to už jsem se musela smát nad jeho logikou. Jana. Jano. Chápete. Mimochodem, teď už na vás houká Hana Zagorová z jednoho sídliště. Kdo znáte videoklip k této písničce Dobré jitro, tak víte, o čem mluvím.

0: by vlastně mohla být hymna mého ranního vysílání v rámci regionálního vysílání od pondělí do pátku, co vysílám Český rozhlas Střední Čechy. No, dobré jitro. Žádný klus. Hana Zagorová hezky. No ne, teď máme noční linku, 2 hodiny vysílání na téma nejdivnější zážitek se sousedy. No Lukáš, ten mi napsal: dobrý večer, Honzo. Můj nejdivnější zážitek se sousedy se stal na zahradě. Několik dní jsem u plotu vídal plechovku od fazolí zavěšenou na provázku. Já jsem pořád přemýšlel, proč tam je, a nakonec mi soused vysvětlil, že když fouká vítr, plechovka cinká a plaší špačky, kteří mu chodili na třešně. Nejdřív jsem si říkal, že je to takový bláznivý nápad, ale když jsem viděl, že to opravdu funguje, jednu plechovku jsem si pověsil i na svou zahradu a od té doby se smějeme, že nejlepší plašič ptáku je obyčejná plechovka od fazolí. No, hezký večer vám i všem posluchačům. Lukáš Sklatov. No Lukáš, vidíte, tohle jsou divné zážitky se sousedy. Obyčejná plechovka od fazolí. Teď ještě ten strom třešní, že? Není. Mě paní Máju.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ach, koukám na další příspěvek. Ježiš, tady je dlouhý příspěvek od Ivety, tak ten si necháme na potom. Ale co váš příspěvek? Je možnost, volejte právě teď. Číslo znáte, kdo jste nestihli, jste zpomalení, jako já rád vám ho připomenu za chvíli. Halo, halo, kdo nám volá? Já vás skoro vůbec neslyším, jako kdybyste volala z Uruguaye. Ještě jednou, kdo pak je tam?
2: Dobrý den. Je to lepší teďka?
0: No tak skoro ani ne. Vy posloucháte přes handsfree, nebo voláte přes handsfree? Nebo jak máte?
2: Já volám z auta. Teda,
0: jo tak, takhle. Dobře, tak teď jsme jedno velké ucho celočeské. Dobře. Povídejte. Ještě jednou vaše křestní jméno, no, abych věděl.
2: Michaela.
0: Michaelo, zdravím vás v Jeseníkách. Máte tam sousedy, milé sousedy, anebo si hrají jenom na to, že jsou milé?
2: Já jsem teda původem z Brna a já jsem se přestěhovala po letech v Brně právě do Jeseníku do takové chatarské osady a musím říct, že to byla velká změna nejenom jako skrz složení těch lidí, ale i vůči těm behaviorálním jako sousedským vztahům.
0: Takový
2: jako
0: ty nepřející, jo, protože Pražáci by řekli, to je dobře, že jste se odstěhovala z Brna, kdo by tam žil, že jo. Do Jeseníku hezky, do přírody, ale tak co pak, sousedi jaký v Jeseníka?
2: No, sousedi jsou jakoby, porovnala bych to s kamerovým systémem, protože někdo jako takový exot vlastně přišel z Brna do chatové oblasti, tak jako mezi takovej chudší kraj, se dá říct. Ano. Tak jako už tak jsem byla dost jako dost kontrolovaná, ale už jsem chtěla jako by se podělit o zážitek, co jsem nevědomky udělala já jim, protože já mám totiž tady na stanici, teda na starost mám záchrannou stanici v Jeseníkách.
0: Ano.
2: Takže spousta jako dokremených těch ptáčků, které teďka přes léto samozřejmě ty mláďata, že jo, vypadly z hnízda, nebo neměli třeba to takový štěstí, jo, nebo třeba byli oslabení. No zkrátka, mám ty malinký ptáčátka doma, takže jsem to dokrmovala u nás na zahradě, tam v té chvíli a samozřejmě, když se cítím, že už teda jako na to mají, tak je tam vypustím, že jo, u sebe, ano, u krmítka, že tam vlastně to prostředí znají a tak dále. No a vypouštěla jsem tam i kasku. No představte si, taková kaska dokrmená člověkem, to je jako, to může být velký problém.
0: No jej.
2: Jo, ona byla zvyklá, že se lidem na rameno, jo, když třeba kopete něco na zahradě, ona vám přistane na hlavě, na rameni a chce najíst, jo, začínám tam řvát do ucha.
0: Co řvát, klovat.
2: Jednoho dne mi právě zazvonil telefon jako práce, že mám u nás v té naší osadě, že tam mám vlastně jako ptáka na vyzvednutí. Říkám, to je divný, černý pták, aby to nebyla ta moje kafka. To jsem myslela, že se ztratí v přírodě, že vlastně nebude žádný problém, když tam nebydlí žádný lidi. No stalo se to, že obsoused měl zrovna v neděli takový rodinný oběd, kde samozřejmě přijeli vnoučátka, že jo, a děti přijeli, no prostě sestava asi 20 lidí u stolu, u grilu. No a kafka samozřejmě zahlídla a zmerčila vlastně příležitost, že se teda přidá k tomu stolování. Sedla si tomu pánovi na hlavu a začala tam otevírat zobáček, kde chce krmit. Takže jsem proto přijela a říkám, já nejdu daleko, já jsem přišla pěšky, já jsem tady hned, já jsem si to myslel. A co, jak to, že se ta kavka chová takhle? Říkám, no to nevím, to asi musí být jako nějaká jako ošálená člověk.
0: Já v tom nejedu, já jí nekrmila nikdy.
2: No, ale počkejte, ono se toho nakonec vyklubalo, teda on je jako super otevřená jako mysl. A on mě říká, no ale počkejte, to není jediný pták, který mě jako do toho nějak nesedí. Tady lítá takový genský korek a oni se chovají, oni se perou ve vzduchu, sedají si nám na talíře a chtějí a žvou nám taky, jak kdyby chtěli krmit. Já říkám, tak já musím teda s barvou ven.
0: Se neuvěřitelné.
2: A tak jsem ho pochválila, že byl tak jakoby tak vlastně duchem přítomen, že to vlastně detekoval, že ty ptáci se chovají úplně jinak, než je zvyklý. No. Takže vlastně...
0: Já chápu, že teda uvést se takhle jako Pavlovým reflexem, to je neuvěřitelné, hlavně to se nedá zapřít. Já už myslel, že mi řeknete, že jste se odmítla vlastně jako odmítla splynout s obyvatelstvem, aby vzájemně na sebe udávali i z té vaší stránky, anebo abyste byla nějaký rozhodčí člověk, který bude, no ale podívejte se, i v Jeseníkách žijí normální lidé, že?
2: Přesně tak. A ono se stejně jako pravdělicky vypuje na povrch, takže kdyby se toto vykrtkovalo o několik jako, že jo.
0: A když tak to svedeme na někoho jiného, ne to komunisti. My ne, to je
2: kdo jiný. Kdo mě tam stíhne a už se do sebe poveze, takže já se vždycky držím toho, že teda když je nutno, tak já teda fakt přiznám barvu, no, ale dokud není nutno, tak radši mlčím, takticky.
0: Mm-hmm. Tak já vám děkuju pěkně. Uvedla jste se, jak dlouho se ještě o tom povídalo?
2: No do teďka vlastně, to je ta s těma plátama, takže jakmile někomu zmizí slepice, tak to samozřejmě je moje vina, protože já od té doby, co jsem se přistěhovala, tak jsem přitáhla veškeré jestřáby a všechny tady ty vlastně dravce, co škodějí, přitom to ani nemusí být dravec, jo, to může ukrást liška, ale automaticky vlastně je to aspoň někdo, na koho můžete svést své jako chovatelské neduhy.
0: Chápu, je pravda, že já když slyším na chalupě tohle... Tak to ve mně vzbuzuje teda velkou nervózu. To okamžitě jdu do toho adventního kalendáře, ne s čokoládou, ale s Lexaurinem, protože tam okamžitě mě hned vytane na mysl vzpomínka z mládí nebo z dospívání vlastně, protože babička v Třeboni v domácnosti a prababička, oni měli vlastně ty lítačky, že jo, tyhle ty kukačky, nebo jak se jim říkali,
2: ano,
0: tyhle ty
2: návěsky.
0: Šmar, jak to natahovala, já vždycky schválně jsem zatlačoval prstem, aby nevylejzal. Neuvěřitelné. Kukačka až za hrob, to vám řeknu teda.
2: Jako ty hodiny byly opravdu hodně nahlas, tím, jak to byla ta stará mechanika, tak já si to pamatuju, že prostě kdo chtěl vyspávat i po obědě, tak jako nebyla příležitost. Ty kukačky byly tak nahlas, že se až jí pomalu
0: cvátky. Vidíš, a já to ani neslyším, já to ani nevnímám. Já říkám, babi, tak ty to nevnímáš, protože chrápeš, že u toho, nemáš naslouchátko, tak je to všechno v pořádku. Ale my Pražáci, tohle to poslouchat, tohle tě budí ještě každou hodinu a vlastně v té hodině ještě několikrát, že jo.
2: No a mají radši dálnice, že jo, a ruch těch tramvají a všeho tady toho.
0: Loučíme se, děkujeme, zdravíme do Jeseníků. Mějte se krásně, dobrou noc vám přeji. No, povídali jsme dlouho, omlouvám se. Kolego Kubalo, jak to, že jste mě neupozornil, že už povídáme moc dlouho? Takových lidí se snaží provolat sem k nám do studia a ono nic. Máme gong a mohl bych ho slyšet? No, dobře. Ten gong, mimochodem, to, abyste si nemysleli, že jsme blázni, ale je třeba si uvědomit, že máme nějaký stanovený čas. A samozřejmě ne, vždycky se to tak jako dá, ale myslím, že těch 5 minut by bylo tak akorát. Tak pojďme si připomenout, jakmile ho uslyšíte. Dokončíme myšlenku, uzavíráme další telefonické kolo.

0: Sousedské vztahy jsou zvláštní tím, že si je většinou nevybíráme. Rodinu máme danou, přátelé si volíme, ale soused nám zkrátka připadne. A když se člověk s někým potká, no, co potká? Potkává vlastně roky třeba na schodech, u výtahu nebo přes plot, stačí maličkost a vznikne příběh na celý život. Někdy se lidé rozhádají kvůli úplné pitomosti, jindy se naopak ukáže, že právě soused je první, kdo pomůže, když se něco stane. V domech, panelácích i vesnicích platí jednoduchá pravidla. Dobrý soused je výhra, špatný soused je každodenní zkouška nervů. Takhle, já jsem splachovací, ve své podstatě si myslím, že už jsem ve věku, kdy už mě nic moc jako... Ale je fakt, že náš soused dokáže najít další dno našeho vzájemného vztahu a řeknu vám, není to úplně OK.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Volejte právě teď, já si tady ještě syslím další příspěvky od vás. Teď mi jich tady naskákalo tolik, že to snad nestihnu ani do jedné hodiny pomalu přečíst všechno, ale snad ano, jinak 731 800 900, Český rozhlas s vámi, živé vysílání do celé republiky i po těch internetech. Dostal jsem pozdravení i ze Spojených států amerických, taky dvě obálky, jedna z nich začínala Petře Kubalo a potom teprve Honzo Macoune. Chápu ty priority, ale já se bez něj neobejdu, to je taky pravda. Soustředím se na vás, třeba konkrétně na vás. Kdo to je? Kdo nám volá a odkud tady Honza?
2: Tady je Honza z Brna.
0: A já myslel, že odraz mě a on je to jiný Honza a ještě navíc z Brna. Povězte, divní sousedé anebo divno lidi takový z vašeho okolí máte?
2: No, musím říct... Událost, zážitek, už bohužel mé nežijící maminky.
0: Ano.
2: A ještě na úvod řeknu, heč, máme tady... A...
0: Neslyším. Nemusíš na mě mávat, já vidím, vypadl. Honza nám vypadl. Co chtěl tak možná říct ten Honza, ne, že bych chtěl za něj domluvit, ale byl z Brna, tak no, máme tady pro všechny Pražáky, kteří chtějí aspoň jenom projet tím Brnem, anebo i když pojedou do Brna, máme dárek v podobě každodenní 30-kilometrové kolony kamionů v pravém pruhu a křižovatku, která se opravuje a bude ještě opravovat tak dlouho, jako se stavěla celá naše Blanka, tunelový komplex, který byl snad předražen asi třikrát tolik. Nedělám si sranu, zcela vážně. Co v Brně? Honzo, zavolejte prosím ještě jednou. Děkuji pěkně. Zkusíme to nahradit jiným telefonem. Kdo tam je na té druhé straně? Tady Honza Macou.
3: Ahoj, tady Michal.
0: Michale, zdravím. Taky na cesty, slyším.
3: Já jsem na cestách, no. Já jezdím doprovody nadměrným nákladům, akorát se vracím do Krkonoš k rodince, poslouchám vás.
0: A děkujeme.
3: Mám takový trošku obráceně to mám. Já mám divno souseda, ale díky němu jsem čuchnul k motorům, k motorkám a k takovýmhle věcem.
0: Jo, takhle, to jste nikdy neměl předtím jako zážitek, chuť prozkoumávat tady tuhletu oblast?
3: Tak já jsem byl malinký, že jo, tam je to od malinka, prostě úplně od malička a to je klucina, který nikdy neměl žádnou ženskou, nikdy ho nikdo za ženskou neviděl.
0: No, ale měl motor.
3: Vždycky jenom motorky, přesně no, tak. A věděl proč, dneska, když jsem starší, tak má to asi dobrý kouzlo.
0: No jo, ale není ten život takový smutný, no ale zase má jako hezký zvuk.
3: Jo, tak on má kolem sebe velkou rodinu, takže jeho bratr má asi tři holky, jo, takže jakoby úplně sám ten kluk není. No.
0: A viděl jste ho někdy čistého, nebo byl vždycky od nějakého maziva?
3: Jo, vždycky byl čistý, já nevím, jak to dělá, ale vždycky čistý.
0: V rukavičkách přece ne, jenom v rukavičkách. S tím strojem se musí jako se žensko. Já ho teda nemám, ten stroj. Já bych byl dobrovolným dárcem orgánů a vím, že bych 50 nejezdil teda. Tak proto nemám motorku, ale nevím, jak se to bere u vás.
3: Já jsem jako do 18, jo, ty 125, tohleto. Pak mi bylo řečeno od otce, že na to nemám hlavu, že motorku ne.
0: A on tomu nerozuměl už tenkrát, otec. To je jasný, protože člověk chtěl něco úplně jiného.
3: A pak jsem vlastně začal závodit s autama někdy ve 20. Jsem začal jezdit rallycross, takže motorky šly úplně mimo. No ale dneska už je ta vášeň, no, už by člověk asi chtěl mít doma Harley nějakýho na bublačku a
0: na bublačku. Takhle, pojďme si v tom udělat jasno, co vás vzruší zaručeně víc, zvuk motorky na bublačku, anebo žena?
3: A ono záleží na situaci, no, tak jasně, že ženská.
0: Žena na bublačce by bylo úplně nejlepší, ale...
3: Ježišmarja.
0: Jak já vám rozumím. No, divno soused, jo. Který nemá ženu, má motorky celoživotně, má tedy asi hodně vraku a plechu i na zahradě?
3: Nemá. Mají to uspořádaný, jeho maminka je vlastně paní učitelka, jeho táta je elektrika, takže ty jsou jako... ty mají na standu, no, jo?
0: Špatný. Já to úplně vidím, ale elektrikář, ten se hodí, ale, to je jasně.
3: Ale chci právě říct, že jako od malička jsem k tomuhle klukovi chodil, jo, zakrýval jsem si uši, protože to tam burácelo, tenkrát postavili, oni hodně stavili motorky, jako z jiných, stavili čopry, takže měli tenkrát motor 500 SOS, plochodrážní, a na to vlastně stavěli rám na ten motor, jo, obráceně prostě a všechno jezdilo na chromy a u tohohle toho všeho jsem byl a tak nějak jakoby ten mě k tomu přived, jakože jsem čuchnul k tomuhle tomu jako úplně, no spíš jako ke garáži, jo.
0: Řekl bych poloviční blázen.
3: Jo.
0: Jak moc, jen stručně, jak moc vám tenhle ten koníček přerost přes hlavu?
3: Moc, hodně moc, až když se mi ve 30 narodila holka, tak jsem vlastně všechno prodal, no, a holka jsou 4 roky, on mě už hrozně svědě, jen se těším, až pochopíš robovák a kladívko.
0: Počkejte, vy jste to všechno prodal, tu motorku?
3: No, motorku, závodňáka, všechno jsem v baráku.
0: Hruba, já nemám úsí kůži, jako kdybych vrzal zubama o sebe, úplně skřípel. Tak to chtělo jsem, hodně odvahy.
3: No, jako jo, no, tam na tím stála manželka.
0: Ale, tak teď už se to... No, tak vítejte v klubu pod pantofláku, nebo těch rozumnějších a hlavně pro život a rodinu důležitých, protože horká hlava manželky předpokládám tedy jasně vysvětlila, proč je dobré mít muže, ale hlavně proč pro vaši dceru je dobré mít otce.
3: Tak
0: děkuju. Děkuju, pěknou dobrou noc přeju.
3: Mějte se krásně, taky. Naslyšenou.
0: Myslím si, že vražedným nástrojem pro jakékoliv sousedské vztahy, možná i ty v rámci té domácnosti, to je pračka, jo? Tatra matka. Si pamatuju, jako malý jsem si vždycky na ní sednul a drkotal zubama. Myslím, že Jiří Kohn k tomu taky má co zpívat.
4: Tu hořkou pravdu málo kdy si přiznám, že s mojí ženou se nám tak nějak zkazil. Mám doma svýho osobního fízla, za nocí v koupelně nacházím teď azyl.

0: háji to ještě není, do háje Honza půjde, teda pokud máte ke mně nějaké antipatie, což může se stát samozřejmě. Myslím, že ombudsman Českého rozhlasu by dokázal poukázat i kdo konkrétně. Každopádně do 1 hodiny vysíláme noční linku a téma divné zážitky se sousedy. Jo? Ne ty běžné vztahy o tom, že soused je divnej, to je málo. Zkuste přidat i nějaký příběh, něco, co by se dalo vykutat z vaší mysli a prezentovat do vysílání, pokud možno telefonicky, po písmenkách už ne, mám tady moc příspěvků, tak než se někdo dovolá na 731 800 900, přidám tady příspěvek, který je od Ivety. Píše, zdraví, pocházím z malého městečka, kde si, jak se říká, všichni viděli do talíře, ale přitom táhli tak nějak za jeden provaz. V zimě nám dětem pomáhali dědové polévat hřiště a vytvořit kluziště. V době plesu se postupně různé spolky vystřídaly v uspořádání plesu. To víte, že se tam našel nějaký kverulant, ale s tím byli sousedé vždycky rychle hotoví. Vzpomínám, bylo mi 12 let, u nás v domě žila rodina, kterým se narodila dvojčátka, takového štěstí. Ale jejich maminka musela na dlouhodobé léčení. Jenže co s dětmi? Dneska se to dá řešit. Klokánek. Jo, já vždycky říkám, přijedete na návštěvu a přijedete s dětmi, nemáte kam do klokánku, nemají telefon, když tak dám. Ne, takže ty stranou samozřejmě, ale i pravda, že ty děti jsou takové neunavitelné v dnešní době, takže ono, jakmile to nemá Wi-Fi, tak to ještě řve víc, než když to chce barbínku a kope to nožičkama vozem a leží na zádičkách, takže Každopádně... Vzpomínám, bylo mi 12, v domě žila rodina, dvojčátka, dlouhodobé léčení, jenže co s dětmi. Tenkrát se na mateřskou nikdo jiný než matka nedostal, nikdo jiný jít nemohl. A tak řešením byl kojeňák. Zasáhla moje babička, se sousedkou, babičkou a tetou děvčátek se dohodli, že oni chodí do práce na směny, ale moje babi je doma a tak se o děti starali společně po celou dobu léčení maminky. Čas běžel, holky vyrostly, odstěhovaly se, vdali, no představte si, že když zemřela moje babička ve svých skoro 99 letech, objevily se na jejím pohřbu dvě dámy, které jsem nějak nebyla mezi příbuznými schopna identifikovat. A když se přihlásili k té své tetě, bylo mi jasné, že jsou to ta dvě malá děvčátka, která jsem jako 12letá měla často na starost a pomáhala tak s jejím hlídáním. Ale taky ta děvčátka, která nikdy nezapomněla na babičku, která nedopustila, aby museli do kojeňáku, která si s nimi hrála a za kterou rádi běhali, v době dětství oslovovali babi. Dneska už více jak 50 let žijí v mnohem větším městě. Dosud jsme měli v ulici se sousedy dobré vztahy. Postupně starousedlíci odcházejí, přicházejí noví, mladí a já jen doufám, že vše zůstane při starém. Přeji dobrou noc a dobré vzájemné vztahy. Iveto, normálně mi zvlhly oči, nebo aspoň koutky. I kolega Kubala tady trošičku zaronil Ivony Přenosilové slzy. Tak telefon 731 800 900 a kdo nám volá teď? Halo, halo, kdo je tam?
1: Halo, halo, dobrý večer.
0: A to je ta, které jsem psal.
1: Ano, já jsem vám chtěla poděkovat za přání, jinak bych nevolala, ale udělala se mě hrozně velikou radost.
0: Jak moc? Jak moc? Jak celý Hradec?
1: Ještě až...
0: Iž Pardubice závidějí. Pardu, já tomu rozumím. Magdaleno, ještě jednou tady i takhle uchu k uchu. Hlavně zdraví, úsměv, pohodu, klid a hodně nás. Jo, taky
1: ano,
0: to máte.
1: Díky vám, vašemu dobrýmu ránu a noční rince. Já překousnu vždy nové oznámení mé další nové nemoci.
0: Je.
1: Už by jenom těhotenství.
0: Ježiš, jestli chcete, nebo nějaký problém, já vám pošlu těhotenský ten test, to není problém. To pošleme nějakým kurýrem.
1: Mí přátelé mě dneska řekli, že prostě už mám těch nemocí tolika, že už akorát je tam to tělo.
0: I pojišťovna začala vzdorovat. To není možné, to není možné. Magdaleno, povězte, co vaše sousedi, které máte? Je tam nějaký divný soused?
1: Já bydím v domě, v paneláku, pochopitelně, 50 let, takže se to událo spoustu událostí od...
0: Zvratů, rozvodů a sňatků.
1: Ano, ano, ano. A různých drvů a pomluv a tak dále. Ale asi to, co jako já považuju teď za takový hezký, a když si na to vzpomenu, tak jako mě jako mám slzy ve oči. Když mě odcházel můj pes, jsou to 3 roky.
0: Neplakat.
1: Tak já se sousedkou jsem ho nosila, protože furt jsem měla jako nějakou naději, že se postaví na nohy a že bude dobré, a nebo že se to vyléčí, nebo tak. Tak jsme ho nosili ven. Hmm. Byl to kříženec Salašnického s bíglem. Krásný zabarvení. A mám vedle souseda, který je na vozejku, je to, dneska už mu je asi 20, a mimo to, že špatně mluví, je to chytrý kluk, umí pracovat jak s tabletem, tak s mobilem, a jako maminka mu rozumí, co říká, a vždycky to překládá. A když jsme byli s tím sem venku na tom trávníku, tak on slez z toho vozejku, sednul si k Jonášovi na deku a rozbrečel se, rozbrečel taky.
0: Nechte a toho, ne vůbec to neříkne.
1: Toho nechalo takovej ten, že prostě jak takovýhle dítě, kolik má v sobě citu. A pochopitelně mu za pár měsíců odešel jeho pejsek. Tak jsme brečeli spolu, drželi jsme se v obětí.
0: Já vím, proč nedávám témata o našich domácích zvířatech, o našich 4nohých mazlících, protože to dopadne takhle, přesně takhle to dopadne.
1: Ano, jinak zdravím vaši Barunku.
0: Barunka toho času v posteli, myslím si, že teď se jí zdá něco určitě hodně masitýho, no. Tučnýho a hodně pro ní jenom. Ona se nerada dělí. Magdaleno, ano?
1: Jinak jako to, že poslouchám každý dobrý ráno, je pro mě hned spruha a já hltám každý váš vstup do mikrofonu, protože mě to hrozně naplňuje. Takže opět veliký dík.
0: Naplněná Magdalena z Hradce Králové, poslouchající mé mateřské vysílání stanice Český rozhlas Střední Čechy od pondělí do pátku mezi 5 a 9 hodinou. Ano, až skončí dnešní noční linka, půjdu se projít a v 5 zase spolu, jo?
1: Ano.
0: Děkuju.
1: Takže vám přeji krásnou noc,
0: ano.
1: I panu Kubalovi a krásný nový den.
0: Takhle, panu Kubalovi popřejeme dobrou noc, ale až v 5 hodin ráno, až půjde on domů, jo?
1: Ano.
0: Ať se daří, samozřejmě klid, pohodu, a posíláme písničku tak akorát David Dale.

0: Další příspěvky, dnešní vysílání noční linky z Prahy, středeční noční linka, můj nejdivnější zážitek se sousedy. No, tady mám od Jany. Dobrý večer, pane Honzo, asi před 20 lety bydleli s námi na patře v paneláku zvláštní sousedi. Sice byli celkem v klidu, měli výstřední až oba dva, ale to by asi nebylo tak zvláštní, spíše šlo o to, že když se hádali, stálo to fakt za to. No, řekněme si, není to jenom u vás, jo, a není to ojedinělý případ. Já si myslím, že takových rodin, takových sousedských vztahů, dost, jo. Já myslím, že třeba napadá mě, no tenhle.
1: Kájo, podívej se, jaký krásný zelený potak.
2: Zelený.
1: Ano, zelený! Zelený! A víš, co mi na to řekl, čofrej, tohleto? Nejen zelená barva, no.
2: A co to teda je?
0: No, řekněme si na rovinu, že to je zkrátka i jinde. Rozbíjení talířů, po jedné hádce dokonce soused vyběhl polonahý na chodbu. Už s námi však řadu let nebydlí a v současnosti, ač máme panelák plný Romu, máme tu celkem klid teda. No, teda pokud někdo neslaví narozeniny. Jo, protože jsem taky měl sousedy a ty vždycky, když někdo slavil z jejich početné rodiny, tak vytáhli kytary a už se hrálo, no to se potom nešlo samozřejmě logicky spát. Takže zlatí původní hádku chtiví.
2: Pani Martičko, je tohleto zelená barva.
1: Já nevím, a co to teda je?
2: Zelenkavá, no to je u mě zelenkavá barva, žádná zelená!
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Hledají se divno sousedi, napadají vás nějací, tak jsem s nimi, budu rád, když zavoláte. Jako třeba vy, haló, kdo pak je tam?
4: Dobrý večer.
0: Ano, krásný večer, pěknou tady noc.
4: Ano, dobrou noc, tady je Marta Praha.
0: Zdravím vás, Marti.
4: Váš program mě vybavil jednu historku, když vás poslouchám. A sice v jeden čas na Vánoce, to bylo takové do roku 70, vždycky nám tam pravidelně v domě vypínali proud. Protože byly problémy, jak uholí, tak koks, tak proud. A vím, že sousedi měli, my to měli udělané na elektriku, ale sousedi měli plyn a měli tam tudíž sklad plynovej. Já měla rozvařený knedlíky, tak jsem za nima šla a říkám, prosím vás pěkně, byla by možný, abych předesla ty rozvařený knedlíky, který mám, aby se u vás dovařili. No a ta rodina byla samozřejmě pro, tenkrát byly i rozdělený byty, takže měli kuchyni sporák plynovej, měli v koupelně. Tak jsem pak sám seděla s jejich babičkou a ona říkala, a nemáte album, abych se podívala. A já jsem říkala, já pro něj skočím, vy mě míchejte knedlíky. Tak jsem přinesla album, listujeme a tam byl můj dědeček, jeho babička a moje maminka a další dvě sestry, sourozenci. A ona se tak na tu fotografii dívá a pak říká, Toníčku, kdyby si mě viděl, jaká je ze mě stará bába, to už bys mě nechtěl, to bych se ti nelíbila. A teď tam nad dědečkem takhle rozumovala a představte si, že jsem si neudělala chvilku, abych pak, když už bylo po Vánocích a byl klid, abych zašla za tou babičkou, ty dceřiny kamarádky a aby mě vypravovala, co dědeček a jak spolu prožívali asi nějakou svou lásku, protože vím, když jsem jednou s dědečkem, to už byl po smrti, když se tohle stalo, a když jsme povídali, jezdila jsem za ním a za babičkou, to byli tam na vejmenku v tom hospodářství u druhé dcery, a když mě tak říkal, no, tak já měl taky takovou lásku, ale nikdy jsem nerozpovídal a vždycky to převedl potom třeba na první světovou válku a tak. Takže já jsem bohužel nešla ještě ani za tou jeho láskou, to asi byla tahle paní, aby mě ona vypravovala, jak se jako, s dědečkem měli rádi.
0: Jako mohla.
4: A proč se
0: no. No dobrá.
4: A proč to takhle dopadlo. No.
0: Hezké.
4: Takže to je neuzavřená kapitola vlastně.
0: Třeba se jednou někdy nějak někde jinde uzavře ještě. Třeba budou ty odpovědi, ale už nám to neřeknete. Zpětně už nám to neřeknete. Ale já vám děkuju. Další zážitky s sousedy máme za sebou. Ať se vám daří, pěkné sny, klid, pohodu.
4: Vám taky děkuju. A všem hezkou dobrou noc.
0: Děkujeme, ano, ať vás komáři štípou celou noc. Musím vám říct, že na chalupě začali řádit komáři až teprve teď. A to jsme Komárová jihočeská oblast, že jako obvykle, když člověk přijede na chalupu, tak komáři se ženili, je to poslední, co si komáři chtějí zpívat, protože já, mistr Biolit, se snažím udržet pořádek a nehlučnou domácnost. Protože jestli mě v noci něco vadí, tak je přesně komáří zvuk. Může zbíječka, klid, pohod, nevadí, ale komár. A vy ho zabijete. A to nebyl on. A to je ještě horší.
5: Kup mi den, kup mi noc.

S velkou slávou jsem dnes navštívil, co dnes? Budeme-li stále trvat na tom, že středa, tak ano, byl jsem v rámci běžné otevírací doby v pobočce v podniku Česká pošta. Byl jsem odeslat asi 16 dopisů. Zaplať pámu, že už jsme v době, kdy se nemusí olizovat známka. Dokonce mi paní nabídla, že to projede strojem, abych to nemusel lepit, ale já chtěl lepit. Takže, Františku, lepte. Odeslal jsem reakce, odpovědi na za mnoho týdnů, bych řekl i měsíců, co jste mi napsali, za ať už poděkování nebo tipy k vysílání témata do noční linky. Moc si toho vážím, děkuju, omluvte mě za pozdější odpověď. Teď ještě mě čeká další sada odpovědí na e-maily, které dorazily s postupem času a na které nebylo čas odpovědět. Takhle, čas by se našel, jo, ale zase nebyl internet, když jsem odpovídat chtěl. Každopádně děkuju, vážím si toho, že píšete, že reagujete a že s námi tak nějak fungujete v rámci noční linky a že přidáváte také možnosti, jak strávit tu noční linku, třeba i s tématy, které jsou úplně běžná, ale třeba zvláště nazvané, tak přidávejte i vy další klidně elektronicky jan.macun@rozhlas.cz nebo klasickou poštou. Helejte, teď mi přišel dopis v týdnu, minulý týden to bylo. Bylo tam napsáno Jan Macoun, myslím, růžová obálka, Vinohradská 12 a došlo. Jo, to bylo celé, Vinohradská 12 došlo. Paní doručovatelka věděla, že to budu jedině já a to ještě navíc v jiné budově a v jiné části Prahy dorazilo. Děkuju, všechno dojde, když to má chuť a hlavně, když to má nějaký směr, tak přidávejte i vy postřehy, stížnosti, všechno se vítá. No a kdybyste chtěli pro nás všechny moderátory noční linky něco, tak klidně napište na linka@rozhlas.cz. Je to univerzální adresa, která se dostane k nám všem, včetně našich nadřízených. Takže pojďte případně i vy přidat nějaký ten odstavec. Pojďme uzavřít dnešní noční povídání na téma můj nejdivnější zážitek se sousedem, sousedkou, a nebo máte ještě něco takového, čím by se to dalo uzavřít? Kdo bude ten poslední?

naposled říkal, že nechápe, proč chodí právě k nám. Po pár měsících se odstěhoval a psa si chtěl vzít sebou, jenže pes utekl ještě před odjezdem a zase seděl u našich dveří. Nakonec se soused zeptal, jestli si ho nechceme nechat. No, manželka řekla, že to není pes, ale rozhodnutý nájemník. Zůstal u nás dalších 8 let Milan. Milane, děkuju, zdravím do Mostu. No, tak co měl dekret, psí dekret na vaši domácnost, tak já myslím, že to je všechno v pořádku, regulované nájemné, strava, která se dostávala, pamlsky taktéž. Helejte se, jak já říkám, i v naší domácnosti je dobré být psem.

0: toho mám husí kůži. Na koa obláček do nebe zdravím Zuzanu Navarovou. Dnes nefouká vítr, miláčku. Nevím, jestli vám mohu říct familiárně, tak miláčkové. To asi ne, nočníčkové, to je taky takové divné, ale každopádně noční linka končí, ta středeční. Zanedlouho jedna hodina, tak zbývá už jen rozloučení, poděkování vám všem, kdo jste zavolali a kdo zavoláte třeba i zítra, že? No proč ne, bude Brno, bude Borek a bude téma, a já už to tady vidím. Další téma vysílání, už dnes v noční lince hodinu před půlnocí, vidím to tu černé na bílém, téma dvojtečka, škola v závorce, řemeslo jako jistota. Jo, já bych to byl. Tak se rozloučíme, ne, kolego Kubalo, když už. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Vidíte to, víc toho nestih říct, protože končíme, nedá se nic dělat. Mimochodem, další společnou noční

Páteční linku budeme mít společně v pátek a páteční vysílání bude na téma nejkrásnější podzemí. Ano, půjdeme hezky ne pod dno, ale do podzemí. Máte nějaké své oblíbené podzemí, podzemí, které se vám líbilo, ať už to byla jeskyně nebo třeba i nějaký sklep? Paní Jechová, posloucháte nás? Viděla jste sklep? Zkuste nám ho popsat. Honza Macon se loučí, přeji vám pěkné sny, dobrou noc. V páteček, těším se už teď, ať se vám daří pěkné sny a s některými z vás ráno v 5 ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Tak dobrou noc, pěkné sny a nebo třeba i pěknou práci, že? Protože ta noční taky na někoho musela padnout. No to je všechno, kolego, Kubalo, vypínáme, dobrou noc.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, přátelé rozhlasového archivu. Taky se vám to někdy stane, že slyšíte třeba v dabingu nějaký hlas dřív známého českého herce a v tu chvíli ne si vzpomenout na jeho jméno. Ne, já jsem to měl svého času u starých rozhlasových nahrávek. Ten hlas mi byl tak důvěrně známý, kolikrát jsem ho jen slyšel. A já jsem tenkrát ještě nepoznal, že to byl v pravém slova smyslu opravdu rozhlasový herec, pan Antonín Zíp.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to přesně tak, jak jsem říkal na začátku dnešního divadla. Stejně jako mělo svého času vlastní herecký soubor třeba filmové studio Barrandov, měl své herce i Československý rozhlas. V divadle nebo na plátně jste je často nepotkávali, ale v rozhlase tam to byla jiná. Pan Antonín Zíp patřil k těm nejoblíbenějším a taky nejobsazovanějším. Určitě si ho pamatujete třeba jako doktora Mortimera z Doylova Psa Baskervilského.
2: Sherlock Holmes, jenž zpravidla chodíval k snídani velmi pozdě, seděl tentokrát již za stolem. Právě jsem vzal do ruky vycházkovou hůl, kterou zde náš návštěvník včerejšího večera zapomněl. Byl to pěkný masivní kus dřeva s cibulovitou rukojetí, hůl onoho druhu, které se říká Singapurka. Těsně pod rukojetí byla hůl obtočena stříbrným prstencem širokým skoro na dva prsty. Lékaři Jakubu Mortimerovi, jeho přátelé z LNHC, bylo na kroužku vyryto a letopočet 1884. Byla to přesně taková hůl, jakou nosívali staromódní rodinní lékařové, důstojná, solidní a uklidňující.
3: Nuže, Watsone, co jste vyčetl z hole našeho včerejšího návštěvníka, kterého jsme na neštěstí nechali čekat nadarmo?
2: Myslím, že není problém zjistit několik dat o věku a lékařské dráze tohoto muže, milý Holmesi. Vzal jsem ze své malé lékařské poličky adresář lékařů. Bylo tam několik Mortimerů, ale naším návštěvníkem mohl být jenom jeden jediný. Přečetl jsem záznam na hlas. Mortimer Jakub, promován 1882, adresa Grimpen, Dartmoor, Devonshire. V tu chvíli někdo zazvonil u dveří.
3: Vsadím se, že je to doktor Mortimer. Prosím vás, otevřete mu, Watsone. Je to váš kolega v povolání a vaše přítomnost mi snad bude užitečná.
2: Šel jsem otevřít. Muž, který za dveřmi stál, se mi skutečně představil jako doktor Mortimer. Byl to velmi vysoký hubený muž s nosem dlouhým jako zobák, jenž strměl mezi dvojicí šedých bystrých očí, blízkajících spod brejlí se zlatými obroučkami. Když vstoupil, padl jeho pohled na hůl v Holmesově ruce.
4: Jsem tak rád. Nebyl jsem si jist, zda jsem ji zapomněl zde nebo v kanceláři lodní společnosti. Nechtěl bych o ní přijít za nic na světě.
3: Je to patrně čestný dar.
4: Ano.
3: Od nemocnice Charing Cross?
4: Od několika tamních přátel. Dali mi to k svatbě.
3: Ouha, to je zlé.
4: Proč je to zlé?
3: Jen potud, že jste pošramočil naše úsudečky. Domnívali jsme se podle jistých náznaků, že jste dosud svobodný. Nože, nyní by doktor Jakub Mortimer...
4: Pan Mortimer. Pan. Pouhý, obyčejný chirurg.
3: A zřejmě muž přesného myšlení.
4: Diletant ve vědě, pane Holmesi, sběratel mušliček na břehu velkého neznámého oceánu. Velmi mne zajímáte, pane Holmesi. Odlitek vaší lebky, pane... Dokud nebude k dispozici originál, by byl ozdobou každého antropologického muzea. Nechci být nevkusný, ale musím přiznat, že bych měl hrozně rád vaši lebku.
3: Jste, pane, jak vidím, stejným nadšencem ve svém oboru jako já v tom svém. Z vašeho ukazováčku usuzuji, že si kroutíte cigarety. Neváhejte si zapálit. Mám za to, pane, že jste mne včera a znova dnes nepoctil návštěvou jen z toho důvodu, abyste si mohl prohlédnout mou lebku.
4: Nikoliv, pane Holmesi, nikoliv. Ačkoliv jsem šťasten, že jsem měl příležitost i k tomu. Přišel jsem k vám, pane Holmesi, protože vím, jaký jsem nepraktický člověk a protože jsem se ocitl náhle tváří v tvář problému krajně vážnému a mimořádnému. A jelikož vím a uznávám, že jste druhý největší odborník v Evropě...
3: Myslím, doktore Mortimere, že byste jednal moudře, kdybyste mi laskavě bez dalších okolků prostě pověděl, jakého druhu je věc, ve které si žádáte mé pomoci.
4: Mám v kapse rukopis...
3: Spozoroval jsem to, jakmile jste vstoupil do místnosti.
4: Je to starý rukopis.
3: Začátek 18. století, leč by to byl padělek.
4: Jak to můžete říci, pane?
3: Po celou dobu, co jste hovořil, jste mi umožňoval studovat část papíru vyčnívajícího na dva prsty z vaší kapsy. Byl bych jeru špatným odborníkem, kdybych nemohl určit stáří listiny s přesností zhruba na desetiletí. Možná, že jste četl mou monografii o této otázce. Kladu váš rukopis do roku 1730.
4: Přesné datum je 1742. Tento rodinný dokument mi svěřil svého času Sir Charles Baskerville. Jehož náhlá tragická smrt vyvolala před třemi měsíci v Devonském hrabství tolik rozruchu. Mohu směle říci, že jsem byl nejen jeho lékařem, ale i jeho osobním přítelem. Sir Charles byl muž bystrého rozumu, pane, člověk chytrý, znalý světa a měl k blouznění a k obrazotvornosti tak daleko jako já sám. A přece bral tento dokument velmi vážně. A jeho mysl byla připravena přesně na takový konec, jaký potom vzal.
3: Vypadá to jako nějaký záznam.
4: Ano. Je to záznam o jisté pověsti, která se traduje v rodu Baskervillů.
3: Domnívám se však, že si přejete mé rady ve věci modernější a praktičtější.
4: Ano. Jde o věc krajně praktickou a naléhavou, jež musí být rozřešena do 24 hodin. Dovolíte-li, přečtu vám podstatnou část rukopisu.
2: Holmes se opřel o lenok své židle, sepjal ruce svým způsobem, to jest tak, že se dotýkali konečky prstů, a zavřel oči s výrazem člověka odevzdaného osudu. Doktor Mortimer otočil rukopis ke světlu a přečetl hlubokým, nemelodickým hlasem následující podivné starosvětské vyprávění.
4: O původu psa rodu Baskervillů bylo jest mnoho zkazek. Pravdivá jest však toliko tato. Věstež, že v době veliké rebelie na zboží baskervilském sezením byl Hugo téhož jména, muž kromobyčej divoký, hrubý a ukrutný. Řečený Hugo jest zahořel vášní k dceři rolníka svobodníka, leč pana děva, jsouc ctná a pověsti cudné, vyhýbala se mu sečbila. A tak se jest přihodilo, že Hugo s darebnými svými kumpány se k radí k chalupě připlížili a panu unesli. Uzamkli v jedné z komnat zámeckých a odali se pustému truňku. Děva pak, tísně na bázni o svou počestnost, se odhodlala k srdnatému skutku. Slezla z podkroví po větvích břečťanu a vydala se napříč přes blata k domovu. Když Hugo, připlíživ se v chtíči dívčině komnatě, spatřil, že ptáček uletěl, rozlítil se zběsile, zapřísahal svůj život mocnostem zla, podařili se mu mladici stihnouti a vyřítil se k pronásledování na své klisně po boku s loveckou smečkou vypuštěnou z psírny. Jeho kumpáni pak vydali se za ním, sledujíce jeho stopu svými psy. Stopa vedla stále hlouběji do blat. Tu se kolem nich myhla černá Hugonova klisna, vlekouc za sebou otěže a s prázdným sedlem. V zápětí pak se jim naskytlo hrůziplné vidění na malé mítině v prostřed úzkého údolí. Měsíc jasně svítil na mítinu a v jejím středu ležela nešťastná děva, mrtvá hrůzou a vyčerpáním. Leč vlasy na hlavách o něch tří bezbožných rufiánů nevstali proto, že viděli mrtvou mladici, ani proto, že opodál spatřili mrtvolu Hugona Baskervilla, ale že viděli, která nad Hugem stojí a jeho hrdlo drásá cosi příšerného. Obrovská černá bestie, mající tvary velkého loveckého psa, ale větší než jakýkoliv pes, na němž kdy spočinuli smrtelné oči. A právě v tu chvíli, kdy se dívali, ta věc vyrvala je z Huga Baskervilla hrdlo, načež, když se obrátila s planoucíma očima s mordou, z níž kanula krev, ti tři muži vykřikli strachy a pořády ječíce ujížděli přes blata, aby život spasili. Jeden, tak se praví, téže noci zemřel jest na to, co viděl, a ostatní dva byli mátožni do konce svých dnů. Takový, synové moji, jest příběh o zjevení psa, jenž jak se praví, tak zle sužoval rod od oněch dob až po nynější časy. Než přece se můžeme odevzdati do nekonečné dobroty prozřetelnosti, jež jistě nebude navěky trestati nevinné, dále než do onoho třetího a čtvrtého kolene, jak hrozí písmo svaté. Této prozřetelnosti, synové moji, vás poroučím a radím vám, abyste pro opatrnost vyhýbali se blatům, vřesovišti, slatině a bařinám v oněch hodinách temnoty, kdy moc zla jest nejsilnější. Toto píše Hugo Baskerville svým synům Rogerovi a Johnovi s poručením, aby nic o tom neříkali své sestře Alžbětě. Tak, pane Holmesi, nemyslíte, že je to zajímavé?
3: Zajímavé. Pro sběratele pohádek, pane Mortimere.
4: Nuže, pane Holmesi, poskytneme vám nyní něco poněkud modernějšího. Zde toto je výtisk časopisu Devon County Chronicle ze 14. června tohoto roku. Obsahuje stručnou zprávu o tom, co vyšlo najevo o smrti sira Charlese Baskervilla, jenž zemřel několik málo dní před tímto datem. Prosím, čtěte.
3: Ukažte. Nedávné náhlé úmrtí sira Charlese Baskervilla, jenž byl pro nastávající volby považován za pravděpodobného kandidáta liberálů za střední Devon, pohřížilo celý kraj ve smutek. Sir Charles, jak obecně známo, získal velké peníze spekulacemi v Jižní Africe. Na zámku Baskerville se usadil před pouhými dvěma lety a je dobře známo, jak dalekosáhlé byly rekonstrukční a zvelebovací projekty přerušené nyní jeho smrtí. Dne 4. června Sir Charles oznámil, že má v úmyslu odejet příštího dne do Londýna. Téhož večera vyšel na svou obvyklou noční procházku. Z této procházky se již nevrátil. Když Barrymore o půlnoci zjistil, že domovní dveře jsou ještě otevřené, byl krajně znepokojen a vydal se hledat svého pána. Ve dne poprchávalo a tak bylo snadné sledovat šlépě Sir Charlese po celé aleji. Na půli cesty je branka, která vede ven na blata. Několik okolností naznačovalo, že Sir Charles u této branky po nějakou dobu prodlel. Pak kráčel dál alejí a jeho tělo bylo potom skutečně nalezeno na konci tohoto stromořadí. Jedna skutečnost, jež nebyla vysvětlena, je Barrymorova výpověď, že ráz šlepějí jeho pána se změnil od chvíle, kdy minul branku vedoucí na blata a že Sir Charles od tohoto místa patrně kráčel po špičkách.
4: No, pane?
3: Na těle Sira Charlese nebyly zjištěny žádné známky násilí a ačkoliv lékařova výpověď konstatovala neuvěřitelné, téměř křečovité stažení svalů v obličeji, mimochodem tak znetvořující, že doktor Mortimer zpočátku ani nechtěl věřit, že tu před ním leží jeho přítel a pacient.
4: Ano, ano, tak je to.
3: Bylo vysvětleno, že jde o příznak nikoliv neobvyklý v případech dušnosti a smrti slabostí srdce. Toto vysvětlení došlo plného potvrzení pitvou, jež prokázala dlouhotrvající organickou chorobu srdce a koronerova porota vynesla verdikt v souhlase s lékařským posudkem.
4: To je vše, pane Holmesi. Toto jsou veřejně známá fakta kolem smrti sira Charlese Baskervilla.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Čím niterněji a přitom civilněji herec v rozhlase promlouvá, tím je jeho výkon lepší. Herec tu může upoutat pouze vnitřním prožitkem, popisoval Antonín Zíp svou hereckou profesi u rozhlasového mikrofonu. A těch jeho rolí a roliček bylo opravdu nepočítaně. Často sice jenom tak říkajíc doplňoval ostatní, důležitější spoluhráče, ale jeho charakteristický hlas se nikdy nestratil. Poslechněte si ho třeba v povídce Kapr na úsměvno Vladimíra Rohleny, kde hlavní part vypravěče patřil Františku Filipovskému.
2: Teď už to pomalu začíná. Otec připevnil až docela nahoru na stromek hvězdu, poodstoupil, znaleckým okem ohodnotil svou práci, tu a tam upravil a uhladil třásně, potom zašel do kuchyně pomoct při chytání kapra a vypravil se s Ivanem na procházku. To je toho. Jednou za rok touhle dobou vyzve syna a neplete se. Jde ven. Je svátečně naladěn a má autoritu. Usměje se na souseda Troníčka, který má plné ruce dárků a marně se pokouší odemknout. Zahlaholí. Tak co? To bude radosti. A vážným krokem sestupuje se schodů. Popřeje bodře správcové, která se jako z udělání točí v chodbě, vyjde na chodník a chvíli pozoruje oblohu. Já se pamatuju, řekne po chvíli, že dřív byly Vánoce vždycky na sněhu. Totiž skoro vždycky. A sněhu bylo i po kolena. Po moje nebo po tvoje, ptá se syn. Po moje, řekne vážně. Až semhle, i kolikrát víc. A padaly takhle velké vločky. Kde pak dneska? Já vím, řekne syn, ty jsi měl lyže ze sudu a jednu brusli. Byla to pravá kolumbuska, zasní se otec. Ale ty si nevážíš ničeho. Rozvážně potom vysvětluje, že by si Ivan měl víc vážit svých věcí. Že nic není zadarmo, na všechno, že musí on, otec, sperně vydělat. A teprve po několika krocích zjistí, že není nikoho, kdo by ho poslouchal. I obrátí se a uvidí syna u kádě, která pošťuchuje kapry a strká jim do krku prst. Ivane, zvolá přísně. A Ivan se loudá, jako by nic k němu. No proto, řekne otec. A marně si vzpomíná, kam poschovával všechny dárky. A hráli jste hokej, tati, tenkrát? Ptá se syn, aby řeč nestála. Hokej nehráli. My měli hochu jiný starosti. Pak se oba odmlčí, koukají po výkladech a dívají se do oken. Tamhle už jsou taky hotovi. Tady už mají dokonce rozsvícené svíčičky. A tamhle nemají asi vůbec nic. Zajdeme na čaj, rozhoduje otec. Pro zahřátí. Je tak nějak vlezlo, aby se nás nakonec nechytila chřipka. Syn nic nenamítá. Bude tam pan Novotný a pan Klán a pan Síkora a budou si povídat o kaprech. Jako vždycky. Potřesou si se všema rukama. Tak co? Všechno v pořádku. Pane vrchní, 4x grok. A pro děti čaj s citronkem. Ale jen naskok, pánové, jen naskok. Já musím ještě dodělat salát a vůbec. Jenom naskok. Ještě několik všeobecných slov a začíná každoroční rozprava.
3: Vaspiku. No,
4: to jsou dobroty.
3: Vaspiku. Já ho například z vaspiku vůbec nejím. Ten já.
5: Bodeš vaspiku. No. Já vám řeknu, pořád je nejlepší smažený.
3: No, takový
5: pěkný kousek.
6: Ale nesmysl, no. Smažený ho dělá každý, to spíš pečený. Pěkně na máslíčku, no. Dát ho do trouby, polít máslem a podávat k němu malé bramburky a ozdobit petrželí.
7: No. Tedy já bych ho rovnou uvařil. Ne? Uvařit. Ovšem to se musí celý propíchnout špejlí, aby se nekroutil. No. Já nemám kroucený kapry rád.
3: Nebo když jsou sardelky. Tak to jsem pro sardelky. Kousky pěkně pomazat a za 20 minut šťávu zaprášíme moukou, podusíme, zředíme polívkou a...
7: Já, no, a
3: omáčku můžeme zalít kyselou smetanou.
5: Jeho maminka vždycky dělala na černo. To bylo moje. švestky, ořechy, hrozinky, no samozřejmě očištěné a spařené.
3: No to se ví, to se ví.
5: Pěkně rozkrájené na nudličky. Černík. No, trochu červeného vína.
3: Víno.
5: Dobrý knedlík.
3: A daj mi pokoj s knedlíkem, ještě ke kapru knedlík. A víno do toho, vždyť je to hřích, lej do toho víno.
7: Samozřejmě, na paprice. Na paprice, víte, to je jiná. S nudlema. No, a na paprice s nudlema. No, to je lepší než slepice.
3: Ajajaj, to se zase neschodnem. V aspiku nám nejede, marinovaný zase dá moc práce. Na česneku to se ovšem musí vykostit. Jak pak to ti Číňani dělají? Já vám jet u nich kapra na česneku a nebyla v něm jediná kostička.
5: Prosím tě.
3: No fakt, jediná kostička v něm nebyla.
5: A byl to vůbec kapr? No,
3: já ti nelžu, pak ne kapr. Tak páni, tu naši ne, ale pijánko. A pan Novotný, Klán, Sýkora a tatínek si vemou potichoučku a opravdu začnou pijánko.
4: A máme kapra, jak ho upravíme. Máme kapra, jak ho upra, máme kapra, co o kapru víme. Máme kapra, jak ho upra.

0: Tak já, jo, řekne pan Novotný, naznačuje, že se zamýšlí, poposedne a začne. Neříkejte mi, že Kapr je hlupák. Kapr není hlupák. Kdepak? Mně vám se stala jednou taková zvláštní věc. Jdu na ryby a když už jsem na břehu, tak koukám, že jsem nechal doma háčky. To se může stát, ne? Je to zatraceně nepříjemné, ale co dělat? Vracet se přece nebudu, vždyť je to lán cesty. Tak si sednu, nahodím vlasec jen tak a koukám. Najednou to zavířilo. Hele, hele, a kousek ode mne. Takovýhle kapr. Vystrčí z vody papulu a koukáš, koukáš, povídám mu. Jo, koukám, povídá kapr. Jen koukej, koukej. Vemu ho kamenem, myslím si, provokatéra. Proč nepřišel včera? Ale dělám jakoby nic. Kapr taky. Když už mi to bylo hloupý, tak mu povídám. Ještě koukáš? Ještě. A zase jakoby nic. Tak vemu kámen. No kámen. Kamínek to byl. A pic po něm. Dívá se. Neuhne. Pak kývne hlavou a je v trapu. No proto, myslím si. Za chvíli se objevil zase. Vymrštil se a hodil po mně kus chleba. A pak povídá. Abys teda věděl, já jsem vychovaný kapr. Já vím, že kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. Tak ahoj. A už se neukázal. Pan Novotný dovyprávěl a otočil se k dětem. Milé děti, ne abyste ubližovali němé tváři. Může být, že by vám to měla za zlé.
1: Přesně tak je to, povídal pan Sýkora. Já znal taky jednoho takového kapra, ale úplně jiného. Jmenoval se Ignác. Středně velký, středně tlustý, středně hloupý. Takový středně tuctový kapr. A ten Ignác si usmyslel, že bude psát veršem. Koupil si nepromokavý papír, dvě tušky a začal psát. Jen zapři, že jsme kapři. Pak bude tvoje cena stejná jako cejna. A rozeslal to v průklepu po všech redakcích. Nikdo mu neodpověděl, což Ignáce hnětlo. I sedl a napsal do okouních rozhledů. Nechcete mne tisknout, neboť se mne bojíte. Já jsem něco jako Havlíček, Hašek a Borovský dohromady. Stížnost na vás podávám nadřízeným institucím. S pozdravem Ignác. A protože tu hezkou básničku ani potom neotiskli, vzal to se stížností od instance k instanci, až došel k vodníkovi. Vy jste, stričku, tak krásně zelený. Dobrý den. Dobrý den. A co dušičky? Děkuji za optání. Ne, ta vaše zeleň zrovna inspiruje. Jenomže na vodníka to nezapůsobilo. Ignác odešel poněkud rozčarován a napsal doporučený list rybářskému spolku v Kralovicích. Ani nevíte, vážení rybáři, jaké tupce máte ve svých vodách. Třeba takový vodník nebo okouní rozhledy. Nepoznali ve mně básníka. Nepoznali, že jsem Saltykov, Gogol a Ščedrin dohromady. Jen vy byste mohli pochopit, jak jsem dobrý. Podívejme se, řekli si rybáři. Takový inteligentní Ignác a my o něm nevíme. Musíme se s ním seznámit. Seznámili se. Byl výborný. V Aspiku. Z toho plyne, milá děcka, naučení i pro vás. Sebechvála, jak bych to tak řekl, tedy sebechvála, ano, není dobrá. A je tu i řada dalších vhodných přísloví. Kdo se povyšuje, bývá ponížen. Pýcha předchází pád. A jiná, já si ještě vzpomenu.
2: I byla řada na Ivanově otci, aby vyprávěl svůj kapří příběh s mravním naučením, vhodným i pro dětské posluchače. Ale dříve, než popustil úzdu své výmluvnosti, zadíval se na hodinky a bylo po všem. Platit a pěkné poručení doma a šťastné a veselé bohatou nadílku a my už musíme běžet. To je on, prohlásil cestou domů Ivan, ukazuje na kapříka, který plul v síťovce v letržní třídou. Co on, jaký on, ptal se otec. No to je on, co o něm vždycky vyprávíš, tati. No ten, jak se nešťastně zamiloval a skočil na tu žížalu.
3: Já se tak těšil.
2: No dobře, míní otec, ale mamince ani můk. Ani můk, slibuje syn a capká vedle dlouhonohého táty. Ale že to byl on, tati, viď? A zase potkávají známé a hlaholí se. Všechno nejlepší a Jezusku, toto letí, tak už koloběžku, toto letí. Ivanovi rudnou uši chladem i samou radostí. Třeba už dostane kolo, nebo pravé brankářské nákolenky, jako má Jirka Jandejsku, nebo... A drží se pevně táty za ruku, už se ani nedívá kolem, už by chtěl být doma a mít před sebou takového docela obyčejného kapra, který nemluví ani nepíše básničky, ale voní a má kostičky. Dej pozor, člověče, kostičky. A už jsou doma. Ovana je sedmero vánočních vůní a ruch a zmatek a cinkot nádobí. Rovnýma nohama vpadnou do poezie i prózy Vánoc. Maminka si jen tak loktem odhrne vlasy z čela, protože má umáčené ruce. A takové je to snad ve všech rodinách. Jestli pak mi bude stačit olej na smažení a ten salát, prosím tě, schválně ochutnej ho. A kam jsem dal ten balíček, když přece byl určitě pod košilem a... No tak jak to, že nechceš jít pro pivo? My se s maminkou tady, to a mladý pán nechce jít, prosím, pro pivo. Takhle je to snad ve všech rodinách. Jenomže ryby nemám nasolený, Jiříčkovi dej teplený, kuchyní se pára valí, proč jsme vlastně hosty zvali, jen ať se nic nepřipálí. A vločka za vločkou k zemi se snáší, šťastné a veselé rodině vaší. Jenomže dárky nejsou zabaleny, ryby nejsou nasoleny, rybí oko smutně kouká, Jezusko, te kde je mouka, co tam pepře ještě chybí, nejradši bych byla, kdyby. A malá sněhová vločka na dlani roztaje, ať ještě chvilku počká, když tady zima je. Jenomže to by člověk vylít z kůže, nikdo mi nic nepomůže. Takhle je to od jak živa, kdo se to dal do pečiva. Kamna začnou strašně sálat, ochutnal si už ten salát. Ryby, salát, kremrole, všechno už je na stole. A už se smrklo, vítr se točí komínem, maminka podořila naběračku do husté polévky. Zase to byl mlíčňák, kolik let už jsem nedostala jí krnáče. A vzpomíná si na Vánoce u nich na vsi. Oči se jí trochu zalejí. Ale to nic, to je z toho kvapu. Jen jestli na nic nezapomněla. A pak zazní cinkot příboru. Všechno bude takové jiné a slavnostní. Jen malá, něžná vločka zapadne do zahrad. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou spát. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou spát.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě dvě rozhlasové vzpomínky na herce Antonína Zíba zařadíme do dnešního divadla pro vaše uši. Ta první připomene jeho účinkování v rozhlasovém publicistickém pořadu Piš a slyš. A ta druhá, to je Zíbův kronikář v dobovém seriálu, vlastně v jednom z prvních svého druhu v rozhlase v 60. letech. Jmenoval se Z kroniky naší obce a jak už řečeno, tím kronikářem tu byl právě Antonín Zíb. Tak zůstávejte ve zdraví a já vlastně, jako tak trochu samozvaný kronikář v rozhlasovém archivu, se s vámi těším už teď zase někdy naslyšenou.
2: Klid, klid, prosím. Dnešní opus, pořad Piš a slyš, vydání 26. a to převážně hudební. Tempo rubato agitato, sem tam i pizzicato, allegro humoroso i furioso. V 60. minutě je generál pauza. Připraveni?
3: Jo.
2: Tak jedem. S, 2, 3, 4...

0: A dnešní opus má tyto části. O hudbě, oblékání a jídle před 300 lety.
1: Mě by strašně zajímalo to oblékání.
2: Samozřejmě, samozřejmě, slečna. Tak tedy, oblékání bylo velmi přísně odstupňované. Záleželo by na tom, bohunko, zda bys seděla na zámku, v nevolnické chaloupce, v rodině měšťana, kupce nebo řemeslníka. Ale já jsem přesvědčen, že bys chtěla jít s módou. Být oblečená podle poslední módy, to je totiž sen všech žen a dívek od nejútlejšího věku až po věk kanonický.
1: Prosím, a co to je věk kanonický?
3: Hele, poslouchej, Loutnu. Ano, vidíš, na tohle se taky hrálo před 300 lety.

0: Loutna patří v té době vedle harf, citer a mandolín k nejoblíbenějším strunným nástrojům.
1: A kdy už mi povíte o tom oblečení?
0: U kolegy, prosím.
2: Ano, ano, tedy dobře, u kolegy. Tak tedy, právě v polovině 17. století vychází z módy španělský i holandský límec a objevují se výstřihy, zdobené ponejvíce krajkou. Dámské šaty z té doby mají špičatý živůtek, vpředu prodloužený podpas. Běžnou módní barvou je zelená a růžová ve všech odstínech. Vrchní oděv zelený, spodní růžový.
1: Tak vám pěkně děkuji za poučení.
2: O, rádo se stalo, dívčino, ale poučení nikdy dosti. Postůj, mladá noho, postůj, protože jsem tu objevil ještě jeden zdroj poučení. Jakéhosi společenského rádce, jak se chovat u stolu. Titul: mravictné, mládeži potřebné. No, třeba se něco z toho bude hodit. Prosil bych ukázku.
3: Když pak jídlo přineseno, bude na stůl postaveno, modlitbu máš hned říkati, aneb nábožně zpívati, slovy nepříliš dlouhými i jiným dobře známými. To vše spravě, jakž přísluší, otevři oči i uši, kdož by čeho potřeboval a tobě jen návěstí dal, ty stoje k té potřebnosti, podejš jemu s rošafností, aby nepolil někoho, nepřevrhl něčeho. Načež též pozor míti máš, když ze stolu co odbíráš, pravou rukou podati máš, přičemž přílišné kvapnosti, střese i též váhavosti. Obé tu často škodí, nejeden nemrav provodí.
2: Pěkné, že? A tady je ještě zveršovaný seznam, co všechno je u stolu zakázáno.
3: Na lokty se podpírati, nep na stěnu spoléhati, v hlavě se poškrabávati, blechy na ten čas lapati, v lžících sobě přebírati, předloženou krmí pohrdati, vrchovatou lžíci bráti, na ubrus krmě kydati, do horké silně dmychati, sem i tam rozprskovati, líce jídlem vycpávati, ústy co svině mlaskati.
0: Takže vidíš, milá Bohunko, že už tenkrát před 300 lety páni rodičové a pedagogové výstražně zvedali prst.
1: 300 let sem, 300 let tam.
4: Páni rodičové, učitelství.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dne 3. listopadu dostavil se do naší obce pan Robert Charles Kozlicek z Iowy ve Spojených státech, aby navštívil své příbuzné v obci. Prosím, stačí jedna věta a čtenář naší kroniky ví, že jsme měli návštěvu. Dokonce návštěvu zdaleka. A přitom ho vůbec nenapadne, že kolem takové návštěvy se může semlít spousta věcí a že pamětníci tohoto setkání ještě dlouhá léta budou říkat, jo, když tady byl tenkrát ten Amerikán. Začalo to tím, že do pohostinství u nádraží odpovědný vedoucí Josef Vošický vstoupil v neděli dopoledne příslušník SMB, nezasedl ke stolu, ale pátravě se rozhlížel místností. Rozhlížel se tak pátravě, že některým lidem zatrnulo. Potom se zeptal silným hlasem, kdo z vás je Kozlicek? Nikdo se nepřihlásil. No, Kozlicek! Kozlicek tu není? V koutě si odkašlal Lojza Kozlíčků a hlasem, který nečekaně zamutoval, pravil.
2: Kozlíček bych byl, Kozlíček.
1: Já hledám Kozlicka.
2: Tak Kozlicek nejsem.
1: Řekl Lojza s úlevou a ponořil se do půl litru. Máte nějakého příbuzného v Americe? Ptal se ostře příslušník. Lojza nedopil. Jenom hlasitě polkla a zavrtěl hlavou. Ne, nemá. Je tu v obci vůbec nějaký Kozlicek? Nebyl. Jenom Kozlíček. Vy jste jediný Kozlíček v obci?
2: Ne, prosím, ještě mám bratra.
1: A má váš bratr nějaké příbuzné v Americe?
2: To prosím nevím.
1: Příslušník si ho změřil studeným pohledem. Půjdete se mnou. A pak se znovu rozhlédl sálem. Kdo z přítomných ovládá anglický jazyk? Dlouho se nikdo nehlásil. Potom jsem zvedl ruku, protože kdysi dávno jsem se učil The teacher's table is at the window a enclosed we sent you. Nepředpokládal jsem, že by mé znalosti mohly být komukoliv platné, ale přesto jsem chtěl zachránit situaci. Všichni se dívali, jak platíme, jak odcházíme a míříme nejdřív k mladšímu Kozlíčkovi. Holil se. Když viděl oknem příslušníka SMB a svého bratra, zbledl jako stěna. A jakkoliv se říká, krve by se nedořezal, pořezal se rovnou pod nosem a krev tekla proudem.
3: Co? Co se děje?
2: Karle, nemáme nějaký příbuzný v Americe?
3: Kde by jsme vzali v Americe příbuzný?
1: Tak to nevadí, pojďte s námi, řekl příslušník komisně. A odebrali jsme se do budovy místního národního výboru. Znáte toho pána? Zeptal se příslušník, ukazuje na neznámého dlouhána s brýlemi. Kozlíčkové svorně prohlásili, že neznají. Dlouhán vstal, trochu se pousmál a řekl.
4: Já jsem Kozlicek. How do you do?
1: Říká, že se jmenuje Kozlicek. Přeložil jsem pohotově. A ptá se, jak se máte.
4: Yes, Kozlicek.
1: Přitakal dlouhán a ukázal na sebe.
4: Robert Charles. Charles je Karel, víš? Kozlicek.
1: Good, povídal příslušník. Má to i v pase. A yes, Iowa. Robert zase ukázal na sebe a potvrdil.
4: Yes, Iowa.
1: Tak jsme měli všichni radost, že je z Iowy a že je Kozlicek. Lámaně a poutavě nám pak vysvětlil, že jeho grand and grandfather, tedy pradědeček, se narodil v roce 1850 v Horním Dolním a že se v roce 1872 vystěhoval do Ameriky, kde založil rod Kozlicků. Ještě otec Kozlicek umí líp česky než anglicky, ale on, Robert, už umí jenom pár slov. Hele, řekl mi příslušník, zeptej se ho, co dělá, když je z té Iowy. Zeptal jsem se, co dělá.
4: Já?
1: Robert Karel Kozlicek se zatvářil vážně.
5: Já pracuju for the government, rozumíš?
1: Aha, poděkoval jsem. Pracuje pro vládu. Příslušník Hvízdl a Kozlíčkové pobledli, aniž přesně věděli proč. Měli nejasné tušení, že sem přicházejí občas špioni, kteří potají fotografují nádraží, počítají vojáky, když vycházejí z kasáren a hlavně vyzvídají na lidech všelijaká tajemství. Tohle Kozlíčkové už četli několikrát, vždycky, když byl nějaký špion zadržen. A obávali se nejhoršího. Mít v rodině špiona, to není legrace. Podívali se na sebe plni zoufalství, zblížící se zkázy a záhuby rodu Kozlíčků. Naštěstí příslušník SMB četl Švejka a nehodlal postupovat jako putinský strážmistr Flanderka. Hele, vyzval mne znova, zeptej se ho, co pro ten government dělá, jo? Oh yes, and what do you work? Chápeš, jo? Co děláš for government?
5: For government? Já post office, rozumíš?
1: Rozumím. No co bych nerozuměl, je to pošťák. Ale i za Kozlíčku dodal s úlevou.
2: To bude mít Bína radost.
5: Bína neznám, I don't know.
3: A co dělá táta? Tatínek. Tvůj tatínek, co dělá?
5: Tatínek, father is a farmer, rozumíš? Farmer.
1: Jeho otec je farmářem, přeložil jsem, v Ajově. A to, že dělá for government, znamená, že je státní zaměstnanec.
5: Yes, a farmer. Ty jsi Kozlíček?
1: A kdepak, já nejsem Kozlíček. Tohle je Kozlíček. A tohle je Kozlíček. Já ne. Já mluvím anglicky. Čemuž Robert notoval?
5: Ty umíš English?
1: Tak jsme společně pomalu a s rozvahou spočítali všechny kozličky v Iově a v Horním Dolním a zjistili jsme, že v Americe je jich 48 a u nás v okrese jen 8.